od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

dnešní hodinku Oldies jsme my dva v ostravském rozhlasovém studiu OP1, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk, pracovně nazvali Forrest Gump podruhé. Kdo poslouchal před 14 dny, tomu je to jasné, opět namídneme bez dlouhých řečí americký rock a pop použitý ve filmu Forrest Gump. A hned od začátku budeme hrát po dvojicích.

The Beach Boys jste samozřejmě poznali a Sloop John B. si možná pobrukovali s nimi. Aby ne, u nás tu píseň zpíval Pavel Novák s pěkným textem Vladimíra Čorta. Jimmy

Přiznám se, že ten první song The Doors Soul Kitchen jsem nikdy neslyšel až při přípravě playlistu. Jim Morrison jej napsal jako oslavu kalifornské restaurace, kam prý často chodil. California Dreamin' to byly samozřejmě The Mamas and the Papas. Tento jejich první hit u nás anglicky naspívali The Rebels a jako instrumentálku hrál orchestr Václava Zahradníka.

Dozněla další dvojice písní, The Buffalo Springfield připomněli svůj největší hit For What It's Worth. Před časem v této hodince zazněl a o čem je, už se vysvětloval. Valčíček Jackie DeShannon What the World Needs Now is Love byl v roce 1965 jejím prvním zásahem do Top Ten a složila ho věhlasná autorská dvojice Becquerek David. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Tvůrci filmu Forrest Gump našli zřejmě v písních skupiny The Doors zalíbení. Jen tak si lze vysvětlit, že nahrávky The Doors se v seznamu použitých písní objevují celkem pětkrát. Slyšeli jste Hello, I Love You a People Are Strange z třetího a druhého alba skupiny. A vlastně jsem ještě neřekl, že po celou hodinku jsme ve druhé polovině 60. let.

Ano, to byly The Doors. Po čtvrté, co znamená to break on through to the other side, česky proraste na druhou stranu, to si vykladači textů této skupiny představují různě. Skupina Jefferson Airplane k tomu přidala píseň Volunteers, kterou lze chápat jako protest song proti odvodům do Vietnamu a názor, že mladí Američané by mohli být vlasti prospěšní jinak.

Ve Foristu Gumpovi zazněla také skvělá verze songu Hey Joe v podání Jimiho Hendrixe a Where Have All the Flowers Gone Pita Seegera. Obě tyto písně mají české verze, možná se vám jejich texty při poslechu amerických nahrávek vybavily. A neméně známé písně vytvořili další dvojici v playlistu. Uslyšíte Scotta McKenzieho a skupinu The Byrds. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, časem prověřené hity použité v úspěšném filmu Forrest Gump vám připomíná a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

San Francisco u nás zpíval Pavol Hamel se skupinou Prudy. Turn, Turn, Turn si u nás ti šťastnější mohli hrát doma ze suprafonské licenční desky, která byla vydána v roce 1970 ve spolupráci s Gramoklubem a Hi-Fi klubem. Blížíme se ke konci, poslední dvojici tvoří skupina The Fifth Dimension a zpěvák Nilsson. Říkat názvy písní už se mi zdá zbytečné.

oldies.ostrava@rozhlas.cz je e-mailová adresa, 723 102 513 je SMS-kový kontakt. Jeremiah was Bullfrog, was a good friend of mine, byl prý původně jen zástupný text dnešního zavíráku, ale nakonec v písni Joy to the World skupiny Three Dog Night zůstal. Autor prý hodně popíjel, kdo ví, jak to všechno bylo. Ať tak či tak, vychutnejte si ten hit, další oldies vám nabídnu zase za týden.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na pěstování fíkovníků, vysvětlíme si, jak se dají ochočit slepice a pustíme se do boje s dřevokazným hmyzem.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Kdo končí?
3: Končí.
4: Já mám nalíkají.
2: Co je bez toho strudana?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Začínáme další díl, vítám všechny, kteří poslouchají a budu tento pořad taky vytvářet. Po tom, co jsme si přes léto užili opět zlaté lásky, tak se teď ve studiu ocitá jeden z těch, kteří nás pořadem provázeli. A to je Petr Kostka. Petře, vítám.
7: Hezké odpoledne vám, Patriku, i všem našim posluchačům.
6: Jaké bylo léto?
7: Ach, horké.
6: Ano.
7: To je pravda. Ale většinou jsme jenom odpočívali u větráků s Carmen a pokud jsme někam jeli, tak jsme byli jenom týden. Dcera Tereska nás vzala sebou v podstatě jenom jako zavazadla, protože my se o nic nestarali, jenom jsem finančně přispíval. Jsme byli v severní Itálii na týden. No ale už pro nás je to všechno i ta cesta autem. 2 dny tam, 2 dny zpátky, 4 dny tam u jezera. Ono to jezero bylo asi 4 kilometry z kopečka někam dolů, takže já tam nešel ani jednou. Byl jsem hezky u bazénu jenom ty 4 dny a mě to absolutně stačilo.
6: Zase dívat se na to ze zhora je taky příjemné, na
7: ano,
6: to jezero. Proč ne?
7: Mně to stačilo.
6: Říká Petr Kostka, bude naším hostem celou hodinu.
0: Humoriáda.

0: Naším hostem je, a připomínám to ve studiu, Petr Kostka, má před sebou seznam, i on bude vybírat první ukázku. Petře, co to bude, co by vás potěšilo?
1: Takových lidí je moc, ale tak třeba Vladimír Menšík.
0: Dobře, máme v ukázkách a v seznamu jeho povídání o ženách a tak.
2: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, ty společnosti, kde jsem, ne tohle, bohu, já jsem tak ukecanej. To ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už si asi kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
2: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slovový úkol pojednání o ztrátě paměti.
3: To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě píšu, babička, davše z lesa, roštine sa vše, vám si to nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, lesa vše roští vše, a teď takhle na tom můžu a povám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Upřímně se tady bavil i Petr Kostka, musím říct, na vzpomínka Vladimíra Menšíka. Petře, vy a vaše vzpomínka na Vláďu Menšíka?
1: No, tak mě teď rozesmál nesmírně. Myslím, že jsme dobře vybrali toho Vláďu Menšíka. No, já si vzpomínám, že když

0: Silvestra. A on přišel, začal mluvit, začal říkat nějaký vtip, aby byla reakce, abychom se my smáli. A najednou bylo stop, z režie stop, prosím vás, nám vynechala ta kamera, musíme to vzít znovu. Takže, Láďo, prosím tě, znova přijď a celé znovu. Takže odešel, pozor, točíme. Přišel a vyprávěl úplně jiný vtip, jinou legraci, aby naše reakce nebyla hraná.
1: Ano.
0: Aby to nebylo jako, o, zase se opět smějeme, ale už to známe. Ne, ne, ne. A opět se to zrušilo, šel po třetí a znova něco úplně jiného. On měl tolik nápadů, no prostě on byl nezdolný. Skoro bych řekl, že jak víme, jak skončil, že ho nezdolal život. Že on se zdolal sám.
1: Vy jste měli to štěstí, že jste ten Silvestr měli trojnásobný oproti nám. My jsme možná slyšeli jeden ten vtip, možná.
0: Ano, jenom jednou.
1: A vy jste slyšeli
0: jenom
1: tři.
0: Jeden.
1: Petr Kostka je naším hostem. Vybral Vladimíra Menšíka. Vybírat ho můžete teď i vy v prvním souboji. Má Ačko. A pod písmenem B ukrývám Bolka Polívku. Vybíráte si na telefonním čísle mířícím do studia 731 800 900 anebo pište SMSky na číslo 90 011 04. Pravidla znáte, cena SMSky 4 koruny, volání do studia na mobilní telefon a připomínám tedy ještě jednou Ačko Vladimír Menšík, Bčko Bolek Polívka. Je to na vás, co vyberete a co půjde do éteru.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme s humoriádou. Naším dnešním hostem je Petr Kostka, vybral Vladimíra Menšíka, já proti nasadil Bolka Polívku a vy si mezi nimi vybíráte. Na telefonu 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo hlasuje? Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho vzácného hosta. A chtěla bych poděkovat panu Petrovi a jeho manželce za tu skvělou, jak jste uváděl, tu lásku.
2: Zlatou lásku.
4: Jo, moc děkujeme. Děkujeme.
3: Nemáte zač, pozdravujte vaši paní a dám Ačko.
2: Dobře, zapsáno, děkuji moc, ať se daří. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady vás zdraví oba Vláďa z Mazovic a přál bych si taky pokračování pana Menšíka.
2: Dobrá.
5: Děkuju a nacklé, mějte se.
2: I vy, ať se daří, krásný den přejeme. A komu teď ještě dáme prostor? Dobrý den.
6: Dobrý den, pánové, já vás zdravím hodová ve studiu. Tady Petr, Petře.
4: No.
6: Já jsem ze Zdovnek, ale.
2: Ano.
6: A včera krásně stvárnil pláč v četnických humoreskách.
2: Díval jste se na opakování.
4: Já jsem se nedíval, ale já tam stvárnil pláč.
6: No,
4: jo.
6: S tou mrtvolou, jak jste tam seděl.
4: Jo, jak jsem spadl do té díry někam, že jo. No, už si vzpomínám.
6: Akorát, že nás učili rodiče, že prostě chlap přece nepláče, ale říkám, ten si to pěkně prožívá herecky.
4: No jo.
2: Tak, a co vybíráte, Petře?
6: A já bych si dal toho Menšíka.
2: Dobře, jako většina z vás, tak ho taky pustíme ke slovu. Tentokrát nám bude vyprávět o opravě piana.
7: Náš tatínek, co nedělal doma sám, s ničím nebyl spokojený, si jíral to koupa, který vůl, tohleto. A tohleto a pořád nás tak všecky jmenoval. Tak my už jsme to nedělali vůbec nic, to ne, jak říká František Vlček, jako jak říká, že dneska tam ládeš. My na to jednou doplatíme. Co jí vidíme na očích, to jim koupíme a oni nemají potom ten správný cit. Jsou cynický, zhejčkaný. Já když si pamatuju, jak my s bratříčkem jsme seděli na zápraži, když jsme viděli našeho tatínka, válečního invalidu, jak seká dřevo a sám ho řeže, nebo babičku zkroucenou revmatismem, jak nese okovy plné vody. My jsme s bratříčkem plakali. A on pak, kolik vám bylo rokov, bo ano, po vojně jsme byli, no. Zkrátka riskovali, že jsme volové, ale museli jsme tě jenom jednou prostě. To bylo trošku naopak, když přišlo takový psaní, já jsem z Ivančic, a to přišlo až tady odtud z Prahy, že by k nám Eliška mohla přijet, to byla sestřenička taková pěkná. Tak. Já z toho do dneška žiju. Co mě řekla o životě, přísám Bohu, literaturu mě určila dopředu, všecko prostě. Že by k nám mohla, psala teta, ale že prostě nesmí ztratit tempo v hraní na klavír. Jako by to zahodila, bejt měsíc někde, když denně 3 hodiny cvičí a tak dál. Babička, pohano, máme klavír, teda moje maminka, no ale to přece na tenhle ten nemůžeš, oni tam mají, já nevím, co za značku a to všecko. A teď se podívala a povídá, no jo, pak to má hrát, když to úplně ty paličky filcový prožrali molí. Zavoláme někoho tatínku, víte, a on po jakou by zvolala. Jak to může kdo spravit jinak, než že to prostě opraví, to umím já taky. Šel k tomu nás rozehnal, vzal maminčiny takhle dlouhý rukavice, s takový jemný kůžičky plesový, povídal mi už stejně nikam nepůjdem, viděl, už stříhal takhle. A tak krásně to oblepil, že opravdu to vyžraný nebylo vidět. A teď povídá Lído sestře, Lída sedla, hluchoněmej klavír. Tatínek takhle stál a povídám. Skočte někdo pro pastucha. Skočit pro pastucha znamenalo pro radiče pijan, šel pryč. Pak přišel pan pastucha a tatínek, aby příště, kdyby spravoval klavíry, už byl perfektní, tak přece jen takhle stál. Ten pastucha sedl, klep, zvedl to výkošel a povídá, kerej vůl, a tatínek dělá.
2: Humoriáda. Hezky se to poslouchá, tyhle vzpomínky, i když některé známe, některé už xkrát, ale stejně Vladimír Menšík prostě je nepřekonatelný, takže děkujeme za to, že jste ho i vy vybrali a po druhé dali do éteru dnes. Nějaký hudební nástroj nebo klavír, Petře, učil jste se někdy hrát na něco?
4: Ano, ano, ano, já jsem 7 let chodil na housle, jako chlapec, teda jako jinoch,
2: ano.
4: Tak jsem chodil na housle 7 let, pak jsem se dokonce zúčastnil v Plzni na škole soutěže v hraní na hudební nástroj. Na housle jsem se umístil 4.
2: Hezký. Jo?
4: Ale soutěžili jsme jenom 4.
2: Dobře.
4: A v tom hodnocení mě ten pan profesor povídá, no a tady Kostka jako 4. No, ten kdyby se učil dalších 7 let, tak to bude stejný. No, tak jsem pak přestal.
2: Hodilo se to někdy při hraní?
4: Jednou se to hodilo, že jsem hrál v jedné komedii někoho, kdo hraje na housle, tak jsem je uměl držet a předstírat. A když byly hluboké tóny, tak jsem měl smyčet směrem dolů takhle a zase jakože jsem na Ečku. Jako, tak to,
2: Petr,
4: to
2: tady
4: jsem
2: úplně hraje rukama, byste ho viděli jak v orchestru. Hrál jste někdy Carmen na housle?
4: Carmen, jako já měl hrát pro Carmen na housle? Ne, ne, ne.
2: Ne, nechtěla.
4: To už jsem to neuměl, já.
2: Ale teď mácháte tou rukou úplně dokonale, teda, jako, ale to, myslím, jo, že byste to zvládnul.
4: Máchat umím, ale hrát neumím.
2: Petr Kostka na

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsem rád, že posloucháte, že jste s námi s Humoriádou a že v Humoriádě je dnes zase po čase Petr Kostka. Tak doufám, že i on si to užívá. A ano. Co bychom si teď mohli dopřát z toho seznamu?
2: No, tak já jsem tak čas od času si vzpomenu na svého kolegu, ještě když jsem byl mlád, v městských divadlech pražských, na pana Jana Libíčka.
1: Tak jo.
3: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte, abych se vám představil, říkají mi Jeníček Libíček. Je mě 33 let a mám 33 kilo přes váhu. Ovšem jedno kilo hezčí než druhé. Je to vidět zádu, prosím? Proč jsem vlastně tady? Já jsem zde proto, abych si veřejně na veřejném fóru stěžoval. Přátelé, jsem oběť své postavy, ale nejsem sám. Denně čteme v novinách, v rozhlase slyšíme v televizi, tloustnout znamená stárnout. Prosím. Znamená-li tohle heslo tloustnout znamená stárnout pravdu, tak už nejsme národ husitu, jak si hrdě říkáme, ale národ dětku. Protože, přátelé, nás dnes není pár, nás jsou statisíce, víte? A zítra nás budou miliony. My rosteme rychleji než Číňani. A nenecháme si od pár hubených mluvit do našich kil. Proč my bychom nemohli veřejně mluvit o štíhlosti, když nějaký trouba mluví o potřebě inteligence, že? Já byl taky hubený. Já jsem byl náhodou nejhubenější dítě z města. Taky nejhezčí, všem oni mě v porodnici vyměnili s jiným. Já si náhodou velmi rád vzpomínám na doby, když jsem byl hubený. Já jsem stával modelem malířům, co by vykořisťované děcko z první republiky. Co jsem se díky svým propadlým tvářičkám nadělal z malířů laureátu. Taky jsem filmoval zrovna nedávno v jednom německém filmu s jugoslávskými herci v České krajině, to bylo u Sázavy, americkou kovbojku. Tam byla taková scéna, jak pádí prérií kůň a já ze skály skočím na toho jedoucího koně a uháníme vdál. Dnes by ten kůň musel skočit na mě, aby jsme se vůbec dostali z místa. No, pravda, mám určité potíže, že? Třeba v divadle můžu sedět jenom v loži, ještě přetékám do druhy. Sprchovat se můžu jenom, jak napsal Bromfield, když nastaly deště. Ovšem, zase na druhé straně jsem kdysi sportoval. Já jsem skákal do výšky, ale nechal jsem toho, protože mě to hrozně nudí, než dopadnu dolů. No, přátelé, proč jsem vlastně zde? Říká se, tloustnout znamená stárnout. Prosím, jsem tedy stár přesně 117 kilo. Ale já jsem na to hrdý, protože nejsem sám, je nás mnoho, stále moutníme. A to není pudová záležitost, víte, to je promyšlená akce, to má politické pozadí. O nás se říká, že jsme malý národ, že je nás jenom 14 milionů. A už to někdo zkusil vypočítat, kolik vážíme? A tu ráno jsme světová velmoc, taková Francie, Německo, malý národky. A proto volám vás všechny, silné, otile, čekatele obezity, příznivce, nevěřte štvavým řečem, nevěřte štvavým článkům, lékařům, že obezita škodí, že tloustnutí škodí, jeste vepřovou knedlíky, buchty, lehněte si po jídle, před spaním nejlepší jíst. A nevěřte, že to škodí zdraví, podívejte se na mě, já jsem tlustý, silný, zdravý, že bych mohl skály prodávat. A proto mi dovolte, abych provolal, komu patří budoucnost? Tlustým. Čí je Praha? Tlustejch. Hanba hubeným. Ať žije tlusté Československo. Nazdar.
1: Uměl to krásně tedy.
2: Ano, ano.
1: Nějaká vzpomínka na Honzu Libíčka?
2: No, tak to, co jsme slyšeli, tak samozřejmě to bylo vystoupení, to měl jistě připravené, věděl a dělal to pro publikum, ale on byl takhle humorný i, jak, abych tak řekl, v civilu, v zákulisí, mezi námi. Byl to velice vtipný člověk. Málo kdo si uvědomuje, teď po letech dokonce, že v podstatě umřel hrozně mladý. Jemu bylo 42 let, teprve. Byl o 9 let starší, myslím, než já třeba. A tenkrát v té době 9 let byl velký rozdíl. My byli kluci a on už byl mezi těmi dospělými. Ale takže nás, i nás to překvapilo, že takhle mladý umřel. Ale vzpomínám si na ty vtipy, jaké dělal. 70. 80. léta. Doba normalizace. V té době samozřejmě, když někdo byla nějaká schůze a na té schůzi jako kdo je pro. Prostě tak samozřejmě logicky, že všichni zvedli ruku. Je někdo proti? Jedinej Líbíček zvedl ruku. No a to byla taková doba, co je komu do toho, proč zvedl ruku.
1: Ano.
2: Ale ne, tenkrát. A proč? Proč jsi proti? Hned se ho ptali. Takže on vstal a povídá, já jenom, aby to nebylo tak jednoznačné.
1: On z toho udělal komediální číslo. Ano. No. Vzpomínka na Jana Libička, můžeme ho ještě do vysílání dostat jednou, budete-li chtít, se směsí anekdot. Má Ačko v tom boji, humor mezera A, píšete-li SMSky, a pod variantou B se ukrývá, dávám tam teď ukázku z takové normální rodinky od Fan Vavřincové, nápadníka ženicha pro tetičku. Takže Oldřicha Nového s Marií Rosulkovou a dalšími. Vybíráte si ale vy na telefonním čísle 731 800 900 anebo SMSkou na čísle 90 011 04. Humor mezera A či B. Ačko tedy Jan Libíček, směs anekdot, Bčko Oldřich Nový jako účastník takové normální rodinky. Je to na vás a na pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme dál. Je tu druhý souboj dnešní humoriády. Proti sobě stojí Jan Libíček a Oldřich Nový, když to zjednoduším. Vy se vyjádřit pro toho, koho byste chtěli ve vysílání, můžete na telefonu 731 800 900 a zároveň si tak trochu i popovídat s Petrem Kostkou. Kdo tam je? Poprosíme stišit rádio. Ano.
2: Pane Kostka.
3: Ano.
2: Moje maminka 24 leta vás platonicky miluje a já zase miluju vaši paní Carmen.
3: Oh.
2: A jedu na pana Libička.
1: Dobře, děkujeme za to, děkujeme, pozdravujeme i maminku.
3: Já vám samozřejmě děkuji, ale ta vaše dcerka, ta už mě prošvihne.
1: Kdo je tam dál? Dobrý den.
4: Mění vás Prahy 8, zdraví vás Patriku a taky zdravím pana Kostku, netušeného tanečníka rock'n'rollu.
1: Ano, ano, jednou z prvních filmů.
4: Ty byly krásný. No, a chtěl bych na ten první film zeptat pana Kostky. Vy jste hrál asi první roli, byl vlastně Vyšší princip, že?
3: Ano, ano, ve Vyšším principu.
4: Jaký to bylo pod panem Kričíkem? Bylo to, jak se povídá, nebo jinak?
3: Bylo to jinak. Který herec by to řekl, ale on byl třeba, řekl bych, vznětlivý, ale všecko to bylo v zájmu práce, v horlivosti pro práci.
4: Na tom filmu to je samozřejmě fantastický, že pane všem, co dělal, jo. Takže, a byl bych tím pádem pro pana Libíčka, protože ty dva se asi nepotkali, ale osud. A mějte se všichni krásně.
3: Děkujeme.
1: Taky, děkujeme moc za to a ještě někomu dáme šanci. Komu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás taky zdravím a dal bych si Libíčka, protože ten tam tak často nebejvá.
1: Dobře, tak jo, tak mu dejme prostor. Vybrali jste ho i s ostatními, je to vítěz druhého souboje a je tu směs anekdot.
6: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono. Otec přišel navštívit syna, který studuje ve městě. Šel do jeho podnájmu, hledal ho dlouho po Praze, asi tak kolem půlnoci to konečně našel, zazvoní a ptá se paní Bitné, prosím vás, bydlí tady student Jeřábek? A z kuchyně se ozvalo, jo, jen ho nechte za dveřmi, já ho potom odnesu do pokoje. Pane vrchní, prosím vás, zeptejte se toho pána, jestli čte ještě ty noviny, co na nich sedí. Člověče, ta moje vymete kdejakou hospodu. Ona tolik pije? Ne, ale ona mě hledá.
7: To se vdávala Anča Opršálková a šla s tím svým Franskem na faru na rozřešení a pan farář povídá, Ančo, tak podívej se, máme tu dva zvony, těžku Barboru a klenkáček. Když je nevěsta pana, tož zvoníme těžku Barboru a tož když není, tož jenom tím klenkáčkem. Tož nám řekni, jakým zvonem máme zvonit. Anča za chvilku rozmýšlá a povídá: "Tož víte co, pane farář, zvoňte klidně tu těžkou Barboru a sem tam do toho cinkněte tým klenkáčkem." "Pane doktore, já poslední dobou trpím celý noce strašným snem."
8: "Vážně? A co pak se vám zdá, příteli?"
7: "Že je kolem mě spousta krásných mladých dívek, jedna hezčí než druhá a neoblečený."
8: Prosím vás, za tomu říkáte strašný sen?"
7: No jo, ale když já v tom snu, pane doktore, jsem taky dívka."
8: "Bo."
7: Poněkud vrávorající muž zastaví na ulici chodce. "Promiňte, pijete alkohol?" "No dovolte, já jsem abstinent." "Vážně, tak opravdu nepijete?" "No jistě, že nepiju." "Tak prosím vás, mohl byste mi na chvilku podržet tu láhev koňaku? Já si musím zavázat kaničku u bod."
6: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže, jde k němu: "15 let si na to čekal, teď to máš." A on říká: "Ty máš pivo."
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Dokázal skutečně pobavit, to musím tedy říct, krásná směs anekdot. Jsou herci, kdo byl nejvtipnější v divadle, co se týká vtipů, vyprávění historek, co si pamatujete v té divadelní šatně u vás, Petře?
3: No jo, ale ve kterém divadle?
1: V jakémkoliv, co si vzpomenete historicky, kdo byl takový ten největší vtipálek? I v soukromí, nemyslím tedy jenom na jevišti, že to dokázal rozbavit.
3: Jo. Nevzpomínám si.
1: Měl jste kolem sebe suchary, jo?
3: No, nevzpomínám si.
1: Kromě toho Libíčka, kterého jste zmiňoval, že ten dokázal pobavit, tak to...
3: No jo, no, já jsem nejvtipnější.
1: S tím můžu souhlasit, jo? To je pravda, protože historik máte hodně a kdykoliv jsme cokoliv točili, tak hned jste přidal nějakou vzpomínku na někoho. S kým jste seděl nebo v šatně poprvé po tom, co jste absolvoval školu, když jste přišel do divadla?
3: S kým jsem byl poprvé v šatně? No to už je tak dávno. Já už si nevzpomínám, ale hodně let jsem byl s Frantou Němcem. Malinko později, protože samozřejmě, když jsem přišel do divadla a říkal jsem, kam bych se prosím vás mohl, kam bych si mohl sednout, tak vzpomínám si, že Ota Šimánek říká, to je jednoduché, tamhle ty třetí dveře vlevo. Tak jsem tam šel a to byl záchod. No tak jsem, ale otočím se a on tam stál a smál se, takže bylo to přátelské přijetí a vtip.
1: Dobře. No tak a pak řekněte, že nemáte vtipálky kolem sebe v šatně, takže i Oto Šimánek, které dokázal pobavit. Byť většina z nás se ho pamatuje jako pana Tau, nemluvného.
3: Ano. Pár... Ano, ten byl velmi vtipný.
1: Jo.
3: A výborný mim.
1: Franta Němec. Jaký byl? Jaký je?
3: S Frantou Němcem, to bylo ještě v minulém režimu, tak jsme obvykle, přišla řeč na něco, co se nám nelíbilo, tak jsme to kritizovali, pak jsme si uvědomili, že v šatnách mohou být mikrofony a také byly.
1: Ajaj.
3: Jo, tak, a my nevěděli ale kde, tak jsme předpokládali, že je pod stolem, tak jsme se ohnuli pod stůl a tam jsme oznámili, tady Petr Kostka a František Němec, aby to měli tutový.
1: Tak Petr Kostka je naším hostem, vy si teď můžete vybírat, protože zpátky do hry vracím ukázky, které nevyhrály, ať vy si vyberete, koho z nich chcete slyšet. Bolek Polívka má Ačko teď, Bčko Oldřich Nový a vy hlasujete na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kaříte na číslo 90 01 04, posíláte textové zprávy s heslem Humor, mezera A nebo B. Tak jednoduché to je a k tomu Jiří Korn.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete volat, můžete hlasovat, buď pro Bolka Polívku nebo Oldřicha Nového. Je tu třetí souboj humoriády a dohlíží na to dnes Petr Kostka, který je naším hostem. Kdo se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím z Hradce manželku pana Kostky, bývalou Hradčandu, a prosila bych pana Novýho,
1: dobře,
2: jakožto jmenovce mého otce, nebo můj otec nosil jméno i příjmení jako pan herec.
1: Oldřich Nový, dobře, děkujeme za to, mějte se moc pěkně, ať se daří.
3: Děkujeme.
1: Kdo to je? Dál a hlasuje.
4: Hezké odpoledne, přeje vám posluchačka Stanislava, vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kostku.
3: Děkuju.
4: Hodně se vás vážím jako herce, pane Petře, přeji hodně zdraví, dovolím si pozdravovat vaší paní a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky.
1: Vy taky, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Jenom na vysvětlenou, hlas to byl tedy pro Bolka Polívku. Kdo dál je tady s námi? Dobrý den, po telefonu tedy přejeme a vítáme toho, kdo se dovolal.
5: Dobré odpoledne. Patriku, zdravím vás i pana Kostku.
3: Děkuji.
5: A dal bych si polévku.
1: Bolka, dobrá, zapisuju pro něj bod. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honzo Zvlkavým. Zdravím vás, Patriku, i pana Kostku.
3: Děkuji.
6: Samozřejmě jeho paní Carmen.
3: Vyřídím.
6: A hlasoval bych pro pana Nového.
1: Pro pana Nového. Hlas pro něj. Dobře, děkuji, ať se daří, mějte se moc pěkně a ještě někomu samozřejmě dáme šanci po tom telefonu. Tak kdo to je? Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek ještě jednou. A protože jsem z Moravy, tak tu Bolečka.
1: Bolečka, dobrá, tak Boleček.
7: Tak, patrujte.
1: Vy taky, Boleček nebude sám, bude tam třeba i s Markétou Hrubošovou, budu si povídat o jednom natáčení. Tahle ukázka u vás teď na závěr vyhrála.
8: Já tady mám Markétu Hrubošovou, my tak necháme tady nás zdobit, ale měli bychom říct několik slov k tobě, ne? Jsme spolu hráli ve filmu, sedím na konáři a je mi dobré, co?
9: No, bohužel jenom v jednom jsme hráli spolu, no. To mě mrzí, víš, Bolku.
8: Jenom v jednom? Víš, já si myslím, že to bylo ve více.
9: Jo, ještě v tom.
8: Jo, v klipu,
9: v klipu víš, ještě, jak jsi dělal toho Lidožrouta vlastně.
8: Jo, jo, tam byly ty, no, ale v tom filmu byly krásný ty dialogy, které jsme si přemýšleli, takový to, ona mě miluje a ještě o tom neví. Že?
9: Ano, ano.
8: Nebo kdo neměl zrzavu, neví, co je losk. Nebo potom ten Pepe, tam má vlastně jako tuzemoček, jo? Tuzemský rumeček, jako, to sice není sponzor náš, ale vlastně takový má. Že? To bylo krásně. Ježišmarja, my jsme vlastně, mladší jsme než teď. No dobrý, nestyď se. My jsme byli taky trošku konkurenčním takovým vztahu s tím panem Pavelkou. Dokonce jsem se mu snažil, prostě všema způsoby jsem se ho snažil nějak zbavit. Rozumíš, jak jsme byli v takovém tom křížku, že kdyby třeba jsme byli jeleni. A teď by, jo, na podzim došlo k tomu klání a slezl by sníh a tak by našli nám vybělené kosty, které by byly spleteny těma parohama, rozumíš? Víš, že jsme tak bojovali o tebe. A já si pamatuju, že tam byla Káť. Jak jsme tam byli všichni tři slečený?
9: Já jsem nebyla slečená, ne? Vy jste byli slečený.
8: Ty jsi byla nahá, jsi byla mrtvá, jo. Ona nám jako mědlila ty vlasy a teď se měli tam být nahý, no to víte, každý se trošku ostýchá. A já jsem si říkal, dobrá příležitost, páč tam se ten souboj rozhodne. Mezi tím Ondrou a mezi mnou, že jo, tam bude to, ten okamžik pravdy, že jo. A teď on měl smůlu tu, že začal první natáčet tady tohle, v té Kádě. A ono bylo zima, taky byl podzim. Pářilo se z lesů. A on tam v té mrznoucí, v té vodě, která byla čím dál studenější, musel natáčet první záběr. No tak samozřejmě uměl jsem si představit, taky jsem byl někdy ve studené vodě. Uměl jsem si představit, co to s ním asi dělá. Psychicky. Já jsem čekal, to byla taková hájovna, se kterou oni udělali ten dům, já jsem čekal takhle u krbu. A byl jsem župan. A nahříval jsem se prostě, pěkně jsem se nahříval u toho krbu a někdy se mi ten teplý vzduch takhle nabral jako a tak pod tím župane se tak zamlel těma, jo, jako prostě, aby, no a oni říkají taková, Bolku, prosím tě, pojď už, tak já jsem šel. A ještě jsem přebyl rychle tu zimu do té kádě a teď jsem ten župan otevřel jako jaký exhibicionista. Nastar, tak budeme točit, jo. No a Markéta viděla to srovnání. A ten Pavelka, ten Ondra Pavelka, ten byl takhle malinký. Umělecky, ne? Umělecky myslím. Humoriáda.
1: Bolek Polívka s Markétou Hrubešovou, ukázka z Bolkovin, které samozřejmě vysílal i Český rozhlas svého času, nejenom Česká televize. Dnes jsme vysílali s Petrem Kostkou. Petře, bylo to příjemné setkání, zase se takhle
3: moc
1: vidět.
3: Moc příjemné, je mi líto, že nemohu už zavzpomínat, protože čas běží na Bolka Polívku, kterého znám celý život. Možná, že déle než on tuší, já ho znám od roku 68, kdy on byl ještě na škole a byl v komparzu. Ale to jsem se dozvěděl až později, když už byl světoznámý.
1: Ano.
3: Přímo. A no, tak se známe vlastně celý život a tak teď už mě dohnal a je už taky dědek.
1: Říká Petr Kostka, děkuji moc za tu návštěvu. Pozdravujte Carmen.
3: Děkuji.
1: A věříte jí, že ji tady v pondělí čekáme na stejném místě. To bude.
3: Ano, no, jo. já děkuji za pozvání.
1: Já děkuji, že jste přišel vám, děkuji, že jste poslouchali, pomohli jste nám a zítra naším hostem bude Antonín Procházka. I na to se těší Patrik Rozehnal. Děkuji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Pět hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Až pětileté vězení hrozí fotbalovým fanouškům za následky loňského odpálení pyrotechniky před utkáním Baníku Ostrava. Stará lávka v Proskovicích ukrývala 20 let tajnou schránku. Opavská nemocnice dnes na Horním náměstí pořádá Den zdraví. Bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno u zpráv přeje Lenka Blažejová. Policie obvinila tři dospělé fotbalové fanoušky a jednoho mladistvého za odpálení pyrotechniky před utkáním Baníku Ostrava. Výbuch loni na jaře před nádražím v Ostravě Vítkovicích dva obviněné zranil a v péči lékařů pak skončili další tři lidé z davu příznivců. Při objasňování případu musela policie vyslechnout velký počet svědků a zdokumentovat, co se přesně stalo, říká její mluvčí Soňa Štětínská.
2: Každý měl v totožný moment otevřeným plamenem iniciovat pyrotechnický výrobek. Měli tím porušit veškerá bezpečnostní pravidla při manipulaci s pyrotechnikou. Lidé byli vystaveni nebezpečí těžké újmy na zdraví, protože byli uvnitř bezpečnostní zóny stanovené výrobcem.
1: Třem dospělým obviněným ve věku 21 až 23 let hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až pětiletý trest. U mladistvého je sazba poloviční. Stavbaři strhli lávku přes Ondřejnici mezi ostravskými Proskovicemi a Košatkou. Při demolici našel její autor Zdeněk Dvorský po 20 letech schránku, kterou tehdy vložil do původní dřevěné konstrukce. Byly v ní dobové noviny, 50 koruna a pamětní list. Na místě teď vznikne nová, širší a bezpečnější lávka.
3: Je to tady.
4: Je to tady. To je takový váleček obalený nějakou náplastí.
5: Mysleli jsme asi dopředu i na vlhkost a na brouky. Takže
3: pane Dvorský, je to vaše.
5: Děkuji moc. Nemáte za spolupráci. Za
4: jsme tady se Zdeňkem Dvorským, autorem toho původního mostu.
5: Tak je tam takové prohlášení, že tuto stavu postavili své pomoci občané Proskovic.
4: Já musím říct, že vy jste to psali obyčejnou tuškou.
5: Obyčejnou tuškou, protože proti tomu vlhku je tuška ideální materiál.
4: Stavaři dali autorovi původní lávky i symbolický kousek řetězu z původní konstrukce. Z Košatky Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Nemocnice ve Valašském Meziříčí má na oddělení následné péče nové sprchovací lehátko. Pomůže hlavně pacientům, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu tráví v nemocnici týdny nebo měsíce a usnadní práci i zdravotníkům, kteří o ně pečují. Jak konkrétně lehátko pacientům pomáhá, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
6: Sprchovací lehátko je určené k osprchování a koupeli u těžce nemocných a imobilních pacientů přímo na lůžku. Zatížení je možné až do 230 kilogramů. Naši pacienti se v novém lehátku cítí bezpečně, důstojně a uvolněně.
1: Opavská nemocnice dnes pořádá na Horním náměstí Den zdraví. Program začne ve 13 hodin a potrvá do 18. Návštěvníci si mohou nechat změřit krevní tlak a hladinu cukru, zkontrolovat znamenka anebo se anonymně otestovat na HIV. Zdravotníci také předvedou první pomoc, ukážou vybavení sanitky a nabídnou cvičení na podporu paměti a pozornosti.
0: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, přechodně může být i polojasno, ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytovat přehánky. Teploty se budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Na Hradbách v centru Ostravy je kvůli stavebním pracím doprava převedená do protisměru. Objížďka vede přes Sokolskou třídu, Biskupskou ulici a Havlíčkovo nábřeží. Omezení potrvá do 11. října. V případě komplikací na cestách v kraji volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je čtvrtek, třetí den měsíce září, máme přesně 4 minuty po 5, Lenka Blažová nabídla první zprávy z ostravského studia Českého rozhlasu, což znamená, že začalo dobré ráno. U moderátorského mikrofonu je Petr Soukup, my oba vám přejeme příjemný a pohodový den.

nikdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostaný k lodníkům, jako já. Jo, jako já.

0: má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já, jo, jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na Huconský šípy najmout dá. Jo, kdo chce zhrtnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípy najmout dá. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Kapela Olympik je v dnešním ranním programu Českého rozhlasu Ostrava. Hodiny ukazují přesně 10 minut po páté. Na posily z Filipín teď sází krnovská nemocnice. Řeší tak nedostatek zaměstnanců pro nelékařské pozice a tato nemocnice není jedinou. Téma trochu více rozebereme krátce před půl šestou. Teď si ale připomeneme historii, které se týká to dnešní datum 3. září.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Čtvrtek 3. září. Svátek mají dneska Bronislav, Branimír, Branimíra, Branislav, Branislava, Bratislava, Bronislava. Tak všechno nejlepší. Pěkný den přeje Petr Jungmann. 5. nejmenší stát světa, San Marino, vznikl v roce 301. To je rovných 1725 let. Legendárním zakladatelem je svatý Marinus, kamení, který pracoval v Rimini a byl křesťanem. Pomník Přemysla Oráče byl slavnostně odhalen na královském poli u Stadic na Ústecku v roce 1841. Smrtící plyn cyklon B poprvé vyzkoušeli nacisté na lidech před 85 lety v roce 1941 ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Prvními oběťmi se stalo 600 ruských zajatců. Americká Coca-Cola se v Československu ve Frutě Brno začala vyrábět před 55 lety v roce 1971. V hlubinném dole Pluto v Louce u Litvínova vybuchl před 45 lety v roce 1981 uhelný prach. V tom okamžiku bylo v dole 105 lidí, jen 40 explozi a následky přežilo. Byla to jedna z největších důlních katastrof ve střední Evropě. Výroba nového vozu Škoda Octavia byla ve Škodě Mladá Boleslav slavnostně zahájena před 30 lety v roce 1996. Nový závod otevřel prezident Václav Havel. Biker Jaroslav Kulhavý se stal před 15 lety jako první český jezdec mistrem světa v cross country horských kol. 75 má dneska spisovatel, rodák z Kyjova, Zdeněk Zapletal. Já přeju pěkný den.

0: počasí.
1: Dnešní ráno je na severní Moravě a ve Slezsku většinou oblačné. V Karviné naměříte teď 13 stupňů Celsia. Ve Frenštátě pod Radoštěm je teplota o 2 stupně níže. Prognóza na dnešek říká, že bychom se měli připravit na oblačný den. Přechodně se může vyjasnit a ojediněle přijdou i přehánky. Teploty ale příjemné do 25 stupňů.
2: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
3: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. O čem se mluví?
4: Moravskoslezští hasiči mají za sebou náročné letní období. Mimořádné sucho a extrémní teploty se projevily i na jejich práci, kdy se museli vypořádat s následky bouřek, přívalových dešťů i lesními požáry. Jaké bylo z pohledu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje letošní léto, tak na to se zeptám tiskové mluvčí Kamily Langrové. V rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem dnes v 17.30.
3: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Genasky a Český rozhlas Ostrava 5 hodin a 22 minut. Krnovská nemocnice zaměstná celkem 10 nových zaměstnanců z Filipín. Výběrovým řízením přitom projde jen čtvrtina uchazečů. Filipínci pomůžou na odděleních, které mají dlouhodobě problém sehnat schopné pracovníky. V Krnově jde o fyzioterapeuty a rentgenové laboranty. Nastoupit mají už příští rok.
1: U sebe v kanceláři mě přivítala vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová.
2: Mladí lidé vystudovaní tak se nehrnou do toho nemocničního prostředí a v nemocnici nejenže se věnujete ambulantní složce, ale i té hospitalizační a ta není úplně tak zajímavá pro nové absolventy. Je to práce prostě fyzicky namáhavá, není úplně tak jakoby krátkodobě viditelný výsledek.
1: A málo zaměstnanců znamená i málo času.
2: Nemáte prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi a ta rehabilitace byla tak intenzivní.
1: Hana Sovadinová dostane na své oddělení celkem 7 nových terapeutů z Filipín. Chce, aby byla péče o pacienty téměř individuální. Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce je těžké na českém pracovním trhu tyto pozice obsadit. I proto vidí budoucnost v zaměstnancích z ciziny.
3: Zejména na lékařské obory, tak tam je budoucnost z toho, aby opravdu byli i z těch exotičtějších zemí. Protože je to vidět v celém světě, je to vidět v Německu, je to vidět ve Spojených státech, je to vidět v Rakousku, jsou o to oblíbení zaměstnanci a myslím si, že to se stají u nás.
1: Nábor Filipínců zprostředkovává firma Kasea v Ostravě. Aby mohli nastoupit u nás, musí mít vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe. Navíc je nutné, aby se naučili česky. Na Filipínách ale žije více než 100 milionů lidí a možnosti jsou velké. Proč právě Filipínci, přibližuje ředitelka společnosti Gabriela Pchálková.
4: Nyní tento zdroj začínáme využívat z důvodu jejich vysoké odbornosti, kvalifikace i empatie k pacientům, protože oni každého pacienta považují nebo chovají se k němu, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
1: Celkem o personál z Filipín projevilo zájem 22 nemocnic po celé republice. V Moravskoslezském kraji jde třeba i o městskou nemocnici v Ostravě. Tam ale zatím na tyto zaměstnance nemají peníze. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Jsou tady krátké zprávy a Lenka Blažejová.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Muzeum Plus Pavla Lazara. Rezort má obavy o další přípravu projektu za více než 1,5 miliardy korun a upozornil také na odchod klíčových zaměstnanců. Stavbaři začali opravovat izolaci budovy okresního soudu v Ostravě, do které dlouhodobě zatéká. Kvůli opravě za 10 milionů korun odstranili před soudem dlažbu i velké květináče. Práce skončí v listopadu. Bohumín pořídil městské nemocnici a domovu pro seniory Cesmína 65 nových polohovatelných lůžek. Využijí je hlavně dlouhodobě hospitalizovaní pacienti a připravovaná klinika dlouhodobé péče. České radiokomunikace začaly opravovat rozhlednu ve vysílači na Pradědu v Jeseníkách. Vyhlídka je uzavřená a omezený je také přístup do okolí vysílače. Restaurace ale zůstává otevřená. Kvůli nepříznivému počasí se práce mohou protáhnout až do jara. Tenista Jiří Lehečka postoupil na US Open po třetí za sebou do třetího kola. Brita Tobyho Samuela, který v úvodní fázi turnaje v New Yorku vyřadil Tomáše Macháče, porazil včera 6-4, 6-2 a 6-4. Dnes bude v našem regionu oblačno, přechodně polojasno, ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytovat přehánky. Teploty dnes 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ve Frýdecké ulici ve Slezské Ostravě pokračují stavební práce na středním dělícím ostrůvku, tak na to dejte pozor.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Pozvánka k poslechu našeho dopoledního vysílání, to je to, co od nás můžete čekat po písních Karla Gotta a Karla Zicha. Pěkné ráno.

Dál je naše dnešní ranní vysílání, ve kterém bych vás rád pozval k poslechu magazínu Křížem krajem. V něm se pravidelně tak trochu touláme naším moravsko-slezským regionem a dnešní výlet nás zavede na Odersko, konkrétně tedy do Louček, kde stojí vodní mlýn Veselsky. Vyrazila tam naše redaktorka Romana Kubicová za současným majitelem této technické památky Jaroslavem Králem. A na co se při návštěvě vodního mlýna Veselsky zaměřili, tak to uslyšíte, když budete poslouchat 10 minut po 9. hodině. Teď kapela Mike and the Mechanics, nahrávka Over My Shoulder a hned poté budeme telefonovat ostravským meteorologům. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Ostravského meteorologa Petra Drobka přivítáme v našem vysílání. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme samozřejmě o počasí. Nejprve tedy o tom aktuálním.
2: Tak aktuálně je v kraji malá oblačnost, skoro jasno nebo polojasno a teploty klesly na nějakých 13 až 10 stupňů, chladněji je v údolích tam i kolem 9 stupňů. Na Lysé hoře máme 10 stupňů, na pradědu necelých 9 a vítr fouká slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Jaké dnes ve čtvrtek 3. září máme čekat počasí?
2: Tak sice teď ráno máme malou oblačnost, ale postupně ji bude přibývat. Většinou bude oblačno, přechodně, spíš jen přechodně bude zmenšená oblačnost a ojediněle se v průběhu dne mohou vyskytnout slabší přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 24 stupňů, na horách na 16 až 20 a vítr pované ráno slabý a v průběhu dne potom mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy dnešek, u toho nezůstaneme. Jaké počasí máme očekávat v noci na pátek a co přinese zítřek?
2: V noci bude převážně oblačno, jen výjimečně se může vyskytnout slabší přehánka a teploty k ránu klesnou na 16 až 12 stupňů, k tomu pované jenom slabý jihozápadní až západní vítr s rychlostí do 3 metrů za sekundu. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne, bude většinou oblačno, ojediněle se může vyskytnout slabý déšť a teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na horách na 18 až 22 a pované mírný jihozápadní až západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, u telefonu byl Petr Drobek, ostravský meteorolog. My moc děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: obyčejnou ženu.
1: Ani dnes odpoledne nezapomeneme nabídnout pořad Alex a host. U mikrofonu bude herec Tadeáš Moravec a budete poslouchat třeba i o tom, jaké byly jeho začátky studia herectví v Anglii.
2: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký a samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že o tam tu odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, které byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
1: Připomenu, že celý rozhovor s Tadeášem Moravcem si můžete poslechnout pár minut po 13. hodině.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Nový vysokoškolský zákon by měl být účinný od roku 2028, navrhuje to ministr školství. Někteří finanční poradci podle České národní banky zneužívají školní přednášky k získávání klientů. Havířovská radnice od října mimořádně omezí provoz některých přepážek. A dnes bude oblačno, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Hezké ráno. Ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO chce, aby nový vysokoškolský zákon platil od roku 2028. Řekl to po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Nový zákon by mohl změnit například volbu rektora. Vybíral by ho nový orgán, takzvaná univerzitní rada. A změny by se týkaly i financování vysokých škol. Plaga prezidenta informoval o tom, jak práce na návrhu nového zákona pokračuje.
2: Pan prezident ocenil, že postupujeme tou standardní metodou. To znamená, že jdeme přes věcný, široce diskutovaný návrh zákona až posléze, po té, co bude schválen, přistoupíme k tomu paragrafovému znění.
0: Prezidenta taky zajímaly pojistky, které mají zabránit nežádoucímu ovlivňování řízení univerzit. Česká národní banka varuje před finančními poradci, kteří zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci vlastních služeb. Někteří nabízejí studentům své finanční produkty, sbírají jejich osobní údaje a nebo slibují přivýdělek. Centrální banka přitom nevydává žádná osvědčení, která by poradce k pořádání přednášek opravňovala. Ředitelé škol by si proto měli přednášející vždy dopředu ověřit a posoudit jejich motivaci. Havířovský magistrát chystá od října mimořádné omezení. Kvůli výměně datových rozvodů v budově C bude muset přestěhovat některé agendy do provizorních prostor. Dotkne se to třeba evidence obyvatel a aut, ale také agendy občanských a řidičských průkazů a pasů.
3: Podle radnice tak nebudou úředníci schopni vyřídit žádosti na počkání a sníží se kapacita odbavených klientů. Lidé tak nemají odkládat své požadavky. Omezení bude trvat do konce roku. Z Havířova Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Ukrajina zřejmě změní systém varování před ruskými leteckými útoky. Vláda má o nových pravidlech rozhodnout už dnes. Týkat se mají třeba fungování podniků a úřadů během poplachu anebo zákazu vycházení. Kyjev tak reaguje na změnu ruské taktiky. Moskva totiž v posledních dnech útočí na ukrajinská města nejen v noci, ale opakovaně i během dne.
4: Nově mají sirény různými signály oznamovat dva druhy poplachu. Žlutý, když poletí jednotlivé drony, a červený, když se budou blížit balistické rakety nebo půjde o masivní útok dronů a raket. Varování bude víc zaměřené na konkrétní ohrožené oblasti. Při žlutém nebudou muset podniky přerušit práci a obchody zavřít. V době žlutého poplachu mají v provozu zůstat i některé linky kyjevského metra a povrchová doprava. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zmínil i možnost zkrácení zákazu nočního vycházení v Kyjevě. Dnes platí od půlnoci do 5 hodin ráno. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně i polojasno, ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytovat přehánky. Teploty se dnes budou pohybovat od 22 do 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Varování ze silnice D35 na kilometru 292 u Lipníku ve směru na Olomouc havarovalo nákladní auto a provoz je tam omezený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hanka Blažová, Petr Soukup, staráme se o dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava s datem 3. září. A zastavme se u kalendáře, dnes v něm figurují jména Bronislav a Bronislava, což jsou příbuzná křestní jména, která mají slovanský původ a dala by se vyložit jako slavný bojovník nebo slavná bojovnice. Všem Broňám a Broňům přejeme k jejich svátku samozřejmě příjemný a pohodový den. Vše nejlepší a posíláme píseň od Leony Machálkové. We'll be right back.

0: Před 9 lety získala titul Alej roku. Teď lipáma v největším ostravském parku hrozí kácení. Podle městského obvodu jsou ve špatném stavu část expertů i místních, ale nesouhlasí. Více v reportáži uslyšíte ji už za 9 minut. Teď s námi totiž můžete cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen, paže volně podél trupu. S výdechem jdeme do předklonu, pány vtlačíme vzad, pravá paže směřuje k levému kotníku a levá k pravému. Opět s výdechem stlačíme lopatky a paže přitáhneme k hrudníku. S výdechem se vrátíme do vzpřímeného postoje. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ráno je v Moravskoslezském regionu příjemné, na obloze trochu mraku. Co se teploty týče, tak v Ostravě teď naměříte 13 stupňů Celsia, východněji na Jablunkovsku v Horní Lomné necelých 10 stupňů. Meteorologové od dnešku říkají, že bychom se měli připravit na oblačný den, může se ale i vyjasnit a ojediněle se může vyskytnout přehánka. Teploty od 22 do 25 stupňů.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava 6 hodin 20 minut. Jednou už je místní před kácením zachránili. U Lipovou aleji v největším ostravském parku se ale teď místní po 20 letech bojí znovu, hrozí jí totiž vykácení. Městský obvod tvrdí, že jsou stromy ve špatném stavu. Zastánci aleje jsou ale připraveni bojovat za to, aby stromy na místě zůstaly.
1: Ta aleje prostě někomu strašně leží v žaludku, nevím proč, ale je to prostě takové místo, kde radí trávíme volný čas a ty stromy, to by nám hodně vadilo, kdyby nám je vykáceli, než by nasadili nové.
2: Postojí Jitky Lesákové. S rodinou bydlí nedaleko a pod stromořadím lip se procházejí často. Venčit psa tam chodí i krajinářská architektka Magda Cigánková-Fialová. Ta pro centrální obvod zpracovala plán na obnovu dřevin. Alej navrhuje vykácet a nasadit znovu.
3: Samozřejmě ta alej se dá svázat, dá se jí udělat obnova, že se to seřeže a podobně, ale my se prostě domníváme a obáváme se, že pokud to budeme pořád takhle flikovat, že za 15-20 let prostě se to tady vykácí, protože se tady nic nedělo a protože to prostě dožilo.
2: Kácení lipového stromořadí měl obvod v plánu už před 20 lety. Alej ale zachránili aktivní občané. Současný místostarosta obvodu Moravská Ostrava Petr Kuš z ANO není překvapený, že se lidé ozvali znovu.
4: Věděl jsem, že se něco takového stane, protože jeden starosta na základě toho kdysi skončil, ale nejde primárně o Tykumenské osady. Ten park dlouhou dobu nedostával tu péči, kterou by měl dostávat.
2: Za necelé dva týdny budou o spuštění obnovy parku hlasovat zastupitelé obvodu. Zatím jde o první etapu. Na aleje včetně té nejslavnější čtyřřadé se dostane nejdříve za 5 let. Emoce chce uklidnit i Ilona Rozehnalová, která občanské aktivity koordinuje.
5: Samozřejmě pro lidi to silné téma je, my bychom ale byli rádi, aby se z toho nestalo historické téma. My bychom chtěli pokračovat v té odborné lince, to znamená, že jsme svolali odborné konzilium přímo v parku, to se bude konat 12.10.
2: O týden později bude znovu diskutovat veřejnost a v listopadu se odborníci, občané i politici potkají na plánovací dílně. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Začátek školního roku může znamenat zvýšení výskytu žloutenky. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. S hepatitidou typu A se Česko potýkalo v posledním roce. Loni bylo 3255 nemocných, nejvíc od 80. let. Od února počet nakažených klesá, letos do konce srpna jich bylo necelých 1500. Od začátku roku 2025 zemřelo na žloutenku 43 lidí. Národní divadlo Moravskoslezské slavnostně zahájí novou sezonu v sobotu 5. září. Po roční pauze se do divadla vracejí gala večery, na kterých soubory opery, činohry, baletu i muzikálu představí ukázky z připravovaných novinek i oblíbených titulů. Program začne v divadle Antonína Dvořáka a pokračovat bude v divadle Jiřího Mirona. Střední odborná škola požární ochrany ve Frýdku Místku po letech otevřela maturitní ročník. Na zkoušku se tam bude v tomto školním roce připravovat 26 studentů. Absolventi budou moci nastoupit rovnou do profesionálních výjezdových hasičských jednotek. Dobrovolní hasiči v Benkovicích na Opavsku budou mít novou zbrojnici. Radnice v Hradci nad Moravicí, pod kterou Benkovice spadají, čeká na výsledné návrhy architektů a připravuje další dokumentaci pro stavební povolení. Hasičská zbrojnice vytvoří jeden celek s tamním kulturním domem. Nové poštovní známky z motivy jeseníků si ode dneška můžou koupit lidé na poštovních pobočkách. Aršík zachycuje tamní krajinu, včetně vzácných druhů rostlin a živočichů. Počasí v regionu bude přechodně polojasné, ale většinou oblačné. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Gudrichova mezi křižovatkami ulic Zukalova a Mendlova v Opavě je omezený provoz. Probíhá tam instalace nové telekomunikační sítě. Omezení potrvá do 9. září.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Každý čtvrtek dopoledne vysíláme náš magazín o zdraví. O čem se bude mluvit v té dnešní lékárně po 11. hodině, to vám povím po písních od Elánu a Heleny Vondráčkové. Hezké ráno.

0: Dnes je čtvrtek, znamená to, že v tom dopoledním čase mezi 11. a 12. nabídneme naše pravidelnou lékárnu a v ní dnes budeme mluvit o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny a její zvládání není snadné. Pomoc teď bude nově nabízet i nová skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici Ostrava. V ní budou moci zájemci získat pomoc při zvládání dlouhodobé psychické zátěže. S naším hostem o tom bude hovořit Ivana Šuláková a ptát se budete moci samozřejmě i vy prostřednictvím naší telefonní studiové linky. Lékárna začíná v pravidelném čase 10 minut po 11. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Teď zpívá Ricky Martin a hned poté informace o počasí. Pěkné ráno.

0: počasí.
1: Ostravského meteorologa Petra Drobka přivítáme v našem vysílání. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Mluvit budeme samozřejmě o počasí. Nejprve tedy o tom aktuálním.
2: Tak aktuálně je v kraji malá oblačnost, skoro jasno nebo polojasno a teploty klesly na nějakých 13 až 10 stupňů. Chladněji je v údolí, tam i kolem 9 stupňů. Na Lysé hoře máme 10 stupňů, na pradědu necelých 9 a vítr fouká slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Jaké dnes ve čtvrtek 3. září máme čekat počasí?
2: Tak sice teď ráno máme malou oblačnost, ale postupně ji bude přibývat. Většinou bude oblačno, přechodně, spíš jen přechodně bude zmenšená oblačnost a ojediněle se v průběhu dne mohou vyskytnout slabší přehánky. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů, na horách na 16 až 20 a vítr pované ráno slabý a v průběhu dne potom mírný západní s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Probrali jsme tedy dnešek, u toho nezůstaneme. Jaké počasí máme očekávat v noci na pátek a co přinese zítřek?
2: V noci bude převážně oblačno, jen výjimečně se může vyskytnout slabší přehánka a teploty k ránu klesnou na 16 až 12 stupňů, k tomu pované jenom slabý západní až západní vítr s rychlostí do 3 metrů za sekundu. Zítra nás čeká nejteplejší den tohoto týdne, bude většinou oblačno, ojediněle se může vyskytnout slabý déšť a teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů, na horách na 18 až 22 a pované mírný západní až západní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tolik informace o počasí, u telefonu byl Petr Drobek, ostravský meteorolog. My moc děkujeme a přejeme příjemný den.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
3: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Eldorado, jsme sice nenašli, ale máme pro vás tipy pro volný čas, tak kam vyrazit. Moravskoslezská nemocnice Opava pořádá ve spolupráci s městem Den zdraví a prevence. Uskuteční se od 13 hodin na Horním náměstí v Opavě. Nabídne preventivní vyšetření, měření praktické ukázky i odborné poradenství. Program Krnovských hudebních slavností dnes nabízí vystoupení s názvem Nesmrtelná klasika. Začíná v 19 hodin v koncertní síni svatého ducha. Předvede se bas-baritonista Michal Kubečka s klavíristou Martinem Levickým. A Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici zve na výstavu nazvanou Žeru sklo. K vidění je do 26. září a představuje práce studentů oboru design skla a umělecké řemeslo Střední průmyslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Premiér Babiš bude s motoristy jednat o výši rozpočtového schodku na příští rok. Desítky nemocnic v Česku chtějí zaměstnance z Filipín. Nový Jičín postavil 2 nové byty v historickém domě u Anděla. Dnes bude oblačno, místy polojasno a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno, jsou tady aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci vládních motoristů. Jednat budou o návrhu státního rozpočtu na příští rok, který v pondělí představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Motoristům se nelíbí navrhovaná výše schodku 389 miliard korun a chtějí navrhnout konkrétní úspory. Premiér Babiš ale včera řekl, že si za rozpočtem stojí.
2: Já jsem byl ministr financí, samozřejmě ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístrojové vybavení.
0: S navrhovaným deficitem nesouhlasí ani koaliční SPD. Příliš vysoký je i podle prezidenta Petra Pavla. Nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. V Krnově na Bruntálsku pak půjde o 10 zaměstnanců pro dlouhodobě neobsazené nelékařské pozice, jako jsou třeba fyzioterapeuti nebo radiologičtí laboranti.
3: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
4: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
5: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
4: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Novojičínská radnice nabídne 2 nové městské byty k pronájmu. Vybudovala je v historickém domě u Anděla na Masarykově náměstí. V opravované části domu chyběl strop, měla poškozené trámy a místo podlahy byl prakticky jen násyp. Vysvětluje mluvčí města Marie Machková. Cena se tak vyšplhala na 8 milionů korun.
6: Zůstaly prakticky pouze obvodové a nosné stěny. Nechali jsme zhotovit nové stropy, podlahy, příčky. Museli se udělat rozvody vody, elektřiny, plynu, topení a kanalizace. Vznikly 2 nové byty, 2 plus kuchyňský kout a 3 plus kuchyňský kout. Oba jsou situované do Laudonova nádvoří.
0: Thajsko zkrátí turistům z desítek zemí, včetně Česka, pobyt bez víza. Od poloviny září tam budou moct zůstat bez víza 30 dní na místo současných 60. Změna se týká většiny zemí Evropské unie, ale třeba i Spojených států nebo Číny. Pobyt si turisté budou moci za určitých podmínek jednou prodloužit.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a odpoledne ojedinělé přehánky, teploty 22 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D1 za exitem hranice ve směru na Brno stojí porouchané nákladní vozidlo. V pravém pruhu dálnice blokuje provoz. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Přátelé, pěstování rajčat, tak to je téma, na které se už za pár minut v ranním programu Českého rozhlasu Ostrava zaměří Artur Kubica, a to v rámci svého pořadu Dvakrát měř, jednou řeš. Ještě předtím ale dáme prostor muzice, uslyšíte třeba Evu Farnou nebo Petra Reska. My jsme Český rozhlas Ostrava, u mikrofonu toho dnešního ranního vysílání jsou Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme vám pěkný 3. zářijový den.

0: Pokud jste letos sklízeli úspěšně první brambory, tak vás bude zajímat následující dotaz, který jsem dostal, a tam se naše posluchačka ptala, jestli se dají po prvních skleníkových bramborách na to samé místo sázet rajčata. Je to samozřejmě dotaz na příští sezónu, protože teď v srpnu a v září už je pozdě, ale odborníci doporučují tady to vůbec nedělat, tedy sázet po bramborách na stejné místo rajčata, protože právě brambory a rajčata mají společné choroby, společné nemoci, třeba plíseň bramborovou, a ta potom rajčata během srpna a září dokáže pořádně potrápit. Brambory se mají pěstovat venku a ve skleníku, pokud tam někdy brambory byly, tak je dobré půdu po bramborách vždycky důkladně vydezinfikovat. Jak se to dělá? Do půdy se v předjaří zarije dusíkaté vápno, důkladně prolejete vodou, přikryjete půdu neprodyšnou plachtou, nějakým igelitem, na 3 týdny. Pak to necháte na 2 týdny odkryté a máte půdu vydezinfikovanou a připravenou pro sazeničky rajčat. Takže když už musíte po bramborách sázet na stejné místo rajčata, tak za těchto podmínek by to šlo. Zdraví vás Kutil, tělem je duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava.

0: Nezmrzneme, aktuálně máme pěkné slunečné ráno, na obloze jen pár mraků, co se teplot týče v Bohumíně v tuto chvíli 13 stupňů Celsia, trochu chladněji je v Opavě, tam měříte o 2 stupně méně. No a prognóza říká, že dnes bude den převážně oblačný, ale v některých částech regionu se může i vyjasnit. Pokud přijde déšť, tak bude jen velmi krátký, bude to krátká ojedinělá přeháňka. Teploty příjemné 22 až 25 stupňů Celsia. Tak si užijte den.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. O čem se mluví?
2: Moravskoslezští hasiči mají za sebou náročné letní období. Mimořádné sucho a extrémní teploty se projevily i na jejich práci, kdy se museli vypořádat s následky bouřek, přívalových dešťů i lesními požáry. Jaké bylo z pohledu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje letošní léto, tak na to se zeptám tiskové mluvčí Kamily Langrové. V rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem dnes v 17.30.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě, teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Dalším místem, odkud přineseme aktuální informace v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, je Krnov. Tamní nemocnice zaměstná celkem 10 nových zaměstnanců z Filipín. Výběrovým řízením přitom projde jen 1/4 uchazečů. Filipínci pomůžou na odděleních, které mají dlouhodobě problém sehnat schopné pracovníky. V Krnově jde o fyzioterapeuty a rentgenové laboranty. Nastoupit by měli příští rok.
2: U sebe v kanceláři mě přivítala vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová.
3: Mladí lidé vystudovaní tak se nehrnou do toho nemocničního prostředí a v nemocnici nejen, že se věnujete ambulantní složce, ale i té hospitalizační, a ta není úplně tak zajímavá pro nové absolventy. Je to práce prostě fyzicky namáhavá, není úplně tak jakoby krátkodobě viditelný výsledek.
2: A málo zaměstnanců znamená i málo času.
3: Nemáte prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi a ta rehabilitace byla tak intenzivní.
2: Hana Sovadinová dostane na své oddělení celkem 7 nových terapeutů z Filipín. Chce, aby byla péče o pacienty téměř individuální. Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce je těžké na českém pracovním trhu tyto pozice obsadit. I proto vidí budoucnost v zaměstnancích z ciziny.
4: Zejména na lékařské obory, tak tam je budoucnost z toho, aby opravdu byli i z těch exotičtějších zemí. Protože je to vidět v celém světě, je to vidět v Německu, je to vidět ve Spojených státech, je to vidět v Rakousku, jsou o to oblíbení zaměstnanci a myslím si, že to se stají u nás.
2: Nábor Filipínců zprostředkovává firma Kasea v Ostravě. Aby mohli nastoupit u nás, musí mít vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe. Navíc je nutné, aby se naučili česky. Na Filipínách ale žije více než 100 milionů lidí a možnosti jsou velké. Proč právě Filipínci, přibližuje ředitelka společnosti Gabriela Pchálková.
5: Tento zdroj začínáme využívat z důvodu jejich vysoké odbornosti, kvalifikace i empatie k pacientům, protože oni každého pacienta považují nebo chovají se k němu, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
2: Celkem o personál z Filipín projevilo zájem 22 nemocnic po celé republice. V Moravskoslezském kraji jde třeba i o městskou nemocnici v Ostravě. Tam ale zatím na tyto zaměstnance nemají peníze. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovaryová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Co je nového, poví Jelenka Blažejová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů, informovala o tom Státní zemědělská potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x více alfatoxinů, než povoluje norma. 7 lidí se ve středu zranilo při střetu motorového vlaku s popelářským vozem na okraji Prostějova. Na místě zasahovala také letecká záchranná služba. 3 lidé utrpěli středně těžká zranění, šlo hlavně o zlomeniny. Při nehodě motorový vůz částečně vykolejil. Škodu drážní inspekce vyčíslila na více než 8 milionů korun. Opavská nemocnice pořádá na Horním náměstí Den zdraví. Program tam začne ve 13 hodin a potrvá do 18. Návštěvníci si mohou nechat změřit tlak, cukr, zkontrolovat znaménka nebo se anonymně otestovat na HIV. Zdravotníci také předvedou první pomoc a ukážou vybavení sanitky. Národní divadlo Moravskoslezské přijímá přihlášky do Divadelní akademie 3. věku. Série přednášek začne 23. září. Letos se posluchači seznámí s historií ostravských divadel a podívají se také do archivu Národního divadla Moravskoslezského. V Olomouci dnes začíná Mezinárodní varhaní festival. Na zahajovacím koncertě v chrámu svatého Mořice zazní česká premiéra mše pro Notre Dame britsko-amerického varhaníka Davida Brixe. Až do 17. září nabídne festival celkem 6 koncertů. Počasí v regionu Severní Moravy a Slezska dnes bude oblačné, přechodně polojasné, teploty do 25 stupňů, na horách od 16 do 20.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Provoz na dálnici D1 u Vyškova byl po noční vážné nehodě obnoven. Na dálnici ve směru na Ostravu srazilo ve středu pozdě v noci osobní auto člověka. Nehoda se stala mezi sjezdy Vyškov západ a Vyškov východ. V tuto chvíli je tam kolona. Jeďte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava nabídneme skupinu Helucie, také německé Alphavil, ale pozor, také se v nejbližší půl hodině dozvíte, jak strávit svůj volný čas. Pěkné ráno.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu. Přátelé, kde najdete houby, to vám neporadím, ale poradit vám můžu, abyste zatelefonovali sem k nám do vysílání do 596 11 22 66, protože tady máme soutěž pro všechny, kteří občas na houby vyrazí a můžete vyhrát hezké houbařské ceny. Já se ptám, kdo je na lince? Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: S kým pak mluvím?
1: Mluvíte s Alfredem.
0: Alfrede, odkud nám telefonujete?
1: Chlebičov.
0: Chlebičova. Chodíte na houby?
1: Ano, jak letos to zní marné.
0: Letos je to marné, jo?
1: No,
0: ale tak třeba ještě zaprší a dočkáte se. Tak, Alberte, mám pro vás otázku.
1: Alfred.
0: Omlouvám se, Alfrede. Tak no, mám pro vás otázku, která se samozřejmě hub týká. A pokud na ní správně odpovíte, tak získáte náš takový houbařský balíček. Je tam nožík, atlas hub, síťovka, pláštěnka a rolnička do lesa. Tak můžeme, Alfred? Frede?
1: Ano, ano.
0: Ačkoliv jsou houby typické pro českou kuchyni, v asijských receptech se hojně vyskytuje jedna jedlá houba. Já se ptám, jaká to je, a dávám na vybranou: jidášovo ucho, pozemka zemní, anebo mechovka obecná. Co myslíte?
1: No,
0: v Asii. Jidášovo ucho, pozemka zemní.
1: No, já bych dal to jidášovo ucho, no.
0: Dal byste jidášovo ucho a udělal jste dobře.
1: Výborně.
0: Opravdu výborně. Všechno, o čem jsem hovořil, tedy nožík, atlas hub, síťovka, pláštěnka i rolnička do lesa, to všechno vám právě náleží za úspěch naší soutěži. Vydržte na telefonu, Alfrede, poznamenám si vaši adresu a jinak přeju pěkné houbařské úlovky, snad ještě přijdou. Naslyšenou. Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: počasí.
1: Do programu Českého rozhlasu Ostrava teď vstoupí meteorolog Tomáš Ostrožlík. Pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Povězte nám prosím něco o té aktuální situaci.
2: V regionu je jasno nebo polojasno, teploty se pohybují od 12 do 15 stupňů, na horách jsou také celkem příjemné kolem 12 stupňů, vítr zatím slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Je tady čtvrtek, 3. zářijový den, jak bude?
2: Postupně přibude oblačnosti, ale nebude to zatažený den. Očekáváme, že bude převažovat oblačno, řekněme polovina až dvě třetiny oblohy pokryté oblačností. Odpoledne se také může vyskytnout i ojedinělé přeháňka, a to spíše na horách. Teploty dnes vystoupí na 23 až 25 stupňů, na horách bude kolem 18 a vítr během dne mírný, západní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik dnešek. Pojďme se zaměřit na počasí v noci a na zítřek.
2: V noci stále více oblačnosti, ale v průměru, jak jsem vzpomenul, oblačno, to znamená zhruba polovina až dvě třetiny oblohy pokryté oblačnosti, ale v noci se také může ojediněle vyskytnout přeháňka, podobně jako tomu bylo tuto nebo minulou noc. Teploty v noci klesnou na 16 až 12 stupňů a vítr slabý západní. Zítra opět většinou oblačno a zejména na severu v oblasti Jeseníku, Bruntálsko, Osoblažsko, tak tam může být oblačnosti více a může se tam vyskytnout i slabý déšť. Teploty zítra ale budou vyšší, protože odpoledne se pak bude vyjasňovat i na tom severu a dosáhnou 24 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Zítřek bude nejspíš nejteplejší den tohoto týdne. Vítr ten ale zesílí, během dne mírný, jeho západní až západní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak je 1020 hektopaskalů a vlhkost vzduchu je kolem 80%.
1: S předpovědí počasí nás seznámil Tomáš Ostrožlík. Díky za to, pěkný den.
2: Také děkuji, naslyšenou.
3: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
4: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
5: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Písnička Goodbye od Rybiček 48 a Marka Ztraceného. My se s vámi ještě neloučíme. Naopak právě teď v 7 hodin a 51 minut nabídneme pár pozvánek. Městská knihovna Bílovec zve na čtení tety Kateřiny pro děti. Akce začíná ve 4 odpoledne v dětském oddělení. Společné čtení je oblíbeným čtvrtečním programem. Knihy pak představuje knihovnice Kateřina a nebo Jana. Letem světem, to je název výstavy fotografií v čítárně Kopřivnické knihovny v Kulturním domě. Prezentuje snímky cestovatelek Denisy Zmeškalové a Karolíny Kilhofové. K vidění je až do 2. října. A galerie Marička v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově pak hostí výstavu výtvarných prací studentů gymnázia Havířov Podlesí. Koná se u příležitosti 70. výročí vzniku školy a trvat bude výstava až do 26. září.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

zem zmizela jako laň u lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Oprava Kopřivnického nádraží má 3měsíční zpoždění. Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Podle nich se sníží flexibilita trhu práce. V Jesenické nemocnici dnes začíná série předporodních kurzů. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, později většinou oblačno a teploty do 25 stupňů. Hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava přeje u zpráv Lenka Blažejová. Rekonstrukce nádražní budovy v Kopřivnici stále není hotová. Správa železnic přitom počítala s otevřením už letos na podzim. V tuto chvíli odhaduje zpoždění na 3 měsíce. Cestující budou tak prostor využívat nejdříve v lednu příštího roku. Původně měly práce trvat 18 měsíců.
2: Součástí oprav jsou například nové čekárny, toalety a komerční prostory. Budova bude i méně energeticky náročná, a to kvůli zateplení a fotovoltaickým panelům. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
1: Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda rozhodla, že podpora v prvních 2 měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce taky snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí měnit práci a to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
3: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
1: Odbory i zaměstnavatelé zároveň kritizují, že s nimi vláda o změně dopředu nejednala. Železničáři obnovili provoz vlaků na trati mezi Prostějovem a Červenkou na Olomoucku, informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vlaky v úseku nejezdily kvůli srážce motorového vlaku a popelářského vozu. Zranilo se přitom 8 lidí. Nehoda se stala na přejezdu zabezpečeném pouze výstražnými kříži a vlak potom částečně vykolejil. Drážní inspekce škodu vyčíslila na 8 milionů korun. Příčinu nehody teď vyšetřuje. Zdravotníci Jesenické nemocnice nabízejí rodičkám předporodní kurzy. Začínají dnes a potrvají až do poloviny října. Součástí kurzů bude taky téma duševního zdraví v těhotenství. Pokračuje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
4: První lekce bude věnovaná bondingu, kojení a 6 nedělí pod vedením dětské sestry a laktační poradkyně. O 2 týdny později se účastníci kurzu zaměří na resuscitaci novorozence a kojence s hlavní sestrou záchranné služby Olomouckého kraje. Říjnový program nabídne praktickou přípravu na porod s porodní asistentkou a přednášku lékařky z oddělení ARO o možnostech analgezie a anestezie u porodu při císařském řezu.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Teploty se budou dnes pohybovat od 22 do 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ostravské a Těšínské ulici v Orlové se frézuje silnice, omezení provozu tam bude do 14 hodin.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Získala titul Alej roku, přesto jí hrozí vykácení. I to je téma, kterému budeme věnovat čas v dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava v té nejbližší půlhodině. Ještě předtím ale nabídne Martin Písařík své pravidelné okénko, které se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Dnes pro vás máme už 89. pokračování. No a co se muziky týče, tak zahrají a zaspívají Buty, Beatles, anebo třeba zpěvačka Kim Wilde. Pěkné ráno.

0: dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 16 minut, máme pěkné slunečné ráno, v Havířově teď naměříte 15 stupňů Celsia. Trochu západněji v městě Albrechticích na Bruntálsku je teplota vyšší, právě teď 16 stupňů. To hezké počasí by nám mělo vydržet v průběhu celého dne, někdy se ale může na

0: obloze objevit něco málo oblačnosti. Pršet by z toho mohlo, ale převážně jen v horských oblastech a pokud ano, tak to bude krátkodobá přeháňka. Teploty až 25 stupňů, na horách okolo 18.
1: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude profesionální hasič, extrémní sportovec a horolezec Tomáš Petreček. Hlavním tématem rozhovoru, který nabídne Iva Piskalová, bude expedice na vrcholo 8125 metrů vysokého Nanga Parbatu, cestou, kterou se ještě nikdy žádný horolezec nevydal.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kromě muziky i to nejaktuálnější z Moravskoslezského regionu nabízí vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jednou už je místní před kácením zachránili. O Lipovou alej v největším ostravském parku se teď ale místní po 20 letech bojí znovu. Hrozí totiž kácení. Městský obvod tvrdí, že jsou stromy ve špatném stavu. Zastánci aleje jsou ale připraveni bojovat za to, aby stromy na místě zůstaly.
1: Ta aleje prostě někomu strašně leží v žaludku, nevím proč, ale je to prostě takové místo, kde rádi trávíme volný čas a ty stromy, to by nám hodně vadilo, kdyby nám je vykáceli, než by nasadili nové.
2: Postojí Jitky Lesákové, s rodinou bydlí nedaleko a pod stromořadím lip se procházejí často. Venčit psa tam chodí i krajinářská architektka Magda Cigánková-Fialová. Ta pro centrální obvod zpracovala plán na obnovu dřevin, ale i navrhuje vykácet a nasadit znovu.
3: Samozřejmě ta alej se dá svázat, dá se jí udělat obnova, že se to seřeže a podobně, ale my se prostě domníváme a obáváme se, že pokud to budeme pořád takhle flikovat, že za 15-20 let prostě se to tady vykácí, protože se tady nic nedělo a protože to prostě dožilo.
2: Kácení lipového stromořadí měl obvod v plánu už před 20 lety. Alej ale zachránili aktivní občané. Současný místostarosta obvodu Moravská Ostrava Petr Kuš z ANO není překvapený, že se lidé ozvali znovu.
4: Věděl jsem, že se něco takového stane, protože jeden starosta na základě toho, kdy si skončil, ale nejde primárně o ty Komenské osady. Ten park dlouhou dobu nedostával tu péči, kterou by měl za mě dostávat.
2: Za necelé dva týdny budou o spuštění obnovy parku hlasovat zastupitelé obvodu. Zatím jde o první etapu. Na aleje včetně té nejslavnější čtyřřadé se dostane nejdříve za 5 let. Emoce chce uklidnit i Ilona Rozehnalová, která občanské aktivity koordinuje.
5: Samozřejmě pro lidi to silné téma je, my bychom ale byli rádi, aby se z toho nestalo historické téma. My bychom chtěli pokračovat v té odborné lince, to znamená, že jsme svolali odborné konzilium přímo v parku, to se bude konat 12.10.
2: O týden později bude znovu diskutovat veřejnost a v listopadu se odborníci, občané i politici potkají na plánovací dílně. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Další krátké zprávy a s nimi Lenka Blažejová.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odvolal ředitele Ostravského industriálního muzea Muzeum Plus Pavla Lazara. Rezort má obavy o další přípravu projektu za více než 1,5 miliardy korun a upozornil také na odchody klíčových zaměstnanců. Stavbaři začali opravovat izolaci budovy okresního soudu v Ostravě, do které dlouhodobě zatékalo. Kvůli opravě za 10 milionů korun odstraní před soudem i dlažbu, i velké květináče. Práce skončí v listopadu. Bohumín pořídil městské nemocnici a domovu pro seniory Cesmína 65 nových polohovatelných lůžek. Využijí je hlavně dlouhodobě hospitalizovaní pacienti a taky připravovaná klinika dlouhodobé péče. České radiokomunikace začaly opravovat rozhlednu ve vysílači na Jesenickém pradědu. Vyhlídka je uzavřená a omezený je také přístup do okolí vysílače. Restaurace ale zůstává otevřená. Kvůli nepříznivému počasí se práce mohou protáhnout až do jara. Tenista Jiří Lehečka postoupil na US Open po třetí za sebou do třetího kola. Brita Tobyho Samuela, který v úvodní fázi turnaje v New Yorku vyřadil Čecha Tomáše Macháče, porazil 6-4, 6-2 a 6-4. Dnes bude v našem regionu na severní Moravě ve Slezsku oblačno, přechodně může být i polojasno. Ráno a odpoledne se ojediněle mohou vyskytnout přehánky. Teploty dnes 22 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ještě varování ze silnice D35 u Olomouce na kilometru 267 ve směru na Ostravu se srazila dvě osobní auta. Policie už nehodu vyšetřuje, je tam kolona. Dejte na to pozor.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Frýdek Místek si dnes připomene tragickou historickou událost, která se stala před 83 lety. Jakým způsobem to vám Český rozhlas Ostrava poví už za pár minut. Teď bude zpívat Petr Muk.

0: Český rozhlas Ostrava a Olympik. Před 83 lety odbojáři v Lískovci u Frýdku Místku pomocí trhaviny vykolejili vojenský vlak. Byl to první podobný útok na území tehdejšího protektorátu, který skončil úspěchem. Gestapu se nepodařilo chytit strůjce celé akce. Za útok proto životem zaplatili nevinní lidé. Více nám o celé události teď poví po telefonu mluvčí města Frýdku Místku Jana Musálková-Jekelová. Přejeme dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se tady přesně před 83 lety útrati v Lískovci stalo?
1: Tak 1. září 1943 odbojářská skupina poblíž místa toho dnešního památníku vyhodila do povětří koleje. Akci provedla partizánská jednotka Jan Žižka, která tehdy operovala na Ostravsku. A v důsledku toho tedy vykolejil nákladní vlak se 7 vagóny. Říšský ministr Karel Hermann Frank vydal rozkaz k rychlému vypátrání pachatelů a k jejich exemplárnímu potrestání.
0: Gestapu se nepodařilo dopadnout strůjce sabotáže, jak už jsme zmínili, koho tedy nakonec popravili?
1: Je to tak, strůjce se jim dopadnout nepodařilo a tak pro výstrahu na místě partizánského odboje pověsili 5 zatčených mladých ilegálních pracovníků, kteří však s likvidací vlaku neměli nic společného. Ty jména popravených zveřejnili nacisté po celém kraji německo-českými plakáty a ten český text zněl mimo jiné Sléváč, Josef Lichnovský, Hutník, Zdeněk Žáček, zemědělský dělník Jan Ermis, dělník Josef Drost a Krej Bohumil Janáček. A tito nevinní mladí muži byli tedy popraveni 3. září 1943. A nacisté tvrdili, že jmenovaní se dopustili velezrádných činů a ohrožovali bezpečí veřejnosti, jakož i podporovali osoby velezrádně činné. No a navíc Němci nařídili v místě popravy v Lískovci zpomalení projíždějících osobních vlaků, aby lidé byli nuceni přihlížet této tragédii. No a ten cynismus dokresluje občerstvení nedaleko popraviště a slavnostní večeře vykonavatelů nacistických zvěrstev v kavárně Elektra v Ostravě.
0: Pětní akt začíná dnes v 10 hodin dopoledne. Pokud by lidé chtěli památku popravených mužů uctít, jak se mohou na místo dostat?
1: To místo za vlakovým nádražím v Lískovci je tedy veřejně dostupné. Občané se k němu dostanou například přes ulici Míru a za železničním přejezdem odbočí na lesní cestu, ale k památníku se dá dojít i pěšky, i cestou podél řeky Ostravice, nebo lze k němu dojet na kole. A u památníku jsou nově také lavičky, takže lidé zde mohou i posedět, a to nejen v den výročí, a zavzpomínat na tragické osudy 5 mladých mužů.
0: Jakým způsobem si Frýdek Místek připomene tragickou historickou událost, která se stala před 83 lety, to nám pověděla mluvčí města Jana Musálková-Jekelová. Děkujeme za to a hezký den.
1: Příjemný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Český rozhlas Ostrava teď hrál italsky, to byl Drupy, nahrávka Sereno E. Máme 8:45.
1: Počasí.
0: Máme hezké slunečné ráno a před námi je hezký slunečný den. Co se aktuálních teplot v regionu týče, ty se pohybují momentálně okolo 15 až 17 stupňů a meteoprognóza na dnešek hovoří o tom, že by to hezké počasí mělo vydržet v průběhu celého dne. Místy může být více oblačnosti, ale přehánky z toho hrozí pouze výjimečně, a to v horských oblastech. Teploty v nížinách do 25 stupňů, na horách pak naměříte do 20.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Tadeáš Moravec.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
4: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla, a dodá: my, co jsme zbyli.
3: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: prožívat svět. Zpívala nám Olga Lounová, je 8 hodin 51 minut. Dnešní ranní program Českého rozhlasu Ostrava spěje ke svému konci. Ještě než nastane, rád bych vás pozval k poslechu dopolední lékárny. Dnes v ní bude řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celého rodiny a její zvládání není snadné. Pomoc teď bude nově nabízet i nová skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici Ostrava. V ní budou moci zájemci získat pomoc při zvládání dlouhodobé psychické zátěže. Se svým hostem o tom bude dnes po 11. hodině hovořit Ivana Šuláková. Já se ještě zmíním o tom, že už za pár minut začne dopolední program, kterým vás provede Vláďa Šmehlík. Pro dnešek se loučí Petr Souku. Mějte krásný den.
1: Zasmějte se s námi. A to si povídají dvě sousedky, takové jízlivé ženské, co se nemají rády. A ta jedna povídá, váš manžel kouří? A ta druhá říká, no, kouří, on si spíš zapálí cigaretu, ale vždy jenom po dobrém obědě. A ta druhá štěkna se tak zamyslí a potom řekne takovou tu jízlivost. Tak to, paní sousedko, vůbec není kuřák, když si zapálí dvakrát do roka. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Havířovská radnice od října mimořádně omezí provoz některých přepážek. Problémové ubytovny Sojva a Hlubina v Ostravě jihu končí a jejich obyvatelé se stěhují pryč. Bohumín dokončuje zateplení dalších městských bytových domů. Dnešní počasí bude v našem kraji polojasné až oblačné, teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. Havířovský magistrát chystá od října mimořádné omezení. Kvůli výměně datových rozvodů v budově C bude muset přestěhovat některé agendy do provizorních prostor. Dotkne se to evidence obyvatel a aut, ale také agendy občanských a řidičských průkazů a pasů.
2: Podle radnice tak nebudou úředníci schopni vyřídit žádosti na počkání a sníží se kapacita odbavených klientů. Lidé tak nemají odkládat své požadavky. Omezení bude trvat do konce roku. Z Havířova na Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Problémové ubytovny Sojva a Hlubina v Ostravě jihu končí a jejich obyvatelé se stěhují pryč. Sojvu v Zábřehu obvodní radnice kupuje, dá jí zbourat a získanou plochu nabídne investorům. Hlubinu v Hrabůvce její majitel za stovky milionů korun přestaví na byty. Uvedl to starosta Ostravy jihu Martin Bednář z Hnutí ANO. V obvodě Ostrava jih je celkem 8 ubytoven. Lidé si kolem nich stěžují na hluk a nepořádek. Radnice tam proto rozšířila kamerový systém i počet popelnic. Bohumín letos investuje zhruba 60 milionů korun do zateplení a dalších oprav městských bytových domů. Aktuálně dokončuje revitalizaci 15 vchodů v centru. Práce na zbývajících domech mají skončit na přelomu září a října. Město má přes 4 tisíce bytů. Upřesní to mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Snažíme se spojit co nejvíce oprav do jedné akce. Nezůstáváme proto jen u tepelné izolace, ale rekonstruujeme i střechy, měníme hromosvody a vstupní dveře.
1: Kemp u přehrady v Horní Bečvě na Vsetínsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle architekta Daniela Baroše ze společnosti Henkaj prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
4: To budou takové dřevěné stavbičky, které budou mít dřevěnou fasádu překládanou z prken, některé budou mít i dřevěné střechy, bude to takový princip mezi stromy, různě jakoby nahodile, prostě rozmístěné.
0: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno, přechodně může být i polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, hlavně na horách. Teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Důležité aktuální dopravní varování na Rudné za odbočkou do Šenovské ulice v Ostravě ve směru od Havířova je hromadná nehoda 3 osobních aut. Provoz je tam částečně omezený. Zranění tam nejsou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak takové byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava 3 a 3 čtvrtě minuty po 9. hodině. Péťu Soukupa už vystřídal Vladimír Šmehlík a začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. I dnes ve čtvrtek 3. září začneme magazínem Křížem krajem. Romana Kubicová nás dnes vezme na jedno z mých velmi oblíbených míst. Zamíříme na Odersko, a to konkrétně do Oderských Louček, kde stojí vodní mlýn Veselský. Magazín Křížem krajem tady bude za malou chvíli. Krásné dobré dopoledne. Poledne na Moravu a do Slezska, tak to vám všechno přeje Lenka Blažejová a Vladimír Šmehlík.

karton na burek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo heráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: prachy. Si.
1: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
2: Medicine man.

0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Kdy přesně byl postaven vodní mlýn Veselsky v Odrách Loučkách, to nikdo neví. Potvrzeno je pouze datum 1545, a to díky zápisu v úředních knihách. Umíte si však představit, jak staré musí být jeho původní trámy? Nejen na ty, ale i na další zajímavosti se při své návštěvě mlýna zaměřila naše redaktorka Romana Kubicová. Provázel jí současný majitel této technické památky Jaroslav Král.
2: Na tento trám dokonce máme dendrochronologický průzkum a je prokázáno tím průzkumem, že ten trám nebo ten strom začal růst v době, kdy se narodil Karel IV.
3: To je úžasné. I červotoči to tady v průběhu těch staletí vyzkoušeli. Pořád jim to chutná, to věřím, takové historické dřevo. A co to vůbec je za dřevo, z jakého stromu?
2: To je jedle.
3: Takže někdy vlastně od počátku tady mohl být tenhle trám nosný.
2: Ano, tady jsou vlastně jedlo bukové lesy, historicky.
3: A vy už jste pracovali s novějším dřevem to už je smrt?
2: No, to už nešlo zachránit, jo, ten krov, takže jsme museli použít jedle nejsou, tak jsme použili smrk.
3: Nicméně, co mě zaujalo, tak vyjdete s dobou, protože provázet každého zájemce, každou skupinku je asi pro vás mlynáře docela náročné, takže vy tady půjčujete i audio průvodce, je to tak?
2: 12 roku jsme provázeli osobně, ale nešlo to hlavně proto, protože já jsem provázel lidi, byl jsem pod střechou a ostatní čekali na mě na dvoře a když jsem slezl dolů, tak jsme se potkali Vítkou. Pane král, my spěcháme, nemáme čas a to je špatně, když se potkáte a pozdravíte se Vítkou. Takže moc jsme nad tím jako dumali, jak to jako udělat, takže jsme jako nic nového nevymysleli. Ano, nechali jsme si namluvit audioprůvodce. Psali jsme ten text 3 nebo 4 měsíce.
3: Takže jste si dávali záležet.
2: Jo, abychom to si nechali zoponovat i všemi možnými jako odborníky. No a čekali jsme, co na to řeknou lidi.
3: A? Reakce? Jo,
2: byly to nervy, ale všichni nás chválí, protože oni si vlastně vezmou a určí si to tempo sami. Můžou si to tipnout, řeknou si k tomu, co je potřebné a zase to jako pustí dál. Ke všemu to máme v různých řečech. Já mám velice takový nepěkný jako přízvuk, když mluvím korejsky a oni Korejci se smějou, tak jsme si to nechali namluvit. Jo, a je také polský a anglický.
3: Takže i takové vzácné zahraniční návštěvy vám tady zavítají.
2: Ano, ano, i z Austrálie, z Japonska, Kanady, opravdu bez problému.
3: Takže už vás hosté nevítají Vítkou, když se objevíte na dvoře, už jsou to úsměvy?
2: Ano, řeknu, ano, já si skoknu pro pomocníka, oni čekají, kdo ví koho, a jim do ruky dám audio průvodce a

0: nemazejte.
1: A já mám to štěstí, že mám vás osobně. Bude to drahé. Takže teď jsme v nejvyšším patře. Víš, už to tady u vás jde nebo nejde? Já vidím ještě jedny schody.
0: Jsme na páté podlaze, takže čeká nás ještě šestá podlaha.
1: Vy jste tady vlastně udělali expozici, s čím zacházela poté mlynářka, to znamená různé válečky, formy, ošatky na chleba.
0: Ano, ta pátá podlaha jsou takové expozice, že tady se peče, pere, zavařuje, stoluje. Jo. Vy si to prosím nafotíte, ať máte krmivo pro vaše Facebooky.
1: Dobře.
0: A pak půjdeme na šestou podlahu, tam to začalo.
2: To říká novodobý mlynář Jaroslav Král, který nás dnes provází zajímavostmi vodního mlýna Veselsky v Loučkách. No a co, že tam začalo? No přeci cesta obilí, ale ještě předtím, než se na ní zaměříme, si před písničkou prozradíme, čemu tady pan mlynář říká Vladimír Ilič Lenin.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava. Jednoho prastarého trámu ve vodním mlýnu Veselský v Odrách Loučkách jsme si už s naším průvodcem Jaroslavem Králem všimli před písničkou. Ale naši redaktorku Romanu Kubicovou při stoupání do nejvyššího patra mlýna zaujal ještě jeden.
2: Tady je další nějaký krásný starý trám, ale už jenom takový zbytkový.
3: Jo, když se mě lidé ptají, co to je za trám, tak já jim odpovídám, že to je Vladimír Iljič Lenin.
2: A proč? Že v mauzoleu?
3: Ne, on, ten trám byl podobně zachráněn, jak ten Lenin. Jo, těmi konzervačními prostředky. Ten trám ležel pod výtahem v té vlhkosti, kolik, já nevím, 100 let. A ta vlhkost vlastně vypreparovala ty měkké části z toho trámu, takže to vypadá velmi, velmi zajímavě. Vy jste to nemohla jako minout.
2: To nejde minout, tady to vyloženě přitahuje pozornost, protože se musíte podívat, počuchat. Už tam není ani vůně dřeva v tom, jak je vypreparováno.
3: No, to už není dřevo, to už vlastně je jeho ten materiál, kterým to dřevo bylo napuštěno. To už by ani nehořelo.
2: Tak. Tady cesta obilí vlastně začínala, tady to ti nebozí pacholci museli vynést celé pěšky, než jim se strojili výtah, který, jak vidím, je asi tady to zařízení.
3: Tady je rumpal, který ten výtah pohání. Takže jak přivezl pytel tady nahoru, ten výtah, tak ho vysypal. Vysypalo se to do toho dřevěného koše a tady vlastně pomocí tohoto zařízení, které se jmenuje trier nebo také koukolník, se oddělilo obilí od plevelů.
2: A potom, jak jste říkal, o patro níž, tam se musel ten tukový váček a klíček.
3: Ano, a pak to šlo na mlecí složení, kde se to semlelo a znovu to šlo o podlahu výš, kde se ty šroty osely. Jo, a vyráběly se ty jednotlivé produkty. Od dvounulky až po krupice.
2: Teď si tak jenom v hlavě sumíruju, jak nesmírně nákladné bylo vybavit celý mlýn podobným mlecím zařízením, takže mlynáři kde vlastně na to ze startu brali peníze, nebo jak to všechno asi od nejprimitivnějších technologií vybavovali dál a dál?
3: My jsme prodělali archeologický průzkum a archeologové nám potvrdili, že vlastně ten mlýn, tak jak jej vidíte v té hmotě, byl postaven z gruntu. To znamená, že žádná přístavba, dostavba, nadstavba a tak dále, ne. To znamená, že vlastně to postavila vrchnost.
2: S penězi dostatečnými.
3: Ano, ale tak jak i vrchnost řeší, že, takže buď, já nevím co, karty, něco, že, tak o ten mlýn přišla a nějaký, my nevíme který, mlynář to prostě o té vrchnosti koupil. Ale samozřejmě, že ani ten mlynář tehdy neměl dostatek peněz, takže to fungovalo tak, že to bylo na tehdejší takzvaný leasing, jo, kdy část ceny byla v penězích na dřevo, ale zbytek už byl jako ve splátkách, protože určitě by si nedovolil dát dohromady jeho celou tu částku.
2: Dodává Jaroslav Král, novodobý mlynář na vodním mlýnu Veselský. Z Oder Louček Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A magazín Křížem krajem tady bude zase zítra. To už nás na výlet vezme Iva Havlíčková a vezme nás do Lubojat na Novojičínsku. Tamní kostel ze 14. století totiž ukrývá mnohá překvapení. Při jeho prohlídce se redaktorka Iva Havlíčková zaměří třeba na jeho zvon, který patří k nejstarším raně renesančním zvonům u nás. Magazín Křížem krajem tady bude zítra po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

4 minuty po půl desáté ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Babské rady se dnes budou hodit všem, kteří se chtějí zdokonalit v pečení štrůdlu. Jarka Vykoupilová prozradí, co zachrání těsto před tekoucí náplní a proč v něm nesmí chybět špetka soli. Babské rady tady budou za okamžik.

0: Babské rady.
1: Patříte mezi milovníky štrůdlu? U ovocné náplně, která by mohla téct, je dobré rozválené těsto před plněním podsypat například strouhankou, instantní kaší nebo nastrouhanými sušenkami. Na zdravější verzi podcukrování vychladlého závinu můžete použít sušené obilné mléko, sušený slad nebo kokosovou mouku. Náplní štrůdlu existuje celá řada. Klasická jablečná nebo hrušková obsahuje 1 kilo na hrubo nastrouhaných jablek nebo hrušek, 2 hrsti rozinek, hrst vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu, 1 lžíci mleté skořice a nezapomeňte vždy na špetku soli. Vyzkoušet můžete i slanou špenátovou náplň, 300 gramů špenátu, 3 stroužky česneku, 1 cibuli, olej, 3 lžíce zakysané smetany, sůl a 150 gramů rozdrobeného uzeného tofu. Plnit můžete i klasicky, mákem, švestkami nebo zelím s uzeným.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: politická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama, Leon trpí oprávněným pocitem zmaru, Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem, Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením, Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna, Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: V našem dopoledním vysílání vás za malou chvíli vezmeme do Příbora, protože tam zítra začíná tradiční mariánská pouť. No a my za chvíli představíme její třídenní program.

0: Tak tohle byl Eric Clapton, vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Mariánská pouť je tradiční akcí, která do Příbora láká spoustu návštěvníků. My vás teď na letošní ročník pozveme. Podrobnosti k příborské Mariánské pouti zná vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu Iva Polaková, kterou už teď zdravím a vítám v dopoledním vysílání. Hezký den.
1: Hezký den, dobrý den, milí posluchači Českého rozhlasu Ostrava.
0: Mariánská pouť, tak ta se koná od pátku 4. do neděle 6. září. Jak dlouhou má akce vlastně tradici a kolik každoročně zhruba přiláká zájemců?
1: Mariánská pouť v Příboře bývala a je vyhlášenou poutí široko daleko. Historicky je věnována svátku narození Panny Marie a ten připadá na 8. září. Do roku 48 se pouť vždy slavívala v tento den. Po roce 48 se termín pouti přesunul na nejbližší volnou nedělu. Co se týká historie, tak poutníci přicházeli na mši do kostela narození Panny Marie a je zde také umístěna soška Panny Marie od roku 1592, takže předpokládáme, že historicky se váží k tomuto datu. Více než století má Mariánská pouť v Příboře jednu zvláštnost, a to sobotní troubení z věže farního kostela. Fanfáry z věže se rozezní i letos, a to 5. září v sobotu v 19 hodin. Historicky se ani v současné době nevede návštěvnost, ale předpokládáme, že je to denně tak 3 až 4 tisíce osob.
0: Tak pojďme si teda stručně přiblížit program a místa, kde všude se Mariánská pouť bude odehrávat.
1: Jak jste již řekl, pouť se koná od pátku do neděle od 4. do 6. 9. Bude se konat na více místech. Páteční program zahájení pouti bude v zahradách piaristického kláštera, kde se můžete těšit na akrobatické vystoupení cirkusu Bocirk a koncert Evy Mor. Vše začíná v 18 hodin. Sobotní a nedělní program pouti již bude na náměstí Zigmunda Freuda. Představí se Céline Bosu, Jiří Korhout, následovat bude hudební program za doprovodu DJ Arkane, dále slavnostní troubení zmiňované, součástí budou sobotní i nedělní mše a v neděli se představí hudební skupina Fejkovčí a koncert skupiny vlastně hospodský bordel nyní Dopamin. Takže představí se místní spolky taneční, takže program bude bohatý.
0: Takže nuda nehrozí.
1: Jestli ještě můžu, součástí bude tradiční jarmár, kolotouče a poťové atrakce.
0: Samozřejmě. Takže součástí poutního programu budou ale také dny evropského dědictví, které lidem umožní nahlédnout a navštívit vybrané příborské památky. Kam se budou moci podívat?
1: Ano, město Příbor se i letos zapojilo do této celorepublikové akce a v sobotu a v neděli, to znamená 5. a 6. 9. se návštěvníci mohou podívat do objektu farního kostela narození Panny Marie, kostela svatého Valentína, rodného domu Zigmunda Freuda, zde máme novou expozici Krásnou dům snu, a do piaristického kláštera a jeho zahrad, kde zároveň sídlí muzeum Cetrat. Vstup do těchto objektů bude v sobotu a v neděli zdarma.
0: Tolik pozvánka do Příbora na Mariánskou pouť a také na Dny evropského dědictví. To byla Iva Poláková, vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu. Moc díky a přeju krásný den do Příbora.
1: Taky děkuji a těšíme se na setkání. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A máme tady pořád varování pro řidiče v našem kraji. Pořád není odstraněná nehoda na Rudné ulici v Ostravě ve směru od Havířova v ostravských Kunčičkách na křížení s Šenovskou. Takže bacha na to, ale dá se tam opatrně projet. No a komplikace také na D1 ve směru na Polsko už za Bohumínem. Pozor, je tam zúžení, protože tam je vozidlo údržby na jedné straně a štosuje se nám také dálnice D1 mezi Klimkovicemi za Klimkovice. Takže na to taky pozor, jsou tam úpravy a pomalu a jistě to tam jde projet, ale velmi opatrně. Za malou chvíli v našem vysílání nabídneme rozhlasové zprávy, připravuje je pro vás Lenka Blažejová. Blíží se 10. hodina.
0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Motoristé budou jednat s premiérem o návrhu rozpočtu na příští rok. Vadí jim vysoký deficit. Krnovská nemocnice bude zaměstnávat Filipínce. Na Horním náměstí v Opavě je dnes Den zdraví. Bude oblačno nebo polojasno, teploty do 25 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké dopoledne. Motoristé chtějí odpoledne představit premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO více než 20 návrhů na snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Koaliční straně se nelíbí plánovaný schodek 389 miliard korun. Schůzky odpoledne se zúčastní i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle předsedy sněmovního rozpočtového výboru Vladimíra Pikory z motoristů budou změny v rozpočtu na příští rok nezbytné.
3: Deficit je extrémně vysoký, musí se s tím něco udělat. V tuhle chvíli budeme hledat všechna řešení. Zároveň je potřeba si připomenout, že v tuhletu chvíli žádný deficit na stole jak finální není. O tom se bude celý měsíc jednat. Na druhou stranu my nemůžeme počítat, že to bude v roce 27 nějaký velký číslo, ve chvíli se uvědomí, kolikátýho dneska je.
1: Pikora se jednání zúčastní společně se šéfem motoristů Petrem Macinkou. V pondělí chce na koaliční radě otevřít otázku rozpočtu také SPD. Ministryně financí uvedla, že se změnám nebrání, pokud koaliční partneři navrhnou konkrétní úpravy. Nicméně možné úspory vidí maximálně v řádu jednotek miliard. Nedostatek personálu pomůžou nemocnicím v Česku řešit zaměstnanci z Filipín. Od ledna nastoupí například do Thomayerovy nemocnice v Praze. V Krnově na Bruntálsku pak půjde o 10 zaměstnanců pro dlouhodobě neobsazené nelékařské pozice, jako jsou třeba fyzioterapeuti nebo radiologičtí laboranti.
4: Když máte méně zaměstnanců, tak nemáte takový časový prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi.
5: Vysvětluje vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová. Podle ředitelky náborové firmy Kasea Gabriely Pchálkové mají Filipínci vysokou odbornost a kvalifikaci.
6: I empatie k pacientům. Chovají se, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
5: Celkem má o zaměstnance z Filipín podle firmy zájem 22 českých nemocnic. Musí mít vysokou školu, 2 roky praxe a absolvovat kurz češtiny. Z Krnova Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: V Česku se o víkendu ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes budou většinou oblačno, srážky se objeví jen ojedinělé, zítra pak teploty vyšplhají na 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů Celsia. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky. Nejvyšší denní teploty většinou budou do 23 stupňů. V neděli se začne postupně oteplovat a příští týden by znovu mohlo být až 30 stupňů. Moravskoslezská nemocnice v Opavě dnes připravila Den zdraví. Začne ve 13 hodin na Opavském Horním náměstí a potrvá do 18. Na místě budou k dispozici zdravotníci s různým zaměřením. Zájemci si mohou nechat změřit tlak, cukr v krvi anebo zkontrolovat znaménka.
7: Anonymně se lidé budou moct nechat otestovat na HIV. Zdravotníci ukáží první pomoc, interiér sanitky nebo lidi naučí kognitivní rozcvičku, která pomáhá udržet v kondici paměť a pozornost. Z Opavy Natálie Janišková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, přechodně může být i polojasno, odpoledne ojedinělé přehánky, teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Varování z dálnice D1 za Bohumínem ve směru na Polsko je uzavřený pravý jízdní pruh, jsou tam vozidla údržby.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: 4,5 minuty po 10. hodině, tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy. No a máme tady ještě jednu situaci na D1 při vyjetí z Klimkovického tunelu ve směru dolů na Moravu. Bacha na to, protože se tam mění středové části, rekonstruuje se to dálnice, se tam trošku ucpává, takže pěkně zvolněte a zpomalte při vjezdu z tunelu do Moravské brány. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Lenkou Blažejovou a Vladimírem Šmehlíkem. No a protože je po 10. hodině, tak i dnes máme pro vás připravenou jednu ze záludných otázek moravskoslezského rozhlasového kvízu. Dneska se podíváme na to, jak se dříve v čase komunistického Československa jmenovali černouhelné doly. Tak začněte vzpomínat, která šachta byla Rudým Hřínem, která byla Antonínem Zápotockým a podobně, protože taková otázka tady mimo jiné padne. A dneska můžete vyhrát úžasný román Velká pětka pro život. Pochopitelně nabídneme i rozhlasové pozvánky a kulturní tipy a ve studiu přivítám mou milou kolegyni Martu Pilařovou a podíváme se trošku detailně na situaci současných ubytoven v Ostravě jihu. Tolik naše aktuální nabídka. Posloucháte Český rozhlas Ostrava.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Tady je Robert z Ostravy přivozu.
1: A já vás zdravím, Roberte. Tak jdeme na otázku, jste připraven?
2: Ano.
1: Tak dobře, dobře. Těžba černého uhlí je v Moravskoslezském kraji už minulostí. Jedním z jejich symbolů ale i nadále zůstávají monumentální těžní věže. Byť jejich část už byla zlikvidována, tak mezi těmi, které zůstaly a zůstanou, je i těžní věž dolu František v Horní Suché. Víte, jak se důl František jmenoval v letech 1948 až 1989?
2: Nevím, nevím.
1: Nevíte, tak chcete nápovědy?
2: Ano.
1: Tak jdeme na to. Byl to buď za A, důl Antonín Zápotocký, za B, důl Rudý Říjen, anebo za C, důl prezident Gottwald.
2: Já bych zkusil Bčko.

0: Havířova. A důl František se jmenoval buď za A důl Antonín Zápotocký, za B důl Rudý Říjen, anebo za C důl prezident Gottwald.
1: Tak zkusím to Zápotockého.
0: Nevadí, dnešní otázka už nebude mít svého vítěze, mějte se krásně. Důl Antonín Zápotocký, tak to byl někdejší důl Lazy v Orlové. Důl Rudý Říjen, ten jste našli v Ostravě. A důl prezident Gottwald, tak to byl důl František v Horní Suché. Třeba kvíz vyhraje někdo zase zítra.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Lety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: V naší čtvrteční rozhlasové lékárně bude tentokrát řeč o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nemoc totiž zásadně zasahuje do života celé jeho rodiny. Nově teď bude nabízet pomoc i skupina v Centru duševního zdraví v městské nemocnici Ostrava. Co to bude obnášet? Na detaily se budu ptát už tento čtvrtek. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, tak dnešní moravskoslezský kvíz nedopadl teda moc dobře a to jsem si myslel, že ty otázky zrovna dneska o starých názvech šacht budou jednoduché. Nevadí, zkusíme to zase zítra. Nicméně, za chvíli v našem rozhlasovém vysílání nabídneme pozvánky a kulturní tipy. Pozveme třeba na unikátní koncert do kostela v Sudicích, na výstavu do Havířova a nebo na komentovanou prohlídku do Frýdku Místku.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou rozhlasové pozvánky a kulturní tipy. V rámci svatováclavského hudebního festivalu vás dnes pozveme do kostela svatého Jana Křtitele v Sudicích na Opavsku, kde vystoupí ukrajinský mužský vokální soubor Orfeus. Koncert v unikátním sudickém kostele začíná v 18 hodin a uslyšíte v něm repertoár pravoslavných hymnů, proseb i kánonů. Takže do Sudic na 18. hodinu a věřím, že tohle bude fascinující hudební zážitek. Pozveme i na výstavní síň Viléma Vinčeho v Havířově hostí výstavu s názvem Krásná jako kvítka. Prezentuje vybrané práce z 34. ročníku Mezinárodní dětské soutěže kresby a grafiky na téma Učení je radost. Výstava ve výstavní síni Viléma Vinčeho v Havířově potrvá až do 1. října. A Muzeum Beskyd ve Frýdku Místku vás dnes zve na komentovanou prohlídku, která přiblíží historii obchodování v Místku. Nese název Pro cukrovinky do pralinky, pro módní novinky k Miladě Berové. Vycházka s historikem Jaromírem Poláškem začíná v 16.30 u místecké polikliniky.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: 10 hodin 33 minut ladíte, dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V ostravském jižním městě končí dvě problémové ubytovny. Po dlouhých letech jednání s majiteli čeká jednu přestavba na byty a druhou demolice. Více ví Marta Pilařová a prozradíme v živém vstupu za malou chvíli.

0: Tohle byla Marie Rotrová, vy ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Jedna už je prázdná a z druhé se nájemníci vystěhovávají. Dvě problémové ubytovny v Ostravě jihu končí. V Zábřehu už za pár měsíců zůstane prázdný pozemek a v Hrabůvce se ubytovna promění na nové byty. Podrobnosti zná Marta Pilařová, reportérka Českého rozhlasu Ostrava, kterou už teď vítám ve studiu. Marto, dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Které dvě ubytovny tedy končí a proč?
1: Mnozí posluchači budou ty názvy znát, protože o těchto ubytovnách se mluvilo už roky. Hotelový dům Hlubina v Hrabůvce je desítipatrová budova na sídlišti naproti Novému náměstí. Z bývalého ubytování pro horníky bez rodin se stalo útočiště pro sociálně vyloučené lidi, kteří by na lepší bydlení nedosáhli. Jednopokojové byty si pronajímali nemajetné rodiny, často s mnoha dětmi, seniori, kteří neutáhli nájem, i lidé se závislostmi nebo třeba navrátilci z pobytu za Mřížemi. Lidé ze sousedství si na radnici neustále stěžovali na hluk a nepořádek. Ubytovna má soukromého majitele a ten se po dlouholetém tlaku rozhodl, že nájemníky vystěhuje a budovu přestaví na normální bydlení. Polovina lidí už je pryč a na konci září už má být ubytovna prázdná a začne přestavba. Druhá ubytovna Sojva v Zábřehu už je vystěhovaná. Tam bylo 72 malých domácností a bydlelo tam taky hodně rodin s malými dětmi. Po 6 letech vyjednávání s majitelem ubytovnu obvod odkoupil za 100 milionů. Půlku zaplatilo město a půlku obvod.
0: No a jaké plány má obvod teda s tou zábřežskou ubytovnou?
1: Na konci srpna se obyvatelé ubytovny docela rychle vystěhovali a budovu teď čeká deratizace a likvidace škůdců. Lidé z okolí už se nemůžou dočkat. Říkali mi, že štěnice se objevovaly i v jejich sklepech a kočárkárnách. Obvod požádá o povolení k demolici a pak chce budovu zbourat. Podle odhadu tajemníka úřadu Petra Mentlíka na to dojde někdy v příštím roce. V majetku obvodu pak zůstane 10 000 metrů pozemků uprostřed bytové zástavby. Budou hledat investory, kteří tam něco postaví. Vedení obvodu má představu nového bydlení nebo třeba nového domova pro seniory. Ostrava jich má více takových rozvojových pozemků, které nabízí developerům a tento v Zábřehu bude zkrátka další.
0: To jsou tedy dvě ubytovny Zábřeh a Hrabůvka, ale to nejsou jediné na ostravském jižním městě, které tam fungují. Co bude s těmi dalšími?
1: Obyvatelé jihu nejvíc pálí další 4 ubytovny a jeden dům s malometrážními byty. Ten sice oficiálně ubytovnou není, ale v podstatě tak funguje a všechny jsou v soukromých rukou. Zmiňovaný dům, ten je u náměstí SNP v Zábřehu, má desítky majitelů a tam obvod jen těžko hledá cestu. U dalších 4 ubytoven se ale věci hýbou. Majitel ubytovny na Plzeňské ulici připravuje podobný projekt přestavby, jako se teď rozjíždí v Hrabůvce. Obvod jedná i s majiteli ubytovny Dům mladých hutníků naproti kinu Luna a ubytovny Metalurg naproti nákupnímu centru. Tam ale zatím bez konkrétních termínů nebo výsledků. A v Zábřehu na Čujkovově ulici vlastní další velkou ubytovnu stejný majitel jako právě ten hotelový dům Hlubina. No a ten čeká, jak to dopadne v Hrabůvce, jaký bude zájem o nové byty a pak uvidí. Podle vedení obvodu jsou teď, tak říkajíc, ve střehu. Různí majitelé ubytoven sledují, jak to dopadne a podle toho uspůsobí své plány. Provoz ubytoven, kde v malých bytech bydlí hodně lidí, je totiž velmi výnosný. Většině nájemníků platí náklady na bydlení stát. Takže motivace tento, jak se běžně říká, biznis s chudobou opustit a vstoupit do světa standardního obchodování s nemovitostmi často jaksi schází. A česká legislativa nedává samosprávám ani centrálním orgánům mnoho nástrojů, jak to ovlivnit.
0: Tolik Marta Pilařová živě ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Marto, díky a hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne a naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
3: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
2: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

10:50 ladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Už za malou chvíli pro vás máme tradiční seriál Dvakrát měř a jednou řeš, tedy dobré rady všeho druhu. Tentokrát se s naším rozhlasovým kutilem a zahradníkem Arturem Kubicou zaměříme na otázku, zda se dají pěstovat rajčata v místech, kde dříve byly brambory. Povíme za malou chvíli.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Pokud jste letos sklízeli úspěšně první brambory, tak vás bude zajímat následující dotaz, který jsem dostal, a tam se naše posluchačka ptala, jestli se dají po prvních skleníkových bramborách na to samé místo sázet rajčata. Je to samozřejmě dotaz na příští sezónu, protože teď v srpnu a v září už je pozdě, ale odborníci doporučují tady to vůbec nedělat, tedy sázet po bramborách na stejné místo rajčata, protože právě brambory a rajčata mají společné choroby, společné nemoci, třeba plíseň bramborovou, a ta potom rajčata během srpna a září dokáže pořádně potrápit. Brambory se mají pěstovat venku a ve skleníku, pokud tam někdy brambory byly, tak je dobré půdu po bramborách vždycky důkladně vydezinfikovat. Jak se to dělá? Do půdy se v předjaří zarije dusíkaté vápno. Důkladně prolejete vodou, přikryjete půdu neprodyšnou plachtou, nějakým igelitem, na 3 týdny. Pak to necháte na 2 týdny odkryté a máte půdu vydezinfikovanou a připravenou pro sazeničky rajčat. Takže když už musíte po bramborách sázet na stejné místo rajčata, tak za těchto podmínek by to šlo. Zdraví vás Kutil, tělem je duší, Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Obyvatelé sedlnic na Novojičínsku budou v referendu rozhodovat o případné stavbě fotovoltaické elektrárny. My známe podrobnosti, Lenka Blažejová vám je řekne ve zprávách v Českého rozhlasu Ostrava v 11 hodin.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Zprávy v 11 s Lenkou Blažejovou.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku budou v referendu rozhodovat o případné stavbě fotovoltaické elektrárny. Oprava kopřivnického nádraží má 3měsíční zpoždění. Potravinářská inspekce nařídila stáhnout z prodeje biokaši pro batolata, která obsahovala toxiny. Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno až oblačno, přehánky jen výjimečně a nejvyšší teploty do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeje Lenka Blažejová. Obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku budou v místním referendu rozhodovat o tom, zda má obec uzavřít smlouvu se společností TA Infrastruktura o spolupráci při stavbě fotovoltaické elektrárny. Ta má vzniknout na soukromých pozemcích se zemědělskou půdou mimo souvislou obytnou zástavbu. Vyplývá to z informací na obecním webu. Solární elektrárna v Sedlnicích má mít výkon 35 MW plus bateriové úložiště o výkonu 22 MW. Návrh smlouvy počítá s jednorázovým příspěvkem obci 2,5 milionu korun při zahájení výstavby a 40 korun za každou vyrobenou megawatt hodinu. Referendum bude zároveň s obecními volbami 9. a 10. října. Rekonstrukce nádražní budovy v Kopřivnici stále není hotová. Správa železnic přitom počítala s otevřením už letos na podzim. V tuto chvíli odhaduje zpoždění na 3 měsíce. Cestující budou tak prostor využívat nejdříve v lednu příštího roku. Původně měly práce trvat 18 měsíců.
4: Součástí oprav jsou například nové čekárny, toalety a komerční prostory. Budova bude i méně energeticky náročná, a to kvůli zateplení a fotovoltaickým panelům. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
3: Řetězec Albert stahuje z prodeje biokaši pro batolata. Inspektoři v ní našli nadlimitní množství karcinogenů. Informovala o tom Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Konkrétně jde o kaši s jahodami a malinami, kterou vyrábí značka Nature's Promise. Podle inspekce výrobek obsahoval 7x více alfatoxinů, než povoluje norma. Konkrétní závadnou šarži najdou lidé na webu inspekce. Jeseník ode dneška hostí tradiční multižánrový festival Jesnění. Lidé ho můžou navštívit ve smetanových sadech, v divadle nebo v muzeu. Součástí přehlídky jsou výstavy, autorská čtení anebo koncerty, říká mluvčí festivalu Natálie Durčáková.
5: Hlavní myšlenkou festivalu je propojit formát sousedské slavnosti komunitní pro místní z Jeseníku a okolí a zároveň představit současné interprety na mainstreamové scéně z Česka, potažmo z Polska, takže to vytváří docela unikátní mix a je to vlastně zajímavé pro lidi jak z místa, tak i celorepublikově.
3: Festival potrvá do neděle.
0: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji oblačno přechodně, může být i polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty 22 až 25 stupňů, na horách 16 až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Ulici Gudrichova mezi křižovatkami ulice Zukalova a Mendlova v Opavě je omezený provoz. Probíhá tam instalace nové telekomunikační sítě. Omezení potrvá do 9. září. V případě komplikací v našem kraji volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Jsou 4 minuty po 11. hodině. Lenka Blažejová se zprávami v 11 hodin pro dnešek rozloučila s mikrofonem Ostravského rozhlasu. Další zprávy v pravé poledne už vám nabídne pan Petr Hrčka. Nicméně za chvíli tady bude čtvrteční lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Naproti mě v sousedním studiu už se chystá má milá kolegyně Ivana Šuláková. Jaké téma dnes budou probírat, tak to vám prozradím za malou chvíli. Teď si ale dáme kurz slovenštiny s Pavlem Haberou. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné dopoledne na Moravu i do Slezska.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Tak tohle byl Palo Habera, kapela Tým. Vyladíte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli vám v naší rozhlasové lékárně přineseme informace k pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem. Nabízet jí teď bude i nová skupina v Centru duševního zdraví v Městské nemocnici v Ostravě. Detaily v lékárně už za malou chvíli. Dnes s Ivanou Šulákovou.

vánočního klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava přeje Ivana Šuláková. Dnes budeme mluvit o pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem.

0: péči duševně nemocného.
1: Je to skupina pro lidi, kteří o takové pacienty vyloženě pečují, anebo třeba jenom žijí ve společné domácnosti?
0: Je to i pro ty, co žijí ve společné domácnosti, anebo mají ho někde v blízkosti a chcou se vyznat v těch situacích, vědět více informací.
1: Tak je to v tom duchu, který jsem zmínila na začátku, že vlastně ten duševně nemocný člověk, který žije v té rodinné komunitě či jiné komunitě, vlastně zasahuje do života všem, kteří jsou poblíž a každý z nich to může nést trošičku jinak. Jak vlastně taková skupina konkrétně probíhá a s čím z ní mohou ti lidé, kteří se jí zúčastní, odcházet?
0: Skupina je vlastně takový bezpečný prostor, kde se doví, jak komunikovat s tím blízkým, jak reagovat při zhoršení situace nebo jak nastavit třeba ty hranice. Zároveň si odnáší cenné informace, je tam zahrnuta ta edukace o tom onemocnění a co si s tím počít. Jo? Zároveň je důležité slyšet od těch ostatních, že mají jakby vzájemnou zkušenost, že mají ten pocit potom, že nejsou v té situaci sami.
1: Vy jste řekla jednu hodně důležitou myšlenku, že je to bezpečný prostor pro řadu lidí, kteří pečují o psychicky nemocného člověka. Je nejenom obtížné, že o takového člověka pečují, přiznat obtížné, ale třeba je pro ně obtížné i přiznat si, že sami už to nezvládají nebo sami začínají mít psychické potíže. Jinými slovy, to, co tam padne, a jsou to někdy hodně interní věci, tak je opravdu bezpečně uloženo pouze v té skupině.
0: Ano, ano, přesně tak. Je to bezpečně uloženo a zároveň tím, jak mají kolem sebe partnery nebo blízké ty ve svém okolí, tak zase to jinak prožívají, než ti, co tady tu zkušenost nemají. A jak já vždycky říkám, jsou tam na jedné lodi. To znamená, že ti ostatní mají podobnou zkušenost a více se tak i vcítí do toho druhého.
1: Jak moc je pro blízké důležité zjistit, že v tom tak říkajíc nejsou sami? Co podle vašich zkušeností to samotné sdílení toho velmi podobného problému s ostatními přináší?
0: Už jenom slyšet, nejsem v tom sám, je hodně jako pomáhající, protože blízci často žijí v té situaci, ke kterému to okolí jakby nerozumí. Jo, takže může se to tvářit, jakože jsou úplně oddělení od té běžné společnosti a zároveň přichází ta velká úleva, protože to sdílení přináší tu normalizaci, tu podporu a někdy i úplně praktické nápady, které člověka samotného nenapadnou.
1: Ono vlastně to samotné sdílení už je způsobem terapie, protože ano, ano. Podobně to probíhá i v jiných komunitách, jiných skupinách, třeba lidi, kteří jsou alkoholově závislí a podobně, tam to sdílení také nesmírně důležité.
0: Ano, ano.
1: Duševní onemocnění, jak už jsme říkali na začátku, se netýká jen člověka, který onemocněl, ale celé jeho rodiny. Proč?
0: Já si troufám říct, že vlastně zasahuje do toho běžného života rodiny a všech blízkých z větší části než nějaké somatické onemocnění, jelikož ten chod té domácnosti ovlivňuje, jak se ten člověk chová, jak myslí, jak se cítí. Hodně to potom třeba může narušit ty vztahy, tu komunikaci, rozdělit jakby role i běžný chod té domácnosti. Rodina potom tomu nerozumí, protože to není nic nehmatatelného, nebo ta empatie může ze začátku být nižší, protože neví o tom ty relevantní informace.
1: Ono je to vlastně složité i pro to okolí porozumět takové rodině, protože jestliže rodina pečuje o mentálně postižené dítě, které má sourozence, tak i ti sourozenci jsou vtaženi do chodu té domácnosti a to venkovní okolí to nechápe, že se to dítě chová jinak. Je to tak?
0: Přesně tak. A jsou, jak říkám, úplně vlastně oddělení. Cítí se takhle oddělení a tomu pocitu ten ještě všechno tohle dokola úplně nepomáhá.
1: O pomoci lidem, kteří žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem, si dnes povídáme v lékárně Českého rozhlasu Ostrava, jejíž druhou část vám nabídnu hned po písničce. A to vám také bude k dispozici naše telefonní linka 59 611 22 66, kam můžete telefonovat své posluchačské otázky. Odpoví na ně terapeutka Centra duševního zdraví Městské nemocnice Ostrava Dominika Hřmanová.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Lidé, kteří dlouhodobě žijí ve společné domácnosti s duševně nemocným člověkem, také potřebují psychologickou pomoc. I o tom jsme se už dozvěděli v dnešní rozhlasové lékárně. Jejímž hostem je terapeutka Centra duševního zdraví Městské nemocnice Ostrava Dominika Heřmanová. A otázky k tomuto tématu můžete našemu hostu telefonovat i vy, milí posluchači, na naši známou telefonní linku 59 611 22 66. Paní Heřmanová, jakou psychickou zátěž dlouhodobá péče o člověka s duševním onemocněním pro jeho blízké vlastně přináší?
2: Ta dlouhodobá péče může být velmi vyčerpávající, objevuje se tam potom nějaká únava, úzkost, frustrace, dál třeba pocit bezmoci, ale taky smutek. Ti blízci odsouvají své vlastní potřeby a dochází k úplnému vyčerpání. Nemají z čeho zdrojovat se.
1: Co vlastně bývá pro blízké člověka s duševním onemocněním úplně nejtěžší?
2: Já si myslím, že úplně nejtěžší je vypnout. Úplně vypnout, nepřemýšlet nad tou situací, nad tím blízkým, věnovat se úplně něčemu jinému a vlastně se tak nechat zregenerovat. A kolikrát zase nevědí, co přesně mají udělat, aby mu pomohli. To je, si myslím, taky takové druhé úskalí.
1: Když jste mluvila o tom vypnutí, tak zajímavé je, že i rodiny, které třeba získají možnost pomoci při umístění toho svého blízkého do nějakého stacionáře, v tom okamžiku, kdy toho člověka nemají ve své péči, tak vlastně ani tehdy neumějí vypnout, že řeší spoustu souvisících problémů, získali ten čas, ten prostor, ale sami nevypnou, neregenerují.
2: Ano, přesně tak. Tady bych se právě zaměřila na to, abych na tom pracovala. Je to taky velká práce sama se sebou, abych dokázala vypnout. A přesně jak říkáte, lidé dají toho člověka do denního stacionáře a stále mi to tak jako jede v hlavě to kolečko.
1: S jakými situacemi se na vás, terapeuty, takové rodiny obracejí nejčastěji?
2: Nejčastěji asi s otázkou, co mám vlastně dělat. Jo? Neví, jak reagovat na změny nálad, na odmítání léčby, uzavírají se do sebe nebo jsou hodně konfliktní, jak by třeba mohli zvládnout krizovou situaci a hlavně jak motivovat toho nemocného k vyhledání té pomoci, aby zašel k tomu psychiatrovi. To je takové hodně téma velké u nás, anebo taky jak nastavit ty hranice, jak ho namotivovat k tomu.
1: To je ten krok vlastně číslo jedna, přimět toho blízkého člověka, pokud se bavíme o dospělém, k tomu, aby navštívil toho psychiatra, který určí jeho diagnózu a určí, jaká případná léčba je k dispozici. A pak nastává ten krok číslo dvě, když už probíhá třeba i nějaká léčba a často to bývá v případě rodin s nemocnými seniory, kde se začíná projevovat nějaká demence, kde ti blízký říkají, nevím, jak se k němu chovat. Co byste poradila třeba rodině člověka, který má dementního rodiče a ta role té autority se najednou mění.
2: Ano, mění se, protože jsme žili celý život jako jeho dítě od toho rodiče. Teď se ty role musí trošku vlastně přehodit a vlastně s nějakou určitou úrovní mu říkat, co by měl dělat. Jo, nějaké základy té hygieny a podobně, stejně fungování v tom životě, v té domácnosti. Je to takové... Měl by ten blízký vlastně hodně vysvětlovat, ale musí mít vlastně náležitou velkou trpělivost.
1: Vlastně to, co popisujete, se blíží k tomu, jak dospělý jedná s dítětem.
2: Ano, je to taková, přeci jen jak máme evoluční křivku, jdeme nejdřív nahoru a potom jdeme dolů, bohužel je to tak.
1: Takže péče o mentálně nemocného starého člověka se podobá péči dítěte. Nicméně dítě někdy má šanci se osamostatnit v tom evolučním vývoji. Jak vlastně poznat rozdíl mezi tím, kdy člověku pomáháme, třeba tomu dorůstajícímu, dospívajícímu, byť mentálně nemocnému dítěti, a kdy už za něj přebíráme odpovědnost.
2: Snažíme se co nejvíce té sebepéče mu přenechat. co je to možné i v to rozhodování a zároveň pro ty rodiny je kolikrát těžké toho člověka pustit, když to tak řeknu jednoduše, pustit ho, aby se více osamostatnil, aby začal fungovat v rámci svých mezí, ale vlastně cílíme pořád na tu soběstačnost, což my v Centru duševního zdraví taky cílíme celkově na tu soběstačnost. Sice třeba při tom výkyvu toho onemocnění to může být různé, ale co nejvíc, co to jde.
1: Třeba využít možnosti, kdy ten mladý člověk může odejít do chráněného
2: ano,
1: bydlení.
2: Ano, přesně tak.
1: Říká terapeutka Centra duševního zdraví Městská nemocnice Ostrava Dominika Heřmanová, která je naším dnešním hostem v lékárně Českého rozhlasu Ostrava. V povídání o psychologické pomoci lidem, kteří žijí dlouhodobé společné domácnosti s psychicky nemocnými pacienty, budeme pokračovat opět za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máte doma psychicky nemocného blízkého, o níž sami dlouhodobě pečujete? Pak máte správně naladěno, protože právě na toto téma si dnes povídáme v Lékárně Českého rozhlasu Ostrava. Jejímž hostem je terapeutka Centra duševního zdraví Městské nemocnice Ostrava Dominika Heřmanová. Máte-li na ní související otázky, neváhejte a volejte k nám do studia na číslo 59 611 22 66. Paní Heřmanová, co vlastně dělat ve chvíli, kdy se stav psychicky nemocného člověka, o kterého pečujeme, anebo který zatím třeba ještě pomoc nepotřeboval, náhle zhorší a rodina v takovém okamžiku vůbec neví, jak reagovat.
2: Klidně bych vyhodnotila tu situaci, jak moc je to vážné, a případně kontaktovala psychiatrického lékaře, ke kterému ten blízký dochází, nebo vyhledala krizové centrum, navštívila psychiatrickou pohotovost, nebo je tady možnost vlastně zavolání záchranné služby v případě, že už je to takhle jakby akutní, takže podle té situace.
1: Ta záchranná služba asi, předpokládám, padá v úvahu, když ten člověk může být nebezpečný sobě nebo svému okolí, je to tak. Co když ten člověk zatím v psychiatrické péči není, tak na koho vlastně by se ta rodina měla obrátit?
2: Může zároveň buď třeba na podobné věci jako naše rodinná skupina, zároveň třeba na toho psychiatra, aby řekl, co a jak, jaké možnosti jsou.
1: Čili využíváte poradenské linky a případně asi i praktický lékař může zasáhnout.
2: Ano, určitě, takový jako prvozáchyt.
1: Jak vlastně s člověkem, který má psychické potíže, mluvit o jeho potížích? A to v případě, kdy on sám o nich mluvit nechce a pomoc třeba odmítá.
2: Určitě bych se vyhla nátlaku, vyhla bych se větám, musíš se léčit, musíš k lékaři. Můžete o tom mluvit spíše konkrétně, co pozorujete, jak se o něho bojíte. Používala bych jako věty ve stylu všímám si, že poslední dny máš málo energie, málo spíš, mám o tebe starost, je něčím, s čím bych mohla ti pomoci. Je to právě často tím tématem našeho setkání.
1: Takže některé věty a obraty jsou vyloženě tabu. Říkám to správně, to znamená nesmíš a podobné věci musíš, takové ty násilné, a spíše směřovat to ve smyslu empatie. Mám pochopení, mám starost, to je ta správná komunikace.
2: Ano, ty direktivní věty bych úplně vynechala a snažila bych se namotivovat toho člověka, proč by tam měl jít.
1: Jak mohou blízcí poznat, že už sami tu danou situaci nezvládají a potřebují vyhledat odbornou pomoc?
2: Jedním ze signálů, kdy vlastně už je potřeba vyhledat tu pomoc, je to výrazné zasahování do vlastního života, kdy blízky přestává spát, nemá čas na sebe, omezuje ty vztahy v práci, své zájmy, nemají žádnou energii, jsou podráždění, bezmocní a už vlastně nemají z čeho čerpat.
1: Chybí jim energie. Ten nedostatek toho spánku, to je asi takový prvotní signál. Nejde jenom o nedostatek vynucený třeba péčí o toho člověka, ale fakt, že třeba špatně spí nebo nemůže usnout.
2: Ano.
1: Kdy je vhodné vyhledat pomoc pro toho samotného nemocného, to znamená tu odbornou pomoc, o které jsme mluvili, třeba toho psychiatra? A kdy ještě může stačit pomoc té samotné rodiny nebo toho partnera? Kde je ta hranice, kdy si vystačíme s tou laickou, byť třeba poučenou pomocí, a kdy už potřebujeme specialistu?
2: To je zajímavá otázka. Když už se nám to zdá, že člověk třeba nefunguje v tom v svém prostředí, už je na čase vyhledat tu odbornou pomoc.
1: Kdy třeba nezvládá péči o sebe sama, takové tak. Základní hygienické návyky a podobně, to je ten signál.
2: Jsou tam ty hygienické návyky, to už je takové pokročilé, už jenom třeba potíž docházet do práce nebo nějaký kontakt s tím sociálním prostředím.
1: Čili jinými slovy, zcela vybočuje ze svého běžného normálního života. Už to je ten okamžik, kdy rodina nestačí.
2: Ano.
1: Říká terapeutka Centra duševního zdraví Městské nemocnice Ostrava Dominika Heřmanová, která je naším dnešním hostem v rozhlasové lékárně. Její poslední část vám nabídnu už za chvíli.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Máme před sebou poslední část naší dnešní rozhlasové lékárny. V níž je řeč o psychologické pomoci lidem, kteří dlouhodobě žijí ve společné domácnosti s psychicky nemocnými pacienty, anebo o ně přímo pečují. Na detaily se ptám našeho dnešního hosta, terapeutky Centra duševního zdraví Městské nemocnice Ostrava Dominiky Heřmanové. Paní Dominiko, někteří lidé mívají pocit viny, že pro svého blízkého nemocného, psychicky nemocného, dělají málo. Případně, že vlastně za jeho onemocnění tak nějak mohou. Proč tomu tak vlastně je? Uh-huh. Není to úplně v minimální výskyt, to je docela velmi časté.
2: Uh-huh. Často zaznívají ty věty, kdybych si toho všiml dřív, nebo kdybych se choval jinak, možná by se to tak nestalo, ale je podstatné si připomenout, že pro blízkého děláme maximum, ale nejsme schopni všechno ovlivnit.
1: Je to vlastně něco, co přináší život, bez toho, aniž bychom o to vyloženě usilovali. Je snadné o tom právě ty lidi přesvědčit, že nejsou těmi viníky? Vy vlastně s takovými denodenně pracujete.
2: Ano, ano. Je to taková vnitřní práce na sobě zase, že potřebuju dospět k tomu, že dělám dost pro toho člověka a nemám taky neomezené kapacity své vnitřní.
1: To asi bude dlouhodobý proces, vidíte?
2: Ano, ano.
1: Není to ze dne na den. Co byste poradila člověku, který má tedy doma toho nemocného partnera, rodiče nebo dítě, ale už cítí, že je na hranici svých sil. Co by mělo být tím prvním krokem?
2: Já bych mu řekla, určitě nezůstavejte na to sami, aby si řekli o tu pomoc a aby si hlavně přiznali, že už je to opravdu hodně. Jo, můžou vyhledat třeba nějakou psychologickou pomoc nebo můžou vyhledat nějaké relevantní informace, i přesto, že jich je celkem málo, podle mě, na můj poměr, anebo vyhledat si podobné skupiny, jako je ta naše.
1: Vy jste říkala vyhledat informace. Tady u nás od lékařů často zaznívá, že hledat informace na internetu není úplně bezpečné, že je tam spousta balastu a nepravdivých informací. Jak je to v případě třeba právě té psychologické podpory těm rodinám s psychicky nemocnými lidmi? Vy jste říkala, že informací je málo, tak kde je vlastně hledat?
2: Právě to je ten problém. Informací je málo a zároveň se vyznat v tom hromadě těch informací na internetu, na sociálních sítích, které jsou kolikrát úplně nescela relevantní. Takže bych spíš cílila na to, aby to bylo nějaké osobní setkání s tím odborníkem, anebo nějaká ta sdílející skupina.
1: Pacientská skupina, ano. Takhle třeba. Mhm. Jak může rodina nastavit zdravé hranice v péči o nemocného? A tady si to možná můžeme vyložit dvojím způsobem, hranice pro toho nemocného a své vlastní hranice. Jejich cílem by mělo být, že nebude mít pocit, že nás ti nejbližší opouštějí právě proto, že všechno směřujeme k té péči o nemocného.
2: Když nastavuju tomu blízkému s duševním onemocněním ty hranice, tak by byla vhodná jakby nějaká jasná, věcná a otevřená komunikace, kdy on tam bude mít i prostor vyjádřit ty své obavy, proč ty hranice jsou tak nastavené. A je velice ideální nastavit i ty hranice s tou motivací, proč já ty hranice nastavuju. A když se to týká mě jako rodiny blízkého, nastavit si ty hranice, i tak je to jako obtížné, ale dát i sebe na tu první příčku, že potřebuju někde čerpat tu energii, abych mohl pečovat o toho blízkého, abych na to měla sílu.
1: To je ta známá poučka. Chceš-li pomáhat jiným, musíš nejdříve pečovat sám o sebe.
2: Ano, ano.
1: Tak je to tak. Může člověku v takové situaci přinést kontakt s dalšími lidmi právě ten benefit v tom uvědomění si, co ještě správné, co už správné není?
2: Mm-hmm, určitě. Zároveň tam slyší nějakou tu sounáležitost, tu úlevu a zároveň i to, co odborník nemůže přenést, vlastně tu zkušenost člověka, který si něčím podobným prochází nebo prošel.
1: My jsme na začátku říkali, že vlastně teď v Městské nemocnici Ostrava startuje nová terapeutická skupina, která se bude právě starat o tyhle ty lidi, tak zkusme takovou tu praktickou radu, jak se do takové skupiny přihlásit, co když nestihneme ten začátek, jak to vlastně bude probíhat?
2: I přesto, že nezahájí hned od začátku, vůbec nevadí, postupně jakby ta sekce bude procházet určitými díly té edukace, pokud přijde ten rodina blízký třeba například v polovině, vůbec nevadí, jelikož ten cyklus se bude poté zase opakovat, takže zase zachytí ten začátek. A hlásit se můžou na mé e-mailové adrese d jako Dominika, dhermanova@cdzostrava.cz.
1: A předpokládám, že na internetu ten kontakt
2: ano,
1: taky bude.
2: Ano, přesně tak.
1: Poslední rada na závěr. Co byste, řekně, poradila blízkému člověka s duševním onemocněním jako jednu takovou základní radu, která by mu mohla pomoci zvládnout náročné období? Mm-hmm. Co by to bylo?
2: Určitě nezapomínejte hlavně na sebe. Potřebuje ten člověk určitou míru podpory, potřebuje, aby cítil trochu tu lásku při té péči a zároveň si chraňte vlastní síly.
1: Čas naší dnešní rozhlasové lékárny vypršel. Nezbývá, než poděkovat mému dnešnímu hostu, kterým byla terapeutka Centra duševního zdraví Městské nemocnice Ostrava, Dominika Heřmanová. Díky, že jste přišla, někdy příště se budu těšit opět, na shledanou.
2: Děkuji, na shledanou.
1: A já ještě doplním důležitou informaci k naší příští lékárně. Za týden v ní budeme mluvit o inzulinové rezistenci a metabolickém syndromu. Pro toto chvíli se s vámi loučí a pohodový čtvrtek přeje Ivana Šuláková.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. O čem se mluví?
1: Moravskoslezští hasiči mají za sebou náročné letní období. Mimořádné sucho a extrémní teploty se projevily i na jejich práci, kdy se museli vypořádat s následky bouřek, přívalových dešťů i lesními požáry. Jaké bylo z pohledu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje letošní léto, tak na to se zeptám tiskové mluvčí Kamily Langrové. V rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem dnes v 17.30.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pomalu a jistě směřuje do svého finále. Zítra po 11. hodině vám nabídneme další rozhovor Ivy Piskalové z cyklu Host Českého rozhlasu Ostrava. Tím jejím hostem bude profesionální hasič, extrémní sportovec a horolezec Tomáš Petreček. Rozhodně se máte na co těšit. Host zítra po 11. hodině.

Za malou chvíli nabídneme zprávy, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Průměrná hrubá mzda v České republice ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla, a to více než 6%. Průměrně si tak Češi vydělávají zhruba 52 tisíc korun. Podrobnosti v poledních zprávách. Rich girl, she buys her dreams.

0: Připraveny jsou polední zprávy s Petrem Hrčkou.
1: Bylo 12 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bohumín dokončuje zateplení dalších městských bytových domů. Havířovský magistrát bude stěhovat agendu řidičských průkazů a pasů. Dražba ciferníků hodin podpoří další opravy kostela v Ostravě Vítkovicích. Zítra bude nejprve oblačno, potom slunečno, teploty až 28 stupňů. Hezké poledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Bohumín letos investuje zhruba 60 milionů korun do zateplení a dalších oprav městských bytových domů. Aktuálně dokončuje revitalizaci 15 vchodů v centru. Práce na zbývajících domech mají skončit na přelomu září a října. Město má přes 4 tisíce bytů, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Snažíme se spojit co nejvíce oprav do jedné akce. Nezůstáváme proto jen u tepelné izolace, ale rekonstruujeme i střechy, měníme hromosvody a vstupní dveře.
1: Havířovský magistrát chystá od října až do konce roku mimořádné omezení. Kvůli výměně datových rozvodů v budově C bude muset přestěhovat některé agendy do provizorních prostor. Dotkne se to evidence obyvatel a aut, ale také agendy občanských a řidičských průkazů a pasů. Podle radnice nebudou úředníci schopni vyřídit žádosti na počkání a sníží se kapacita odbavených klientů. Lidé by tak své požadavky neměli odkládat. Ostravská městská část Vítkovice dnes vydraží historický ciferník z věže kostela svatého Pavla. Výtěžek z dražby v divadle Mír podpoří vítkovickou farnost v dalších opravách svatostánku. 2,5metrový kovový kruh s číslicemi sloužil bezmála 150 let. Nový ciferník v původním designu ho nahradil letos v květnu.
4: I samotnou opravu hodin podpořili obyvatelé Vítkovic. Ve veřejné sbírce vybrali přes 300 tisíc korun, dalších 80 tisíc přispěl obvod. Stavbaři opravují i střechu kostela. Právě na tento účel poputují i peníze z dražby ciferníku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Průměrná hrubá mzda v Česku ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o více než 6%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Češi si tak průměrně vydělávají zhruba 52 tisíc korun. V porovnání s loňským druhým kvartálem je to o 3 tisíce více. Po zohlednění inflace mzdy v Česku stouply zhruba o 4%, říká za statistiky Jitka Erhartová.
5: Výrazně si polepšili zaměstnanci v odvětví administrativní a podpůrné činnosti, kam jsou zařazeny hlavně agentury práce a bezpečnostní agentury. Jejich mzdová úroveň je nízká.
1: Platy vzrostly i ve veřejné správě nebo obraně. Naopak nejméně stouply lidem pracujícím v těžbě.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost na severu i s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat. Místy i do vyjasnění, teploty od 25 do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 ve směru na Ostravu stojí u 331. kilometru porouchané 7-tunové nákladní auto s defektem. Řidiči musí počítat se zdržením a v třinecké části Nebory u domu číslo 26 se srazila 2 osobní auta a na vozovce zůstala překážka.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zprávy, předpověď počasí i dopravní informace. To byl Petr Hrčka a polední zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty po 12 a to už je nejvyšší čas, abychom odstartovali hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Máte-li hudební přání nebo chcete-li jen do světa vyslat vzkaz, tak neváhejte a využijte to, protože následující hodinku budou písničky jen a jen ve vaší režii. Telefonní číslo do ostravského rozhlasu je pořád stejné. 596 11 20 62 66. Krásné poledne a širokou cestu vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Michal David a Třetí galaxie a my se v našem vysílání vracíme zpátky na zem. Začala Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za tou první se teď vypravíme do Karviné, protože tam nás čeká paní Hilda. Dobrý den.
2: Dobrý den a dobrý den všem posluchačům Českého rozhlasu a pěkný poslech. Dneska slaví svátek Bronislav Kurník z Karviné a Bronislav Vilček také z Karviné. To jsou sousedé za plotem. Oslavenci, přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví, lásky a úsměchu. Písničku posílá sousedka Hilda, Miluška a Anička. Děkuji za vyhledání písničky a zase někdy naschledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den přejeme, paní Hildo.
3: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrcadel své

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tiše, vytýkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

jsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože. Říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože. V zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v apatě.

na pihu hledím s nedůvěrou. Na slunce pozor, je to tak, mou nízkou penzi neseberou. To, co mi stoupá, je můj tlak.

0: děložere a sanace, jak velká lžíce od bagrů. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný a džohaněj, krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na shledanou, lidičky.
1: Josef Vousek a hymna českého důchodce, tak takové bylo první přání dnešní hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava. Za druhým přáním už zamíříme do čarokrásné krajiny Vítkovské hornatiny. Nad řekou Moravicí leží lesní Albrechtice a právě tam nás čeká paní Líba. Dobrý den.

0: tak vám oběma přejeme k svátku, ať vám jde vše jako po drátku. Hlavně zdraví, hodně síly, každý den i každou chvíli. Ať vám se vám splní všechna přání, tomu hojnost Božího požehnání, tomu ještě dlouhá léta, ať vám vše k radosti zkvéta. To vše a ještě mnohem víc vám přeji vaši nejbližší a holky od Kasička z Albrechtic. A ještě písničku posílám paní Elišce do Fulneku a paní Jiřce do Klokočeva a všem známým, kterým nikdo nezahraje. A vám moc děkuji, pane Vladimíre, a mějte se hezky, za co někdy naslyšenou.
1: Budu se na vás těšit a hezký den do děkuji. Albrechtic, naslyšenou.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my míříme za dalším přáním. Před chvílí jsme byli v Lesních Albrechticích a teď už míříme na Pražskou. V Hatě nás čeká Anička. Aničko, tak ještě jednou, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimír, já vás zdravím a zdravím celý Ostravský rozhlas. Písničku, která posle paní Aničce se fakt tobe. A prosím o její číslo telefonní. Někde se mi ztratilo. Aničko, děkuji vám, zavolejte. A písničku posílám panu Vladimirovi a všechny doma je svátek a narozený. Děkuji vám a nashledanou.
0: A já moc děkuji a mějte se hezky, Aničko, budu se těšit na příště.

0: Naším pátečním dopoledním hostem bude profesionální hasič, extrémní sportovec a horolezec Tomáš Petreček. Hlavním tématem rozhovoru, který nabídne Iva Piskalová, bude expedice na vrcholo 8125 metrů vysokého Nanga Parbatu, cestou, kterou se ještě nikdy žádný horolezec nevydal.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Příběhy z muzejního depozitáře. Objevujte společně s odborníky z Ostravského muzea příběhy a historii různých muzejních exponátů. Každý čtvrtek ve 14.50 a v neděli v 9.50 ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: 12 hodin 23 minut ladíte Český rozhlas Ostrava a konkrétně hudební poštu míříme za dalším přáním, tentokrát do Poodří. V Kujavách nás čeká paní Líba. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. Prvního jsem se nedvolala, tak musím volat. Moje paní Bělíčková Jana měla narozeniny. Milá Janičko, k tvojím krásným narozeninám ti ze srdce přejeme hodně štěstí, zdraví, pohodu v práci a ať ti doma poslouchají. To ti přeje Líba s Ilušem a vám děkuji za písničku a nashledanou.
2: Rádo se stalo a hezký den.

596 11 22 66, to je telefonní číslo do studia Českého rozhlasu v Ostravě. Posloucháte Hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky můžete vybírat sami.

Mám jednu ruku dlouhou, tak tenhle ten text vznikl v legendární hospodě na Spolku, respektive v jeho zahradě v centru Ostravy. A my pokračujeme dále, posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, dnes s Vladimírem Šmehlíkem. 12 hodin, 34 minut a já tady mám jeden vzkaz, který mi teďka nechala paní Vanda. Dovolala se nám z Dětmarovic, no a má tady jedno velké přání. Velmi ráda by popřála pevné zdraví a všechno dobré paní Tonce Bončkové z Těšína, která dnes slaví 90. narozeniny. My teda blahopřejeme, přejeme všecko dobré, posíláme pozdravení a taky z Dětmarovic do Těšína písničku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Za další písničkou už zamíříme na jihovýchod Opavska, míříme konkrétně do Melče. Tam nás čeká pan Mirek. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás a všechny posluchače tohoto krásného radia. Neslaví svátek paní Bronislava Slaná z Opavy Kylešovic. Přejeme jí hlavně zdraví, štěstí a osobní pohodu. Za všechny sestry to přeje kamarád Mirek. Děkuji za vybraní písničky a někdy zase naslyšenou.
1: Rádo se stalo a všechno dobré, Mirku.

0: Če nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. 12 hodin 47 minut, no a já tady mám poslední přání, a to od paní Dobromily z Opavy. Posílám jí písničku, no a přeju vám, paní Dobromilo, s krásným českým jménem, aby se vám ulevilo, abyste přišla na lepší myšlenky. Tak si to hezky užijte.

12 hodin 54 minut skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 3. září. Další písničky na přání vám nabídneme zase zítra, a to v pravé poledne. Teďka už za malou chvíli zprávy. Dozvíte se, že mzdy v Moravskoslezském kraji rostly ve druhém čtvrtletí nejrychleji z celého Česka. Takže dobré zprávy začínají ve 13 hodin s Petrem Hrčkou. Pro dnešek se od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava loučí Vladimír Šmehlík a ne pro dnešek, ale jenom na pár hodin. V 17.30 se na vás budu těšit s rozhovorem O čem se mluví. Tak tedy hezký den na Moravu i do Slezska.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, Tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo Král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Soudce Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Pavla. Mzdy v Moravskoslezském kraji rostly ve druhém čtvrtletí nejrychleji v Česku. Dívčí hrad na Bruntálsku dokončil rekonstrukci 5 obecních bytů. Zítra bude nejprve oblačno, potom slunečno, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Pavel Šámal zůstává soudcem zpravodajem v řízení o kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Plénum ústavního soudu o tom rozhodlo včera. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ústavního soudu Kamila Abasi. Vyloučení Šámala z projednávání a rozhodování navrhla vláda. Kabinetu vadilo hlavně to, že mu soud před vydáním předběžného opatření nedal možnost vyjádřit k prezidentovu návrhu. Ústavní plénum ale návrh vlády zamítlo, pokračuje Abasi.
3: V žádném soudním řízení v České republice nelze soudci označit za podjatého jen kvůli jeho postupu v řízení. A toto pravidlo samozřejmě platí i pro řízení před ústavním soudem. Nic z tvrzení vlády nesvědčí o tom, že by soudce zpravodaj byl v kauze osobně zaujatý. A stejně tak vláda nepoukázala na žádné další okolnosti, které by mohly vzbuzovat legitimní pochybnosti o jeho nestrannosti.
1: Kauzu podle Abasi ústavní soud dál plánuje projednat přednostně, teď shromažďuje podklady. Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji vzrostla ve druhém čtvrtletí meziročně o 6,8% na 46 543 korun. Po započtení inflace si zaměstnanci reálně polepšili o 4,7%. Přesto byly mzdy v kraji páté nejnižší v Česku a za celostátním průměrem zaostávaly o více než 5 400 korun. V celém Česku činila průměrná mzda 51 966 korun. Počet zaměstnanců v Moravskoslezském kraji zároveň klesl o 1100. To na 422 tisíc. Radnice v Dívčím hradě na Bruntálsku dokončila první část oprav tamního bytového fondu. Obec má hotovou rekonstrukci celkem 5 bytů. Šlo o generální rekonstrukci. Byty tak mají nové třeba podlahy, omítky, elektřinu i sociální zázemí. Do roku 2028 chce radnice opravit dalších 5 bytových jednotek.
4: Dívčí hrad se stará o celkem 67 obecních bytů. Obec schání peníze na rekonstrukce z dotačního programu na podporu znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. Práce zatím vyšly na téměř 4 miliony korun, ale většinu nákladů pokryly dotace. Z Dívčího hradu Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: V Česku se o víkendu mírně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude většinou oblačno, srážky se objeví jen ojediněle v Čechách. Zítra teploty vystoupají na 25 až 29 stupňů, na jižní Moravě až na 31 stupňů. V sobotu se ale vyskytnou na většině území srážky. Nejvyšší denní teploty většinou budou do 23 stupňů. V neděli se začne znovu postupně oteplovat a příští týden by tak znovu mohlo být až 30 stupňů Celsia.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačnost s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost na severu i s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění, teploty od 25 do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Polní ulici v Orlové se srazila dvě osobní auta a na vozovce zůstala překážka. Na dálnici D1 ve směru na Ostravu je na kilometru 374 kvůli opravě povrchu uzavřený pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
5: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na konti má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alena Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo? Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím, nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně coby teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad, hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínil Slavoj, tak jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl hrát než já, že? Ale určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo, jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil, ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já nejsem si jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být v zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti, povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo. Ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem. Pak jste se tedy rozhodli jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne,
1: ještě během?
0: Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, jestli to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když byste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No, to jsem měl štěstí, protože...
0: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No, já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo, a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium a teď ji vlastně teprve splácím po tom studiu.
0: Ještě stále ji splácí?
1: No, to budu ještě 30 let třeba.
0: Aha.
1: Ale to není nějak, to nejsou závratní částky, jo. Ono se to odvíjí od toho, jaký máte příjem, takže já každý rok jim pošlu svoje daňové přiznání z Česka a oni mi podle toho vypočítají, kolik mám platit měsíčně, takže se to dá. Ale jak říkám, vlastně, kdyby to bylo po Brexitu, tak se nedoplatím toho. No.
0: Tak a věděl jste od začátku, že jakmile absolvujete s úspěchem tu školu na předměstí Londýna, že se vrátíte do České republiky, nebo jste uvažoval, že tam zůstanete?
1: Chtěl jsem určitě zůstat, ale bylo pro mě důležitý hlavně dělat tu práci, jo, že jsem si řekl, že mi jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi do...

0: doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takovej jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede, a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsou si všim praktický věci, praktický rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi, a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přilov vodníků, nic jsem za sebou neměl, a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy, a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts, a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo. To
0: bude to ono. To bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc, od Díl B, který režíroval Honza Pošnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení, a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení, a hned potom jsem hrál v Oddílu B člověka, který nastupuje do vězení, a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolem?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení, říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk, a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojelo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kačce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
0: jsme museli. Máte ve filmu po celý natáčení toho filmu
1: jste měl paruku. Ano, každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní, že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenarista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký
1: Já
0: byl?
1: Si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný a zároveň měl v sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v raném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám ze srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaši maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celé život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví, takže.
0: Byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne, ne, ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili. Takže to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: že byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuju to dělat pro to, abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu, nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší, nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album, a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herectví jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize a u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další, jako.
0: Takže... Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde napůl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že, pro tu roli. Čeká, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takovej lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afghánistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčely samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Benzín i nafta v Moravskoslezském kraji během týdne znovu zdražili. Krnov bude mít novou dětskou skupinu. Zaměstnavatelé a odbory odmítají navrhované změny v podpoře nezaměstnanosti. Zítra bude nejprve oblačno, potom slunečno. Teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Litr Naturalu 95 stojí v Moravskoslezském kraji průměrně 42 korun a 26 haléřů, tedy o 41 haléřů více než před týdnem. Nafta zdražila o 9 haléřů na 45 korun a 73 haléřů za litr. Ve srovnání s loňskem je benzín dražší o více než 8 korun a nafta téměř o 13 korun. Nejlevnější benzín řidiči natankují na Opavsku, naftu na Karvinsku. Nejdražší jsou obě paliva na Ostravsku. Lidé v Krnově si můžou dnes přijít prohlédnout novou dětskou skupinu v mateřské škole Pastelka v Jiráskově ulici. Skupina pak otevře 1. října a je určená pro děti od 1 do 3 let, říká mluvčí krnovské radnice Dita Círová. V provozu bude každý všední den.
2: Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout nejen prostory vybudované pro potřeby dětské skupiny, ale i ostatní části školy. K dispozici jim bude vedení a pedagogové školy, vedoucí školní jídelny i zástupci zřizovatele. Pokud rodiče přijdou i s dětmi, ty si mohou hned pohrát a prozkoumat nové prostředí.
0: Plánované změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i firmy. Vláda chce od ledna snížit příspěvek v prvních 2 měsících z maximálně 80% průměrné mzdy na 65%. Lidé bez práce nad 52 let navíc už nebudou mít možnost čerpat zvýšenou podporu po delší dobu. Vláda tím chce ušetřit až 5 miliard korun ročně. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého to ale sníží flexibilitu na trhu práce. A navíc kritizuje, že vláda s firmami ani odbory o změně jednala.
3: Nastavení politiky zaměstnanosti je věc, která by měla být diskutována se sociálními partnery, se zaměstnavateli, ale i s odbory. V minulosti to vždycky tak bylo, má to zásadní vliv na trh práce. Chceme na nejbližším jednání tripartity ty změny projednat a diskutovat i o jejich dopadech.
0: Sériový vrah Jaroslav Hejná zůstane po rozhodnutí okresního soudu v Šumperku za mřížemi věznice na Mírově. Hejná je doživotně odsouzený za 3 loupežné vraždy a žádal o podmíněné propuštění. Argumentoval tím, že chce své činy aspoň částečně napravit a vést slušný život. Pokud by mu soud vyhověl, šlo by o prvního podmíněně propuštěného člověka, který byl doživotí odsouzen v Česku, pokračuje mluvčí šumperského soudu René Braun.
4: Soud po provedeném řízení dospěl k závěru, že nejsou dány zákonné podmínky pro podmíněné propuštění odsouzeného a jeho žádost zamítl. Stejně tak nepřijal záruku za odsouzeného, kterou dával spolek v tomto řízení, a tedy ta žádost jako celek byla zamítnuta. Proti tomuto rozhodnutí si odsouzený podal stížnost hnedka na místě a státní zástupce se stížnosti vzdal.
0: Rozhodnutí soudu kvůli podané stížnosti zatím nenabylo právní moci. Pokud bude stížnost odůvodněná, bude se případu věnovat Olomoucký krajský soud.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost, na severu i s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění. Teploty od 25 do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Chelčického ulice v Bruntále je kvůli opravě komunikace uzavřená. Práce se týkají také křižovatky s Jesenickou ulicí a výjezdu z Jaselské. Omezení potrvá do 10. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám příjemné odpoledne, 4 minuty po 14. hodině máme právě teď, a to je okamžik, kdy startujeme to dnešní 3. zářijové odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava, u kterého vás vítá i dnes Iveta Dadamová, a přidám určitě také nabídku témat a prozradím, kam se vydáme, třeba s regionálním stopařem Českého rozhlasu Ostrava s redaktorkou Petrou Pivkovou. Vyrazíme do Opavy na Den zdraví a prevence. podrobnosti v polovině hodiny. Za malou chvíli se budeme věnovat třeba Divadelní akademii třetího věku. Kdo ji může navštívit, kde konkrétně a jak to bude vypadat dnes. I tuto informaci přidáme už za malou chvíli. A čtvrteční seriál Příběhy z muzejního depozitáře v druhé půlce hodiny bude tentokrát o trilobitech a chybět nebude. Kapela Elán, Olympic nebo Rockset, to už je nabídka muziky, jako vždy je toho více. Přeji krásné odpoledne všem.

souvisí. Minule, už ani nevím, kde to bylo, si zase raz nahodila ten svůj pohled a posměšně zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe,

0: Letos už po šesté Národní divadlo Moravskoslezské otevírá Divadelní akademii třetího věku. O co jde? Jde o cyklus přednášek zaměřený na vývoj divadla. Letos se posluchači podívají třeba do historie divadelnictví v Ostravě. Více už ví redaktor František Kuča, který je se mnou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Františku, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Tak jaké bude téma toho letošního ročníku?
1: Tuto sezónu se posluchači seznámí s historií ostravských divadel a o to od dob prvních kočovných společností, které navštěvovaly Ostravsko, až po dnešní Národní divadlo Moravskoslezské, komorní scénu Arena nebo divadlo Petra Bezruče. Přednášky tentokrát povede Daniela Kopecká, která je koordinátorkou projektu Ostravský divadelní archiv. A právě i do archivů Národního divadla Moravskoslezského se v této sezóně účastníci akademie podívají. Čeká je i prohlídka třeba divadla Jiřího Mirona a možná i dalších ostravských divadel.
0: Akademie, ta se koná letos už po šesté, tak čemu se věnovaly minulé ročníky?
1: Přednášky se v jednotlivých ročnících zaměřovaly na konkrétní divadelní žánry, to znamená na muzikál, činoherní divadlo od starověku až po modernu, jeden z ročníků se věnoval opeře a tomu, jak vznikají operní inscenace, no a třeba ten poslední ročník byl o loutkovém divadlu, kdy se posluchači podívali do Brna na loutkářskou expozici v Moravském zemském muzeu.
0: No a kdy se začíná, kdy bude první přednáška?
1: První přednáška bude 23. září, to je středa, no a pak se přednášky konají vždy ve středu co 14 dní, a to od 10 do půl 12. ve slavnostním sále divadla Jiřího Mirona. Přihlášky mohou zájemci posílat e-mailem, který najdou na stránkách Národního divadla Moravskoslezského v sekci ateliér. Jinak ta adresa, pokud by si chtěl někdo poznamenat, je daniela.jirmanova@ndm.cz.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktor František Kuča. Františku, díky za aktuální informace.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
1: Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože Anuška ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
2: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá, my, co jsme zbyli.
1: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A náš regionální stopař Českého rozhlasu Ostrava se dnes vydal na Opavsko, kde si můžete nechat změřit krevní tlak, hladinu cukru nebo třeba zkontrolovat znaménka, a to dnes přímo v centru Opavy. Horní náměstí tam na celé odpoledne patří zdraví a hlavně prevenci. Zdravotníci na jednotlivých stanovištích nabízejí bezplatná vyšetření i možnost poradit se s odborníky třeba o výživě, správné péči o zuby nebo první pomoci. Den zdraví a prevence pořádá Moravskoslezská nemocnice Opava společně s městem a Slezskou univerzitou. Ovšem přímo na místě je právě redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, aby nám to všechno zprostředkovala. Petro, tak dobré odpoledne. Jaký je o jednotlivá vyšetření zájem a co všechno si tam lidé mohou nechat zkontrolovat?
2: Krásné odpoledne. Tak tady na náměstí v Opavě, na Horním náměstí, je opravdu rušno a je vidět, že lidé o tu prevenci mají zájem, protože opravdu u stánku se hromadí zájemci o informace a dostanou jich tady velmi mnoho. I těch testování není málo a jak už bylo řečeno, tak vše to zajišťuje, tedy ne úplně všechno, zajišťuje Moravskoslezská nemocnice Opava, a já už jsem tady i s paní Hozovou, která právě z nemocnice je. Řekněte mi, co tedy mohou lidé tady na náměstí v Opavě si vyzkoušet u vás nebo zjistit?
3: Krásné odpoledne posluchačům. Tak my prevenci zdraví zaměřujeme hlavně na to, abychom odhalili nějaký problém. Můžou si vyšetřit znaménka, mohou si udělat spirometrii, to je kapacita plic, která může odhalit nějaké potíže plicní i přes karcinom. Mohou si vyzkoušet základní hygienu rukou, kde díky zvláštnímu přístroji Dermalux si mohou zjistit, jestli si správně umí odezinfikovat a umýt ruce. Mohou se podívat, jestli mají dobře krevní skupinu, nebo jakou krevní skupinu mají, pardon, a mohou si vyzkoušet i testování na HIV, mohou si změřit krevní tlak, glykemii. Dokonce tady máme kolegyně ze Slezské univerzity, kde mají i pomůcky na měření kognitivních funkcí, a ještě tady máme kolegyňku z oboru porodní asistence, kde si naše kolegyně ženy mohou vyzkoušet i vyhmatat případný nějaký problém v prsu. Máme tady takový model, takže všechny vás tady určitě zveme.
2: No a ono je to i, jsou tady i příjemné chvilky, protože jsem si všimla, že se tady člověk může dát i dobrou kávu, a není to jenom tak káva, ale je to i s příběhem, je to tak?
3: Tak je to i s příběhem. Je tady teda komerčně kavárna Pro radost, za to jsme rádi, že přišli k nám, a zároveň i výbornou zmrzlinu Bobája tady mají. No a samozřejmě je tady nadace pana Pavla Novotného, který v podstatě všichni, kteří ho znají, je člověk, který vede nadaci, která se zaměřuje na pomoc onkologickým pacientům. Kava je tady zdarma ve stánku pana Novotného a my jsme za to rádi, že spolupracuje i s Moravskoslezskou nemocnicí v Opavě, protože má u nás udělanou kavárnu života na onkologickém oddělení a má poměrně velký úspěch.
2: Když by se lidé tady z Opavy, protože se nás posluchači slyšeli a třeba jsme je nalákali, do kolika hodin celá akce, tedy Den zdraví, bude probíhat?
3: Akce vypukla v 1 hodinu, pomalu se tady blíží podle mě i lidé, kteří končí v práci, a věnovat se jim všem budeme do 18. hodiny.
2: Tak já doufám, že na všechny dojde řada, že všichni se dozví, co potřebují, a že bude dnešní Den zdraví úspěšný. Děkuji moc za váš čas.
3: Já vám také moc děkuji a pamatujte, všichni posluchači, prevence je důležitá a proto jste tady opravdu zváni.
2: Pokud byste tedy měli zájem, můžete do 18. hodiny dorazit na Horní náměstí v Opavě, kde vás čeká Den zdraví s Moravskoslezskou nemocnicí Opava.
1: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava redaktorka Petra Pivková, která je přímo na místě. Petro, díky za zprostředkování všech důležitých informací, atmosféry, a přeji hezké odpoledne všem.
2: Děkuji moc, a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Hezké odpoledne vám všem na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Si určitě dnes večer nenechte ujít Harendu. Igor Vašut, autor tohoto pořadu, pro vás dnes připravuje Harendu Live. Tentokrát nabídne Echo, to je název kapely, která je naším dnešním hostem po 18. hodině a 30. minutě na našich frekvencích. Určitě mnohem víc.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: kuče nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: O čem se mluví?
2: Moravskoslezští hasiči mají za sebou náročné letní období. Mimořádné sucho a extrémní teploty se projevily i na jejich práci, kdy se museli vypořádat s následky bouřek, přívalových dešťů i lesními požáry. Jaké bylo z pohledu hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje letošní léto, tak na to se zeptám tiskové mluvčí Kamily Langrové. V rozhovoru O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem dnes v 17.30.
1: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: muzejního depozitáře.
1: Teď už jméno, které zní možná tak trochu jako zaklínadlo. To má jim jedna z pozoruhodných a unikátních skamenělin ve vitríně geologické expozice Ostravského muzea. Vypráví příběh z dávných časů, kdy Ostravsko bylo zalito prvohorním mořem a plavali v něm trilobiti. V Ostravském muzeu už zjistila více redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
2: S geologem Pavlem Bartákem stojíme nad jednou z vitrín v rámci expozice, která je věnována geologii v Ostravském muzeu. A nás zajímá z té plejády exponátů. Jeden konkrétní má název, takový tajemný trochu, Paladin Mladeky. Pro lajka tajemný, a vy vysvětlíte ty podrobnosti.
3: Tak jedná se vlastně o skamenělinu drobného trilobita, který žil na území dnešního Ostravska zhruba před 324 miliony lety v období mladších prvohor, konkrétně období karbonu. A tento trilobit je také unikátní tím, že se vlastně vztahuje vyloženě k nejbližšímu okolí Ostravska. Nikde jinde v České republice ani na světě tento druh nenajdete.
2: Já v poznámce čtu, že je nejmladší nalezený na území České republiky, takže má takovéto prvenství na hřbetě. Já tu breberku vidím v rámci toho materiálu. Popišme, co to bylo vlastně za živočicha v rámci toho prehistorického světa. Trilobit je takový jakoby známý.
3: Tak trilobiti představují dnes již zcela vyhnulou skupinu prvohorních členovců, kteří se poprvé objevují na Zemi před nějakými 521 miliony lety a zcela potom vymírají před zhruba 250 miliony lety na konci prvohor. A máte pravdu, jedná se opravdu o nejmladšího zástupce této skupiny z území České republiky, protože všechny ostatní nálezy, které jsou koncentrují zejména do oblasti Prahy, tak jsou výrazně staršího data.
2: No a štěstí na takové nálezy, to souvisí velmi s donedávna typickou činností pro tento region, a to je těžba uhlí, hornictví, takže ten popisek, který pod Paladinem Mladeky je, tak nás odkazuje do Orlové.
3: Ano, tak tento konkrétní nález zase pochází z dolu Žofie v Orlové. Já bych vlastně jenom na tomto místě zmínil, že to druhové jméno Mladeky odkazuje vlastně jako podsta někdejšímu řediteli kamenouhelných dolů v Orlové, který se výrazně zasloužil o sběr těchto karbonských skamenělin na území Ostravsko-karvinského revíru.
2: Tak prozraďme celé jméno jeho.
3: Erik Mládek.
2: Erik Mládek, takže je takto vlastně zvěčněn v druhovém pojmenování. Říkám správně,
3: ano,
2: druhovém.
3: Ano.
2: Paladin Mladeky. Já jsem říkal, že breberku vidím, ale je to vlastně kus toho trilobita, tak co se z něho zachovalo?
3: Ten trilobit se nachází ve dvou částech. To, co vidíme na pravé straně, je hlavová část, která ve centrální části nese takové výstupky. Jsou to oční lišty, na kterých byly původně umístěny vlastně oči, oční orgány. Druhý dílek vlastně z tohoto trilobita je takzvané pygidium, neboli ocasní štít, který vznikl s růstem několika příčných žeber v jeden pevný celek.
2: Takže ke kukadlům a k zadečku odkazují tady ty dvě části. No přijďte prostudovat. Pavel Barták z Ostravského muzea, z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: to lásko, vážně, relí poslední.
1: Proč odbory i zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti? Podrobnosti přidáme za chvíli, uslyšíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy ty pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Petr Hrčka. No a do 15. hodiny ještě z muziky třeba Anna K. anebo Paul Simon. Tak příjemný poslech.
2: Český rozhlas Ostrava.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 15 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Změny podpory v nezaměstnanosti kritizují odbory i zaměstnavatelé. Nádrži Kacabaja na Novojičínsku hygienici odhalili zvýšené množství sinic. Karvinské tenisové kurty dostávají nový povrch. Zítra bude nejprve oblačno, potom slunečno. Teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Odbory a zaměstnavatelé kritizují plánované změny podpory v nezaměstnanosti. Vláda tento týden rozhodla, že podpora v prvních dvou měsících bude maximálně 65% průměrné mzdy. Od letošního ledna přitom mohli lidé čerpat až 80%. Vláda chce také snížit podporu při rekvalifikaci. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od toho slibuje úsporu až 5 miliard korun ročně. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly změny sníží motivaci lidí měnit práci. A to podle něj ovlivní i příjmy státního rozpočtu.
2: Ten, který hledá novou práci, tak má její ocenění o přibližně 12% vyšší hodnotu než tu, kterou měl u minulé práce, což znamená z národohospodářského hlediska nebo z hlediska příjmu veřejných rozpočtů. Toto je velmi pozitivní zpráva.
1: V nádrži Kacabaja v Hoclavicích na Novojičínsku se zhoršila kvalita vody kvůli vyššímu množství sinic. Hygienici doporučují, aby se lidé po koupání důkladně osprchovali. Naopak na Slezské Hartě u Nové Pláně a v rybníku Edrovice na Bruntálsku sinic ubylo a voda je tam vhodná ke koupání. V dalších sledovaných nádržích přetrvává snížená průhlednost a místy také přírodní znečištění. Aktuální hodnocení najdou lidé na informačních tabulích u koupacích míst a na webu krajské hygienické stanice. Nemocnice ve Valašském Meziříčí má na oddělení následné péče nové sprchovací lehátko. Pomůže hlavně pacientům, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu tráví v nemocnici týdny nebo měsíce a usnadní práci i zdravotníkům, kteří o ně každý den pečují. Jak konkrétně lehátko pacientům pomáhá, vysvětluje mluvčí nemocnice Radka Miloševská.
3: Sprchovací lehátko je určené k osprchování a koupeli u těžce nemocných a imobilních pacientů přímo na lůžku. Zatížení je možné až do 230 kg. Naši pacienti se v novém lehátku cítí bezpečně, důstojně a uvolněně.
1: Už za měsíci tenisté v Karviné budou moci zahrát na vylepšených kurtech u městského stadionu v Karviné ráji. Teď pracovníci obnovují jejich povrch, srovnali podklad, na který teď připravují nové vrstvy, popsala mluvčí radnice Monika Danková.
4: Pracovníci nejprve z kurtu odstranili původní antuku, včetně části kamenitého podkladu. Potom jednotlivé plochy výškově srovnali a připravili podloží pro nový povrch.
0: Sport.
1: Už 15. ročník memoriálu Jiřího Rašky dnes odstartuje ve Frenštátě pod Radhoštěm. Letos do města zavítá více než 60 závodníků z 12 zemí. Dnešní den je už tradičně určený pro děti z místních škol. Na sobotu pak organizátoři plánují závod o pohár starosty města. Memoriál pak zakončí nedělní mistrovství České republiky ve skocích na lyžích.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost na severu i s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění, teploty od 25 do 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 ve směru na Frýdek Místek pracuje mezi 1. a 8. kilometrem pomalu jedoucí údržba. Kvůli sekání trávy je uzavřený odstavní pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemné odpoledne po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava se určitě vydáme na Novojičínsko, protože jsme zjišťovali, co připravilo Centrum tradičních technologií v Příboře, jaké vzdělávací programy připravili pro děti. Podrobnosti už za malou chvíli. No a v polovině hodiny se vydáme do Frenštátu pod Radhoštěm a řekneme si něco víc o naučné stezce stupně ke zlaté. Z muziky můžu slíbit třeba kapelu Krištof, Karla Gotta nebo Martu Kubišovou. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Na začátku této hodiny odpoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava se vydáme určitě na Novojičínsko, protože právě se začátkem školního roku rozjelo Centrum tradičních technologií v Příboře vzdělávací programy pro děti. Školy si tak mohou vybrat hned ze dvou typů, buď historických nebo etnologických, které jsou zaměřeny na prvky lidové kultury. Na podrobnosti se už ale budu ptát kurátorky Moniky Chromečkové, kterou zdravím a alespoň po telefonu přeji dobré odpoledne.
1: Dobrý den vám do rozhlasu i posluchačům.
0: Paní Chromečkové, jaké programy máte pro školy na následující půlok připraveny?
1: Tak na toto pololetí máme celkem tři pořady. Teď v září máme program o ovčí vlně, který se jmenuje stejně jako naše aktuální výstava, aby nohy nezábly. Tématem je tedy tradiční materiál, který je od nepaměti svázaný s prostorem Beskyd, chovem ovcí a tradiční pastaveckou kulturou. Pak od listopadu začíná pořad s názvem Vynálezy doby kamene. To je takové hodně zajímavé poznávání minulosti pro žáky šestých tříd a primy. Popularizační formou pomocí experimentální archeologie představujeme žákům, co dovedli lidé v pravěku využít a co je dodnes pořád funkční. A je to hodně o znalostech, třeba z oblasti fyziky, matematiky a chemie. Například šťovík a kyselina šťavová se používala v pravěku na ohýbání kostí, nebo pružina ve fyzice a její využití jako lovecké oko, nebo jak funguje páka a jak ji lze použít u vrháče oštěpů. To vše vlastně žáci si u nás na to podívají.
0: Jak
1: no
0: se...
1: a prosinci, promiňte.
0: Povídejte.
1: Prosinci pak začíná už oblíbený pořad Vánoční svátky o staletí zpátky a to už budeme si povídat o zimním čase, o tradicích, ke kterým například patřila kolední obchůzka se štěstím.
0: Jak se mohou jednotlivé školy přihlásit?
1: Tak přihlášení je velmi jednoduché. Na webových stránkách Centra Příbor je celá nabídka programu, včetně e-mailu a telefonu.
0: Zatím jsme si řekli něco víc o edukačních programech v prvním pololetí. Budou pokračovat i v tom dalším?
1: Ano, program na druhé pololetí je již také zveřejněn. Máme jí celkem tři a já bych zmínila jeden úplně nový, který v tom druhém pololetí budeme mít. Bude o tom, co lidé v minulosti pili a v čem mohli tekutiny přenášet. Jsou to například různé nádoby vyrobené z toho, co lidem poskytla okolní příroda. A to bude ten nový pořad o veliké žízni.
0: Říká v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava kurátorka Monika Chromečková z Centra tradičních technologií v Příboře. Díky moc za všechny informace, děkuji za pozvání a přeji krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne i vám, nashledanou.
0: Děkuji, naslyšenou.

0: Šikmý kostel. Románová kronika ztraceného města. S Barkou, Ludvíkem a dalšími hrdiny závěrečné části trilogie Karin Lednické prožijeme první poválečná léta. Staneme se svědky vzestupu komunismu, jehož ideologie je postavena na hesle kdo nejde s námi, jde proti nám. Ženka se snaží najít sebe sama. Leon trpí oprávněným pocitem zmaru. Hálka se snaží vyrovnat s krutým zážitkem. Vojtek se nechává strhnout budovatelským nadšením. Anuška chřadne pod tíhou ztráty syna. Barka novému světu přestává rozumět a Ludvík dobře ví, že nejhorší je začít se bát. Premiéra 20-dílné četby v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
1: Turistická soutěž Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava je u konce. Celé léto jste s námi vyráželi na výlety, poznávali krásná místa našeho kraje, sbírali soutěžní razítka a hráli o skvělé ceny. Teď už zbývá jediné, zjistit, kdo vyhraje. Slavnostní losování proběhne v pondělí 7. září po 14. hodině. Tak si držte palce, třeba právě vaše soutěžní karta přinese štěstí. Křížem krajem s Českým rozhlasem Ostrava. Děkujeme, že objevujete náš kraj společně s námi.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A také kapela Krištof v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava. Teď už ale míříme do Frenštátu pod Radhoštěm, protože ve skokanském areálu Jiřího Rašky je pro návštěvníky připravená atraktivní naučná stezka nazvaná Stupně ke zlaté. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu i frenštátských můstků. Na místo se vydala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Na kovové schody, to je vlastně přístupová cesta do skokanského ráje na Horečkách. Já se tady snažím dostat vzhůru s Patricí Pustějovskou z Frenštátského turistického informačního centra.
2: Tak nacházíme se ve skokanském areálu Jiřího Rašky a snažíme se teda zdolat nově zrekonstruované schody, které byly v minulém roce otevřené, a podél skokanského můstku K95 vede tady to kovové schodiště a vlastně naučná stezka Stupně ke zlaté, která mapuje vlastně historii skokanského areálu, našeho rodáka Jiřího Rašku, prvního držitele zlaté olympijské medaile ze zimní olympiády v Grenoblu v roce 1968. A dále na všech těch panelích, na těch deseti, postupně, než vyškrabete se v podstatě nahoru k věži skokanského můstku, je zaznamenána jakoby historie tady areálu skokanského, potom olympionici, kteří tady vlastně skákali, začínali svou kariéru a proslavili se, a vlastně skokané, kteří se tady ve Frenštátě narodili, jako je třeba pan Jakub Janda, Honza Mazoch, což je vnuk pana Jiřího Rašky. Je tam panel věnovaný Jiřímu Parmovi, anebo Jaroslavu Sakalovi, který je mistr světa v letech na lyžích z Planice. Takže ta historie je tady zaznamenána na deseti panelech.
0: Ano.
2: A naučná stezka nese název Stupně ke zlaté. Takže jo, když vystoupáme až nahoru, tak to máme už zlato v podstatě.
3: Je to sportovní výkon, tak my dáváme takovou inspiraci ke sportovnímu výkonu. My tady spolu nebudeme funět na těch ocelových schodech, ať si to každý posluchač pěkně zdolá sám, ale já ještě popíšu ty naučné panely, paní Pustějovská. To je vlastně takový betonový monolit.
0: Ano.
3: A je vlastně v horní části jakoby takové stylizované okno s kulatým panelem.
2: V podstatě to možná trošku má jakoby navodit medaily, dá se říct. Ty panely jsou osvětlené, takže se dá procházka udělat i třeba na večer. Například v zimě to bylo nádherně osvětlené. Bylo to moc hezké, tak jak to bylo zasněžené, tak to mělo zase úplně jinou atmosféru. Takže doporučuji se projít na Horečky kolem můstku K95 i v zimě.
3: Je pravda, že teď stoupáte jakoby a noříte se do té zeleně vzhůru k nebesům a v té zimě je to schováno vlastně v bílé, zasněžené peřině. No a ty naučné tabule, ty jsou vlastně vybavené textovou částí i obrazovou, jsou tu historické fotografie.
2: Můžeme vidět fotografie z archivu pana Rašky, třeba i jeho manželku. Tady zrovna stojíme u panelu, který mapuje historií a jak vlastně ten skokanský areál vznikl. Protože vlastně vznikl po úspěchu pana Rašky ve velmi krátké době. Tím, že je pokryt speciální hmotou, může se skákat i v létě.
3: Vidíme historickou fotku z doby, kdy to vlastně dávali dokupy. To je asi pokládka té speciální hmoty. Tam vidíme chlapy do půl pasu, ohnutý hřbet směrem ke sjezdovce, slunko na ně praží a ta speciální plastová finská hmota v uvozovkách pokrývá ten kopec Horeček a vzniká areál, ve kterém se dalo trénovat vlastně celoročně. Kolik je schodů tam vlastně až nahoru? Možná nám to řeknou turistky, které právě scházejí k nám, jestli to počítali, jestli jim to počítání neskazíme. Dobrý den. Držte číslo. A už jsme vás pletli. Já vás na chvilinku zastavím, pamatujte si číslo. Jenom křestní jméno, prosím pěkně.
4: Eva.
3: Eva a?
5: Anička.
3: Eva s Aničkou sestupují z vršku, byli jste až u skokanské věže. A počítáte schody, kolik máte zatím?
4: Tak teď jsme asi 360? ta 80 tady.
2: Někde tady,
3: tak,
2: teď jsme si
3: no,
2: zarazili.
3: My stojíme kousíček tady na tréninkovou halou.
2: 400 bud. To je taky 408, je takový možná
3: nějakých
2: můj typ.
3: Nějakých pár schodišť, co jakoby máme pod sebou, takže přes 400 takových schůdků jste zdolali. Je to sportovní výkon.
5: Ano, dole to jde dobře, horší je to nahoru.
3: Ale tak zase je to trasa ve stínu stromů.
5: Ano.
3: Je tu příjemné.
5: Jo, je to příjemné. Dneska to bylo fakt úžasné. A jsme to vyběhli, jenom dvě zastávky jsme si udělali po cestě nahoru.
3: Kdo razil cestu? Anička?
5: Anička.
3: Zadýchaná jsi byla, Ani?
4: Ne.
3: Ne? Ty jsi sportovec. Tak to dopočítejte pěkně, ať si dokončíte výlet. A kam máte namířeno ještě?
5: Anička už má hlad, takže se chystáme na oběd.
3: My se ještě zastavíme
2: u Skokanské věže nahoře.
0: Je to tak, ale na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava až po písničce. No a třeba s redaktorkou Českého rozhlasu Ostrava Petrou Štrimplovou a také s Patricí Pustějovskou z Frenštátského informačního centra se pak rozhlédneme po krajině z místa o pár desítek metrů výš.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava jste s námi vlastně na výletě, a to ve Frenštátě pod Radhoštěm, konkrétně na kopci na Horečkách. Podél skokanského můstku K95 ve skokanském areálu totiž vede nová naučná stezka nazvaná Stupně ke zlaté. No a ta mapuje historii skokanského areálu, připomíná rodáka a olympionika Jiřího Rašku i další slavná jména. Do areálu se v doprovodu Patricie Pustějovské z Frenštátského infocentra podívala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Štrimplová.
1: Tak a my šplháme vzhůru. Pro vás je to výzva, abyste podnikli taky takový výlet. No a malým střihem my jsme se s Patricí Pustějovskou dostali vlastně ke skokanské věži. V jaké nadmořské výšce jsme? Kolik my jsme vlastně zdolali z toho spodku?
2: No, my jsme od doskočiště z Frenštátu zdolali 80 výškových metrů a nacházíme se v Trojanovicích. To je taková zajímavost, že skokanská věž je v obci Trojanovice a doskočiště skokanu je ve Frenštátě.
1: Takže skáčeme z místa na místo.
2: Ano, tak. Přesně tak. Takže máme za sebou cca ze 412 metrů nadmořských, 495 se teďka nacházíme.
1: Pocit takový, jakože toho nadhledu nad tím všedním bytím, dole pod námi ten Frenštát.
2: Je to nádhera vidět, máme ho jako na dlaní pěkně. Vlastně skokanský areál je první zastavení naučné stezky Beskydské nebe. A nově zrekonstruované schodiště podél můstku má vlastně naučnou stezku Stupně ke zlaté. Takže je to nově vzniklá nová stezka. V minulosti tam byly schody, které měly lvíčku výškový kvíz, ale bohužel schody už nebyly dostatečně bezpečné, takže jsou zrekonstruované nové a u toho je právě ta nová stezka, která se věnuje přímo skoku na lyžích tady ve Frenštátě.
1: To jsme si popisovali, doufám, že jste to poctivě vyšlapali po těch ocelových schodech kolem takzvaných medailových zastavení a my už tady vlastně jsme vedle teda té skokanské věže u nové bytelné lavičky. Poměrně dlouhá, to je pro celý zájezd.
2: Ano,
1: tady dal
2: i celý výlet školní by se tu poskládal.
1: A před námi je vysázená levandule, přesto se krásně dá zhlédnout dolů. Taky pěkný fotopoint vlastně.
2: Přesně tak.
1: S kouskem toho skokanského můstku.
2: S kouskem nájezdové vlastně plochy. Levandule pro bezpečí, ať nám tady lidi nespadnou dolů. Výhled je nádherný, cítíte se trošku jak skokan, jako nemáme úplně ten výhled úplně z toho startovacího sedátka, ale kdo má trošku strach z výšek, tak myslím, že má co dělat.
1: Připomeňme ta slavná jména ještě jednou, kdo tady se proháněl na tom můstku v průběhu těch dekád, co si tak člověk pamatuje z toho týmu těch tak S.
2: Určitě je to náš rodák Jiří Raška, Jiří Parma, Jaroslav Sakala, Jakub Janda, Jakub Sucháček. Teď určitě nemůžeme zapomenout i na syna pana Sakaly Filipa, Honza Mazoch, vnuk pana Jiřího Rašky a v poslední době Klára Ulrichová, která nás reprezentuje na olympiádách zimních.
1: No, tak to je pěkná řádka jmen. No a ještě jeden výčet nás čeká, a to s těmi výhledy, co my vlastně před sebou vidíme, když si tady pěkně na tu lavičku pojďte, posadíme se. Jako jenom zlomek toho výletu a zájezdu, tak co jde vidět?
2: My teda vidíme Ondřejník a Skalku hlavně, to jsou ty hlavní body jako hor. Trošku za lesem už je Radhoš, na ten už nedohlédneme, ale vidíme vlastně jako na dlaní město, takže tady vidím přímo kostel svatého Jana Křtitele a vlevo lehce je kostel svatého Martina. A kdo pořádně zaostří, tak vidí i radniční věž.
1: No tak sedělo by se tu krásně, je to příjemné ve stínu. Z jedné části tady vzrostlého lesa, z druhé strany je ta skokanská věž s nájezdovou plochou. Pěkný tip na výlet.
2: A ještě podotknu, vedle je lanová dráha, která jezdí vždycky, když jsou nějaké akce, které se tady konají na Horečkách v amfiteátru. A určitě pojede i ta lanová dráha v době konání memoriálu Jiřího Rašky v září.
3: A ty se konají přesně?
2: 4. a 5. září, takže máš srdečně všechny zvu.
4: Patricie Pustějovská z Frenštátu pod Radhoštěm, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji vzrostla. O kolik řekneme za chvíli, podrobnosti za 3 minuty v 16 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava určitě přidáme. Po 16. hodině ta dnešní čtvrteční humoriáda a pozvání přijal tentokrát Antonín Procházka. Tak hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Mzdy v Moravskoslezském kraji rostly ve druhém čtvrtletí nejrychleji v Česku. Policie zadržela tři údajné kurýry investičních podvodníků. Ostravská divadelní akademie třetího věku zavede účastníky do historie ostravských divadel. Zítra bude nejprve oblačno, potom slunečno, teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji vzrostla ve druhém čtvrtletí meziročně o 6,8% na 640 543 korun. Po započtení inflace si zaměstnanci reálně polepšili o 4,7%. Přesto byly mzdy v kraji páté nejnižší v Česku a za celostátním průměrem zaostávaly o více než 5 400 korun. V celém Česku činila průměrná mzda 51 966 korun. Počet zaměstnanců v Moravskoslezském kraji zároveň klesl o 1100 na 422 tisíc. Radnice v Hlučíně na Opavsku zvětšila rozsah rekonstrukce památné hrobky rodiny Vetekampovy. Součást někdejšího evangelického hřbitova měla být původně pouze očištěná od nastříkaných nápisů. Díky nečekanému daru bude možné opravit i poškozené stěny.
2: Téměř 100 tisíc korun věnovali městu dvě dárkyně a peníze hlučínská radnice využije na vyspárování zdiva a obnovu uštípnutých kousků kamenných kvádrů. Zdobená hrobka se čtvercovou podstavou a střešní kopulí je na Hlučínsku výjimečnou architektonickou památkou. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Krnovští kriminalisté zadrželi tři muže, kteří podle nich několik měsíců pracovali jako kurýři podvodné investiční skupiny. Policie se k ním dostala při vyšetřování případu 59-leté ženy z Krnovska, která přišla téměř o 200 tisíc korun. Podvodníci ji během videohovoru přiměli předat platební kartu a umožnit jim vzdálený přístup k telefonu. Při domovních prohlídkách policisté zajistili telefony, hotovost a platební karty dalších poškozených. Všichni tři muži jsou obviněni z podvodu a hrozí jim až 8 let vězení. Dva z nich, kteří jsou cizinci, poslal soud do vazby. Národní divadlo Moravskoslezské přijímá přihlášky do Divadelní akademie třetího věku. Série přednášek začne 23. září. Letos se posluchači seznámí s historií ostravských divadel a podívají se také do archivu Národního divadla Moravskoslezského, dodává lektorka Daniela Kopecká.
3: Zaměříme se od těch nejdřívějších počátků divadla, tedy od kočovných společností, které tady taky hrávaly v Ostravě, až po zrod Národního divadla Moravskoslezského. Dále také se budu zabývat i dalšími ostravskými divadly.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou oblačnost s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost na severu i s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat místy i do vyjasnění, teploty od 25 do 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Slezské Ostravě je kvůli pokládání elektrických kabelů do zítřka uzavřená místní komunikace. Silnice 440 mezi Rýžovištěm, Dětřichovem nad Bystřicí a hranicí Olomouckého kraju. Kraje je pak uzavřena do 23. října. Objížďka vede přes Horní Loděnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Pustíme se do práce, do zábavy, do výběru ukázek, napijeme se zeleného čaje, ano, a prozradíme, jakou máme zářivou náladu s Antonínem
6: Procházkou. Nádherno, máme tady ozářené reflektory.
5: Ano, jsme si na tebe posvítili.
6: No, tak ano. Si přijdu jak na jevišti.
5: Jo? Kdy jsi naposledy hrál?
6: Prosím, když není to tak dávno, no. Nevím, 14 dní, 3 týdny.
5: A co to bylo?
6: V Brně jsme hráli manželské turbulence. Venku to bylo. Open air, jak se dneska říká.
5: A počasí bylo?
6: Počasí bylo nádherný.
5: A lidi?
6: Už nebylo vedro, lidi byli taky nádherný.
5: Jo. Jako snažíš se prohlédnout si, nebo jenom vnímáš tu atmosféru, energii, kterou dávají potleskem a smíchem?
6: Nekoukám na ně, ono už se tak jako trošku stmívalo, teď jsme začínali v 8:30, tak vidíme jenom takové siluety. Ano. A já tak jako, mně stačí, když to slyším to publikum, jo, já nepotřebuji vidět.
5: Jo, neokřikoval jsi je.
6: No to vůbec, to nejde. Je víc, ty mě přeprali.
4: Humoriáda.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Pavel Bobek, jeho nedělní ráno. Jaké měl to poslední nedělní ráno, Tonda Procházka?
2: Nevím, já mám neděli pro mě jako každý jiný den, čověče, to je zvláštní. Já mám...
1: Ty máš neděli každý den, tak si chtěl.
2: No, tak to je, možná ne. To říkal Jan Werich, že je hrozně blbý, když je, to už potom, když nic nedělá, ale nemohl, jo. To říkal, že je hrozný, že každý den neděle. No.
1: Že to neodlišuje už.
2: No, takže když člověk nemá co dělat.
1: Není tam ten rozruch.
2: Ale já pracuji vlastně i v neděli pomalu, no, tak doma, když tak jsem, tak píšu a tak. Takže pro mě je to normální den pracovní.
1: Ve všední dny v divadle zkoušíš nebo tak a o víkendu ti zbývá čas na to, aby si tvořil tvůrčím způsobem doma. Jo?
2: Třeba tak, no.
1: Jo. Kolik stáváš kvůli té tvůrčí práci v neděli? Dáš se budíka na to, nebo
2: ne,
1: se probudíš?
2: Já stávám tak, jak říkal Werich, časně kolem 11. Ba ne, tak já nevím, já se probudím třeba tak po 7. A ještě tak hoďku si čtu. Jediný takový čas přes den, kdy mám, že jsem posteli a čtu si. No a tak kolem 8. se vtanu a začínu.
1: Najíš?
2: Najím. Umejou mě. Do pasu myči, od pasu myčky.
1: Tak co si dáme? Co si
2: vybral? No tak to jsi mě dal k narozeninám, Jan Werich.
1: Jo, chceš?
2: No jasný.
1: O rabínovi, dobrá.
2: Dobrý.
3: Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína. A k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.
1: Ty jsi to znal a chtěl jsi to slyšet.
2: Jinak. No, já to znám samozřejmě, ale to je jedno. Já mám takovou desku, že, kde Jan Werich vypráví anekdoty, to ještě byla taková ta střední deska. To bylo long play, ale taková tam...
1: To bylo EP.
2: To bylo EP. Jako
1: LPčko a EPčko.
2: EPčko, tak já mám to EPčko, tam jsou anekdoty, no. A takové různé věci na jedné straně a na druhé straně je Čochtan. No takže já to všechno znám, tyhle ty anekdoty, ale to je jedno, to můžeš poslouchat tak, jako když si člověk pustí třeba, já nevím, 9., že jo, nebo Svícení jara, prostě. Rád si to poslechneš kdykoliv.
1: Prosím tě, tvoje věta, kterou by si chtěl dát jako radu těm pozůstalým. Už si tak tím přemýšlel, když takhle tvůrčím způsobem v neděli tvoříš? Třeba jo. I nad těmito věcmi jsi se zamýšlel?
2: Já bych jim řekl, že nejhorší je, když je každý den neděle. Já nevím, to je ještě blbost. Já mám ještě snad chvilku čas tady.
1: No to doufám.
2: Já to ještě naberu, víš, jo, ty moudrosti, a pak to zhmotním do něčeho takového.
1: A vymýšlel jsi někdy pro někoho jiného, třeba epitaf nebo něco takového?
2: Víš, že nevím.
1: Nebo ani. Do hry, nebo tak.
2: To nevím. Já třeba všech hrozně rád chodím po hřbitově a dívám se tam, víš, a čtu si takový tam ty věci, jo. Co tam píšou, no. Ale abych ti teď něco řekl, to si nevzpomenu. Teď jsem tam rodina setlelých, to jsou takový tam je třeba.
1: Ty si jako inspiruješ takhle?
2: No,
1: nebo
2: no,
1: vybíráš i barvu kamene pro budoucí věci?
2: Ne, ale když člověk jde tím zbytovým a ty tam čte takový ty různý, jak se jmenují ty lidi,
1: ano.
2: Jak odešli, tak se tam i jako směješ. Je to takový docela nepatřičný se rozchechtat na hřbitově, že jo? Ale já mám hrozně rád hřbitoviče, věc. To tam tak hezky voní a říkáš si, tak tohle tady se musíme všichni.
1: Tady se sejdeme.
2: Tady se všichni sejdeme.
1: Říká Antonín Procházka. Pozor, vybral tedy Jana Wercha, ve hře je, má Ačko, teď v tom prvním dnešním souboji. Proti zkusím dát scénku nazvanou Interview se zpěvačkou. Helena Růžičková, Ljuba Hermanová, Karel Efa v ní mohou vystoupit na vaše přání, pokud je pustíte do éteru silou svých hlasů. Tak volejte, SMSkujte, textovkujte na číslo 90 01 04, humor mezera A pro Jana Wercha, humor mezera B pro trojici Růžičková, Hermanová, Efa, anebo se ozvěte přímo do studia na telefonní linku 731 800 900.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme dál. Ve vašem hlasování ještě můžete přidat svůj hlas přes telefonní linku 731 800 900 do Humoriády na konto Jana Vrycha. Chcete-li ho slyšet ještě jednou v další várce anekdot, anebo Helenu Ružičkovou, Ljubu Hermanovou a Karla Efu nabízíme proti. Kdo volá teď sem do studia, kde je hostem Tonda Procházka?
3: Dobrá, pane, pánové. Je vás Petr Zeloty.
2: Ano.
3: A všel bych si anekdoty.
2: Píše Mainbot, děkuji za zavolání. A kdo tam je? Teď. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Sokami. Zdravím vás, chlapi, oba. Mm-hmm. A hlasoval bych pro pana Vericha.
2: Dobře, zapisenu.
4: Ale když jste mluvili o těch zbytovech, víte, co je nejsmutnější pro řidiče?
5: No, co pak?
4: Když přijede přes zbytov a navigace mu hlásí právě, že dorazil do svého cíle.
2: Dobře, taky děkujeme za zavolání i za anekdotu. Komu půjde další bod a hlas? Kdo tam je na telefonu teď?
5: No, asi dojel do svého cíle někdo.
2: Asi. Došla slova, zaskočen, ale spojení je, tak nevadí. Přesuneme se za dalším. Kdo snad se ozve po telefonu? Dobrý den.
6: Já se ozvu rád, Zdeněk.
2: To jsme rádi.
6: Dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Pana Procházku velmi srdečně zdravím.
5: Děkuji, vás dobrý den.
6: Trošku Patriku, protože to vypadá, že jste nevěděl, proč pan Verich nemohl v 70. v 80.
2: To já vím,
6: nemohl,
2: proč nemohl.
6: Proto měl každou neděli. No, to... dobrý. Tak jo, tak samozřejmě pro něho, prosím.
2: Dobře, ano. dobře, děkuji moc. Mějte se pěkně. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
7: Dobrý den, zdraví vás posluchačka Jana a hlasuji pro Ačko.
2: Dobrá, tak jo, vyhrál to tedy Jan Verich, budeme pokračovat s židovskými anekdotami.
8: Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou skotech,

0: Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire a každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole a je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, zaměří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy, hůl vysoko nad hlavou, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, opře se o ní, sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpalil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá. McIntosh. Léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední postu zemřelému, to upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Humoriáda.
1: Máme tady vyloženě odborníka na Wericha, protože napovídal i některé
2: věci.
1: No jo,
2: tak to jsou ty klasické věci, takový, znám.
1: Tvoje smíšené pocity.
2: Moje smíšené...
1: U čeho bývají?
2: Prosím?
1: U čeho bývají?
2: Smíšené pocity. No tak já třeba mám smíšené pocity, že moje dcera Viktorka začala hrát divadlo, začala se tak jako rozhodla, že se tím bude snad živit, tak na jedné straně mám rád, že se vůbec teda něčím živí a že teda začala to divadlo. A na druhé jsem tak jako lehce zneklidněn, protože vím, co tato profese obnáší. Víš? Tak to jsou pro mě smíšené
1: pocity. Takže se to v tobě mele, jestli máš odrazovat, zrazovat, anebo podporovat.
2: Samozřejmě, ale...
1: Můžeš pozorovat, to jsou, jak se to
2: jsou takzvané smíšené.
1: A co hraje za divadlo?
2: Prosím tě, vystoupit teďka v novém muzikálu, který připravujeme, kde jsi samozřejmě i učinkoval ty, jako rozhlasový reportér, Obyčejná holka v divadle Lucie Bílé.
1: Ano.
2: No, od 17. září, kdy je
1: premiéra.
2: Tak pak se to bude švihat.
1: Mm-hmm. Jak se těší Lucka Bílá?
2: No, ta se těší, no tak... Co vím, tak se to velice dobře prodává, tak jako majitelka a člověk, který do toho vrazil peníze, tak je rád, že tam má odezvu a obrat a že se to bude hrát hodně.
1: Jak moc se v ní mísí to, že hraje, a zároveň to jako s tím, co je produkuje, nebo je to v jejím divadle, jak se tyhle dvě role melou, když se zkouší?
2: Ty, prosím tě, ona je na jevišti jako tam... Nepozoruju, že by byla jako nějaká...
1: Jako, je tvárná, nechá ze sebou dělat.
2: Takhle, třeba jde a teď se podívá, že ten koberec je trošku ušpiněný. Jo,
1: tak vás seřve, kdo to tady...
2: Neseřve, ale dívá se na to a už zase ví, že já to budu muset nechat vyčistit, to zase budou náklady nějaký. Jo.
1: A zapomene, co má dělat v roli.
2: Ne, tak to bylo tak jenom za celý ten měsíc jednou. Tak to je tam.
1: A čím zase nečistil?
2: Já jsem mu neznačistil.
1: Ne,
2: tak... Já tam nejsem nejvyšší, tam jsou hercové.
1: Hercové. Tím to říkáš ze spoda.
2: Režisérové jsou v hledišti, no.
1: No, a někteří vyskočí i nahoru, aby předvedli.
2: To jo, to je pravda, to já někdy dělávám, i když já to dělám, protože jsem jako vlastně herec, jo, takže radši si říkám, než to vysvětlovat, tak to rychle předvedu, jo, no. ale většinou režisér má být ten, že nemáš říct herci nic víc, než to, co můžeš na něj zavolat z hlediště. Mm-hmm. Bytečně ho nezatěžovat ničím jiným, no.
1: To tě někdo učil? Nebo jsi na to přišel?
2: To říkal Evžen Sokolovský třeba, jo? Říkal. A nebo Irgman Bergman říkal, že když jsi se na něj obracel nějaké herec, co se chtěl, říkal, prosím vás, já vás přece nebudu učit herectví. Já jsem tady od toho, abych dohlížel, byste na sebe na jevišti nevrazili. Do sebe.
1: Tak na to dohlíží v divadle Lucie Bílé právě Tonda Procházka. Děkuju, že posloucháte, děkuju, že jste s námi v Humoriádě a za chvíli pro vás vybereme další ukázku. Tak zůstaňte s námi.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda ve své polovině, dnes hostem Antonín Procházka. Spousta jmen na seznamu, z nich teď jedno nebo dvě, nevím, vybereme koho do ukázky.
2: Ano, Petr Rychlý, tady máme Petra Rychlýho.
1: To byl rychlý výběr tedy.
2: Budou rychlý vtipy, no.
1: Dobře, dáme, zůstaneme u vtipů. Tak ano. Jo, máme takovou vtipnou humoriádu.
3: Jednou večer se snaživý policista ukryl naproti jedné hospodě a čekal, zdali po zavíračce nenachytá někoho s alkoholem za volant. Když začali z hospody vycházet poslední hosté, hned si všiml jednoho, který se doslova vypotácel a začal se motat mezi auty. Vyzkoušel si klíče na pěti autech, než našel to svoje.
4: Sakra.
3: Mezitím už všichni ostatní hosté vyšli z baru, nasedli do aut a odjeli. Když konečně motor naskočil, policajt neváhal a vyrazil vpřed. Postavil se před rozjíždějící se auto. Zastavte, občane, a fouknete mi do balonku.
5: Jistě. Tady to máte. Člověče, vy jste nic nenafoukal. Vy jste sotva stál na nohách. To máte jednoduchý, pane poručíku. Dneska jsem byl jako návnada. Vylosovaný já.
3: Žena vejde do obchodu se zbraněmi.
6: Dobrý den, přejete si?
7: No, víte, já bych chtěla nějakou velikou pušku pro mého manžela.
6: Rozumím. A má to být kulovnice? Nebo brokovnice?
7: Je tak... To já nevím, tohle to já, v tomhle nejsem, jak se říká, honěna.
6: Chápu. A řekl vám pan manžel aspoň, jakou máte vzít ráži?
7: Prosím vás, děláte si legraci, člověče. On vůbec neví, že ho chci zastřelit.
8: Jak jdou dva páni po lese, a najednou říká, ty, stůj, podívej se, no to jsou blázni, podívej ta díra tady, rozumíš, no to je hluboký jak blázen, tady nikdo nedá zábradlí k tomu, jak je to vůbec možný. Čoče, mě by zajímalo, jak to může být hluboký, a ten to říká, no to je jednoduchý, to já znám ze skauta, to se veme takhle oblázek, hodí se to dolů, jo, a poslouchá se dopad, počítá se a podle toho zjistíš, kolik je to metrů, jak tam hodili ten oblázek, že počítá, říká, člověče, ale... Já neslyším ten dopad, ten oblázek je asi moc asi lehkej. Počkej, to by chtělo něco těžšího. No a najde tam takovou zrezavělou traverzu, takhle ji veme, že jo, hodí to dolů, že jo, počítá a říká, duf, jo, jasný, tak člověče, to jsou ale fakt blázni. Tady je výkop 50 metrů dolů, tady není zábradlí, no kdyby někdo něco, a nejenom úplně oba dva stuhnou, protože tam běží takhle bílá koza, která se nerozhlídne a skočí do té díry, a říká, no viděl jsi to. Čeče, to je blázni, tam musí být dole na kaši, tam musí být dole na kaši. No a najednou se takhle objeví taková stará babička a říká, dobrý den, mládenci, prosím vás, neviděli jste tady takovou bílou kozu? No babi, teď se zrovna o ní bavíme, ona tady normálně běžela, nerozlídla se a skočila tady do té díry. No to není možný, já jsem ji měla přivázaná k takový traverze.
3: V panelovém domě jde pan Dobrota se smetím. A najednou cestou dolů po schodech na něj z mezi patra vyskočí dítě souseda a začne do něj sekat mačetou. Naštěstí ještě moc malé, takže pan Dobrota má jenom lehká poranění. Dítě přemůže a odvede ho na policii. Tam je oba vystýchají.
9: Nechápu, co se stalo, pane strážmistře, jdu se smetím a najednou na mě vyskočí ze tmy tenhle kluk a začne mě sekat mačetou a řvát. Já chci vláček. No, to je zajímavé. Můžeš mi vysvětlit, chlapče, proč si napadnul souseda mačetou?
7: Všechno řeknu, jenom mě nezavírejte, to mi poradil tatínek. On říká, že když budu sekat Dobrotu, dostanu vláček.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Petr Rychlý a jeho rychlé anekdoty tedy. S Petrem Rychlým si někdy hrál? Nebo ho režíroval?
2: Petra Rychlýho právě teď budeme spolupracovat, budu jako režírovat ve hře v říjnu. Máme spolu dělat hru, která se jmenuje Rande na slepo. Ještě Luci Vondráčková, tam bude hrát Martina Randová a Martin Kraus, no, jenom čtyři herci.
1: Vybral jsi ty je, nebo ti byli přiděleni producentem nějak? Oni si vybrali tebe jako režiséra herce?
2: To bych byl rád, no.
1: A děje se tak někdy?
2: Takhle, kdyby někdo jako se mnou nechtěl vyloženě pracovat, tak asi by to nepřijal.
1: Ale kdyby si třeba někdo našel hru, teď si řekl, já v tom si hrát, třeba Petr Rychlý, a říkal, a já chci, aby to režíroval Tonda Procházka. Se to, nebo je to opačně, že režisér si standardně vybírá?
2: No, vždycky v obyčejně je v první řadě producent, který rozhoduje ten, kdo má peníze, nebo
1: a
2: ten.
1: A osloví první herce nebo režiséry?
2: Režiséra.
1: Jo. A ty pak řekneš, to by mohl.
2: No a my se pak spolu domlouváme, jako obsadit a tak dále, no.
1: Kdo by mohl, kdo má čas, kdo by se na to hodil.
2: No, kdo to za ty peníze udělá.
1: Proč jste si vybrali Petra do Randy na slepo?
2: Petra, no protože tak je dobrý herec a hodí se tady pro tu roli, no.
1: Je to komedie.
2: Je to komedie.
1: Předpokládám.
2: No, je to velice známý herec, takže ta komedie se bude i dobře prodávat. No, to jsou všechno věci, které ten producent zohledňuje.
1: Jsi ten typ, co rád režíruje komedie, anebo bys raději třeba v dnešní době i dramata, tragédie, nebo něco takového?
2: Prostě já jsem celý život dělal takzvané zábavné divadlo.
1: Ano,
2: ne, že bych
1: právě jako... proto. Tak jsi na to odborník?
2: No, odborník, no tak prostě...
1: No jo, přiznejme to, řekněme to, v tomto věku už jsi na to odborník, ano, přeší skromnosti.
2: No, takže to je jako můj žánr, který tak jako mě nejvíc jako vyhovuje. No. A já bych vlastně neuměl udělat nějaký velký dramatický dílo. Jo? To by, na to já prostě nemám kapacitu.
1: Ty bys do toho chtěl vždycky propašovat nějaké komediální
2: číslo?
1: No tak
2: číslo? Samozřejmě jako velký režiséři v tragedii by měl být jako jakýsi náznak nějakého humoru, stejně tak jako v komedii by měla zaznít nějaká vážnější taková linka, jo, trošku, no.
1: Nebo aspoň poučení.
2: A nebo aspoň tak.
1: Takže zůstáváš u komedii.
2: Zůstávám u komedii.
1: Dobrá, Petr Rychlý byl vybrán tedy do divadla, ale byl vybrán i sem do ukázky s rychlými vtipy. Můžete ho teď vybrat případně i vy. Varianta A. Pod variantou B se ukrývá a já tam teď schovám trojici Miloslava Šimka, Jiřího Krampola a Uršulu Klukovou a jejich slavné důchodce na poště. Co si vyberete? Rychlé vtipy nebo důchodce na poště? Vybíráte 731 800 900, telefon sem do studia, SMS číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, pište a odesílejte.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat v Humoriádě s Antonínem Procházkou, Ukázkou, s Petrem Rychlým, anebo s tou, kde je Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková jako účinkující. Vyberte si na telefonním čísle 731 800 900, spojte se s námi.
2: Ano, dobré odpoledne vám přeji.
1: I vám.
2: Zdravím vaše hosta.
3: Dobrý den.
2: I pana moderátora. A přála bych si Bčko.
1: Zapisuji trojici bod a jdeme dál. Dobrý den.
4: Dobrý den, Krovděříš, zdravím to Jirku a taky bych si dala Bčko.
1: Dobře.
4: Jirko, choďte spíš.
1: Děkujeme, děkujeme za hlas. Dobrý den.
5: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Procházko. Dobrý den i vám, Patriku.
3: Dobrý den.
5: A já hlasuju pro pokračování, Ačko.
1: Dobrá, Petr Rychlý dostal bod, jenom vysvětluji a přepojuji na další telefonát. Kdo pak tam je? Ozvěte se, máte šanci přidělit svůj bod, ještě chvíli počkám a pak to vyměníme za někoho rychlejšího, kdo pak to je, dobrý den.
6: My vás podůří od Lidských hor, krásné odpoledne a já bych si přál pana Šimka.
1: Dobře, dávám mu bod, ale musím říct, nestačilo to, víc hlasů získali anekdoty, neboli tedy rychlé vtipy.
7: K policistovi, který řídí dopravu, přijde stařenka.
8: Panáčku.
9: Ano, paní.
8: Představte si, pane policajt, šla jsem takhle k večeru přes park a najednou ke mně přistoupil mladík. Zatáhl mě do křoví a tam mě znásilnil.
9: Cože?
8: No, znásilnil, no.
9: Prosím vás, a kdy to bylo?
8: No, zítra to budou 4 roky.
9: Ježíš Mariano, a proč si stěžujete až teď, ženská?
8: Já si nestěžuju, já se chlubím.
7: Přijde chlapík do baru a objedná si.
10: Barmane, 7 tekil a 1 pivo na spláchnutí.
9: Jistě, tady to máte. A hned jdu natočit to pivo.
7: Za pár sekund je zpátky.
9: Teda, vy jste pěkný rychlík s těma panákama.
10: Víte, kdybyste měl to, co mám já, tak byste taky pil takhle rychle.
9: Ano, a co máte?
10: Asi tak 6 korun.
7: Na pláži leží urostlý, osmahlý, nahý muž. Tvář má přikrytou ručníkem a o kousek níže zakrývají jeho nahotu noviny. Zpovzdálí ho zvědavě pozorují 3 místní dámy.
8: Je, Aleno Jiřino, to je určitě můj manžel. Ale prosím tě, Zdeno, tohle není tvůj manžel, ty, to je nějaký svalovec.
9: Holky, dítě, to jedno, vy se furt dohadujete.
7: A tak se dohadují a najednou zafouká vítr. A noviny odletí z intimních partií ležícího muže.
8: Je, holky, měli jste pravdu, to není můj manžel.
9: No to máš pravdu, Zdeno, tohle opravdu není tvůj manžel. Vytířino. Drahé přítelky, vy jste opravdu nevzdělané. Tohle přece není nikdo z našeho městečka.
7: Do lesa vpadla hustá mlha a právě ten čas si vybrali myslivci Jarin a Olin na hon.
11: Co strefil, Oline?
12: To je hrozná mlha, pořádně na to nevidím, ale podle zobáku bych řekl, že je to kachna, Jarine. A co jsi dostal ty, Jarine?
8: No podle srsti, to bude divočák, Oline. Tak a co jsi dostal tentokrát, Oline?
12: No podle občanky, je to nějaký advokát z Prahy.
3: Po dlouhé noci plné vášně se mladý muž natáhne ke svým kalhotám a vytáhne cigaretu.
13: Kam jsem si jo? Hele, kočko.
14: Ano, Mourku.
13: Nemůžu najít zapalovač. Neměla bys sirky?
14: Pro tebe všechno, kocourku. Jsou šuplíčku v nočním stolečku.
13: Jo, dík. Co je dálka? A už to je. A tady jsou. Hele?
14: Ano, lásko.
13: Co je to tady šuplíku za fotku? Nějakýho chlápka. To je tvůj manžel?
14: Ne, ty moje hlupáčku.
13: Tak to je tvůj přítel.
14: Ale kde pak, broučínku?
13: No tak, kdo to teda sakra je?
14: To jsem přece já před operací.
15: Kolem půlnoci na policejní stanici zazvoní telefon.
16: Ech, to snad není pravda. V tuhle hodinu.
17: No, co je?
18: Haló, je tam policie?
17: No jo, no co chcete?
18: Právě jsem ho zabila.
17: Cože?
18: No, právě jsem ho zabila.
17: A fajn. A koho?
18: Králíka.
17: Helejte se, osobo, nedělejte si ze mě srandu. To nemáte nic jinýho na práci, takovýhle blbý vtipy. A kdo vůbec volá?
18: No, Králíková.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
16: Já se snužím nejblbějším vtipem vždycky.
1: Ty nejvíc zaberou. Tondo, inspiroval tebe někdy nějaký vtip nebo anekdota třeba pro napsání něčeho?
16: Tak to bych jako neřekl, i když vlastně ta inspirace může přijít úplně z já nevím, třeba z inzerátu, jo, někdy, nebo z náhodné věty, někdo ti něco takového řekne, jo.
1: A zapisuješ si to, nebo jenom ukládáš do paměti?
16: Něco si jako zapíšu třeba, co mě zaujme, a něco hned, já vím, že třeba naše bývalá pokladní v divadle v Plzni jenom mi povídala, že manželský pár si nestačil vyměnit abonentky na příští sezonu včas, a takže dostali dvě místa, ale každej na jiný straně řady. Takže seděli odděleně. A ten pán se během toho roku zamiloval do své nové sousedky. A rozvedl s tou paní. A tohle mi jako říkala, a já jsem okamžitě říkal, ježiš, to je bezvadný. Tyhle. Tak hned mě napadl prostě příběh takovej.
1: A rozvinul
16: se to. Rozvinul jsem to, jmenovalo se to Věrní abonenti a odehrávalo se to v, asi v 8 sekvencích, kdy vždycky to, co se odehrávalo na jevišti, víš, ano. Tak oni jako vlastně prožívali v tom hledišti. No. Tak.
1: No. Tak byla paní pokladní spoluautorkou hry?
16: Nebyla, ale to ti jenom dávám.
1: Autor námětu, ano.
16: Ale, jo, to jsem určitě napsal, že to.
1: Jo.
16: No, paní.
1: To, podle skutečné události.
16: Podle skutečné události. Ano, podle skutečné události. A to jenom chci říkat, co někdy jako stačí, víš. Jako,
1: k tomu, aby z toho příběh na hodinu a půl divadla.
16: No, jasný.
1: Tak jo. Všímat si kolem sebe dění.
16: Ano, chodit s otevřenýma očima.
1: Dá se o tom potom
16: vyprávět. Spaneš do kanálu.
1: Ano, a pozoriš tak na traverzu a na bílou kozu. Vážení, do hry vracím ukázky, které jsem nabízel, nevyhrály, vyhrával zatím na plné čáře tedy Tonda Procházka se svými výběry. Tak proti teď Helena Ružičková s Ljubou Hermanovou, Karlem F.U. Ačko a jiná trojice B proti Miloslav Šimek, Jiří Krampol, Uršula Kluková. Kterou tu trojici si vyberete do vysílání? Dejte nám vědět. 731 800 900 přímé volání do studia Humoriády, SMS-kař taky bereme do hry, musí ale odesílat své textovky na číslo 90 011 04 ve tvaru humor mezera A nebo humor mezera B.

tméně bojím. A počuť hlasné stereo a její strachy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je tu chvíle ještě pro hlasování, poslední třetí souboj, tedy 731, 800, 900. Spojení s námi a vybíráte si jednu z těch trojic. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás oba dva. Tady Honza Zrabský. A je to těžká volba, zkusím Bčko.
1: Zkusíte Bčko, to znamená Šimek Krampol Kluková, když to zrychlím. Kdo další přidá bod?
3: Ještě jednou Petr z Lhoty.
1: Ano.
3: A přál bych si pana Šimka s Krampolem a s paní Klukovou.
1: Píšu jim bod, dobrá. Děkuji za to hlasování a pomoc v dnešním vydání, tedy Humoriády. Ještě dobrý den jednou někomu.
4: Ještě jednou Honza z Vlkavy a já taky hlasuji pro důchodce na poště. Díky chlapi, zdarec.
1: Děkujeme.
5: Zdarec.
1: Myslím, že je rozhodnuto tímto, asi jste to poznali, Miloslav Šimek, Jiří Krampol a Uršula Kluková vyhrávají jejich důchodci na poště. Kousek té slavné scénky si tedy dopřejeme na závěr dnešního vydání.
6: Vy jste poslední?
7: Cože?
6: Jestli jste poslední?
7: No jo, teď už to bylo zapotřebí. Ono přestane.
6: To je pech. Já jdu na spoje a narazím na hluchouna.
7: Teď já to mám hulkovým písmem.
6: Vy mi nerozumíte?
7: Co říkáte?
6: Vy neslyšíte, vy máte mít přístroj.
7: Prosím vás, mějte ohledy. Vidíte, že špatně slyším, tak přidejte na hlase.
6: Já jsem slyšel, že neslyšícím budou dávat přístroje. Slyšíte mě?
7: Já vás nemůžu slyšet, já mám přístroj.
6: Já ho nechám být. Já si stoupnu za něj, paní.
8: No to nemůžete. To si musíte stoupnout za mě. Tady se to dělí. Jsou dvě okýnka.
6: A kdo je poslední?
8: Ten pán je poslední, ale tady se to dělí.
7: Vždyť já to mám, hulkový přístroj. Bora.
6: On neslyší, on má přístroj.
8: Ale je to fešák.
6: Baba nevidí. Pani, prosím vás, kam si teda mám stoupnout, kdo je poslední?
8: Vy jste poslední, vy, ale tady se to dělí a já už to říkám naposled.
6: Tak já si stoupnu mezi a budu přebíhat.
7: Žádný takový, pane, tady nebudete předbíhat. Já jsem byl před váma, měl jste si přivstát a mám to hulkovým písmem.
8: To je fešák tohle. A má přístroj. No.
6: A je to.
8: To je, co se stalo?
6: Stále v okýnko přivezli balíky.
7: Cože? Balíky? Balíky jsou tady? Tak to je pauza. To znám, tak to já si sednu.
6: Člověče, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Cože, šachy? Šachy chcete hrát?
6: Žádný šachy, povídám, jak si můžete sednout, když je tady dáma?
7: Je dáma? Jste říkal, že mě nevidí, tak můžu sedět.
8: Já vás vidím. Já vás vidím dobře, vy jste ten fešák. A máte to přesně. Oni chtějí drobný, oni chtějí, abyste to měl přesně, aby vám nemuseli vracet.
7: Co se staráte? Vy si myslíte, že jsem Rothschild, ne? Já mám jenom drobný. Aluminiový. A mám to hulkovým písmem.
0: Humoriáda.
1: Jsme na konci dnešního vydání. Jakým stylem se rozloučí Tonda Procházka?
5: No tak prostě se rozloučím tak jako hezky, no.
1: Tak se rozluč hezky.
5: Tak naschledanou, zlatíčka.
1: Těším se zase někdy příště, ať se ti daří.
5: No, to by taky.
1: Práce je soukromí a pozor, zítra tu jako host bude Václav Knop. Posíláme ještě předtím, než tu budou další zprávy a další naše pořady i písničku od Valdemara Matušky a ten úsměv na tváři, ať vám vydrží co nejdéle. Těším se u dalšího vydání Humoriády, kterou pro vás vysíláme.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi S-karty. Dívčí hrad na Bruntálsku dokončil rekonstrukci 5 obecních bytů. Dražba ciferníků podpoří další opravy kostela v Ostravě Vítkovicích. Zítra bude nejprve oblačno, potom slunečno. Teploty až 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petr Hrčka. V nové verzi mobilní aplikace S-karta si můžou lidé zobrazit preventivní prohlídky nebo laboratorní výsledky svých vyšetření. Aktualizace spustilo Ministerstvo zdravotnictví v září. Každý pacient by tak měl zmíněná data v aplikaci vidět už teď, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.
3: A nejenom jeho, ale třeba i jeho dětí, anebo třeba si může do té aplikace dát i své starší rodiče, tak aby měl možnost například kontrolovat, že mají nárok na absolvování nějaké preventivní prohlídky.
1: Pacient v aplikaci najde, jaká vyšetření už absolvoval nebo na jaká má nebo bude mít nárok. S-karta nově zobrazuje také data o darování krve, lékařské posudky nebo propouštěcí zprávy. Zatím spolupracuje ale jen se zhruba 30 nemocnicemi. Další se budou postupně přidávat. Radnice v Dívčím hradě na Mrudálsku dokončila první část oprav tamního bytového fondu. Obec má hotovou rekonstrukci celkem 5 bytů. Šlo o generální rekonstrukci. Byty tak mají nové podlahy, omítky, elektřinu i sociální zázemí. Do roku 2028 chce radnice opravit dalších 5 bytových jednotek.
4: Dívčí hrad se stará o celkem 67 obecních bytů. Obec schání peníze na rekonstrukce z dotačního programu na podporu znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje. Práce zatím vyšly na téměř 4 miliony korun, ale většinu nákladů pokryly dotace. Z Dívčího hradu Adam Tomáš, Český rozhlas.
1: Ostravská městská část Vítkovice dnes vydraží historický ciferník z věže kostela svatého Pavla. Výtěžek z dražby v divadle Mír podpoří vítkovickou farnost v dalších opravách svatostánku. 2,5metrový kovový kruh s číslicemi sloužil bezmála 150 let. Nový ciferník původním designu ho nahradil letos v květnu.
5: I samotnou opravu hodin podpořili obyvatelé Vítkovic. Ve veřejné sbírce vybrali přes 300 tisíc korun, dalších 80 tisíc přispěl obvod. Stavbaři opravují i střechu kostela. Právě na tento účel poputují i peníze z dražby ciferníku. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Národní divadlo Moravskoslezské zahájí v sobotu 5. září svou 108. sezónu. Po roční přestávce se vrátí gala večer, na kterém opera, činohra, balet a muzikál představí připravované novinky i ukázky ze současného repertoáru. Program začne v divadle Antonína Dvořáka a pokračovat bude v divadle Jiřího Mirona. 4 soubory v nové sezóně uvedou celkem 14 premiér, například Verdiho Requiem, Zkoušku orchestru nebo balet Giselle. Divadlo nabídne také 39 starších titulů a do jeho programu se vrátí Toska, Revizor a muzikál Producenti.
2: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost na severu i s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat místy i do vyjasnění. Teploty od 25 do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D1 ve směru na Katovice stojí mezi 364. a 365. kilometrem porouchané osobní auto. Řidiči musí počítat se zdržením a projíždět se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: a ohlédnutí za tím dnešním 3. zářijovým dnem v kraji právě teď na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava začíná. Jak řeší nedostatek zaměstnanců pro nelékařské pozice Krnovská nemocnice, řekneme za chvíli. No a jaké bylo letošní léto z pohledu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, tak to se dovíte v 2. půlce hodiny v pořadu O čem se mluví. Ovšem, zpravodajský souhrn dnešního dne s Petrem Hrčkou přidáme už po písničce. Teď Helena Vondráčková a přání pěkného odpoledne.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Krnovská nemocnice přijme příští rok 10 zdravotníků z Filipín, aby posílila dlouhodobě neobsazené nelékařské pozice. 7 z nich nastoupí jako fyzioterapeuti, další budou pracovat jako rentgenoví laboranti. Výběrem projde přibližně čtvrtina uchazečů, kteří musí mít vysokoškolské vzdělání a nejméně 2 roky praxe. Před nástupem se také musí naučit česky. I to bude jedno z témat v této hodině. Benzín i nafta v Moravskoslezském kraji během týdne znovu zdražili. Litr Naturalu 95 stojí průměrně 42 korun a 26 haléřů, nafta pak 45 korun a 73 haléřů. Ve srovnání s loňskem je benzín dražší o více než 8 korun a nafta téměř o 13. Nejlevnější benzín prodávají čerpací stanice na Opavsku, naftu na Karvinsku, zatímco nejvyšší ceny jsou na Ostravsku. Oprava nádražní budovy v Kopřivnici má přibližně 3měsíční zpoždění. Správa železnic plánovala její otevření na letošní podzim. Cestující ji ale zřejmě začnou využívat až v lednu. Budova získá nové čekárny, toalety a komerční prostory. Spotřebu energie sníží zateplení a fotovoltaické panely. Průměrná hrubá mzda v Moravskoslezském kraji vzrostla ve druhém čtvrtletí meziročně o 6,8% na 46 543 korun. Po započtení inflace si zaměstnanci reálně polepšili o 4,7%. Mzdy přesto zůstaly páté nejnižší v Česku a za celostátním průměrem zaostávaly o více než 5 400 korun. Havířovský magistrát od října omezí provoz některých přepážek kvůli výměně datových rozvodů. Do provizorních prostor přestěhuje evidenci obyvatel a vozidel i pracoviště pro vyřizování občanských a řidičských průkazů a pasů. Úředníci proto nebudou schopni vyřizovat všechny žádosti na počkání. Omezení potrvá do konce roku.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Souhrn dnešního dne na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava a den v kraji. Začneme v Krnově. Místní nemocnice zaměstná celkem 10 nových zaměstnanců z Filipín. Výběrovým řízením přitom projde jenom 1/4 uchazečů. Filipínci pomohou na odděleních, která mají dlouhodobě problém sehnat schopné pracovníky. V Krnově jde o fyzioterapeuty a rentgenové laboranty. Nastoupit mají příští rok.
1: Já mám úřední dobu, až odcvičím pacienty, takže...
2: U sebe v kanceláři mě přivítala vedoucí fyzioterapeutka krnovské nemocnice Hana Sovadinová.
3: Mladí lidé vystudovaní tak se nehrnou do toho nemocničního prostředí a v nemocnici nejenže se věnujete ambulantní složce, ale i té hospitalizační a ta není úplně tak zajímavá pro nové absolventy. Je to práce prostě fyzicky namáhavá, není úplně tak jakoby krátkodobě viditelný výsledek.
2: A málo zaměstnanců znamená i málo času.
3: Nemáte prostor na to, abyste se vracel opakovaně k tomu pacientovi a ta rehabilitace byla tak intenzivní.
2: Hana Sovadinová dostane na své oddělení celkem 7 nových terapeutů z Filipín. Chce, aby byla péče o pacienty téměř individuální. Podle ředitele nemocnice Ladislava Václavce je těžké na českém pracovním trhu tyto pozice obsadit. I proto vidí budoucnost v zaměstnancích z ciziny.
4: Zejména na lékařské obory, tak tam je budoucnost toho, aby opravdu byli i z těch exotičtějších zemí. Protože je to vidět v celém světě, je to vidět v Německu, je to vidět ve Spojených státech, je to vidět v Rakousku, jsou o to oblíbení zaměstnanci a myslím si, že to se stají u nás.
2: Nábor Filipínců zprostředkovává firma Kasea v Ostravě. Aby mohli nastoupit u nás, musí mít vysokoškolské vzdělání a minimálně 2 roky praxe. Navíc je nutné, aby se naučili česky. Na Filipínách ale žije více než 100 milionů lidí a možnosti jsou velké. Proč právě Filipínci? Přibližuje ředitelka společnosti Gabriela Pchálková.
5: Nyní tento zdroj začínáme využívat z důvodu jejich vysoké odbornosti, kvalifikace i empatie k pacientům, protože oni každého pacienta považují nebo chovají se k němu, jako by to byl jejich rodinný příslušník.
2: Celkem o personál z Filipín projevilo zájem 22 nemocnic po celé republice. V Moravskoslezském kraji jde třeba i o městskou nemocnici v Ostravě. Tam ale zatím na tyto zaměstnance nemají peníze. Z Krnova Adam Tomáš. Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Nebo kloustci. Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A míříme na Frýdecko-Místecko. Číst se dá doma v křesle, ale třeba také v kostele, na náměstí, případně v lodi. Právě na neobvyklá místa přímo ve Frýdku-Místku zve ode dneška třetí ročník čtenářského festivalu Čtu ve městě. Festival potrvá až do neděle a nabídne nejen společné čtení, ale také setkání, besedy nebo program pro děti. Přímo ve Frýdku-Místku je teď i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková, kterou už zdravím. Petro, dobré odpoledne, tak kam letos festival návštěvníky zavede?
2: Dobré odpoledne, no tak už to začalo právě dnes a začalo to medovým čtením, kde si mohli vyzkoušet čtenáři a návštěvníci právě to, jak se čte v takovém medovém obchůdku. Ale dnes se podívají ještě do evangelického kostela, kde právě čtení v kostele bude pokračovat. No a těch dní je samozřejmě více, protože festival Čtu ve městě Frýdek-Místek, tak ten je až do 6. září. A co všechno nás čeká třeba zítra? Tak to ví už jeden z organizátorů, pan Becher. Dobrý den. Řeknete mi, kam nás pozvete na zítřek?
3: Dobré čtení, zdravím vás. Na zítřek bych vás rád pozval na náměstí Svobody, tady u nás v Místku, na akci, která se jmenuje Čtení na svobodě. Obnáší to to, že my tam vytvoříme jeden obrovský útulný obývák a vy můžete přijít a společně s námi si číst svoji vlastní knihu, kterou si přinesete.
2: My jsme se bavili o tom, že ten váš festival, tak ten je vlastně pro introverty. A můžete říct proč?
3: No přesně tak, je pro introverty, protože vlastně gro té akce spočívá v tom, že si společně čteme na jednom místě, ale každý si čte tu svoji knihu a potichu. Jo? A tudíž nenutíme nikoho se do ničeho zapojovat a nějak se projevovat. Jo? Tudíž jsme ideálním festivalem pro introverty.
2: Tak já vím, že budete pokračovat ještě i v sobotu a v neděli. To čeká návštěvníky třeba čtenářský přívoz nebo v neděli čtení v papučích. Je toho opravdu hodně. My ten program samozřejmě zveřejníme potom na našich sociálních sítích, ale řekněte mi, na co se těšíte vy nejvíce?
3: No, tak teď se mi zaskočila, se těším úplně na každou akci. Teď se těším, že za chvilku půjdu si číst do kostela na 2 hodiny v koncentrovaném tichu. Rád zase budu vozit lidi po Olešné, po přehradě na pramici, aby si přitom mohli číst knížku. Ale je pravda, že se asi nejvíc úplně těším na křest knížky Procházky Frýdkem-Místkem, kterou napsal pan Miloš Habrnál. A po té akci večer videomappingem promítneme na budovu bývalého siročince 10-metrový reliéf, který bohužel byl v 80. letech ocekán a my ho tam tedy tak symbolicky na asi 15 minut vrátíme. Relief, který si spousta lidí ani nepamatuje, že tam je, anebo ho nikdy neviděli. Takže to bude jedinečná akce, nejenom, že tam poprvé lidi spatří novou knihu, ale že budou moci vidět relief, který už tam nikdy po druhé nebude.
2: No tak já přeju, ať to všechno klapne, ať to zvládnete až do neděle a všichni si přečtou to, co chtějí. Děkuji moc.
3: Děkuji moc a krásné čtení přeji.
2: Tak přijďte číst i vy do Frýdku-Místku na Čtu ve městě.
1: To je zajímavý festival, na který nás ve dní v kraji pozvala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Petra Pivková se svým hostem. Petro, díky moc za všechny informace. Přeji, ať se všechno vydaří, ať jsou spokojení návštěvníci i pořadatelé. Tobě moc děkuji a loučím se. Krásné odpoledne přeji.
2: Já taky děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Krátce před půl šestou na vlnách Českého rozhlasu Ostrava začíná rozhovor O čem se mluví. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Moravskoslezští hasiči mají za sebou poměrně náročné letní období. Jaké bylo léto z pohledu hasičů, tak to už je téma pro mého dnešního hosta. Tím je Kamila Langerová, mluvčí hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Vítejte v rozhlase.
2: Odpoledne všem posluchačům.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví?
1: Tak pojďme se to zhrnout. Víme, že ty poslední tři měsíce asi nebyly úplně nejlehčí. Jaké jsou statistiky? Co říká situace v Moravskoslezském kraji z pohledu hasičů? Jaké to bylo? Kolik výjezdů? Co se tady vlastně dělo? Kolik práce jste museli zvládnout?
2: Tak pokud se zaměříme opravdu jenom na ty poslední tři měsíce, tak se bavíme o téměř 8000 událostech.
1: 8000 událostí v našem Moravskoslezském kraji.
2: Přesně tak.
1: To je přibližně 90 výjezdů za jeden den přes léto.
2: Je to tak a musím říct, že ty výjezdy jsou opravdu různorodé.
1: Aha, které místa jsou vlastně nejčastější, nebo která stanice, která jednotka zasahovala nejčastěji, má toho nejvíc v kraji?
2: Co se týká té vytíženosti, tak nemusíme chodit daleko, zůstaneme v Ostravě a je to ostravská stanice Ostrava Fifejdy.
1: Takže přímo ta centrální na náměstí Republiky ti zasahují nejčastěji.
2: Tak je to Ostrava Fifejdy, centrální stanici máme v Zábřehu.
1: Takhle, já myslel jsem jako v centru
2: ano,
1: Ostravy.
2: Ano.
1: No, pojďme se podívat na počasí, protože vlastně to je fenomén, který se trošku vymknul, tohleto letošní léto, ono z mnoha ohledů bylo poměrně extrémní teploty, extrémní sucho, ale taky samozřejmě přívalové deště a podobně silné bouřky. Jak se tohle to projevilo na práci moravskoslezských hasičů?
2: Tak co se týče tady těchto událostí, tak samozřejmě jsme na tom o něco lépe než zbytek republiky. Ty bouřky, větrné dny a sucho nebyly tak náročné jako v jiných částech republiky, ale samozřejmě, nebo díky bohu, jsme zasahovali nejčastěji, co se týče větru a deště, u nejčastěji spadlých stromů, větví. Byly tam i nějaké poškozené střechy, ale nebyly tam žádné fatální následky, což je fajn. Ale samozřejmě likvidovali jsme i rozsáhlejší požáry.
1: Rozsáhlejší požáry, vím, že to, co se nevyskytuje úplně běžně a možná bylo pro mnohé překvapivé, byly vlastně lesní požáry. Už na přelomu dubna a května hořelo v Beskydách na Moravce a potom teda opravdu velmi rozsáhlý požár na Vítkovské hornatině poblíž Větřkovic. Co se tam vlastně stalo? Už se dneska ví, jak ten požár vznikl a jak dlouho trvalo, než se vám ho podařilo uhasit?
2: Tak to samotné vyšetřování ještě není úplně ukončeno, není u konce, samozřejmě už máme nějaké varianty, se kterými pracujeme. Ten požár vlastně byl ohlášen ve čtvrtek 30. července a likvidoval se až do neděle 2. srpna, takže byl velmi náročný, zasahovalo tam hodně jednotek hasičů a jako podporu pro hašení dokonce byly povolány i dva vrtulníky.
1: Navíc se to stalo vlastně v oblasti, která je velmi řídce osídlená, tam asi ani nejbližší hasičská zbrojnice profesionální musela přijet od někud asi zdaleka z Vítkova, předpokládám.
2: Přesně tak, byl to Vítkov, ale ta naše práce není o profesionálních hasičích, ale samozřejmě i o jednotkách sboru dobrovolných hasičů, které jsou pro nás nepostradatelné.
1: Aha, tak kolik tam teda bylo hasičů, že tam tři dny se muselo hasit?
2: Tak bylo tam více než 70 jednotek a to čítá zhruba 300 hasičů. Samozřejmě ten zásah byl komplikovaný taky tím, že panovaly vysoké teploty.
1: Odkud jste brali vodu? Protože předpokládám, že uprostřed lesa někde ve Větřkovicích na Vítkovsku asi nejsou úplně jako zdroje hasební vody.
2: To ne, ale tam naštěstí nedaleko je Vítkovský Balaton a vlastně ten sloužil jako zásoba vody nejen pro ty samotné hasičské cisterny, ale taky pro ty oba zmíněné vrtulníky.
1: Takže jste museli tahat hadice do rybníku, do Balatonu a převádět vodu do lesu.
2: A pomocí cisteren, ano, přesně tak. A pomocí bambivaku, kterými jsou právě vybaveny ty vrtulníky.
1: A v jakém stavu byl ten les? Bylo prostě patrné, že tam opravdu panuje nějaké dlouhodobé sucho, že to rychle hoří?
2: Určitě, samozřejmě to sucho bylo dlouhodobé a ten samotný zásah, jak už jsem říkala, komplikovaly nejen vysoké teploty, ale v ten den i velmi hodně foukalo.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví?
1: Lesní požár ve Větřkovicích, to je téma, které jsem teďka probral s Kamilou Langerovou, z mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Jak často se vlastně potýkáte s lesními požáry? Je to jako běžný trend, nebo to jsou spíše výjimečné události v rámci Moravskoslezského kraje?
2: No, v poslední době to úplně výjimečné není. Samozřejmě všechno to jde ruku v ruce s panujícím počasím, je opravdu velmi sucho a ve většině případů to souvisí taky s manipulací otevřeného ohně.
1: Takže nejčastější příčina je prostě člověk, který rozdělá oheň nebo odhodí nedopalek.
2: Bohužel je to tak, je to ať už úmysl, tak samozřejmě, nebo nějaká nedbalost.
1: Mm-hmm. Jeden z poměrně velkých zásahů, tak ten se potom odehrál na Pražské v Hlučíně. Tam jste vlastně museli hasit stoch. Jak tohle dá vlastně práci? Obrovské balíky nebo obrovský stoch slámy v zemědělské krajině?
2: Tak ono to bylo v zemědělském družstvu a samozřejmě tam je to zase náročné z důvodu toho, že jak jste zmiňoval, ty balíky jsou na jednom místě, musí se neustále rozhrabávat a prolévat vodou. To znamená, i tohle je velmi náročné na ty počty jednotek, jo? Musí se neustále střídat a opravdu dbát na to, aby se to dostatečně uhasilo.
1: Ještě byl jeden poměrně značně medializovaný vlastně zásah moravskoslezských hasičů, a to tedy ve stejné době, kdy v sousedním kraji ve Zlíně hořela ta emblematická budova v Baťově čtvrti, tak tady v Ostravě na Jižním městě vzplálo a hořelo nákupní středisko. Jak je velmi složité zasahovat v takovýchhle veřejných velkých budovách. A co se tam vlastně stalo?
2: Tak ono asi nejde říct, jak náročné to je. Ty hasiči neustále prochází výcvikem, to znamená, že jsou zvyklí na takovéto podmínky. Ten zásah byl relativně náročný, hlavně z důvodu té rozlohy. Hořelo nám v podstatě ve dvou podlažích, zasahoval se jak z vnitřní, tak z vnější strany. Pro bezpečí hasičů už v té další fázi nějaké hasiní se zasahovalo výlučně z vnějšku, takže musí se využívat výšková technika.
1: Takže... A jak je to vlastně s těmi bezpečnostními předpisy? Protože nejsem samozřejmě odborník, ale něco mi říká, že vlastně plány budov, které jsou veřejnosti přístupné, veřejných budov, by hasiči měli mít k dispozici. Je to tak?
2: Přesně tak. Máme dokumentace zdolávání požáru ke každé stavbě, takže na tohle jsme připraveni. My, každá stanice, která má hasební obvod, ví, jaké důležité a významné objekty tam má, ví, co kde má hledat, takže na tohle všechno my jsme připraveni. Mm-hmm.
1: Kolik vlastně stanic profesionálních hasičů je v Moravskoslezském kraji?
2: A pokud se budeme bavit teda jenom konkrétně o tom požáru, co byl tady, tak aha, v Ostravě máme 6 stanic. To znamená opravdu na každý téměř obvod máme každou stanici.
1: Mm-hmm. Tak a je to dostatečné pokrytí? Nebo by ještě to...
2: Určitě ano. Myslím, že ano. Když si to vemete, máte stanici na jihu, v Zábřehu, na Fifejdách, v Porubě, v Přívoze a ve Slezské Ostravě.
1: Aha. A co se týče teda zbytku Moravskoslezského kraje, přece jenom máme poměrně hornaté oblasti, máme ryze venkovské oblasti, jak to funguje s tím pokrytím?
2: Tak pokud se budeme bavit o těch hornatějších částech, to znamená o Frýdku Místku třeba konkrétně, tam máme Beskydy, takže máme stanici přímo ve Frýdku Místku, máme stanici v Třinci, ale samozřejmě, jak už jste zmiňoval na začátku, tak pro nás jsou nezbytnou součástí nebo nezbytnými členy, když zasahujeme jednotky sboru dobrovolných hasičů, protože když si vezmete konkrétně třeba stanici ve Frýdku Místku a bude nějaká událost v Beskydech, například na Starých Hamrech, tak ta dobrovolná jednotka tam bude vždycky jako první.
0: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví?
1: Kamila Langerová, mluvčí Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, je mým dnešním hostem v rozhovoru, o čem se mluví. A tak trochu si se sumírováváme léto v Moravskoslezském kraji z pohledu hasičů. My jsme se vlastně dosud teďka bavili o požárech, o tom pokrytí, jak to v tom kraji funguje, ale pravdu asi je, že požáry nejsou tou nejčastější prací, kterou by hasiči řešili. Dalo by se říct, že hasiči sice hasí požáry, ale taky hasí celou do jiných problémů.
2: Přesně tak zasahujeme, nebo tou nejčastější, nebo tou největší skupinou, kterou řešíme, jsou technické zásahy. Dále jsou to záchrany osob a zvířat, samozřejmě dopravní nehody, to je to nejčastější, co my řešíme.
1: No, tak se o tom trošku rozmluvme, jak to vypadá s dopravními nehodami v našem kraji. Je v něčem ten kraj specifický?
2: Tak, co se týče konkrétního čísla, tak za ty poslední 3 měsíce jsme jich řešili více než 500. Zranilo se při nich více než 400 osob a bohužel 20 lidí přišlo o život, což když si to vezmeme za 3 měsíce je relativně...
1: Za 3 měsíce pouze na území našeho kraje. A to ten kraj není ani zdaleka největším krajem v Česku. 20, to je opravdu velmi tragické číslo. Kromě dopravních nehod má, nebo nehody samozřejmě, ale má ten kraj, mě by zajímalo, jestli má nějaká specifika oproti jiným krajům, jiným regionům, jestli se tady s nějakým druhem práce hasičský sbor potkává častěji, než je v jiných krajích obvyklé.
2: Tak určitě ty zásahy u nás jsou rozdílné, když si třeba vememe jeho Moravský kraj, který je v uvozovkách placka, tak ty zásahy budou určitě jiné než u nás právě v Beskydech nebo v Jeseníkách. Jo? To znamená, že když si vememe třeba Bruntálskou nebo Rýmařovskou stanici, tak ti můžu zasahovat i v části Jeseníku. To znamená, že tam třeba probíhal, nebo vím, že teď na jaře probíhal výcvik dokonce s horskou službou, kde se kluci připravovali na případný pád laviny. Jak by to vypadalo? To znamená, že tam určité rozdíly jsou právě dáno tím, jak členitý je ten daný kraj.
1: A předpokládám vlastně, že můžu zasahovat i na území Olomouckého kraje.
2: Přesně tak, pokud by bylo potřeba, tak samozřejmě je možno si vyžádat naše jednotky a naopak jejich jednotky, aby zasahovali u nás, to samozřejmě ano.
1: To je mezi těmi kraji, jak to funguje, máme 2 státní hranice v rámci kraje, jak funguje spolupráce s Poláky, Slezské vojvodství, Opolské vojvodství, případně se Slováky, Žilinský kraj.
2: Tak my samozřejmě, protože tady je veliké zastoupení transitní dopravy, vede tady dálnice, která směřuje dále na Polsko, tak co se týče polské strany, tak samozřejmě my máme společné zásahy tady na této dálnici a dokonce jsme měli i společné cvičení, abychom viděli jak ty práce probíhají. Stejně tak my pořádáme každý rok krajskou soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod a i při této soutěži se například účastní právě družstva z Polska.
1: Takže spolupráce přeshraniční a nadregionální samozřejmě logicky funguje, protože prostě prioritou je pomoc a zachránit.
2: Přesně tak.
1: Přesně tak. O čem se mluví? Probrali jsme, jak bylo náročné tohleto léto z pohledu moravskoslezských hasičů. Máte nějaké srovnání s těmi předchozími roky, jestli bylo v něčem výjimečné, jestli to počasí opravdu nějak sehrálo roli, bylo to více práce nebo něco, co opravdu hasiče výrazně potrápilo?
2: Ten rok byl velmi podobný tomu předešlému, i co se týče počtu událostí, samozřejmě tím, jak se vyvíjí podnebí a klima, tak ty lesní požáry a požáry v tom přírodním prostředí jsou častější, než to mu bývalo kdysi.
1: Takže doporučení zásadní pro návštěvníky lesa?
2: Určitě sledovat portály Českého hydrometeorologického ústavu, když je vydána nějaká výstraha, nerozdělávat oheň, opravdu vysoké teploty, suchý ten porost, silný vítr opravdu velice přispívají k tomu vzniku samotného požáru a ideálně samozřejmě nemanipulovat s otevřeným ohněm.
1: Kamila Langrová byla mým dnešním hostem. Díky za to a přeju krásný den.
2: Také děkuji vám, krásný den.
1: A na vás se budu těšit zase příští týden. U rozhovoru O čem se mluví, Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví?

zmlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Den v kraji na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava pokračuje a přivítat už můžu Tomáše Ostrožlíka z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. A je jasné, že řeč bude o počasí nejen tom aktuálním, ale přidáme i předpověď pro nejbližší dny. Tomáši, hezké odpoledne přeji.
2: Také přeji hezké odpoledne.
1: Jak to vypadalo dnes v kraji? Jaké jsme měli počasí?
2: Bylo takové spíše proměnlivé, chvíli bylo méně mraku, slunečno, pak se zatáhlo, tady přes Ostravsko šla i jedna přeháňka, ale jinak bylo spíše bez srážek. Teploty vystoupily na 23 až 25 stupňů, na horách byla maxima kolem 18-16 stupňů, no a vítr vál západní až jihozápadním 1, 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Dnes tedy vystoupaly teploty do 25 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat zítra? Předpověď pro noc a zítřek teď už konkrétně vypadá jak?
2: Teď z večera může být přechodně malá oblačnost, v místy skoro jasno, ale od západu přes Čechy již postupuje frontálně taková vlnka, kde jsou i přeháňky, to znamená během noci už té první půlky se od západu zase oblačnost zvětší a během noci se mohou přidat spíše ojediněle, ale přesto nějaké ty přeháňky slabší. Teploty k ránu budou klesat na 17 až 13 stupňů a vítr zeslábne na slabý proměnlivý. Zítra z rána může být ještě doznívající zvětšená oblačnost z noci a na severu tam můžou být na Bruntálsku, Soblažsku i ojediněle slabší přeháňky, ale během dne od jihozápadu bude oblačnosti ubývat k večeru místy i do vyjasnění. Teploty zítra v přílivu teplého vzduchu budou asi nejvyšší tento týden v rozmezí 25 až 28, na horách kolem 20, ale zesílí vítr, bude mírný jihozápadní až západní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Takový bude zítřek, takové počasí budeme mít v pátek. Co víkend, jaká bude sobota a neděle?
2: V noci na sobotu začne od západu přes Čechy postupovat studená fronta, která zítra dopoledne ovlivní i počasí u nás, takže v sobotu od rána spíše zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během dne, spíše tedy odpoledne, budou srážky od západu poměrně rychle ustávat, i oblačnosti bude ubývat a odpoledne se vyskytnou jen lokální přeháňky, spíše na horách. Teploty ráno budou ještě docela vysoké, kolem 16 stupňů, ale přes den v přílivu chladného vzduchu zůstanou jen kolem 22. Vítr bude severozápadní, západní, mírný 3 až 7 metrů za sekundu. V neděli se k nám začne rozšiřovat tlaková výše od západu, ale v chladném vzduchu to bude znamenat poměrně chladné ráno v rozmezí 12 až 8 stupňů, v údolích až 5 stupňů, ale na obloze spíše polojasno, jen přechodně během dne kupovitá oblačnost. Maximální teploty v neděli, ale i při relativně zmenšené oblačnosti jen kolem 20 stupňů. A v neděli v noci a ráno slabý vítr, během dne přechodně mírný severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Takové počasí nás čeká v těch dalších zářijových dnech. Jaká je předpověď, už víme. Dnes za ní děkuji Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji hezký podvečer.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.
4: Naším pátečním dopoledním hostem bude profesionální hasič, extrémní sportovec a horolezec Tomáš Petreček. Hlavním tématem rozhovoru, který nabídne Iva Piskalová, bude expedice na vrchol 8125 metrů vysokého Nanga Parbatu, cestou, kterou se ještě nikdy žádný horolezec nevydal.
3: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak takový byl den v Moravskoslezském kraji s datem 3. září. Co nás čeká ale zítra? Ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava se budeme mimo jiné věnovat výjezdům zdravotnických záchranářů. Musí totiž stále častěji volat na pomoc hasiče. Podle nich přibývá pacientů, případů, kdy pacienta sami nezvládnou dostat do sanitky. Jedním z důvodů je i to, že přibývá obezních lidí. Zítra se zaměříme třeba také na rušené ubytovny v ostravské městské části Jih. Jejich obyvatelé se musí vystěhovat, ale mnozí z nich nemají kam. V obou ubytovnách žila asi tisícovka lidí, přičemž už předtím bylo v krajském městě 8 tisíc lidí v bytové nouzi. Sociálních bytů je málo, takže se nájemníci většinou stěhují do jiných ubytoven. A ještě jedno téma. Naše další zítřejší téma se bude týkat demolice. Konkrétně jde o bourací práce, které se odehrávají v historickém centru Opavy. Pokračuje tam totiž bourání bývalého obchodního domu Slezanka uprostřed památkově chráněné zóny na Horním náměstí. Zatím ale není jasné, co tuto panelovou budovu nahradí. Do debaty se zapojí architekti i veřejnost. Více určitě zítra ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Ohlédnutí za dnešním dnem v Moravskoslezském kraji končí. Přeji příjemný poslech a krásný podvečer.
1: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Byla to nehoda, sebevražda nebo vražda? Smrt ženy nalezené v lomu vyšetřuje inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Pro někoho gangster, pro jiné hrdina. Kým ale skutečně byl jeden z nejbohatších mužů USA? Král králů, hon na Edwarda Jonese. A ČT Art uvádí přímý přenos představení činohry Národního divadla Paní Bovariová s Událostmi v kultuře v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Motoristé navrhují snížit schodek státního rozpočtu nejméně o 20 miliard korun. Nový Jičín postavil dva nové byty v historickém domě u Anděla. Karvinské tenisové kurty dostávají nový povrch. Zítra bude nejprve oblačno, potom slunečno, teploty až 28 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Motoristé předložili premiérovi Andreji Babišovi návrhy, které by podle nich mohly snížit plánovaný schodek státního rozpočtu nejméně o 20 miliard korun. Návrh na příští rok počítá s deficitem 389 miliard. Strana chce hledat úspory ve zdravotnictví, energetice, dopravě, provozu státu a nákupu služeb. Premiér za návrhem rozpočtu stojí a tvrdí, že jeho kritici dosud konkrétní úspory nepředložili. Dnešní jednání dohodu nepřineslo. Debata bude pokračovat v pondělí před zasedáním vlády a následně na večerní koaliční radě. Novojičínská radnice nabídne dva nové městské byty k pronájmu. Vybudovala je v historickém domě u Anděla na Masarykově náměstí. V opravované části domu chyběl strop, měla poškozené trámy a místo podlahy byl prakticky jen násyp, vysvětluje mluvčí města Marie Machková. Cena se tak vyšplhala na 8 milionů korun.
4: Zůstaly prakticky pouze obvodové a nosné stěny. Nechali jsme zhotovit nové stropy, podlahy, příčky. Museli se udělat rozvody vody, elektřiny, plynu, topení a kanalizace. Vznikly dva nové byty, 2+ kuchyňský kout a 3+ kuchyňský kout. Oba jsou situované do Laudonova nádvoří.
2: Už za měsíci tenisté v Karviné budou moci zahrát na vylepšených kurtech. U městského stadionu v Karviné ráji teď pracovníci obnovují jejich povrch. Srovnali podklad, na který teď připravují nové vrstvy, popsala mluvčí radnice Monika Denková.
5: Pracovníci nejprve z kurtu odstranili původní antuku, včetně části kamenitého podkladu. Potom jednotlivé plochy výškově srovnali a připravili podloží pro nový povrch.
2: Kemp u přehrady v Horní Bečvě na Vsetínsku čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle architekta Daniela Baroše ze společnosti Henkaj prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
6: To budou takové dřevěné stavbičky, které budou mít dřevěnou fasádu překládanou z prken, některé budou mít i dřevěné střechy, bude to takový princip mezi stromy, různě jakoby nahodile, prostě rozmístěné.
3: Počasí.
2: V noci bude většinou oblačno s teplotami kolem 15 stupňů. Zítra očekáváme zpočátku zvětšenou oblačnost na severu i s možností slabých přeháněk. Během odpoledne bude od jihozápadu oblačnosti ubývat, místy i do vyjasnění, teploty od 25 do 28 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na třídě Tomáše Garrigua Masaryka ve Frýdku Místku se srazila dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je neprůjezdný a na místě zasahují záchranné složky.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásný podvečer, máme 3 minuty po 18. hodině, posloucháte Český rozhlas Ostrava a samozřejmě ostravská rozhlasová rodinka. Nemůže chybět za malou chvíli písničky na vaše přání. Kdo dnes slaví? Slaví Bronislav nebo Bronislava, mají svátek, tak vše nejlepší k jmeninám a všechno nejlepší také vám, kteří slavíte narozeniny 3. září. Úvodní písničku posílám vám všem, no a ty další budou pak na vaše přání. Tak krásný podvečer.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A po oficiální znělce tohoto pořadu samozřejmě dávám k dispozici telefonní linku 59 611 22 66. To proto, že v minulých dnech těch písemných přání bylo opravdu mnoho a nebylo jednoduché se dovolat. Teď tu příležitost budete mít.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vítám paní Zdeňku v Ostravské rozhlasové rodince. Hezký podvečer.
2: Dobrý den, vážená redakce. V pátek, to je zítra v 15.30, bude Charita ve Studence Butovicích slavit konec léta s Charitou. Ráda bych poslala písničku všem klientům domova svaté Anny, stejně tak klientům nového domova svatého Jáchyma, který byl slavnostně vysvěcen 7. května 2026 za účasti biskupa Ostravsko-Opavské diecéze monsignora Martina Davida a vedení města Studenky, aby nový domov mohl další měsíc sloužit novým klientům. Písničku posílám všem klientům, pracovníkům a všem lidem dobré vůle, a to pod vedením paní ředitelky Jarmily Pomykálkové. Písnička má název Kdože ti má milá, kdože ti vyšíval. Přeji vám všem hodně zdraví, štěstí a pohody, ať se vám vydaří počasí. Pozdrav posílám vám všem v redakci a děkuji za krásné pořady, které vysíláte. Vám, paní Ivetko, děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou, i když je těžké se k vám dovolat. Písnička platí i pro vás. Moc srdečně děkuji.
1: Já za nás také děkuji. Písničku už posílám a přeji krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: takový šredný z ulice Robotníče. Přejeme jí hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Tučné konto bance, ať má chuť do vašeho tance. Kapse trochu drobných, ať má kolem sebe lidí dobrý. Tomu boží požehnání z celého srdce přeje kamarádi Juzek z Vysočiny a Karel z Karviné. Děkuji vám za vyřízení a mějte se krásně. A krásný víkend všem, i když je dneska čtvrtek.
1: Dobře, tak vám také krásný
0: a
1: večer.
0: Krásné dny. Děkuji vám za vyřízení a mějte také se pěkně. Děkuji.
1: Mějte se moc hezky. Děkuji, pane Karle. Písničku už posílám a loučím se i já. Naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.

Barka a Ludvík, Fanka, Ženka, Halka, Henrik a Anuška. To jsou hrdinové třetího dílu trilogie Karin Lednické Šikmý kostel. Halka má tajemství a neví, co si s ním počít. To Henrik je rozhodnutý, chce na všechno zlé zapomenout, přestože

0: Nůžka ztraceného syna stále hledá. Jejich vztah proto drží jen na vlásku a Emilia Zaleská se pokusí dát rodinu zase dohromady.
1: Vítejte, tak ráda vás zase vidím. Mama div nemá slzy v očích, hlas se jí třese. Neuhostím vás nějak bohatě, vede Emilia Zaleská hosty do kuchyně k prostřenému stolu. Hlavní je, že jsme se po dlouhé době zase všichni sešli. Pak si uvědomí, co řekla a dodá: my, co jsme zbyli.
0: Premiéra druhé části četby s Alenou Sasínovou Polarčík a Davidem Viktorou v nedělním rozhlasovém listování Českého rozhlasu Ostrava.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Harenda. Harenda. Hudební klub Českého rozhlasu Ostrava.
2: Milí harenďáci a harenďačky, školou povinní, ať už vy, žáci, studenti nebo jejich pedagogové, blíží se nám zase školní rok, je 3. září, co se dá dělat? Všichni musíme zpátky do těch školních škamen, nedá se nic dělat. A aby ten nástup do toho školního roku byl příjemnější, tak jsme si pro vás připravili na dnešní den živou harendu s kapelou, která se jmenuje Echo, jsou z Nového Jičína a na bicí nástroje bude hrát Filip Vahala, elektrickou kytaru bude obsluhovat Ondra Frelich, no a na kytaru bude hrát a zpívat Daniel Marek. Echo, ahoj, my se známe.
3: Ahoj, jsme kapela Echo, tohle je náš song. Ahoj, my se známe, ideální pro příchozí.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda. A pokud to ještě nevíte, tak dnes ve studiu 1 hraje kapela Echo a pokud byste chtěli kapelu nejen poslouchat, ale i na ní koukat, tak si můžete naladit náš YouTube kanál, kde nás i uvidíte, protože jsou na místě přítomny kamery a nejen jedna, takže uvidíte i detaily, zpěváka, holky, se můžete podívat, jak Dan vypadá. Ahoj kluci, ještě jednou.
1: Ahoj.
0: My jsme se neviděli skoro rok, tak co všechno se za tu dobu odehrálo, co všechno jste zvládli, kolik jste zvládli koncertů, je za námi léto, tak proběhly nějaké festiválky?
1: Stalo se spousta věcí, řekl bych, že nejzásadnější pro nás bylo podepsání velkého labelu Universal Music, kterému vděčíme, protože díky němu jsme teďka vlastně vydali už 2 singly, a Minulost a Stejně to chceš. A na tom posledním jsme dělali s Filipem Vlčkem a na Minulosti jsme dělali s Production Lovers. Skvělé spolupráce, moc za to vděčíme. No a koncerty byly skvělé, jako každý rok, my si to prostě užíváme, takže milujeme to.
0: Jak se o vás firma stará? Je to v podstatě o financích nebo je to o nějaké lidské síle jako a o té mentální pomoci jako a o tom tlaku na média případně?
1: Je to komplexní pomoc. Řekl bych, že teďka, podle mě teďka fakt jako víc než kdy předtím se můžeme naplno věnovat té hudbě a řešit čistě prostě to, co nás baví a nemusíme řešit právě ty věci okolo, jako jsou finance a vlastně tlačení těch, já nevím, rádií a tak dále. Na všechno máme teďka pomoc.
0: Už je to k uživení se?
1: Zatím ne, zatím dřeme jak barevní, abychom stále ještě měli co do pusy, takže ne, ještě stále chodíme do práce.
0: Je třeba vytrvat a ono se to dostaví.
1: Jistě tak.
0: Kapela mívala kdysi i baskytaristu, že? Jestli se nepletu, a teď jsem ho slyšel hrát, ale neviděl jsem ho, tak jsem trochu v rozpacích.
1: My tady říkáme, že Frodo zůstal v Mordoru.
0: Frodo
1: zůstal v Mordoru, a což je vlastně taková metafora pro to, že a náš basák Jirka, který vlastně tady s náma loni byl, tak už neúčinkuje v naší kapele, ale my jsme mu to moc rádi prominuli, protože se teďka věnuje naplno, vlastně dělá hasiče jako profesi, takže myslím si, že na něho není vůbec důvod se zlobit, protože zachraňuje lidské životy. Takže jsme mu to úplně v pořádku prominuli a rozešli jsme se v dobrém, je to pořád náš skvělý kamarád a součást vlastně naší takové hudební rodiny.
0: Tak to klobouk dolů, že svoji hudební kariéru obětoval takové bohulibé profesi. Pánové, před námi jsou dvě písničky, Dým a Cabernet. To jsou novější věci, anebo jsou to starší kousky?
1: Jsou to písně z našeho alba Spinel, s tím, že Cabernet je vlastně jeden ze singlů z tohoto alba. A vydali jsme ho v roce 2024 na Valentína.
0: Kapela Echo.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, klubový pořad Harenda a dneska nám hraje kapela Echo. Dozněl akustický set, velmi tklivý a zádumčivý. Kdo je autorem písničky, která teď dozněla, a respektive kdo je autorem všech písniček? Píše si dané texty sám, anebo kluci třeba přinesou občas taky něco?
1: Jako primárně se snažím psát texty já, ale u nás prostě funguje to pravidlo, kdo přijde, prostě tak přijde. Nemáme úplně jako, že bych songy musel psát jenom já, ale konkrétně Kabernet jsem textově napsal já, vlastně ani nevím proč. Bylo léto, krásné počasí a já jsem napsal vlastně docela dost depresivní písničku o vlastně domácím násilí. Takže to jsem autorem tady toho já, ale jinak snažíme se všichni psát. Spousta songů napsali kluci.
0: Témata písniček chodí nějak kolem vás v rámci vašeho osobního života, anebo jsou to třeba i nějaké nápady nebo věci, které se vám třeba někomu se to přihodí tak, že se mu něco večer zdá ráno, prostě se probudí, vezme průpisku nebo notebook a napíše text písňový. Tak jak to máte vy?
1: Já se snažím čerpat hlavně ze svých emocí. Ne všechno se mi jako vyloženě stalo, ale pokud mám prostě dobrou náladu, napíšu jako pozitivní song o tématu, které se mi jako nestalo, ale třeba jsem někde jako slyšel, nějak mnou rezonovalo. Třeba ta písnička o tom domácím násilí, to vlastně, měl jsem asi možná nějakou trošku depresivnější náladu, ale vlastně nic z toho se mi jako nestalo zrovna tady v tom songu, takže záleží, je to takové jako o náhodě docela. Ale jako spousta songů vychází z nějakých jako našich zkušeností, některé vychází pouze z nějakých emocí.
0: Kapela se podílí tedy autorsky na všech skoro věcech, že určitě jako nějak aranžujete a bubeník si řekne něco k rytmu a kytarista k tomu jako jaký zvuk na kytaru. Stane se někdy, že třeba jste tři teda, ale že se neshodnete, že třeba nenajdete ten konsenzus jako a musíte třeba jít do nějakého kompromisu, anebo prostě je tam právo veta, jednomu se to nelíbí a zkrátka věc jde do koše.
1: Pokud vezmu čistě textovou stránku, tam občas jako ten text vždycky projde jako nějakým vývojem, nějak se to třeba upravuje. Co se týče hudebně, to rád bych zaklepal na nějaké dřevo, nemám žádné po ruce, ale to se vždycky jako shodneme. A řekl bych, že asi ani jednou za skoro vlastně celých 8 let, co spolu hrajem, nebyl úplně nějaký jako rozpor v tom, jak ten song bude znít. Vždycky si v tomhle tom fakt jako skvěle rozumíme a za to můžu říct vlastně i za kluky, jako jsme vděční.
0: Ptám se většiny kapel a ptám se tedy i vás, jak to máte. Když teda jste založili kapelu a hrajete nějaké písničky, byla touha znít jako někdo nebo jako něco, anebo naopak právě jste neměli žádný vzor, žádnou kapelu, žádného zpěváka a chtěli jste být naprosto autentičtí?
1: Máme určitě, každý z nás máme své vzory, a které primárně posloucháme. Snažíme se jako jak houba nasávat vlastně veškeré ty vlivy z té hudby, která kolem nás je, ale vždycky se snažíme do toho dát něco svého, aby to znělo prostě jako my. Nesnažíme se úplně vyloženě kopírovat někoho, ale samozřejmě snažíme se i sledovat nějak ty trendy a poslouchat, co zrovna teďka rezonuje ve světě a něco si z toho vždycky vzít.
0: Jasně, tomu se člověk nevyhne a navíc nežijete ve sklepě zavření, aniž byste tušili, co vlastně hudebně se okolo vás děje. Ale někdy se stane, že třeba dvě kapely na planetě napíšou třeba úplně podobnou melodii s akordama a rytmus a pak se člověk nestačí divit, ale zkrátka možná ta písnička lítá někde ve vzduchu a zrovna ty dvě kapely ji čapnou a mají ve svém repertoáru. Dobře, dáme si další píseň, ta se jmenuje Koloseum a hraje nám v Harendě kapela Echo.

0: Novojčínská kapela Echo v Harendě live. Pánové, blíží se podzim, budou nějaké koncerty určitě, budou nějaké, řekněme, klubovky. Chystáte nějakou i delší šňůru po České republice třeba?
1: No, jako zatím odjeli jsme si léto, to už máme za sebou, a teďka primárně pro nás zavřít se do studia a nahrávat nové singly, kdo ví, možná něco většího než jenom single, ale samozřejmě koncerty určitě vždycky bereme, pokud je nějaká nárazová akce, tak nikdy neodmítáme, takže určitě doporučuji sledovat náš Instagram nebo naše webovky echomusic.cz a Instagram kapela.echo, kde vždycky dáváme, pokud je nějaký update a narazíme na nějaký pěkný koncert.
0: To jsem se chtěl taky zeptat a ptám se skoro vždycky, jestli jste ještě zastánci vůbec toho vydat nějaké album jako ucelené, komplexní, anebo už teda jako jedete v takovém tom trendu singly ve virtuálu a uvidí se, co se stane.
1: My jsme, ačkoliv na náš věk, my jsme trošku jako oldschooloví v mnoha věcech. A já třeba doteď jako sbírám vinily, takže určitě myslím si, že jsme, doufám, můžu říct za kluky, za stánci pořád toho vydávat to na nějakých fyzických nosičích. V naší velikosti asi jako LPčko ne, ale minimálně CDčko a jasně ten digitál prostě hýbe světem.
0: Jasně. Čili firma na vás netlačí label nějakým způsobem, že by chtěli do konce roku, ať je prostě hotové album a prostě přesto nejede vlak a prostě budete se tam muset zavřít do té zkušebny nebo do toho studia na tak dlouho, dokud z vás něco nevypadne, tak to nefunguje.
1: Zatím máme volnou ruku.
0: Jasně. Jste z Nového Jičína, ale určitě jste už hráli leckde. Máte nějaká oblíbená místa v republice anebo třeba i v zahraničí, kam se rádi vracíte a kde víte, že to bude dobré, že tam chodí prima lidi?
1: Já bych řekl, že nejradši hrajeme v Praze. A tam prostě nevíme vlastně jak, ale nějak jsme se tam vybudovali asi jako vlastně největší posluchačskou základnu. Takže určitě v Praze. A samozřejmě tady prostě náš domov, Ostrava, Nový Jičín a tady to naše okolí, kde vždycky přijdou naši přátelé a rodiny.
0: Jasně. Čili v Praze, když přijdete, tak víte, že tam jsou už fanoušci, kteří mají informaci a přijdou. A přijdou kam? Kam v Praze, do kterého třeba klubu se rádi vracíte?
1: Rádi se vracíme do Rockafečka. Rockafe a rádi se vracíme do Kafe v lese. A rádi bychom se vrátili třeba do Lucerny. Tam jsme taky hráli a tam to bylo super. Mm,
0: tak a možná třeba nevrátili byste se rádi třeba i na Cars nebo něco takového?
1: Rádi bychom se vrátili na Cars. Na Cars jsme hráli už dvakrát a byli to vlastně doteď, říkáme, jedny z našich nejlepších jako koncertů. Cars jsou skvělé.
0: Tak uvidíme, co bude za rok. Písničky máte natočené. Máte to tak, že třeba ke každému tomu singlu děláte automaticky videoklip nebo nějaký zajímavý vizuál, anebo to prostě projde a pak třeba přijde nápad a k něčemu to doděláte ještě?
1: Snažíme se dělat klipy, snažíme se dělat jako vizuál. Vždycky pro nás to úplně není tak jako udělat song, vydat ho a máme hotovo. Pro nás bereme to prostě jako komplexní práci, což znamená udělat song, udělat klip, udělat promo, sociální sítě a tak dále. Takže vždycky si dáváme záležet i na vizuálu potom toho videoklipu třeba, nebo nějaký vizualizér a tak dále.
0: Kdybyste měli jednou větou charakterizovat kapelu Echo a čím se odlišuje od ostatních partiček hudebních v našem showbiznisu, tak co by to bylo?
1: Já bych to řekl prostě pár pařmenů. Kdo viděl pár pařmenů, tak ví, že tam byl kuchař, věštec a debil. A to jsme my, bych asi řekl.
0: Nebudu se ptát na ty role v té kapele, to si
1: kluci si
0: nějak zařídíte asi sami mezi sebou. Dobře, já jsem strašně rád, že jste přišli do rozhlasu si tady s námi popovídat a zahrát a budu se těšit na nějaký koncert někde v klubu, kam se určitě přijdu podívat. S vámi se, milí harendáci, loučím. Příští týden samozřejmě bude Harenda normální s nějakým zase příjemným hostem. Užijte si školní rok, milí školáci, i vy, páni učitelé a paní učitelky, no a kapela Echo tady má pro vás připravené ještě dvě písničky. První se jmenuje Nebyla si jediná a druhá Minulost. Hezký zbytek večera. Ahoj.
1: Děkujem. Ahoj.

cały. Póki czas, bo gdy przyjdzie.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: Dobrý večer, Lačirate Šukaršuniben. Socioložka Selma Mohidždarević se dlouhodobě zabývá anticikanismem a jeho projevy v české společnosti. Je autorkou výzkumné zprávy Anticikanismus jako daň z existence v české společnosti, která přináší zkušenosti 75 Romů a Romek z různých částí Česka. Výzkum ukazuje, že s projevy protiromského rasismu se lidé setkávají už od dětství a že ovlivňují jejich život nejen ve škole nebo při hledání bydlení a práce, ale také v každodenních mezilidských vztazích. Jednou z oblastí, na kterou se výzkum zaměřil, jsou také sociální sítě a nenávistné komentáře vůči Romům. Právě internet totiž může některé předsudky a stereotypy nejen odrážet, ale je také dál šířit. O tom, jak anticikanismus v české společnosti vypadá, proč přetrvává a jakou roli v jeho šíření hrají sociální sítě, to nám řekne Selma Mohidždarević.
1: Vyhrožování násilím, posílání do plynu, právě ty respondenti mluvili o tom, že obzvlášť bolestivě je to, když se to týká třeba děti. A ještě navíc, co je velmi problematické vlastně u té nenávisti na sociálních sítích, je, že tomu není úniku. Jo? Jako pokud jste na sítích, takže můžete se jenom odpojit jako od všech sítí, ale to dneska možná ani nejde už. A jinak vlastně vás to pronásleduje všude, ať už jste doma, úplně jakoby v nějakém intimním prostředí, tak pořád tomu můžete být vystaveni.
0: Selma Mohidždarević také vysvětluje, co je mezinárodní síť INACH a jak pomáhá neziskovým organizacím vzájemně spolupracovat při monitoringu a odstraňování nenávistných komentářů ze sociálních sítí.
1: Je International Network Against Cyber Hate a združuje přes 30 neziskových organizací v Evropě, ale i ve Spojených státech nebo v Latinské Americe. A vlastně cílem je, aby se prostě všechny ty neziskové organizace navzájem podporovaly v monitoringu a odstraňování hovoru z nenávisti, kdy hlavním jakoby cílem teď nejsou ty jednotliví lidé, kteří přispívají jako do oblasti nenávisti, na to jsou třeba různé další nástroje, ale jedná se vlastně o vyjednávání s platformami, s těmi jako provozovateli těch sociálních sítí, protože to je jejich business model a v rámci toho business modelu tam hraje roli právě ta nenávist, protože ta zvyšuje atraktivitu i příspěvku, i komentářů, i lidé prostě se víc jako do toho angažují a my chceme, aby oni za to převzali zodpovědnost. To znamená, aby měli jasný pravidla, co tam jako může být, co nemůže být, pokud je to ilegální, pokud je protizákonný, aby to odstraňovali a aby transparentně jednali i tak, jakože vlastně nějakým způsobem budou chránit ty oběti.
0: Ne každý nenávistný komentář je možné právně postihnout. I tak ale mohou mít takové komentáře negativní dopad na lidi, kteří jsou jejich terčem a přispívat k šíření nenávisti na sociálních sítích. Proto je podle Dizdarević důležité s jejich autory pracovat a vysvětlovat jim, jak jejich výroky působí.
1: No já si myslím samozřejmě, pokud je to překračování prostě nějakých zákonných norem, jako třeba jak byl ten případ, když ten nějaký člověk posílal romské děti a děti arabského původu, tuším, ve škole jako do plynu, jo, tak to je prostě vyhrožování, anebo potom jsou tam jako ty jednotlivé tresty, které jsou jakoby i v našem zákoně. Pak je spousta lidí, kteří jsou na nějaké hranici, u kterých vlastně si myslím, že by bylo potřeba vytvářet něco, čemu teďka říkáme counter speech. To znamená poučovat, dávat jim šanci, aby pochopili například, že to má reálné dopady. Protože jak víme, jako to je to specifikum těch sítí, je, že člověk má pocit, že to říká do nějakého vzduchu a že se prostě nic neděje. Že to není jako když vás potká, může vás třeba zmlátit nebo vás, nevím, na veřejnosti nějak ponižovat, ale vlastně neuvědomují si často ty lidé, že to má stejný dopad bez ohledu na to, že se to jako fyzicky někde neodehrává.
0: Dizdarević je přesvědčená, že je potřeba společnost v tomto směru kultivovat a více mluvit o odpovědnosti, kterou na sociálních sítích každý z nás má, i o dopadech toho, co na internetu zveřejňujeme.
1: Zároveň sami víme, že lidé na velmi vysokých funkcích, který otevřeně prostě uráží různé skupiny lidí, nejenom Romy. A to je legitimní, protože jsou vlastně u moci. Jo, takže já bych spíš jako pracovala jako s lidmi, kteří mají vliv a těm ostatním, jak říkám, dávat nějaký šance.
0: V čem se liší nenávist vůči Romům v online prostoru od jiných forem nenávisti? A jaký je rozdíl mezi tím, jak se projevy nenávisti objevují na internetu a v běžném životě?
1: Já si právě nemyslím, že se to tak zásadně liší. Já si myslím, že to zase je takové jako kontinuum. Ta nenávist člověka ohrožuje. A teď si vemte, jak ten protiromský rasismus v České republice je známá věc, kterou nějakým způsobem akceptujeme, jako kdyby byla normální. A teď vlastně, když se podíváte na bydlení, na vzdělání, na přístup, na pracovní trh a spoustu těch dalších aspektů, což právě v tom nedávném výzkumu, které jsem dělala pro Romanonet, do detailu popsaný, tak ještě vlastně potom i máte ještě i tu takovou dimenzi vlastně, že pak není úniku, protože tam vás čeká ještě na těch sociálních sítích. Potom jakoby ta nenávist, která vyústí v to, jakože pak nemáte přístup k tým jednotlivým oblastem. A dokonce někteří z respondentů v rámci toho výzkumu mluvili o tom, že to je jeden možná z největších problémů, protože to vyvolává vlastně jako i stres, že jo, jako vy se podíváte na to a jste pod stresem. Takže to, jako, že vám někdo řekne, jako, že vám nepronajme byt, protože jste Rom, a pak se hned podíváte třeba na nějakou sociální síť a ono tam mluví jako o Romech, že nechtí pracovat a že vlastně proto jim nemůže člověk věřit a tak dále. Tak vlastně tyhle ty věci jakoby potom se nějakým způsobem propojují. Jo, takže pro mě je to jako nenávist je nenávist. Bez ohledu na to, jako v jakém je prostředí. Samozřejmě liší se to v některých aspektech, jak už jsem říkala, když vlastně mluvili ty participanti toho výzkumu, když vás chtějí zmlátit, jo, nebo za vámi utíká parta nějakých neonacistů. Je to jiný samozřejmě, když sedíte doma a stejně vám ten jakoby nacista vyhrožuje, že vás zabije. Ale není to nějak jako zásadně jiná situace, než když jste vystavena ty nenávisti jako takové.
0: Vysvětluje socioložka Selma Muhič-Dizdarević.

0: Poslech o Roma Vakeren zpříjemnili Jan Bendík a Rytmus. Poslední den prázdnin pořádala organizace Klíče a Klíčky komunitní akci v Mladé Boleslavi v kulturním centru Pluhárna. Klíč Fest se nesl v duchu 80. a 90. let a děti si užili den plný zábavy, her, zpěvu a tance. Výtěžek z prodeje občerstvení a dobrovolného vstupného byl věnován Danke, mladé mamince, která je na vozíku. Akce se zúčastnila také Iveta Durdoňová, která na místě oslovila Juraje Hrehu z organizace Klíče a Klíčky.
1: Tak ale ještě jednou, kluci, pojďte na podium, já vás vyzvu. Tak pojďte.
2: Jsem na akci Klíč Fest, který pořádáte vy, pane Hreho, a váš spolek Klíče a Klíčky ve stylu 80. a 90.
3: Tento festival jsme uspořádali jako ukončení letních prázdnin, začátek školního roku. Děcka budou mít strašně moc povinnosti, co se týče vlastně učení, dotahování školy a tak dále.
2: Kolik máte dětí ve vašem spolku?
3: Přesně vám to neřeknu, protože děti je od 300 do 350. Klíče a Klíčky i věnují se volnočasové aktivitám. Začínají fotbalové tréninky, hudební kroužek, divadelní kroužek, podcastový studio, kde vlastně se budou natáčet podcasty. Taneční kroužek máme, ale všechno je to podmíněné tím, že děcka musí chodit na doučování. Bude to fungovat formou i tou, že děti přijdou ze školy, u nás se tam najedě, kde už budou mít připravené jídlo, udělají si úkoly, připraví se do školy, pak jdou na volnočasovou aktivitu, na kroužek, který si vyberou, nebo rodiče, který dají to dítě na ten kroužek. Pak mají takovou odměnu, kde se jezdí na různé akce ještě, což jsou většinou přespávačky víkendovy, a to mají jako pak za odměnu.
2: To se týká dětí zde v Mladé Boleslavi a dětí i v Litomyšli.
3: V Litomyšli jsme teprve rok. Děti z Boleslavy a okolí, ty známe nějaké 4 roky. Je to připravené jak pro ně, tak i pro tyhle ty děti. Jenom s nějakýma rozdílama. Protože nemůžeme stejné akce dělat pro děti, kterým se věnujeme rok, protože nejsou tak daleko jako ty děti, kterým se věnujeme 4 roky. Tím, že máme úžasný tým a můžeme s čistým svědomím odejít do Litomyšle na prodloužený víkend, kdyby nebylo toho týmu, tak to nejde. Máme lidi jak aktivně, tak pasivně, máme spousta dobrovolníků, lidi, kteří jsou aktivní každý den, tak jich je 6.
2: Vy jste trenér fotbalového týmu Mongagua. Nedávno jste měli fotbalový turnaj, kterého se zúčastnil prezident Petr Pavel. Co to pro vás znamenalo? Věděl jste o tom, že navštíví turnaj, kde byly fotbalové týmy z Mongagui?
3: Ano, turnaj se odehrál na Strahově v Praze. Pro děcka to byl zážitek, pro mě to byl zážitek. Jsem strašně rád, že pan prezident tam byl.
2: Vy jste z týmu Mongagua z Mladé Boleslavy. Jaké to bylo pro vás?
4: Byl to pro nás velký zážitek, takže jsme si moc užili.
5: Tak byl to zážitek. Mluvili jsme s panem prezidentem, jak se má. A on říká, že se má dobře a že se pojede další takový turné.
6: Já mám s tím fotku a bylo to pro mě moc dobrý zážitek, že jsem mohl mluvit s prezidentem a užil jsem si to.
7: To samý, bylo to krásný zážitek, to jsme se někam posunuli, bylo to krásný hřiště, ale škoda, že jsme to neutáhli, ale jinak bylo všechno super a máme i fotku s prezidentem, s panem trenérem.
2: Tréninky vám začnou od září, ale začíná vám i škola. Josefe, do jaké třídy ty jdeš?
8: Do 7.
2: Sebastiáne, ty jdeš do jaké třídy?
9: Já už jsem vyšel dávno a měl jsem jít na střední, jakože byly nějaké komplikace, takže jsem nešel a teď chodím do práce. Brigádně. Je mi 16 let.
2: Hráli jste dřív fotbal?
8: My když jsme začali hrát tady s bratrancem Samekem, Zakochanky a Předměřice, pak jsme se jakoby připojili k Jurově, Klíče a Klíčky.
10: Já jsem chodil za Bezno a pak jsem potkal Janu, tak jsem šel k ním.
2: Co vás čeká do konce roku?
9: Tak to přesně ještě nevíme, ale budeme mít nějaký trénink a teď 19.9. nebo nějak tak máme další turnaj Praze 3 a uvidíme, jestli to nějak dotáhneme a musíme zabrat.
0: Jsme na konci dnešního Oroma Vakeren. Savorenge tumenge budbacht, zort zastipen. Díky, že jste byli s námi. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
11: Český rozhlas zprávy. Průměrná hrubá mzda se v České republice meziročně zvýšila téměř o 7%. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu upouštět přehradu Slapy. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 28 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Průměrná mzda v České republice byla letos ve druhém čtvrtletí téměř 52 tisíc korun, informoval o tom dnes Český statistický úřad. Meziroční zvýšení přibližně o 6,5% je podle Hospodářské komory s ohledem na situaci na pracovním trhu pochopitelné. Podle šéfa komory Zdeňka Zajíčka už ale firmy naráží na meze svých možností.
12: Zaměstnanců je nedostatek a každá firma si samozřejmě váží těch svých nejkvalitnějších a je připravena mzdy navyšovat. Na druhou stranu, pojďme si říct na rovinu, navyšování mest není perpetuum mobile. Prostě musíme hledět na to, jestli se firmám daří.
11: Zajíček doplnil, že firmy budou muset ve zvyšování mest pokračovat, pokud nadále rychle porostou platy státním zaměstnancům. Povodí Vltavy začne kvůli dlouhodobému suchu zítra večer upouštět Slapskou přehradu. Hladina Orlíku je zhruba 15 metrů pod běžnou úrovní a zítra se dostane na kritickou hranici. Minimální průtok ve Vltavské kaskádě tak bude potřeba doplnit vodou právě ze Slap. Tato situace přitom nastane poprvé v historii existence vodního díla Slapy, říká generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.
13: Hydrologické sucho v Povodí Vltavy neustále pokračuje. V důsledku nízkých přítoků do Orlické nádrže bude v pátek v podvečer nebo ve večerních hodinách dosažena kóta 334,60 metrů nad mořem. Díky tomu se sníží průměrný odtok z nádrže tak, aby hladina již dále neklesala.
11: Viditelný pokles na Slapské přehradě nastane podle Povodí v průběhu příštího týdne. Očekávaný pokles hladiny vody se předpokládá 1 až 1,5 metru za jeden týden. Novým rektorem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně bude Petr Francán. Akademický senát ho zvolil 8 hlasy z celkových 12. Francán dříve působil jako děkan tamní hudební fakulty, kde vede ateliér audiovizuální tvorby. Následující 4 roky chce věnovat hlavně stabilizaci školy.
14: Osudy veřejných uměleckých vysokých škol jsou velmi nejisté, když se podíváte na diagram hodnocení platových úrovní a dalších záležitostí. Umělecké vysoké školy jsou vždy na chvostu, takže my skutečně každým dnem se snažíme naši pozici obhájit.
11: Návrh akademického senátu musí teď potvrdit prezident republiky Petr Pavel. Počasí. V noci na pátek čekáme v Česku většinou oblačno, přehánky už jen ojedinělé, ranní minima, ale docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni. Zítra přes den zpočátku převážně oblačno, doznívající přehánky, postupně oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 kilometrů za hodinu.
15: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
11: Na hlavním tahu číslo 35 z Valašského Meziříčí směrem na hranice pozor v Miloticích. Po nehodě cyklisty je v místě omezený provoz. Počítejte tam s menším zdržením. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
15: Alex a host.
16: Ve filmu Osamělý vlk hraje elitního stíhače RAF, postrach Luftwaffe Josefa Františka. Na kontě má také hasiče, propuštěného vězně i narkomana. Herectví má v krvi, jeho maminkou je herečka Alena Štréblová, strýcem Jiří Štrébl. Tadeáš Moravec je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
15: Alex a host.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec. Vy jste své dětství strávil v hereckém prostředí. Byla to právě vaše maminka Alma Štréblová nebo strýc Jiří Štrébl, kteří vás přivedli k herectví, anebo stačilo to samotné působení v tom dětství, působení té rodiny?
1: No já bych skoro řekl, že mě to nejdřív tak jako odpudilo, jo, protože já jsem v tom vyrůstal opravdu a nebyla to ta moje doména, že to prostě dělala máma, strejda, a já jsem vždycky byl jako velmi introvertní spíš. Vždycky říkám, že třeba až do nějakých 17 let jsem se třeba i bál jako mluvit před spoužákama, jo, při prezentaci, takže opravdu pro mě to vůbec nebylo. A taky si myslím, že pro ně to plnilo trošku jinou funkci než pro mě, jo. Že oni vyrůstali přece jenom za toho bolševika, bylo to pro ně způsob, jak najít tu komunitu, jak se nějak vymezit. Já jsem to měl spíš vždycky spojený s nějakým jako dobrodružstvím a s žitím nebo s možností prožít různý životy a prostředí.
0: Mm-hmm. Takže ta vaše zkušenost opravdu dětská ve filmu Cesta z města, tak vás nějak neoslovila, nezanechala?
1: Já se to upřímně vůbec už nepamatuju, mě byl třeba rok a půl. Já mám jenom takovou vzpomínku, nebo už to není ani vzpomínka, spíš jako z vyprávění, že jsem se potom trošku bál lidí, co nosili kuklu, protože údajně Tomáš Vorel nosil při natáčení kuklu, takže nevím, jaká tam byla spojitost. Říkám ze srandy, že už asi tehdy jsem těžce nesl nějaký režijní poznámky, takže, ale už se to nepamatuju.
0: Čili až tedy vlastně co by teenager jste se zase k tomu herectví tak nějak jako navrátil. No a mezi tím co? Kým jste chtěl být?
1: Já jsem chtěl být fotbalistou. Do 17 let jsem hrál za FK Slavoj Vyšehrad. Hráli jsme první dorosteneckou ligu, to byl takový můj sen, ale pak jsem pochopil, že to nějak asi není úplně pro mě. A když jste v tom věku, kdy se rozhodujete, co teda budete dělat, tak jsem jako věděl, že mě nějak zajímá člověk. Co to je, co to znamená být člověk. Takže vlastně nejdřív to vypadalo na medicínu, potom na psychologii a pak jsem nějak postupně přešel až do toho herectví. Protože mě vždycky zajímala jenom určitá výseč v těch předchozích oborech, takže jsem nakonec zakotvil u toho herectví, protože tam se mi právě líbilo to, že člověk může vyzkoušet opravdu různé věci.
0: Mm-hmm. Ty jste zmínil Slavoj, tak no. Jsem mě hnedka vybavil onen seriál, ale tam jste nehrál ve Slavoj Vyšehrad.
1: Zatím ne, já jsem nedostal nabídku, já to nechápu. Já to nechápu, už se teďka natáčí nějaký další film, prostě kdo jiný by to měl hrát, než já, že? Určitě rád si někdy zahraju fotbalistu, ale uvidíme.
0: A sledujete fotbal, nebo dostanete se k tomu třeba si jít ještě zahrát, zakopat, nebo úplně už je to...
1: Nějak mě to úplně opustilo, jak jsem to přestal hrát, tak se mi ten svět trošku zprotivil. Ale teďka, když je třeba mistrovství bylo, tak jsem se samozřejmě koukal, ale už to vůbec není tak horký, jak to bývávalo.
0: Tak a když jste tedy po těch letech, kdy už jste byl téměř dospělý, přišel domů s tím, že chcete zkusit herectví, že byste chtěl být hercem, s čímž už možná vaše maminka ani nepočítala, ne?
1: No vůbec, hlavně oni si mysleli, že jsem se úplně zbláznil, protože já jsem ještě řekl, že to chci studovat v zahraničí a oni vůbec nechápali, jako odkud to pramení, protože jsem nikdy nejevil ambice něco takového dělat. Vždycky jsem byl právě, jak jsem říkal, už předtím spíš introvertně lazený, takže to pro ně bylo úplně jako šok vlastně. Pro mě vlastně svým způsobem trošku taky, jo. Já než jsem se jako přiznal, že bych třeba něco takového chtěl zkusit, tak to opravdu bylo těžký, takže i jeden z důvodů, proč jsem potom šel studovat do zahraničí, byl, že ta představa, že bych byl na DAMU a to by mě učili jako třeba nějací bývalí kolegové mámy, byla vlastně jako strašidelnější než ten prospekt toho být zahraničí.
0: A když jste se tedy zbavil toho studu, vy jste říkal, že jste měl i problém v 17-15 letech vystoupit před třídou, před spolužáky, tak co vám pomohlo, když jste se toho zbavil?
1: My jsme ve třeťáku na střední škole měli ročníkový projekt, to znamená, že jsme si vybrali téma, na tom jsme pracovali celý rok a pak jsme to měli prezentovat před celou školou. A to už, když jsem tam nastupoval, pro mě byl neuvěřitelný strašák. Já jsem z toho měl normálně migrény a všechno. A když jsem to absolvoval, tak jsem pochopil, že to vůbec nebylo tak strašný, jak jsem si myslel. A že třeba někteří lidi mě za to i pochválili. A to byl takový jako iniciační moment toho, že jako vyjádřit se nějak není vůbec špatný. A že to vlastně je i příjemný. Takže tam někde se to zlomilo a jediné, co jsem věděl, bylo, že bych chtěl jet do toho zahraničí, protože pokaždý, kdy jsem absolvoval nějakou cestu, tak mě to neskutečně naplňovalo.
0: Ano, a začala jste tedy studovat v Anglii na předměstí Londýna. Mm-hmm. Vím, že začátky nebyly úplně jednoduché, budeme o tom mluvit za malou chvíli. Naším hostem je herec Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a hosti povídám s Tadeášem Moravcem, mladým hercem, který se na filmové plátno dostal už hodně brzy. Kdo si ještě vzpomene na film Cesta z města, tak tam jste tedy, vy jste říkal, že vám byl snad rok a půl a že vás to nějak nikterak nepoznamenalo, ostatně až do téměř dospělého věku to nevypadalo, že budete hercem, pak jste se tedy rozhodl jim být a studovat nikoli v herectví tady v Praze na Damu, ale v zahraničí, zamířil jste tedy do Anglie. Jaké byly začátky?
1: Začátky byly samozřejmě velmi obtížné, už jenom z toho důvodu, že žijete v cizí zemi, mluvíte jiným jazykem, vůbec na tady to si zvyknout je prostě těžký. A samozřejmě se mi tam jako vkrádaly ty otázky toho, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, jestli na to vůbec mám, jestli je to něco, co chci dělat. Ale já jsem měl takový jako štěstí v neštěstí, dejme tomu, protože po té střední škole mi to trvalo, než jsem se na tu školu dostal, než jsem udělal to rozhodnutí a vlastně ten čas mezi tím byl takovej, že já tomu říkám, že jsem se trošku jako plácal a hledal, takže když jsem se tam už jako dostal na tu školu, tak jsem věděl, že opravdu to chci a že jsem si to nějakým způsobem vybojoval a už jako nebyla možnost, že odtamtud odejdu. Takže když jsem překonal nějaký ty první 3 až 4 měsíce, který byly opravdu jako náročný, ani jsem nevěděl, jestli budu schopen nějak to jako zaplatit, tak pak nějak se to uvolnilo a od druhého ročníku už to bylo naprosto skvělý.
0: Pohrával jste si právě v těch začátcích s myšlenkou, že byste se vrátil domů?
1: Myslíte jako po tom studiu, anebo
0: ne,
1: během?
0: Ne, myslím na začátku toho studia v Anglii.
1: Ne, právě, že já jsem jako věděl, že už když jsem se tam dostal, tak už tam zůstanu. Ale nevěděl jsem, že to zvládnu, jo, protože opravdu mě se tam i rozjeli jako poprvé v životě nějaký panický ataky. A to jsem zpětně zjistil, že se stalo tím, že jsem... Stal se to den, kdy jsem se dozvěděl, že jsem nedostal nějaký stipendium. Takže to vlastně bylo spojené s těma existenčníma strachama, s těma penězma, s tím, jestli na to mám a tak dál. A projevovalo se to pak tím, že jsem se prostě probuzel ve 4 ráno a prožíval jsem teda ty panické ataky, myslel jsem si, že umírám a tak. Ale pak nějak se to překotilo právě a už to bylo super.
0: Tak a když vy jste neuvažoval, že byste se vrátil v těch těžkých časech, v těch začátcích, tak neříkala vám maminka, vrať se domů?
1: Ne, vůbec.
0: Ne.
1: Ne, ta se potom ani nevěděla podle mě tady těch věcech, ale podporovala mě v tom celou dobu hlavně, takže v ní jsem měl oporu a jak jsem říkal, no, tam jako nebyla pro mě nějak vnitřní možnost, že bych se vrátil, že bych to jako nedodělal.
0: Vy jste do Anglie zamířili ještě v době, kdy byla v Evropské unii, čili ještě před Brexitem.
1: No to jsem měl štěstí, protože...
0: To ano, chtěla říct, bylo to vlastně štěstí, protože, nebo umíte si představit, že byste šel studovat i teď do Anglie, tu stejnou školu?
1: No já si to umím představit jako zpětně, teď v tom věku už ne, ale jako zpětně si to umím představit, ale problém by byl, že já bych to nezaplatil. Jo a vlastně já, když jsem tam odjel před tím Brexitem, tak jsem si mohl zažádat o půjčku od britské vlády na to studium.

0: chci, jo, že jsem si řekl, že mi je jedno, kde to bude, ale hlavně chci prostě natáčet, získávat ty zkušenosti. Takže když pak se tady začaly rozjíždět nějaké nabídky, tak jsem tomu dal přednost předtím, než abych pracoval někde za barem v Londýně.
1: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat plísním na nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je dnes herec Tadeáš Moravec. Když jsme mluvili o vašem studiu v zahraničí v Anglii, kde jste tedy vystudoval herectví s titulem bakalář, tak pak, když jste se vrátil, tak je herectví u nás vlastně stejné, jako vás učili v zahraničí?
1: No, to je těžká otázka. Já samozřejmě nemám tu zkušenost s tím studiem třeba na DAMU, ale mám pocit, že s tými zkušenosti z Anglie nebo z Německa je tam ustálený takový jako slovník ve smyslu, jak se o tom mluví, o těch třeba dramatických situacích a tak. To znamená, že tam se hodně vždycky řeší, ať už to bylo na škole nebo potom nějak víc profesně, tam se vždycky jako řeší, jakou má ta postava motivaci, jaký má překážky na cestě, aby získala to, co chce, a vlastně vždycky takhle se tam o tom mluví předtím, než se jede ta scéna. Jo, a tady je to spíš takový víc, mi přijde intuitivnější, nebo třeba režisér často řekne vlastně jenom jako buď smutnější, jo. A mě je trošku příjemnější ta první varianta, protože tam to vlastně vypadá tak, že vám ten režisér neříká přesně ten výsledek toho, jak to má vypadat, ale vás spíš tak jako navede a pak ta emoce třeba je výsledek toho vašeho jako nějaký té cesty zatím, jestli to dává trošku smysl. Tak to je jenom takový, to jsem si všim praktický věci, praktických rozdílů, ale jinak stejně vždycky záleží na režisérovi, na učitelovi a jedno, jestli je to v Anglii nebo tady.
0: Jaká role vás přitáhla domů do České republiky? Jaká nabídka vás zlákala?
1: No, nejdřív to nebyla žádná konkrétní. Já jsem měl to štěstí, že jsem získal už ve třetím ročníku v Anglii agentku tady, Petru Svarinskou, což teda ona byla jeden z těch prvních lidí, který mi vůbec vlastně dali šanci. Jo. Jako já jsem přijel odnikud, nic jsem za sebou neměl a ona mi dala šanci a bylo to pro mě hrozně důležitý, protože mě dostala na ty castingy a tak jsem začal vlastně poznávat ty lidi z toho průmyslu a dostávat ty nabídky třeba. Takže jsem byl na pár castingzích, to jsem tehdy ještě jako letěl letadlem třeba na otočku na nějaký casting. Nic nevycházelo a vlastně první jako nějaká větší role, možnost se ukázat, bylo v seriálu Addicts a to zase vděčím za to Maje Hamplový a Adamu Sedlákovi za to, že mi také dali šanci vlastně v nějaký jako větší roli bez nějakých zkušeností větší.
0: Není to ta role, kterou jste si nepřál, aby viděla vaše babička?
1: No, to asi jo.
0: Bude to ono? Bude ono. Máte ještě nějakou takovou roli?
1: No, myslím si, že teďka seriál, který vyjde asi za měsíc od Díl B, který režíroval Honza Pušnovský, tak to taky asi nebude úplně pro babičku, ale...
0: Jakou to máte roli?
1: Já tam hraju prvoodsouzence Davida Broulíka, který nastoupí do vězení a vlastně skrze něho se tam dostává i divák a poznává to prostředí, takže je to vězeňský prostředí, asi si umíte představit, jak to tam vypadá zhruba, takže to asi úplně nebude pro babičku. No.
0: Tak ve vězení jsem sice nebyla, ale samozřejmě z obrazovky vím zhruba, jak to tam vypadá, ale to není vaše první zkušenost s vězením, myslím v tom profesním hereckém životě, nemyslím v osobním.
1: Je to tak, protože vlastně ten seriál Addicts, teď už to asi můžu říct, tak ta moje postava jako na konci toho seriálu je naznačeno, že asi velmi pravděpodobně skončí ve vězení. Pak jsem hrál ve filmu Moře na dvoře člověka, který právě vystoupí z vězení. A hned potom jsem hrál v oddílu B člověka, který nastupuje do vězení a celý seriál se odehrává tam. Takže vlastně všechny ty fáze jsem si tak nějak trošku prošel.
0: Čím si to vysvětlujete? Říkal jste si, Hergot, proč já dostávám pořád role z vězení nebo kolem?
1: Myslím si, že je to tím, že asi na první pohled nevypadám jako nějaký stereotypní člověk z vězení. Říkám, je to stereotyp, že jo, ale asi nevypadám nutně tak nějak jako tvrdě nebo co já vím, ale zároveň v sobě možná mám něco takovou nějaký jakoby pnutí třeba, takže to může působit jako dobrý kontrast pro ty castingový režiséry, si myslím, tak to je nějaká moje hypotéza.
0: Tak ale vaše velká role, tu jste stvárnil v hraném dokumentu Osamělý vlk a o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Tadeáš Moravec.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Nedávno měl premiéru hraný dokument Osamělý vlk o elitním pilotovi RAF po strachu Luftwaffe Josefu Františkovi. Jeho představitel, herec Tadeáš Moravec, je naším hostem. Minulý týden proběhla slavnostní premiéra tohoto hraného dokumentu. Vy jste na ní byl jste tam s maminkou, která ve filmu rovněž hraje. Jak jste si ji užil a jak jste byl spokojen se svým výkonem, když jste se takhle viděl na filmovém plátnu?
1: Mm-hmm. Ta pražská premiéra byla vlastně třetí předpremiéra v řadě. My jsme předtím ještě měli projekci v Prostějově a v Otaslavicích, odkud Josef František pocházel. Obě ty projekce byly velmi dobrý a to přijetí bylo nesmírně vřelý, takže si myslím, že v té Praze byla trošku určitá nervozita, jak to tam lidi přijmou, přece jenom tam bylo taky víc lidí. A nakonec si myslím, že to dopadlo velmi dobře, takže z nás padlo určitý napětí, ale samozřejmě to se teprve ukáže taky, jak se na to bude potom chodit reálně do kina, takže ještě pořád tam nějaká nervozita je.
0: Prošel jste konkurzem nebo šel režisér najisto?
1: No já jsem asi před rokem a půl dostal telefonát z České televize, že by o mě měl pan režisér zájem tady v tom projektu na jinou roli, než na toho Josefa Františka. Já jsem na to kývnul a potom v průběhu nějak příprav se to nakonec překotilo v to, že jsem dostal šanci hrát tu roli hlavní. Každopádně casting jsem teda nedělal. A proč si mě pan Veverka vybral, to je otázka spíš na něj samozřejmě.
0: Ale musela to být pro vás, nevím, co jste pocitoval, radost, zodpovědnost, obavy? Jaká emoce vás přepadla, když jste se dozvěděl, že budete hrát tu hlavní roli?
1: Když jsem se dozvěděl, že budu hrát tu hlavní, tak to bylo jako velmi velký překvapení. Já už jsem počítal s tím, že budu hrát tu jinou. Dokonce jsem se ještě kvůli jinému projektu, který tam byl předtím, musel ostříhat dohola vlastně na Ježka. A pak jsem získal tu roli hlavní a s tím se samozřejmě pojelo, že tam budu mnohem víc a už najednou byl jako trošku problém, že budu mít ty vyholený vlasy, takže tam zase patří velký dík Kašce Houskový, naší maskérce, která mi připravila jako velmi dobrou paruku k tomu, kterou
0: jsme museli. Máte ve filmu po celý natáčení toho filmu jste měl paruku.
1: Ano. Každý den dávat vlastně, protože jsem měl vyholenou hlavu. No. Takže to byla trošku komplikace menší, ale bylo to překvapení a byla to radost a určitě nějaká míra zodpovědnosti, ano, protože přece jenom se jedná o reálnou historickou postavu, jejíž odkaz ty lidi neustále prožívají, takže minimálně vůči ním jsem cítil nějakou míru zodpovědnosti, ale potom při natáčení samozřejmě na to nemyslíte a jenom se snažíte dělat prostě tu práci, jak nejlíp umíte.
0: Když vám představili tu roli, věděl jste něco více o Josefu Františkovi, nebo jste si pak třeba dohledával, studoval tu postavu?
1: Nevěděl jsem vůbec nic, což je tak jeden z důvodů, proč ten film vzniknul a doufám, že se to trošku změní, že se dostane do širšího povědomí. Protože se jednalo o vlastně nejúspěšnějšího nebritského pilota v bitvě o Británii a vůbec nic o něm nevíme, což je jaký způsobený tím, že on lítal za ty Poláky přece jenom. Každopádně taková naše bible tady toho projektu byla kniha od Jiřího Rejlicha, historika, která se jmenuje Pokus o pravdivý příběh, takže z té jsme hlavně čerpali, z té čerpal i režisér a scenárista Ondřej Veverka a já taky samozřejmě v rámci příprav.
0: Právě režisér Ondřej Veverka v jednom rozhovoru řekl, že nechtěl, aby to bylo vyloženě válečné drama, ale aby to bylo hodně o té postavě, aby to byl ten jeho příběh. Tak jak byste popsal svou postavu Josefa Františka? Jaký byl?
1: Já si myslím, že to byl člověk na jednu stranu nesmírně kompetentní a odvážný. A zároveň měl sobě takovou míru nějakého vnitřního neklidu a svým způsobem byl asi rozporuplný, protože taky měl hodně problémy s disciplínou. On byl vlastně slavný tím, že se odpojoval například od těch svých formacích, což vlastně není úplně zodpovědný určitě jeho kolegům. Byl solitér, ale nějak mu to vycházelo a vlastně proto byl tak úspěšný a proto získal tu přezdívku Osamělý vlk, protože se takhle odpoutával. Jo, takže ta postava je do nějaký míry jako kdyby rozporuplná, ale v tom mi přijde taky zajímavá, protože jako je víc taková lidská, jo? Že to není nějaký, řekněme, stereotypní obraz hrdiny.
0: Říká Tadeáš Moravec, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je herec Tadeáš Moravec, kterého v současné době můžeme vidět v kinech v hraném dokumentu Osamělý vlk. Tím osamělým vlkem je jeden z nejúspěšnějších stíhačů RAF František Josef. Považujete tuto roli Tadeáši za svou dosud největší, nejvýznamnější ve vaší kariéře?
1: Určitě jo, do tady té chvíle, protože to byla hlavní role ve filmu na velkém plátně, takže samozřejmě to je nějaká větší míra zodpovědnosti a tak dál. Zároveň je nutno říct, že já předtím vlastně, ještě než jsme začali natáčet Osamělýho vlka, tak jsem dokončil ten projekt s Honzou Prošinovským, kde jsem taky měl hlavní roli. Takže vlastně, co se týče jako počtu dní, tak to bylo jako mnohem větší, jo, ale proto říkám se srandy, že tady ten projekt, ten Osamělý vlk, že byl sice co do počtu dní jako nejkratší, ale jeden z nejnáročnějších, co jsem zatím absolvoval, takže už jenom tady tím si myslím, že to jako vypovídá o tom, že nějak ta role byla jako větší, no.
0: Vy jste říkal, že původně jste byl vybrán na jinou roli, pak jste tedy během toho dostal hlavní roli a vaší maminku Josefa Františka hraje vaše reálná maminka, Alena Štreblová. Kdy jste se o tom dozvěděl?
1: No, chvíli před tím natáčením, protože taky si myslím, že původně to měl hrát někdo jiný nakonec. A z nějakého důvodu to odpadlo, takže pak se řešilo, kdo tu roli převezme a myslím si, že pak mi jenom, buď to mi to Ondra Veverka, režisér, jenom tak jako oznámil, nebo se mě možná to zeptal, co bych si o tom myslel, kdyby mojí mamu hrála moje máma.
0: A co jste mu na to odpověděl?
1: Na mě se to líbilo moc, protože nějak třeba půl roku předtím jsme s mámou natáčeli takový studenták, kde jsme si už jako zahráli, nějak se oťukali a bylo to skvělý. Což je překvapivý, protože opravdu já jsem se jako toho hodně bál, jaký tady to bude, jo. Už jak jsme mluvili předtím o těch začátcích, tak jako nějak projevit se herecky a ještě k tomu v souvislosti s mámou, která je ta herečka, která dělala celý život to divadlo, tak bylo vždycky strašně jako strašidelný. Ale jakmile jsme to vyzkoušeli, tak jsme zjistili, že to je úplně v pohodě a že nás to baví. Takže
0: byla tam nějaká nervozita?
1: Ne.
0: Nebo připravovali jste se nějak doma?
1: Ne.
0: Užili jste toho, že jste rodina?
1: Ani ne, my tam teda nutno podotknout, nemáme spolu toho tolik v tom Osamělém vlkovi, ale vlastně jenom jsme se na to oba těšili, no a pak tam jedna scéna, to asi můžu prozradit, že Josef František se rozhodne jako odejít vlastně do té války, takže jsme se loučili, že to bylo celkem emotivní, protože samozřejmě, když něco takového natáčíte, tak si představujete, jaký by to asi bylo v reálu. Jaký by to asi bylo tady to podstoupit s mojí reálnou mámou a my jsme to jako hráli spolu, takže to bylo takový zvláštní. Ale myslím si, že jsme to zvládli.
0: Když jste zmiňoval, vzpomínal maminku, co by celoživotní divadelní herečku, co vy a divadlo?
1: No, nic moc upřímně, protože když já jsem se vrátil z té Anglie, tak jsem nějak jako vplul do toho světa filmového a televizního. A do toho divadelního ne. A vlastně jsem nějak o to ani nevěl ambice, protože pro mě bylo hlavně důležitý, jak to říct, jako být časově dostupný. Jo? Protože když děláte to televize nebo divadlo, tak máte jako projekt, trvá třeba 2-3 měsíce a pak víte, že máte volno a můžete dělat něco jiného. S tím divadlem je to něco náročnější, hlavně to natáčení a pak, když jste v angažmá, tak je vlastně skoro nemožný natáčet. Jo. Ani ty produkce to nemají moc rádi, protože máte plno závazků, takže já jsem věděl, že chci být hlavně jako časově dostupný a že spíše mi jako v tuhle chvíli bližší to plátno nebo ta obrazovka, ale zároveň teďka mi to samozřejmě chybí do nějaký míry a rád bych jako absolvoval nějaký divadlo. Takže, ale muselo by to být víc takový právě projektový, takže třeba kdyby za mnou někdo přišel s tím, že by se mnou chtěl něco dělat, ideálně v nějakém komornějším prostoru, tak bych určitě o to zájem měl, nebo bychom se o tom nějak pobavili, no. Ale jako prospekt nějakého angažmá, to mě vůbec neláká.
0: Tadeáš Moravec je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal herec Tadeáš Moravec. Když teď opustíme natáčení, ateliéry a tak dále, tak co máte rád mimo herectví? Už jste zmínil fotbal, že se teda spíš podíváte.
1: Je to tak,
0: byste si zahrál.
1: Zmiňoval jsem ten sport, fotbal teda už mě opustil i v tom volném čase, ale tím, že jsem to dělal od malička, tak to ve mně je neustále a je to neoddělitelnou jako součástí mě a potřebuji to dělat, proto abych nějak jako vůbec fungoval. Takže já, když jsem skončil s fotbalem, tak jsem začal dělat bojové sporty, tak to furt jako dělám, když mám čas samozřejmě, což třeba přes natáčení skoro jako není možný, ale když mám pak volno, tak chodím rád na thai box. Opravdu je to jako hrozně důležitý mít tu možnost to dělat, protože když třeba chvíli nesportuju, tak cítím, že mě to jako ovlivňuje psychiku a tak. Takže sport, jdu rád do sauny, do přírody a vlastně rád dělám teďka v posledních letech hudbu nějak sám pro sebe, jenom bez nějakých ambicí to dělat nějak na větší, nějaký platformě.
0: A bez nějakého tlaku na výkon, na úspěch?
1: Bez nějakého tlaku na výkon a tak dál. Je pravda, že teďka nahrávám jako svoje první EPčko, jako malý album a určitě to chci pak někam dát, ale fakt to dělám jako pro sebe a přesně jak říkáte, dělám to bez tlaku na to, abych se tím nějak živil, abych si tím vydělal peníze, aby to mělo úspěch a mám opravdu jenom ten čistý tvůrčí prožitek, vlastně mnohem větší než při herectví, jo. Protože při tom herství jsem jenom nějaká jako součást velkého celku a interpretuju cizí vize. A u té hudby jsem sám doma a na papíře něco napíšu a pak vezmu kytaru a nějak jako tomu dám nějaký tvar. A to je neskutečně takový terapeutický.
0: No a co když LPčko, jak jste říkal, někam dáte a najednou bude zájem? Necháte se vtáhnout do toho?
1: Tak uvidíme, co s tím bude, ale já hrozně...
0: Profesního světa?
1: Jako já se hrozně nechci považovat jako za hudebníka nebo za muzikanta, protože vím, že nejsem, jo, ale zároveň se tím nechci nechat omezovat, abych se tady tím způsobem jako vyjádřil. Jo, takže uvidíme, co to udělá. A určitě v tom budu minimálně v té soukromé sféře pokračovat. To už teďka si píšu další. Jako.
0: Jste zmiňoval, že jste hrával fotbal, děláte thai box. Využil jste některých těchto dovedností právě pro herectví, pro nějakou roli?
1: Jo, myslím si, že se to jako velmi hodí, že se cítím v tom sebevědomě, v tom jako sportu nebo v nějakém fyzičnu, řekněme. Takže, ale já spíš z nějakého důvodu teda vždycky hraju role, které jako dostávají, než že bych ty rány rozdával, takže i když v osamělém blokově to je tak někde na půl, ale spíš teda hraju role, který dostávají, no, takže. Ale to se samozřejmě taky hodí.
0: A tak ten Slavoj Vyšehrad, to se tam přímo nabízí, ne, pro ten fotbal?
1: Tak tam se vlastně jako... tam se nabízí to využít to herectví, že pro tu roli. Čekaj, já bych hrál fotbalistu, který pak na tom hřišti hraje, že jo. Ty pády a všechno.
0: Tak a naopak, musel byste se něco kvůli roli naučit?
1: Před 3 rokama jsme natáčeli film, kde jsem hrál potápěče, takže jsem musel absolvovat potápěčský kurz, to byl skvělý. A kvůli osamělýmu vlkovi samozřejmě jsem jako nebyl schopen za 3 měsíce si udělat pilotní průkaz, ale měli jsme takový lehký letecký rychlokurs s Alešem Houtkem, to je příbuzný našeho producenta Víti Jandáka. Zároveň je to válečný veterán z Afganistánu, takže já všude říkám, že tady to setkání bylo hrozně klíčový pro mě, protože jednak jsme měli šanci se s ním jako lehce proletět. Půjčil nám to na chvíli, takže při tom natáčení těch leteckých scén, který se natáčel samozřejmě na zemi potom, tak bylo skvělý mít tu zkušenost toho, jaký to je být v tom letadle, jak ten knipl reaguje, nebo jak to letadlo reaguje na vítr a tak dál. A zároveň to setkání bylo taky podstatný z toho důvodu, že jsme jako pocítili energii člověka, který ten válečný konflikt reálně zažil.
0: Takže jste pak byli přesvědčiví.
1: To posoudí asi diváci,
0: no,
1: ale...
0: Já se moc těším, až to budu moci posoudit. Vydám se určitě do kina na osamělého vlka. A vám moc děkuju, že jste tady byl, Tadeáš Moravec.
1: Já moc děkuju za pozvání, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Každý

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Vládní motoristé chtějí snížit schodek státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun. Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít v roce 2030. Tři české hokejové kluby dnes zahájily boje v Lize mistrů. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima kolem 29 stupňů a vítr bude často zesilovat. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Motoristé dnes odpoledne hnutí ANO představili, jak navrhují snížit schodek státního rozpočtu na příští rok. Nesouhlasí totiž se schodkem ve výši 389 miliard korun. Podle motoristů je příliš vysoký.
2: Schůzka na úřadu vlády trvala přes 2,5 hodiny. Předseda motoristů Petr Macinka po ní řekl, že by schodek příští rok měl klesnout minimálně o 20 miliard korun. Snížení například o 5 miliard podle něj není dostatečné. Připustil ale, že některé úspory bude možné udělat až od roku 2028. Kvůli nutným změnám zákonů. Jednání budou pokračovat v pondělí. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO ale o víc než jednotky miliard snížit schodek asi nepůjde. A pravděpodobně nebude možné od příštího roku navýšit penze víc než o zákonnou valorizaci. Šéfka státní kasy uvedla, že je rozpočet napjatý. Motoristé zase, že si to v tuto chvíli nedokáží představit. V pondělí chce o rozpočtu jednat i SPD na koaliční radě. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dlouho očekávaná rekonstrukce Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030. Město v současné době připravuje dokumentaci pro stavební povolení. Ta by měla být hotová v příštím roce na jaře. Odhadované náklady na proměnu městského centra přesahují 600 milionů korun. Přípravu stavby provází také několik průzkumů. Upřesní mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková.
3: V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl také archeologický průzkum v místě budoucí kašny. Její samotná realizace přijde na řadu až v závěrečné fázi rekonstrukce, kde bude možné koordinovat její umístění s novou technickou infrastrukturou celého náměstí.
1: Krevní plazmu mohou nově darovat zájemci v nemocnici ve Šternberku. Začal tam totiž pro ní jezdit mobilní odběrový tým transfuzní služby Šumperk. Dárci se mohou objednat na předem daný termín. Podrobnosti najdou na webu šumperské transfuzní služby. Upřesní tamní zdravotní sestra Blanka Podzimková.
4: Takže darovat krevní plazmu může zdravý člověk, který má nad 18 let, nad 50 kilo a musí splňovat teda kritéria pro dárcovství krve a krevních složek. Jedním z předpokladů dárcovství plazmy jsou tedy i vhodné žíly.
0: Sport.
1: Hokejisté Pardubic i Plzně zahájili Ligu mistrů výhrou. Východočeši porazili polské Tychy 6-0, Plzeň zvítězila nad švédským Re 4-0. Liberec naopak prohrál ve Finsku s Taparou Tampere 3-6.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou oblačno, pouze ojediněle přehánky, ranní minima docela vysoká, většinou to bude mezi 18 a 13 stupni, zítra přes den zpočátku ještě oblačno, ojediněle přehánky, postupně ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno a zejména v jižní polovině republiky často skoro jasno. Maxima zítra vysoká 24 až 29 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30, vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech až čerstvý, s nárazy přes 50 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Uhodní na teď opatrně na silnici číslo 432 za kruhovým objezdem se silnicí 55 ve směru na Ratíškovice. Osobní vozidlo srazilo cyklistu. Na místě zasahují záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Kohinoor, nejznámější diamant světa, ale také český výrobce psacích a výtvarných potřeb. Kohinoor Hartmut, akciová společnost se sídlem v Českých Budějovicích.
1: Co vám říká značka Kohinoor?
2: Tušky, jsem vybavím jako první.
3: Tak Kohinoor si dost pamatuju z dětství. Je to firma na výrobu tužek, jestli se nepletu.
1: Myslím, že vyrábí kancelářské potřeby nebo psací potřeby, tušky, pastelky a je to velmi známá česká firma.
4: Kohinoor, tak to jsou nějaké psací potřeby asi.
5: Tuhy, tušky a další náčiní na kresbu a psaní.
1: A jak dlouho si myslíte, že je tak na trhu, nebo jak dlouho funguje?
5: 180 let.
1: 70. let třeba?
3: Já bych řekl tak 30 let.
2: Kolem 60 let.
4: 120 let třeba.
6: Z jakého dřeva Kohinoor vyrábí?
1: Já nevím, tak třeba smrkový, asi ne, co tak borový dřevo třeba.
5: Bříza.
3: To netuším.
4: To bude jedle.
0: Pověst praví, že Kohinoor byl zhruba před 4, možná 5000 lety nalezen v Indii, v náplavách řeky Godavar. Údajně ho nosil jeden z hrdinů staroindického eposu Mahabharata. O nejstarších osudech tohoto diamantu toho moc nevíme. Není známa ani jeho původní váha v surovém stavu. Doložené historické zprávy najdeme až ve 14. století. Dobová svědectví ho zmiňují v souvislosti s pokladem krále Rajáha Malvara. Má se za to, že v držení tohoto vládnoucího rodu byl po několik generací. Po dobytí Indie v polovině 16. století se dostal do vlastnictví velkých Moghalů, vládnoucí dynastie, která svůj původ odvozovala od legendárního Čingischána. V pokladnici v Dillí strávil další téměř 200 let. Byl zasazen do oka slavného pavího trůnu a když v roce 1739 převzal vládu nad Indií perský dobyvatel Šach Nadir a poprvé tento diamant spatřil, úžasle prý pronesl slova Kohinoor. V překladu to znamená hora světla. A tak diamant ke svému jménu přišel. Později byl převezen do Perzie a po pohnutých dobrodružstvích spojených s vraždami, mučením a vězněním jeho přechodných vlastníků se stal kořistí vládce Pandžábu. V pandžábské pokladnici zůstal až do doby, kdy byla Indie připojena k britskému království. Úchvatný kámen pak dostala darem královna Viktorie. Nechala ho přebrousit a umístit do středu královské koruny jako hlavní klenot. Přebroušením se sice snížila hmotnost diamantu na 105 karátů, chcete-li 21,6 gramu, nebývale se tím ovšem zvýšila jeho hra barev. V Británii se rozšířila pověra, že pokud by diamant nosil mužský vládce, přišla by Velká Británie o Indii. Při předávání diamantu bylo prý totiž královně diplomaticky řečeno, že Indie by raději viděla Kohinoor v držení jejího veličenstva jako součást osobních šperků a ne jako součást anglických korunovačních klenotů. Indie si nakonec na Anglii stejně vydobila samostatnost. Kohinoor se do ní však nevrátil. Najdete ho v klenotnici anglických panovníků v londýnském Toweru. My ale dnes nemáme mluvit o diamantech, ale o tuškách. A tak se pojďme podívat, jak se vyrábějí.
7: Českobudějovický závod Kohinoor sídlí stále v budovách, kde se tušky začaly vyrábět už na konci 19. století. Továrnou mě provází vývojář Vladimír Líbl a prvním krokem je výroba takzvané surové tušky z tuškárenských prkýnek. A ta se vyrábí například z cedru z Kalifornie, Sibiře nebo z Lípy.
8: Na exkurzi vyrazila kolegyně Mária Fajfrová.
9: Dobrý den.
10: Takže surová tuška přichází na další operaci a to je lakovací stroj, kde tuška speciálním postupem je protlačována vlastně skrz kotlík s barvou. Tušky padají na sužící pás a procházejí sužícím tunelem, na jehož konci vlastně padají do zásobníku a vracejí se nazpět. Většinou tušky procházejí třikrát barvou a dvakrát až třikrát vrchním lakem. No vlastně po tom průchodu vlastně ta tuška už je úplně krásně suchá, jo?
9: Ano, ano. A jsou to tedy ty klasické tušky s barvou žluto-hnědou?
10: klasická kohynorka.
9: Nashledanou.
10: Takže teď máme vlastně tušku hotovou, máme ji nalakovanou, namáčenou, vypadá krásně a potřebujeme ji ohrotit, ořezat, ano.
9: Že všude kolem nás jsou tisíce tužek. Desetitisíce. Statisíce?
10: Spíš statisíce.
9: Kolik vy máte tu denní produkci?
10: Denní produkce je přibližně kolem 500 000 tužek denně.
9: Pane, jo. Můžu dál?
10: Takže tušku máme nalakovanou a dochází k dalšímu vlastně zkrášlení vlastně té tušky a to je máčení. Dobrý. No a teď se nacházíme vlastně v hale ručního balení, kde se vlastně balí ty nejkrásnější, nejkvalitnější tušky do uměleckých souprav, do dřevěných kazet, kdy vlastně chceme, aby ty tušky byly perfektně uložené, krásně vytočený značkou nahoru. Můžeme se podívat. Vidíme příklad ručního balení do plechových obalů. Momentálně tady to je export do Spojených států.
9: Že tady už stroje nejsou, tady už jsou opravdu ty lidské ruce.
10: Tady se balí vlastně nejkvalitnější a nejdražší naše výrobky.
7: S Vladimírem Hlíblem stojíme nad takzvaným kabinetem a to je přehled výrobků, který Kohinor
10: pro suchou malbu
7: vyrábí.
10: V prvním šuplíku je celkem 120 ostínů suchých kříd, k tomu jsou ještě doplňkové ostíny. Dalším šubleti jsou vlastně naše standardní výrobky a to vlastně tušky Kohinor.
9: A já jenom musím říct, že opravdu ten design těch tužek je úplně stejný, jako ho znám od svého dětství.
10: Samozřejmě, protože tušky Kohinor v tomto provedení se vyrábějí od roku asi 1890 nebo 1889. Žlutá tuška Kohinor má název podle diamantu, který je v anglické koruně, pochází z Indie, Kohinur znamená hora světla a má na žlutou barvu, takže podle tohoto diamantu ty tušky jsou žlutý. Další jsou opět sady kreslířské, a to buď s grafitovými tuhami, anebo s tuhami pastelovými, zase akvarelové, anebo klasické.
7: Vladimír Líbl pracuje v Kohinoru 51 let a vidí, jak se vyvíjejí ty trendy, kdy se pastelky prodávaly více, kdy méně. V poslední době je trend malovat. Možná, že ho vyvolali antistresové malovánky, možná, že ty důvody jsou jiné.
10: My to vnímáme tak vlastně, že dneska lidi jsou zahlcený elektronikou. Počítače, notebooky, tablety, mobilní telefony a tak dále a tak dále. A lidi postupně si uvědomují, že by se vlastně měli věnovat nějaké kreativní činnosti, aby vlastně po nich vzniklo nějaké dílo, které sami vytvoří. A ten trend od roku je čím dál tím silnější a je to vidět i na veletrzích, že jako spousta firm, které vyrábí kreslicí a psací prostředky, trvale vlastně zvyšují svůj obrat a rozšiřují sortiment, aby uspokojili zájmy vlastně zákazníků.
7: Co říkáte fenoménu antistresových omalovánek?
10: Dneska je to boom v této oblasti a samozřejmě se na tom podílíme.
7: Jak jsou na tom Češi v malování? Malujeme více než jiné národy, nebo kde vy máte tu cílovou skupinu, když zůstaneme zatím u těch pastelek?
10: Tak já vám odpovím velice jednoduše, protože my vyvážíme do 80 zemí světa, takže vlastně převážná produkce nám odchází vlastně na export. A jsou tam takové státy, jako jsou Spojené státy americké, kde je ten boom daleko vyšší než u nás. Východ, západ, vlastně celý svět.
7: Říkáte, že se přizpůsobujete době i třeba v těch odstínech, tak jaké odstíny nebo barvy jsou tedy teď třeba nejprodávanější nebo moderní?
10: Jsou odstíny třeba, nevím, mátová a odstíny zelené. Jeden čas byly v modě i fluorescenční odstíny. Zákazníci chtějí výraznější odstíny, červené barvy jo, a podobně. Jo. Takže vždycky různé speciální barvy, růžové. Vždycky je to ohlas na nějaký módní trend, na módní zájmy a na přání zákazníků.
0: Rod Hartmutů, kteří stáli u zrození firmy Kohinor Hartmut, má kořeny v Bavorsku. Jeho nejslavnější potomek Josef se narodil v únoru 1758. Hartmutové měli odedávna smysl pro umění. V Bavorsku i v Rakousku lze dodnes najít v kostelích oltáře i klekátka, kterým dali tvar. Josefovi rodiče měli hluboko do kapsy a tak na důkladné školní vzdělání nebylo. Odmala se ale u chlapce projevovaly umělecké sklony. Pomáhal otci v jeho truhlářské dílně, stále něco kreslil a navrhoval nábytek. Ve 13 se vyučil u svého strýce France Meisla zedníkem a kameníkem. V jeho službách už zůstal a když strýc dostal místo jako městský stavitel ve Vídni, Josef šel s ním. Byl pilný a učenlivý a tak brzy získal i bez učitelů teoretické znalosti i kreslířskou dovednost. Když kníže z Lichtenštejnu pověřil Meisla provedením stavby paláce ve vídeňské Herengasse, navrhl Josef Hartmut průčelí této budovy a vypracoval i náčrty vnější a vnitřní výzdoby. Po strýcově smrti byl Josef Hartmut jmenován lichtenštejnským knížecím stavitelem. Toto povýšení se ovšem neobešlo bez odpovědí.

Josef Hartmut pro knížata z Lichtenštejnu kreslil plány nových staveb na jejich panstvích a také sám řídil stavební práce. Valtice, Břeclav, Lednice, tam všude je můžeme dodnes obdivovat. Kdo by neznal například lednickou vyhlídkovou věž zvanou minaret, která byla podle Hartmutova projektu postavena v močálovité půdě zpevněné olšovými piloty a dubovým roštem. Mimochodem je jednou z nejvyšších staveb tohoto charakteru v Evropě. Tvarem připomíná čerstvě ořezanou tušku postavenou hrotem vzhůru. No a jsme zpět u

0: psacích potřeb. Talentu Josefa Hartmuta totiž práce stavitele nestačila. Přestože byl samouk, začal překvapivě slavit úspěchy i jako vynálezce a také jako zakladatel světoznámé továrny.
1: S Martinou Horskou stojíme u tužek, kterých je tady v sortimentu prodejny Kohinoor několik desítek. Tužky se rozdělují především podle tvrdosti.
2: Ano, tak ten střed takovej je to HB, to je ta známá dvojka běžná, jakákoliv třeba tady z těch obrázkových, a je určená především na psaní. A potom je právě ta řada B, takže čím vyšší číslo u Bčka, dělá se až do 8B, tak je ta tužka měkčí. Jo? A zrovna tak je to u té řady H, jako hard, jako tvrdý. A tam máte teda F, takovou zvláštní, ale začíná to háčkem až do 10H a to je opravdu nejtvrdší.
1: Vy jste řekla F?
2: Ano, to znamená jakoby firm, jako pevný.
1: Jak dosáhnete té tvrdosti?
2: Té tvrdosti se dosahuje poměrem jílu a grafitu. Podle toho, jak se namíchá potom ten poměr, tak je ta tužka buď měkčí nebo tvrdší.
1: Z jakých materiálů jsou tužky vyráběné?
2: Používá se hlavně cedrový dřevo, to zvlášť teda u toho uměleckého sortimentu. To poznáte, že je takový načervenalý, je to dovozový dřevo a je to asi fakt špička jako pro tužky nebo pastelky.
1: A tady to světlé dřevo, to je?
2: Tohle to světlé dřevo, to je borovice.
1: Ta nejklasičtější tužka, to je taková ta oranžová.
2: Zvláštní žlutá.
1: Žluto-oranžová.
2: A má s tím hnědým koncem, ano.
1: Hnědý konec. Mm. A jak je stará, jaká je její historie?
2: Vznikla v roce 1888.
1: Je dobré se takhle držet tradice a zachovávat věci stejné?
2: Já si myslím, že určitě, protože hodně zákazníků právě tohle oceňuje, že přijdou, já nevím, na obchod po 20 letech a teď zjistí, že tu je pořád. Ten, co měli doma oni, když byli malí, a je to taková ta nostalgie pro ně. Jo. Tady příkladně třeba verzatelky, když se vyrábí někdy od, já nevím, 1946 vlastně a jsou pořád oblíbený a hlavně třeba architekti je používají. Potěší to ty lidi hodně, opravdu, no.
1: Co ještě zůstalo stejné, kromě té žluto-oranžové tušky a verzatelky?
2: Myslím, že sloníci, to je guma se slonem přírodní. Tady máme ještě takovýhle tušky, třeba ty Orient.
1: A to je taky tradiční?
2: To je stará tuška, ano, co se vyráběla.
1: Vy jste mi tady ukázala verzatelky, které si pamatujeme všichni ze školy. Kdo je nejčastěji kupuje a používají ještě dnešní děti?
2: Děti málo, ale hlavně právě ty architekti třeba si chodí kupovat.
1: Já jsem si všimla, že vy tady máte i tesařskou tušku.
2: Tady to jsou tušky takový ty klasický asi, co znáte, tam jsou tři tvrdosti. Ta první je vlastně jakoby pro truhláře, zednická a tato je kamenická na kámen.
0: Nebyly to jen tušky. Vynálezy Josefa Hartmuta zasahují do různých odvětví. Roku 1789 se mu podařilo vytvořit směs nové minerální hmoty k výrobě jídelního nádobí. Nádobí formované z ohnivzdorné hlíny bylo levnější než porcelánové, které do té doby hospodyňky obvykle používaly, a tak brzy prorazilo na trhu. Říkalo se mu vídeňská kamenina a mělo jednu velkou přednost. Poleva na něm neobsahovala zdraví škodlivé příměsi. Hartmut si ve Vídni zřídil továrnu a vyráběl v ní čbány na víno i na vodu, hrnce na omastek, dokonce i potrubí a chemické nádoby, které se do té doby musely dovážet z ciziny. Na počátku 19. století se mu také podařilo zhotovit z písku a malé přísady vápna zaručeně nehořlavé cihly, z nichž pak byla vystavěna zeď kolem knížecí lichtenštejnské lesní obory ve Valticích. Následovaly další vynálezy a byla jich dlouhá řádka. Umělá tuška je z nich asi nejznámější. Dříve se při výrobě psacích a kreslících tyčinek používal grafit, který se dobýval v dolech poblíž vesnice Borrowdale v Anglii. Grafit neboli tuha se rozřezával na tyčinky a pak vkládal do dřeva. Jenže Anglie zakázala vývoz grafitu ze země a na výrobu tužek si držela monopol. Navíc se doly vyčerpaly a bylo potřeba najít jiný zdroj. Pokusy byly různé, žádný z nich ale ani zdaleka nedosáhl kvality prvních tužek. Teprve Josefu Hartmutovi se to podařilo. Čistý grafit nahradil směsí rozemletého grafitu s jílem vypáleným v peci. Tomu umožnilo vyrábět tušky s různou tvrdostí. A tak si roku 1802 založil ve Vídni další továrnu. Továrnu na tušky. Vynález představoval pro rakouské země velký hospodářský zisk, protože se zbavili závislosti na Anglii. Roku 1810 se Josefu Hartmutovi podařilo dosáhnout soběstačnosti a nebýt závislý na cizích surovinách. V císařském majestátu ze 7. dubna 1812 oznamuje, že každoročně vyrábí přes 70 tisíc tuctů, tedy 840 tisíc tužek, a že tušky jim vyrobené dosahují tak vysoké úrovně, že se dají z velké části vyvážet do ciziny. Hartmut zemřel ve Vídni 23. května 1816. Továrnu vedla vdova a později ji převzali synové Ludvík a Karl. Rozhodnutím Karla Hartmuta byla výroba kameniny a tužek v roce 1848 přeložena z Vídně do Českých Budějovic. Vedla ho k tomu nejen blízkost zdrojů surovin a levné pracovní síly, ale také příznivé dopravní podmínky. Říční doprava po Vltavě a koněspřežná železnice. V roce 1889 uvedla firma na trh tušku tehdy nezvyklé žluté barvy v 17 stupních tvrdosti. Dostala cizokrajný název Kohinor. Byla považována za nejlepší kreslící a psací pomůcku a výrobek obdržel řadu vyznamenání. A po této tušce dostala později název celá firma. Kohinor L&C Hartmut.
1: Já jsem v podnikové prodejně Kohinoru s Martinou Horskou, vedoucí prodejny. Představte mi váš obchod, proveďte mě jim, co je tady to, u čeho se lidé nejčastěji zastavují.
2: Já bych vám chtěla hlavně představit náš umělecký sortiment, protože ten je úplně nejvíc prodávaný a to je tady.
1: Já mám to privilegium, že můžu jít za pult, kam se běžný návštěvník nedostane.
2: Tato sada mondelus, to jsou vlastně akvarelové pastelky, které jsou rozmývatelné vodou. Můžu vám i předvést, teda přímo. Dělají se do 72 odstínů, ale dají se dokoupit ještě speciální sady na portréty a nebo třeba na krajinu.
1: Takže teďkom bereme papír.
2: Něco si takhle namalujete a veme se štětec s vodou a takhle se to vlastně rozmije.
1: A ty si kupují malíři anebo běžný člověk, který přijde z ulice?
2: Úplně všichni, včetně dětí, protože to je pro ně prostě strašně zajímavý, tato technika.
1: Já tady ale vidím těch pastelek mnohem víc. Tady přede mnou jsou takové ty duhové.
2: Tato novinka už není, to už se dělá léta. Jako pozdější se začaly dělat tyhle ty tónovací. Jsou v tříhraným provedení a vlastně jsou, máte třeba tři odstíny zelený v jednom. Že ta malba potom není, nebo to kreslení není jednolitý.
1: A kdybych se zeptala třeba na absolutní novinku?
2: Absolutní novinka jsou teď anilinky.
1: Co to znamená?
2: U nás se tomu říká, to jsou takový výrazný brilantní barvy. Můžu vám ukázat, jak to potom vypadá po vnitření. Máte takovýhle vzoreček.
1: Dalo by se říct, že to jsou vodovky?
2: Jo. Jsou to vodové barvy, ano, ale jsou hodně výrazným pigmentem.
1: K sortimentu Kohinoru patří třeba i štětce.
2: Také patří tyhle ty školní, štětinový a potom jsou vlastně ty kulatý vodovkový. Buď jsou třeba s umělým vlasem, takzvaným nylonovým, a ty jsou hodný hlavně na temperu a na akryl. A potom můžete použít i tu štětinou vlastně, to je takový ten jakoby nejlevnější štětec. A potom se dělají štětce třeba, řeknu, černýho vola. A ty jsou hodný třeba na olejový barvy, kde se používají ředidla, protože to ředidlo potom ten vlas hodně narušuje v tom umělým, takže určitě přírodní.
1: Tady dál jdeme okolo jednotlivých pastelek a jsme u tužek. A těch je tady spoustu.
2: Takže naše nejkrásnější tuška, nejznámější, je s označením 1500, která se dělá ve 20 gradacích dnešní, čili tvrdostech.
1: A ty různé barvy těch tužek, to znamená jenom jakoby jinou značku, nebo v čem jsou ty rozdíly?
2: Tušky, to jsou úplně ty první tušky, které vznikly někdy v roce 1888, ty 1500, a potom se vlastně časem přidaly ty 1900, ta Sares, to jsou taky docela známý, ty černobílý.
1: Kohinor vyrábí i tyto uhly, které jsou tady na poutě?
2: Tohle není uhel, to je grafitová tuška, taky to je vlastně grafit. Je to jako progreso grafitový a je to bez dřeva a obalený vlaku.
0: Laku. Josefův syn Karl Hartmut vystudoval vídeňskou polytechniku a dotáhl to dost daleko. Nejenže řídil prosperující firmu zděděnou po otci víceméně sám, protože bratr Ludvík se věnoval spíš cestování a uměleckým zálibám, ale dokonce se stal poslancem Českého zemského sněmu. V Českých Budějovicích získal domovské právo a zařadil se mezi nejvýznamnější a nejvlivnější měšťany. Při vedení továrny prosazoval progresivní metody. Například pro své zaměstnance založil podnikovou nemocenskou pokladnu. Při jednání o uzákonění maximální 12-hodinové pracovní doby se neúspěšně přimlouval na ministerstvu za snížení limitu na 11 hodin. Císař František Josef mu nejprve udělil několik řádů a pak ho vlastnoručně psaným listem povýšil na dědičného šlechtice. Karl Hartmut zemřel roku 1881 při honu, když se na něj zřítila skála. Továrna ale neosiřela. Řízení firmy převzal jeho syn Franz. Před první světovou válkou zaujímal Kohinor Hartmut na světovém trhu druhé místo v exportu. První bylo Německo. Firma měla obchodní zastoupení skoro v 70 zemích světa. Vlastní sklady v 7 městech, zaměstnávala až 1,5 tisíce pracovníků a vyráběla na 90 milionů tužek ročně.
3: Převedení Kohinorky do národní správy. Podzemní činností několika málo zaměstnanců bylo již v posledních měsících připraveno vše, aby v okamžiku, kdyby přišlo převzetí továrny českým zaměstnanectvem v úvahu, zachován byl klidný další chod podniku. Vybráni byli lidé spolehliví, aby zastávali jak v technickém vedení, tak i v administrativě všechna místa obsazená Němci. Revoluční závodní výbor zajistil pak osobu, která znala tajemství Kohinoru a která byla vzata do přísahy. Zůstal teda československému průmyslu zachován v nezměněné hodnotě výrobek, který našemu státu v minulosti byl nositelem deviz vzhledem ke svému světovému rozšíření a který bude i v budoucnosti význačným pro náš vývoz. Všichni němečtí zaměstnanci, kteří mohli být ihned nahrazeni, byli propuštěni. Převedením továrny Hartmut v národní správu zbavili se České Budějovice nejsilnější bašty němectví a z valné části i buňky fašistické. Rudé právo, 12. června 1945.
0: Po druhé světové válce potkal Kohinorku podobný osud jako ostatní továrny u nás. Vyhláškou ministerstva průmyslu se od 1. ledna 1946 stal z Kohinoru národní podnik, který byl ze zákona také vlastníkem ochranných známek původní firmy. Následovalo několik soudních sporů s potomky původních majitelů, žijícími v Rakousku a ve Velké Británii. Vlekli se 10 let a skončili v roce 1960 s mírem. Dnes firma produkuje víc než 4,5 tisíce druhů zboží. Tušky, uhly, rutky, pastelky, pastely, křídy, olejové, temperové i vodové barvy, tuše, psací a rýsovací potřeby, pryže a řadu dalších.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo zdravotnictví spustilo novou verzi EZ-karty. Nové výjezdové centrum v Turnově nabízí moderní zázemí tamním záchranným složkám. A počasí zítra oblačno až polojasno, maxima vysoká kolem 29 stupňů a vítr bude často v průběhu dne zesilovat. Zprávy jsou tu Nehasilem, dobrý večer. V mobilní aplikaci EZ-karta přibyly nové funkce. Ode dneška jsou v ní například výsledky laboratorních testů nebo také přehled o dárcovství krve a plazmy. Karty mohou mít lidé v mobilním telefonu z doby covidu, tehdy existovala pod názvem Tečka.
2: V aplikaci jsou nově výsledky testů krve, moči nebo stolice. Objeví se tam maximálně měsíc po odběru, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: Lidé tam velmi přehledně vidí, jestli jsou v normě. Můžou si to i v čase porovnávat.
2: Aplikace nově upozorní i na preventivní prohlídky a screeningová vyšetření, pokračuje ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek.
4: Zavádíme nové preventivní programy a těch informací samozřejmě přibývá. Někdy může být i těžké se v nich vyznat.
2: Lidi si v aplikaci budou moci zobrazit i zdravotní údaje svých dětí nebo starších příbuzných. A do budoucna ministerstvo počítá s dalšími funkcemi, třeba zobrazováním elektronických žádanek. Aplikace denně otevře asi 34 tisíc lidí. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: V Turnově dnes otevřeli nové integrované výjezdové centrum pro hasiče, dopravní policii a zdravotnické záchranáře Libereckého kraje. Stálo více než 260 milionů korun. Komplex tří budov nabízí záchranným složkám výhodnější výjezd na silnici a podle ředitele krajské záchranné služby Luďka Kramáře také modernější zázemí.
5: Získáme opravdu moderní, perfektně vybavené zázemí i s velkými garážemi, s novými prostory, co se týká dezinfekce, úklidu i hlavně zázemí pro nás záchranáře.
0: Stavba začala v září 2024. Plánovaný start provozu je odhadovaný na přelom září a října. Čtvrtina dětí v Praze hledá psychickou pomoc v náročných situacích u umělé inteligence. Ukázal to průzkum hlavního města zaměřený na duševní zdraví žáků druhého stupně základních škol. Do výzkumu se zapojilo 11 000 dětí. Otázky na umělou inteligenci v něm byly zahrnuté letos poprvé. Upřesní sociolog z Centra sociálních služeb Praha Roman Petrenko.
6: Ptají se i vlastně na věci spojené s nějakými vztahovými věcmi, jestli mám zůstat chodit s tímhletím klukem nebo se rozejít a tak dále. Co mám dělat, když se necítím dobře. A právě v některých oblastech, kdy na které ta AI prostě není udělaná, tak může navádět ty žáky k nějakým špatným strategiím. Sport.
0: Česká tenistka Marie Bousková porazila Britku Dartovou 2x6-2 a na letošním US Open postoupila už do třetího kola. Naopak další česká tenistka Kateřina Siňaková ve dvouhře dohrála, když podlehla Japonce Osakaové ve třech setech.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku převážně oblačno, pouze ojediněle přehánky, postupně oblačno až polojasno a hlavně na jihu republiky často i skoro jasno. Maxima zítra vysoká mezi 24 a 29 stupni, na jižní Moravě bude až 31. Vítr většinou mírný od západu až jihozápadu, v západní polovině Čech může výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové se tvoří kolona za sjezdem na Lysou nad Labem. Od kilometru 18,5 se popojíždí až do zúžení na kilometru 20. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. S dovolením, když tedy divadlo pro vaše uši, mohu vás na chvilku pozvat do zákulisí. Tedy samozřejmě ve vší slušnosti, protože chvilky v zákulisí to byl přece kdysi posluchači vyhledávaný rozhlasový pořad, takové malé divadelní zastavení. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ta první z archivních hereckých vzpomínek v cyklu Chvilky v zákulisí nám dnes představí pana Oldřicha Nového. V rozhlase ho oslovili v roce 1958 a tak mezi řádky slyšíme nebo můžeme zaslechnout i typický Nového nadhled nad tehdejší aktuální situací. Stejně jako později ve filmových světácích, jednou větou komentuje jeho emeritní učitel tance tu poslední fotografii z tanečních kurzů z roku 1947, protože příště už jaksi na kurzy společenské výchovy nebyla vhodná doba.
2: Milí přátelé, posloucháte další půlhodinku z cyklu Chvilky v zákulisí, v nichž vzpomínají naši přední divadelní umělci na úsměvné příhody ze svého života a z divadelních prken.
3: Neříkej žádné ženě o srdce, a

0: své slovo zpátky brát. Tož poděkuj a jen se usmívej. Až budoucnost ti jednou vjeví, čím darované srdce rozkvete, snad vám láska požehná.
1: Slyšíte popěvek z hudební veselohry Jedenáctý v řadě. Poznáte, kdo jej zpívá?

0: Je to zasloužilý umělec Oldřich Nový, který si přišel dnes s vámi porozprávět. A tak mu předáváme slovo.
1: Vážení a milí posluchači, redaktor dnešního pořadu mě sdělil, že tato půlhodinka je jaksi vzpomínková. No, prosím. Ovšem je nutno si přiznat, že vzpomínky jsou někdy škodlivé, protože narušují přítomnost a ničí budoucnost, zvláště když si člověk při nich příliš připomíná, že tenkrát byl o nějaký ten rok mladší a lká přitom. Tak to tedy dobré není. Ale v úvodu se řeklo, že se bude vzpomínat a má to být o divadle, tak se nedá nic dělat. Poslechněte si tedy mou první vzpomínku, vyznání komedianta Bertrána a zároveň i moje.

0: zvláštní, milý pane, že všecko, co na světě opravdu za něco stojí, nazývají lidé ďábelským pokušením. Ženy, lásku, víno.
1: Ale divadlo?
0: Je pokušení, můj drahý příteli.
1: Nejsem váš drahý přítel.
0: Když mluvím o divadle, je každý mým drahým přítelem. Chcete vědět, jaké je to pokušení, žalabére? Když namáčím prst,

0: To byla scéna z hudební veselohry Komediant, kterou pro mne před léty napsal František Kožík a zhudebnil Julius Kalaš. Hrál jsem Komedianta hrozně rád. A denně jsem se těšil na představení, protože bylo vyznáním lásky k divadlu od první až do posledního výstupu. Dneska možná už nezní tak přesvědčivě, když nová doba dala světu rozhlas, zvukový film i televizi. Herec má jiné možnosti než divadlo. A přece pro herce není krásnější pocit na přímý styk s obecenstvem, a to je možno jenom a jenom na divadle, které bude žít, i když obrazovky budou desetkrát tak veliké a rádio si bude sebou nosit každý jako pouzdro na cigarety. Po celou svou divadelní činnost jsem byl šťastný, když se mi podařilo, že se lidé v divadle usmívali a když byli při představeních, ve kterých jsem hrál, v dobré náladě. Dnes, když mě průvodčí v tramvaji štípne lístek a řekne při vzpomínce na nějaký příjemný večer, který jsme spolu strávili, ovšem bez mého vědomí, to jsme se s manželkou nasmáli, když zas něco bude, je to pro mě jako kdybych dostal metál. To se ví, že jako mnoho a mnoho mladých lidí jsem toužil po divadle už od školních let. Jako kluci jsme hrávali divadlo po dvorcích na Žižkově v okolí Komenského náměstí a Harantovy ulice. Hráli jsme ovšem své vlastní hry. Nevím, jestli to bylo zábavné, ale naše malé obecenstvo se bavilo značně a dospělí se usmívali. Ustrojeni v různých hadrech, které jsme doma u příbuzných sehnali, předváděli jsme hříčky, ke kterým jsme neměli text a jen jsme si řekli, o čem asi budeme hrát. No a pak v junáckém věku jsem se dostal také k divadlu Ochotnickému. Řemeslnická beseda v Praze 1 v Karlově ulici, to bylo moje Eldorádo. A strýc Miloš byl hercem v Národním divadle a chodil jsem na galérku nadšeně obdivovat činohru, operu i balet. Ale můj drahý táta, jak si moje touhy nezdílel, a šel jsem do učení, do hezkého učení. Jsem původním povoláním sazeč písma, typograf. Také můj první učitel, herec a režisér Karel Želenský, jehož dramatickou školu jsem vychodil, byl z téhož oboru, a Saša Rašilov, který mi poradil, abych nechal kabaretu a šel k divadlu, byl také bývalý typograf. Ale začalo to takhle. Z tiskárny jsem už docházel popěvovat písničky do lidové zpěvní síně u Labutě na Poříčí. To tam ovšem nestál ještě ten palác s neonovou otáčející se labutí. Byl to patrový barák a dole ve sklepě byla ta zpěvní síně. Naproti, kde dneska sídlí D34, byla konkurence, kabaret u Rozvařilů. Direktor Karel Sanes tu mohutným baritonem pěl vlastenecké písně, hráli se tu aktovky a zpívali šanzóny, které nám ovšem direktor přiděloval. A já jsem si tam přinesl jeden byl z repertoáru Červené sedmi, a ředitel dlouho uvažoval, nežli mi dovolil, aby ho směl přednést. Byla to balinková písnička starého vzpomínajícího učitele, který stojí před školou, kde kvetou kaštany.
1: Když rudě zkvetly naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, my stáli všichni v řadách před školou, hoši a dívky ve stejných létech. Já praporečník tenkrát byl, ale honce se zarazil, když prapor v ruce přišla ke mně a na můj pozdrav kývla jemně dívka z říše Víl. Krk bělonký a něžná ramena se zlatem zářivým na skvostné hlavě, na bílých šatech s tušku červenou. Stála zde krásná v průvodu v slávě, náš zrak se střetl a já se chvěl, jak zmámený jsem dále šel. Ty její oči žáru plny a zlatých vlasů jemné vlny, rád jsem tolik měl. A teď, když zkvetou naše kaštany, se zlatem zářivým ve skvostných květech, já stojím sám a smuten před školou, a vzpomínám si o zašlých létech.

její vlas a červenou pásku a vzpomínám si na první lásku, jak jsem s mámem stál. A ještě to umím z paměti. A jak jsem se už předem zmínil, byl to Saša Rašilov, který se na mě přišel jednou do labutě podívat. Byl štíhlým, tanečním a zpěvním komikem v karlínském varieté, kde se tehdy provozovalo zajímavé divadlo.

0: jsem ale v Karlíně pobyl. Karel Želenský si mě vzal do Žižkovského divadla deklarace. Teď je tam biograf, které umělecky vedl, a tam jsem si ve výborném souboru zahrál řadu krásných činoherních rolí. A hráli jsme tam i operety. V jedné z nich mě viděl vyslanec ředitel Ostravského divadla Antonín Rašar. Pozval mě k jednání do hotelu na Václavském náměstí. Ustrojil jsem se, jak jsem nejlíp mohla. Drašar začal. No, tak nový, viděl jsem vás, a ne, že by to už něco bylo, ale vy potřebujete role. A zpívat vás bude učit Peršlová Kurcová, ta je u nás v Ostravě. A víte, kdo u nás režíruje operetu? Branald. Víte, kde to Richard Branald? Nevíte, tak nemluvte. Já jsem ovšem ani nemukal. A vaše první role bude Bolo do polské krve. No tak co říkáte? Protože jsem pořád mlčel, slíbil mi vysoké boty, já nosil doposavat jenom kopny, pak lakýrky, polobotky a fialovou vestu. Ještě ji mám, teď se to zase nosí. Tak kolik byste chtěl, uhodil na mě Drašar. Řekni mu o 20 míň, než máš, šeptalo mi něco. Dostaneš role, holinky, lakýrky, vestu. Musíš mu něco slevit. Měl jsem něco ke 200. Ale řekl jsem, no to víte, pane řediteli, já tady žiju u rodičů a ta Ostrava je tak daleko, tenkrát opravdu byla. Tak já nevím. Tak víte, co povídá Drašar? Dám vám 600. Zatočila se mi hlava a po chvílce ticha jsem řekl 650. Za míň nemůžu. No tak jsem dostal smlouvu, ovšem jako operetní tenor, milovník v činohře, s povinností zpívat některé bufopartie v operách a dle potřeby v baletu. A v Ostravě se skutečně setkávám s vynikajícím režisérem a hercem Richardem Branaldem. A poněvadž byla každý 14 dní premiéra, zkušenosti, které jsem v Černé Matičce získal, byly k nezaplacení. Vzpomínám si, že jsem jako mladý kluk hrál v Hamletu prvního herce, když u nás hostoval Vojan. Po představení mi řekl, dobře si to dělal, hochu. A směl jsem si s ním zahrát v kavárně šachy. A to bylo tenkrát pro každého vyznamenání. No a po Ostravě Brno, Brno, Brno. 16 let jsem tam pracoval. Staré divadlo na rohu ve Vrží, kdyby ještě stálo, by mohlo vyprávět. A naproti hospůdka u Kálů, kde jsme se denně scházeli, a po ní v akademické kavárně. Činohra, opereta, hudebníci, malíři, sochaři i operní zpěváci přicházeli, architekti a redaktoři. To byla jedna rodina, která si navzájem radila, pomáhala, společně se veselila i truchlila. Neříkalo se tomu ještě kolektiv, ale drželi jsme pohromadě. A jednoho dne jsem se rozloučil s Brnem, na které mám nejhezčí divadelní i osobní vzpomínky. Po 17 letech na Moravě se vracím do Čech, do Prahy. Začínám tady v nejmenším pražském divadle na Václavském náměstí hrát hudební veselohry.
1: Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít si novou Eloízu. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal a podle něj mám typ. Nač růž na tváře, ondulace vlasů, barvičky na ženskou krásu. Příroda kreslí vše nejlíp. Dívenka, kterou mám rád, neumí koketovat, nezná líčidla a nezná masáže. A když jí snad něco mrzí, nepláče barevné slzy, ví, že úsměvem dnes více dokáže. Nelepí si řasy, nerve obočí, neužívá atropínu do očí. Na co chuť má jí a pije, nepočítá kalorie a neví, co je nervóza a splín. Její formy poznáš v mžiku, že netrpí na plastiku a netuší, co je parafín. Jean-Jacques Rousseau svět dobře znal. Jean-Jacques Rousseau měl vtip. Já chtěl bych mít, jak on, stejnou devízu a sám najít.
0: To je hlavní popěch z Maršánovy veselohry Krejčí na zámku.

Mám na ní veselou vzpomínku. Přes měsíc jsem se chodil k jednomu mistru krejčímu učit. Musel jsem totiž na scéně své partnerce utrhnout rukáv a límec u jezdeckého kabátku a zase to znovu a líp našpendit. A poněvadž to bylo na hudbu, nesměl jsem se opozdit ani o vteřinu. Měl jsem z toho výkonu daleko větší trému než celé role, ale ku podivu to vždycky dopadlo dobře.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V 80. letech k hereckým vyprávěním přidal to své občas i Miloš Kopecký. Ale pozor, v obrácené roli, totiž jako průvodce a tazatel, který tak po svém představil hned několik svých kolegů. Jedním z nich byl taky herec, především tedy komik, kterého si budete pamatovat pro jeho výrazný obličej, charakteristický hlas. A na filmovém plátně nebo v televizi si ho, myslím, prostě nemůžete nevšimnout nebo si ho, nedej bože, s někým splést.
2: Karel F. Člověk, se kterým se známe 41 let. Mně s ním vždycky bylo strašně dobře. Vždycky jsem s ním měl pocit čehosi spolehlivého, nezáludného. A kromě toho, což je vlastně ještě důležitější, mně se vždycky líbil při práci, na jevišti, před kamerami, všude. A ten chlapík, ten čertův chlapík, on je to vlastně herec, autor textů, skladatel, scenarista a v současné chvíli je autorem životopisné knížky, vlastní biografie, a já nepochybuji o tom, že si ji najde mnoho čtenářů. Ta knížka se jmenuje Ve znamení náhody. No, ale co bych dlouho povídal, všechno hlavní a zajímavé nám poví přece a nejlépe, když ho k tomu tedy obratně donutíme, já se o to pokusím, všechno nám poví Karel Efa sám. Ahoj, Karle, nazdar.
3: Ahoj.
2: Můžu si sednout u tebe?
3: Jo, sedni si, Miloši, no, jsem rád, že tě vidím.
2: Jo, já jsem taky rád, že mě vidíš, to znamená, no, že jsem totiž, víš, že existuju. No. Víš, Karle, ač jsme oba velice různí, a možná, že to nás právě k sobě přitahuje, tak něco máme společného, myslím osudu, jako myslím, jako hereckým. Domnívám se, že to tak je, tak kdyby ne, tak protestuj. Já si myslím, že máme společného to, že i ty, i já jsme byli v očích mnoha režisérů, jak si podvědomně zařazeni do určitého, jako prostě, oni jsou takový a takovým typem, Efa je takový, ten je takový, no, a když se potřebuje ten typ, tak ho vemme jako typ, že seš herec, to mnohdy oni přehlédli nebo si toho nevšimli, že jo, ke škodě jejich, ale bohužel ke škodě taky naší, protože čas letí a při jejich omylech je taky člověk krásně zestárne, co si budeme povídat, je to tak nebo ne?
4: No je, tak já to vrátím dost řadu let teda zpátky, když šel po nábřeží u Vltavy slavný básník Vítězslav Nezval a na téma, zda mohu hrát či nemohu hrát kardinála Richelieu, se bavil s Vladimírem Rážem. Já jsem tehdy s Vláďou obýval velice slavnou šatnou v Karlíně v divadle. Jak víš, jistě hrál v té době on D'Artagnana, že jo? No, potom jako ministři jsme si sedli a byla o tom porada. No tak já jsem ho ubezpečil, že teda pokud by se někdo zasmál, tak pouze jenom jednou, až mě uvidějí. A to naposled. Víš? Protože herec, divák s tebou nesmí točit. Ty musíš točit klíčem. To je v tvé moci. Ale zajímavé je, že to je neuvěřitelný. Já jsem těch vážných rolí zahrál minimálně, ale nevím, kde se vzal, stále o tom přemýšlím, takový nějaký rozvážný klid, který jsem cítil. Možná třeba dědáčka ve hře Lumpacius Vagabundus, kde jsem zpíval nádhernou dlouhou píseň o Lotince, role se jmenovala Dědáček. Tehdy hrál s námi král Gumiku Vlasta Burian, to nesmíme zapomenout. A já jsem tam v těch rolích, víš, pořád o tom přemýšlím, já jsem na to, myslím, přišel, že totiž se mi tam nevluzoval, nevnucoval onen otazník, který my známe velmi dobře, neboť jsme točili řadu komedií spolufilmových, zda se budou lidi smát nebo nebudou.
2: Ne.
4: Tam jsem byl toho zbaven.
2: Ano, to je úleva, že? To je úleva, to byla pro někoho, stále musí, a jako je puncovaný
4: se
2: komik,
4: divili, opuncovaný. Říkali, já čet noviny, já žasnul, teď on mi chodili gratulovat, jo. A já se tak díval a teď jsem si říkal, kde se vzal ten klid ve mně, víš? No potom, jak ty dobře říkáš, bohužel jsme pěstováni v těch škatulích, kdy je to asi z pohodlí režiséru, já jiný nemůžu na ten důvod přijít. Mým snem by třeba bylo zahrát si, tak říkajíc, obyčejného normálního člověka, To znamená, když se, dejme tomu, obsazuje dělník, no tak se veme teda typ, že tak říkají, normální, nebo je to nějaký mužný krasavec, který se dívkám líbí, ale když se dobře rozhlídneš po Václavském náměstí nebo v hospůdce,
3: to máš v Praze, každý jsme jiný.
4: Ano. Jo, mně třeba Švédové dost připadají stejní, mají ty světlé vlasy, Taliáni, ty jsou většinou černí, že jo, ale naši lidé, víš, jsou různorodí, jako naše řeky, louky, lesy, háje, ano, a proto si myslím, že i co já, takových různých typů zajímavých jsou tisíce. Ano, a ty mají stejné problémy.
2: Ano, stejné jako osudy.
4: Dejme tomu, tak říkajíc, normální typ dělníka, jako, jak by řekl režisér, nebo asistent, který to obsazuje.
2: Ano. No, tam je někde, rozumím, hrát prostě normálního člověka ničím ozvláštěného.
4: Ano, a bez nějakého třeba nároku na humor, může tam být humor.
2: Že by byl, protože máš humor v sobě, to je pochopitelný. Ale nemusíš se o to starat, protože ten je ten humor. Tam.
5: 5 strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když 5. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 4 poradí. A když chybí ta 4., i to se může stát. Hlavou mi stále vrtá, proč dál bych neměl hrát. Když 3. struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se 2 poradí. Když 1. strunu vezme jas, ne že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál. A až vám na kytaře nezbude vůbec nic, nechmuřte proto tváře, zpívejte z plných plic.
2: Když poslouchám ty tvoje písničky, tak mně se na nich vůbec nejvíc líbí jejich nefalšovanost, upřímnost a taková autenticita. Je na nich prostě znát, že jsou psány pro vlastní potěšení, že nemají žádné aspirace, na nic netváří a přitom jsou dobrý. A je to nádherný. Vidím nás 2 na plovárně na Žofíně, tam jsme chodili se koupat a plavat a v té době si hrál v divadle státního, oprav mě si, že říkám nesmysly, v divadle státního filmu si hrál v 11. přikázání
4: ano.
2: V Radokově režii.
4: Detektiva Střelu.
2: Ano, lupiči, to jsou hoši roztomilí, jak mě viděj v ulici, tak se hned střílí. Prach a broky pistole nosím do každého boje, zkrátka jak se řekne volovo, to je určitě moje.
4: Že to znáš, to mě skoro dojalo. Moji ženu tam hrála Elišbětu Vaňovsovou, Juba Hermanová.
2: Jo.
4: A byly to v podstatě základy Laterny magiky, ano. Neboť sem z jeviště střílel lupiče, kteří pádili po plátně.
2: Ano. Zdánlivě odmíhám, ale jenom zdánlivě. Já na tebe vypálím otázku. Co považuješ za štěstí?
4: Když je druhý šťastný.
2: Děkuju. Karle, dostáváš dopisy jistě, že od diváků.
4: Jo.
2: Tady příjemné, tady lichotivé, zase třeba nepříjemné, to jako každý. Píšeš rád dopisy a dostáváš dopisy a pověs mi něco o tom, takovým tom styku na dálku s lidmi.
4: No tak víme, že jsou 3 druhy herců, že? Jedni nepíšou vůbec, neodpovědí, druhý odpovídají, když je tam známka a 3. píšou zpět, i když tam známka není. Tak já patřím k tomu 3. druhu. Čímž neříkám, že by vážený posluchač nemohl známku přiložit.
2: Jsi lišák. Lišák seš. No
4: ale velmi rád píšu, odpovídám na ty dopisy a neformálně, víš, jako děkuju vám, že mi fandíte. Já se tak trošku i trénuju, víš, víceméně v tom. Já jsem nedávno četl vynikající fejeton o tom, že si lidé málo píší, že je to svět století zblázněný rychlostí.
2: Telefonu, ne dopisu.
4: Všechno se telefonem vyřídí.
2: Ano, stručně rychle.
4: Ano, prosím vás, já pospíchám, tohle řekne 2 věty, zase letí tam, běží tamhle. A přece jenom u toho dopisu někde najdu trochu klidu a zároveň, jelikož začíná vlaškovat se psaním, tak tam jsem rád, když se chytím nějakého tématu a píšu rád.
2: Podívej se, teď máš příležitost svým posluchačům a mnoha svým ctitelům říct nějaké poselství nebo něco, co bys jim chtěl vzkázat, něco, co má nějakou obecnou platnost. Co to bude?
4: Mně se ty takové věci nejdůležitější v životě vždycky objasnili v nemocnici. Já jsem prodělal jednak válku jako vojáček a potom jsem byl na třech těžkých operacích a tam totiž v té nemocnici, tam se ti všechno objeví v takový svý nahotě, kdy potrhy, falše, to všechno jde nějak do háje a začínáš vidět věci podstatné. To znamená, v takových chvílích vítáš třeba i mouchu na okně. Víš? A dostáváš se k tomu, že zjišťuješ, jak někdy velmi rádi kritizujeme. Nelíbí se nám to, nebo tamto, či ono. A kladné věci bereme úplně jako samozřejmost. Víš?
2: Karle, musíme se rozloučit. Já na závěr něco bych měl říci a já si myslím, že nejlépe učiním, když budu citovat doktora Františka Kožíka, který napsal předmluvu k tvé knížce a na závěr napsal toto. Čas letí a knihy ubývá. A když obrátíte poslední stránku, máte pocit, že jste strávili hezkou chvíli s přítelem, který toho mnoho zažil, dovedl zůstat skromný a svůj a chce se s vámi o bohatství svých zážitků rozdělit. A tak mu za to zatleskejme. Já, Karle, já s tím začínám.

někdo si ve tmě hvízdá a já chci spát. Ach pro Pětran, kdo to tu hvízdá, když já mám oči zavřené.

já mám okno zavřené, však oči do kořán. Dobře, pane, že jste zmizel, ale čert, aby vás vzal za tuhle z brusu novou svízel, že jste při tom, jak jste mizel, moje spaní.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě do třetice z hereckých vzpomínek, ale zase trochu jinak. Jiřího Sováka jsme v Divadle pro vaše uši v průběhu času měli už několikrát a v různých rolích. Tentokrát ovšem, troufám si tvrdit, ho uslyšíte skutečně tak, jak ho asi neznáte. V citlivé osobní výpovědi o životě, o divadle, ale tak nějak jinak. I když s chytrým humorem a dávkou sarkazmu, přece jen tentokrát na trochu vážnější notu. Tak dobré dny ve zdraví a zase někdy naslyšenou.
2: Hlas Jiřího Sováka zdaleka nezní tolikrát éterem jako hlas některých jiných herců. Přesto je zasloužilý umělec Jiří Sovák velice dobře znám našim posluchačům jako herec divadelní a zejména filmový. Připomeňme si z poslední doby jeho tvář i výborný herecký výkon z filmu Světáci, Zabil jsem Einsteina, pánové, Na kolejích čeká vrah a tak dál. Když jsme zajeli za Jiřím Sovákem do jeho letenského bytu, našli jsme ho skloněného nad scénářem dalšího filmu, který pod názvem Kdo chce zabít krále natáčí režisér Václav Vorlíček. A protože právě díky filmu je Jiří Sovák nesmírně populární mezi lidem obecným, zeptali jsme se ho především, co říká té své popularitě, která ho provází na každém kroku a mnohdy jistě nepříjemně.
3: No, popularita, to je takové ošidné slovíčko, víte? Pod ním si totiž divák, i ten populární, představuje něco jiného. A já vám řeknu, že popularita se může stát pro člověka mladého velkou brzdou, víte? Protože mladý člověk, když podlehne takové popularitě a okouzlí sám sebe svojí prací momentální, tak to může znamenat stagnaci a konec. Vůbec umělec, jakmile okouzlí sám sebe, tak stagnuje. No tak mně bylo v prosinci 50, takže mám jaksi ješitnost tím pádem dost otupělou. A slovo popularita to už jako mě nějak zvlášť ohrozit nemůže.
2: Kdyby to tak bylo, jestli dovolíte, řekněme, před 10 nebo 20 lety, to by jistě bylo jiné, že?
3: No, to si nejsem jist, protože být populární před takovými 20 lety jako dneska, no nemůžu přesně říct, jaký by to mělo na mě vliv, víte, ale určitě by to jistě nebylo v pořádku, protože lidi mají takovou zvláštní vlastnost. Kdykoliv se objeví někde nějaká populární osobnost, tak se snaží jí ukázat z té lepší stránky. No a tím pádem ztrácejí pravdivost, přirozenost a znemožňují prakticky jakýkoliv pohled do jejich skutečných problémů a skutečných citů, prostě do jejich skutečné povahy. Ovšem jsou geniální umělci, kteří dovedou vyrůst přímo od stolu. Jsou takový. Ovšem já nejsem jeden z nich, já jsem jenom taková malá včelička, která si musí za každým tím svým kvítečkem doletět. Já si vzpomínám jeden kamarád, když si před lety mi jednou řekl, že jsem takový, jak on to tenkrát řekl, že jsem takový umělecký drvoštěp. Já nevím, jestli mě chtěl rozlobit, ale dneska mu dávám zcela za pravdu. Víte, já mám rád, když mi lidi dávají najevo pocit příslušnosti. Ať je to kdekoliv, rozumíte? No to je ovšem tedy příslušnosti takové, která není zkreslovaná ani výjimečností, ani křečovitým podceňováním. Já třeba, když si sedím v restauraci a někdo si ke mně přisedne, že jo, obědváme společně a řekne třeba místo toho stereotypního, na čem, prosím vás, mistře, pracujete, místo toho řekne třeba, tak se mi zdá, že máte masnou sklenici, tak se vám úplně v sedmým nebi. To úplně zaplesá, víte? Já, ať dělám na plátně, na jevišti nebo na televizní obrazovce jakýkoliv dojem, tak můžu říct, jsem v podstatě člověk dost plachý. Já radši spíš poslouchám. A já jsem neskonale vděčný, když narazím na nějakého zručného řečníka, který ode mě odvede pozornost a dokáže pobavit společnost sám, víte, celou společnost, myslím, i mě. Možná tedy nejtragičtější skutečnosti jsou takové zjevy, s nimi si někdy ani sám dost dobře nevím rady, víte. Třeba příklad, ve společnosti dejme tomu třeba 100 lidí, o kterých vím, že mě mají rádi a že se jim moje práce líbí. No tak ti se na mě plaše, usmějí a nechají mě na pokoj. Já bych lhal, kdybych říkal, že mi to nedělá dobře. To. No,
2: jistě, to je vlastně taková prověrka vaší práce. Je to tak?
3: No ovšem, dá se to tak říct, že jo. Ono, nakonec, já to říkám jenom za svou osobu, tady nemusí to být nějakým vodítkem, ale mě stačí, když po premiéře přejdu od můstku k muzeu, abych tak měl pocit, jestli jsem tu premiéru vyhrál nebo prohrál. To už tak vidím na těch pohledech a na těch lidech, že jo, to už tak vycítím. Jo, abych se vrátil tam k tomu, co jsem říkal, tak mezi tou stovkou lidí, víte, však stačí tři, co si to chtějí vždycky se mnou z nějakých záhadných důvodů rozdat. No prosím, tedy jsem k službám, pokud chtějí zkoušet tedy regulérní ostrov tip, že jo. Ale oni obyčejně tedy nebývají vtipní. Oni bohužel bývají neomalení a potom, jak si když dojde k ostřejší výměně názoru, tak pro mě, a mám ten dojem, že i pro většina kulturních pracovníků nezbývá nic, než rychlý odchod.
2: Když mluvíme o té výměně názoru, tak o vás se taky říká, že se nesnášíte z režiséry. Mohl byste nám o tom něco říct?
3: To prosím není pravda. Skutečné režiséry naopak vyhledávám a oni vyhledávají mě z jednoduchého důvodu, protože se totiž potřebujeme. No, tedy nějaká otázka, jako třeba, když někdo nosí bílý plášť, nemusí být ještě doktor. Jo. A také, když někdo sedí za režijním stolkem, tak to nemusí být zrovna režisér. A proti zásahům takových režisérů do mé práce se pochopitelně bráním. Se musím bránit, že? Na tohle moje stanovisko mi jistě stálo hodně ztracených let na jevišti, hodně osobních nepřátelství i hodně peněz. Víte, já pokládám za největší nebezpečí v umění netalentované teoretiky. A na druhé straně je podle mého soudu skutečný režisér něco jako slunce, kolem kterého se všechno otáčí, ale ono nespaluje, ale naopak nabíjí optimismem a vírou v dílo, na kterém právě pracujeme, že? Udržuje herce v dobré náladě a dělá prostor pro jejich práci.
2: Pokud vím, tak vy jste velice rád pracoval pod režijním vedením národního umělce Martina Friče, že?
3: No, Martin Frič, o tom už jsem se namluvil velice mnoho, to byl takový můj bůh. A já vám řeknu ještě dnes, když mám nějaké problémy, tak si vždycky tak představuju, co by mi asi na to Mak řekl. Ale o něm jsem nechtěl dneska mluvit. Já bych se chtěl spíš zmínit o režiséru, s kterým jsem neměl možnost nikdy pracovat, který je velice mladý a který mě zaujal při jednom setkání svojí ohromnou takovou psychologickou zdatností, já bych to tak řekl. On je prostě podobného rodu jako lidi, o kterých tady hovořím. Je to filmový režisér Jiří Menzel, mladý muž s nesmírnou citlivostí a s psychologickou vyspělostí, víte, takovou, že by mu ji mohl závidět letkterý starší režisér. Přes svůj mladý věk se nežene jenom za kariérou, ale dokáže se ve svých dílech zastávat mravních hodnot i hodnot uměleckých a tím pochopitelně i všelidských problémů. Já se velice těším na jeho další práce a se mnou jistě řada ostatních.
2: Poslyšte, práce divadelního, filmového, rozhlasového a televizního herce je nesporně prací nesmírně odpovědnou, vážnou, ale přece jenom se během ní najde vždycky aspoň nějaké to zrníčko humoru. No vy máte jistě ze své práce mnoho humorných vzpomínek.
3: Víte, já myslím, že by mě neměl divák znát jen z té stránky, jak je zvyklý. No, by to totiž nebylo upřímné. Já se domnívám, že tento pořad má sloužit především k hlubšímu poznání toho, s ním se tyto chvilky, jak se to jmenuje, chvilky za kulisami, nebo tak nějak, že jo, dělají. Víte, taková zavedená sériová výroba tohoto druhu rozhovoru na téma, jako třeba koupete se rád bez plavek, nebo hraje se vám líp na lačno, nebo na jedenej, no to snad na tělech do těch rozhovorů nepatří. A já to, i když snad jo, já nevím, prostě já to nemám rád.
2: Máte pravdu. Ale já si vzpomínám, že jste jednou vyprávěl o metodě, jak předcházet nachlazením a chřipkovým onemocněním. No a já myslím, že teď je zrovna ta nejvhodnější doba zimních plískanic, které jsou předzvěstí chřipek, takže byste v závěru našeho pořadu mohl posluchačům tuto metodu doporučit.
3: No, víte, oni tak trošku, některý kolegové a známí mě mají za hypochondra, ale máloplatný, já s tím mám výsledky. Já nechci nikomu vnucovat svoje jako teorie, ale já, když jsem ještě vzpomínám, byl u Horáckého divadla, kde jsme si nemohli dovolit nějaké marodění, protože záskoky nebyly, alternace taky odpadala, pracovní nasazení bylo naprosto pro celý soubor, že? Takže já jsem to řešil tím způsobem, že když jsem cítil nějaký příznak chřipky, nebo tak jsem dělal hodinový usilovný pochod v ranních hodinách, tak ráno v 6 jsem vstál a do těch 7 jsem prudce pochodoval. Vrátil jsem se vždycky jako tele, úplně rudý, prokrvený. No pochopitelně tím pádem infekce se dala na ústup. Měli za mě legraci, myslím, že i dneska, ale já si nejsem jist, jestli mě tajně někdo nenapodoboval.
2: Takže vy to dneska děláte dál?
3: Jo, ano, podobnou metodu. Ovšem tedy nedělám ty pochody, já spíš jako na chatě lyžuji, já spíš chodím na lyžích a sem tam upadnu. Já tam mám dokonce lidi, kteří tvrdí, že prý dokážu upadnout na místě, kde desetiletí nikdo neupad. No taky samozřejmě se občas rozhodnu si nějaký ten kopeček, to lezu nahoru, s takovou samozřejmostí, víte, abych tak trošku ten děs, který se mě zmocňuje, si sám před sebou zamaskoval. No a při pohledu dolů si začnu uvědomovat svůj věk. Ale zase to vymlouvám, říkám si, neblázni, si 2 metry velký, to znamená, že to vidíš o 2 metry z větší výšky, nebude to tak hrozný. Je to takový boj, abych tak řekl, odcházející mládí ze stáří. Nakonec to mládí zvítězí, tak si ještě ten postroj tak porovnám, mrknu, si někde nečíhá horníček, já ho mám rád, ale jsou situace, kdy by mi jako vyloženě vadil. No a pak jezdím, až se ukáže tráva, tak potom změním trasu. No, to je tak k tomu sportování. No, pravda, tedy mimo lyžování taky jezdím na bruslích. Už jsem začínal na štvanici se učit, tam je to brlení takový kolem kluziště, takže já zastavovat nemůžu. Já jsem se vždycky zastavil tím, že jsem upadl tam na to brlení. A vždycky jsem si říkal, stala se mi jednou taková zajímavá věc. Vždycky jsem si říkal, počítej s tím, že za hodinu aspoň jednou sebou musíš praštit. A nestalo se mi to ani jednou, akorát když jsem přijížděl ze štvanice na dvůr a dával jsem auták do garáže, fláknul jsem sebou na dvoře na tom kanálku zmrzlin.
2: No to se stává dost často, že v zimě. Ale já věřím, že vás tohle to už nepotká ani na jevišti, že vám neujede paměť v kterémkoliv představení. To vám přeju za sebe i za posluchače ze srdce a děkuji vám za rozhovor. Dobrou noc.
3: Dobrou noc a zase někdy naschledanou.

0: stal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jaké máme dnes téma? Věci, které nestárnou. Dnes se věci často mění za nové ještě dřív, než ty staré doslouží. V našich domácnostech ale mnohdy najdeme předměty, které s námi žijí 20, 30, 50 let, někdy dokonce několik generací. Může to být starý hrnec, nábytek, hodiny, rádio, šicí stroj, nádobí nebo obyčejný kuchyňský pomocník. Některé věci si necháváme proto, že stále dobře slouží, jiné proto, že se k nim vážou vzpomínky a za nic na světě bychom je nevyhodili. Co vám doma vydrželo nejdéle a kolik let už danou věc používáte? Zdědili jste něco po prarodičích, rodičích, kamarádech, co vám dodnes dobře slouží? Máte doma předmět, který už pamatuje několik generací vaší rodiny? Máte doma předmět, který jste si koupili za svou první výplatu? Volejte zlínské studio 731 800 900, volejte Jarku Barboříkovou, napište na rozhlas.cz/linka, vaše zpráva se zobrazí pod textem, pod tématem dnešní noční linky, anebo využijte e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný večer, začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, přesně tak. To je to telefonní číslo, které můžete vytáčet, abyste se dostali k nám do vysílání Českého rozhlasu, do pořadu Noční linka. Nicméně toto telefonní číslo slouží pouze pro telefonáty. SMS nepřijímá. Textové zprávy ve formě SMS tento náš telefonní přijímač nepřijímá. Takže nepište, pokud chcete napsat textovou zprávu, využijte rozhlas.cz/linka, naše webovou stránku. Paní Nora teď využila náš telefon. Zdravíme vás do Frenštátu.
2: Dobrý večer, dobrou noc, já taky všechny zdravím.
1: Věci, které nestárnou, dnešní téma. Téma i pro vás.
2: Ano, ano. Dobře jste to řekla. Věci, které nestárnou. Bože, to je takový paradox, to je zajímavé. Ty věci nestárnou a my na něco jsme zvyklí, my totiž stárneme. No, já to vím přesně podle sebe, protože já žiju stále v domě, ve kterém jsem se narodila. Přímo tady v tom domě, v sousední pokoji jsem se narodila. Mm-hmm. Takže pro mě je to všechno tak známe, protože celá léta od roku 1941, kdy žiju a bydlím tady v tomto domě, tak je pochopitelné, že ty věci mě obklopují, když se něco během těch desetiletí obměnilo, ale spousta věcí zůstává. Tady telefonuju z místnosti, která víceméně slouží a dalo by se říct jako obývací pokoj, ale u nás se vždycky nazývá jídelna, protože máme tady uprostřed velký jídelní stůl, který se dá ještě i rozložit. Ten, protože dům byl postavený v roce 1936, takže nábytek některý je ještě ze starší doby, protože ho měla stařenka ještě předtím v tom uplynulém období. Takže i ten jídelní stůl, i ty židle jsou tady stále stejné. I knihovna, která je ještě z období první republiky a zrovna tak příborník velký, kde dole jsou umístěné podnosy a servisy jídelní. Je tam taky krásný servis, který jsme používali vždycky jenom na Vánoce. Takže jsem na to takhle zvyklá. Něco se v průběhu let obměnilo. Ale jak pozoruju, některé věci potřebovaly třeba něco opravit, něco se muselo třeba zpřetřít, přelakovat a podobně, ale v podstatě to takhle zůstává. Dokonce i v kuchyni, tu jsme renovovali asi před 14 roky, tak tam jsem si také ale z nádobí, protože jsem musela probrat veškeré nádobí, které si tady nechám a které nebudeme eventuálně potřebovat, podle toho, jak se aktuálně potřebovalo, ale nechala jsem si tam dva ploché talíře z takového hrubšího porcelánu. Ale můžu vám říct, že kdykoliv si prostírám sama pro sebe, že si to jídlo naservíruju na ten talíř, který pamatuju od dob svého dětství. Když jsem tady společně s někým z rodiny, tak si to naservírujeme třeba na některý novější servis. Ale jinak používám ten starý a vždycky se mě vybaví to, jak jsme tady u toho jídelního stolu, moji prarodiče, rodiče a můj bratr, všech šest, jak nás tady sedělo. A tak to mám stále před očima, jak uprostřed stolu byla mísa na polévku, jak se potom servírovalo druhé jídlo a jak jsme takhle společně jedli. Často i společně večeřeli a často jsme tady vlastně i snídali. A pak jsou tu takové různé drobnosti, což si ani neuvědomuju, jak jsou staré, ale já tady s nimi žiju, takže mám pocit. Asi potom taky nestárnu, když ty věci nestárnou, protože já je pořád vidím tak, jak jsem na ně byla zvyklá kdysi, v dobách svého dětství, v dobách svého mládí i potom, jak jsem tady dál mohla prožívat svůj život.
1: Pořizujete si někdy vůbec nové věci nebo se vždycky snažíte nejprve opravit a zachránit ty původní?
2: Jakdy? Měli jsme v kuchyni taky za jídelním stolem Ale tam jsme pravidelně nejedli, to se odbývalo naše pravidelné jídla v té jídelně, tak tam jsme měli lavici. A ta potřebovala jenom něco opravit a potřebovala nový nátěr a máme ji v domě stále, takže ta s náma žije taky.
1: A paní Noro, zajímají se o tyto rodinné poklady i vaše děti a vnoučata? Předáváte jim příběhy, které se k ním vážou, nebo nějakým jiným vašim blízkým, třeba z vaší rodiny, jestli jste měla sourozence, tak jejich děti?
2: Takový polštářek. A na té pravidelně sedím, když na štědrý večer smažím kapří řízky. Tak si vždycky sednu ke sporáku, protože vždycky už to mám tak načasované, jak dlouho potřebuji, než obrátím ten řízek, aby se mě pěkně usmažil. A sedím na téhle té židličce a tak si můžu vzpomínat, jak jsme kdysi se stařenkou nebo s maminkou, když jsme byli ještě všichni pohromadě v 50. letech, jak jsme smažili ty kapry a jak jsme slavívali Vánoce. To jsou takové maličkosti. A pak tam mám i jednu, to je taková židle polokřesílko, když jsme s maminkou měli takové vyšší nožky a ty nožky jsme trochu uřízli, takže je to takové pohodlné křesílko, na to máme taky, nechali jsme si udělat čalounictví polštář, aby se na tom pohodlně sedělo a můžu vám říct, kdykoliv někdo přišel do té naší kuchyně, vždycky si rád sedl tady do toho křesílka, protože bylo takové pohodlné.
1: Paní Noro, a mají tyto věci stejnou hodnotu i pro ostatní členy vaší široké rodiny?
2: Prosím?
1: Jestli mají tady tyto poklady, co máte doma, hodnotu i pro jiné členy vaší rozvětvené rodiny?
2: Určitě, určitě.
1: A vyprávíte třeba mladším generacím příběhy těch věcí? Zajímají se?
2: Zajímají se taky, ale oni prakticky moje dcery byly zvyklé, když tady vyrůstali, takže pochopitelně jsme o tom běžně jako mluvili, takže já jsem jim to nepotřebovala ani nějak vysvětlovat, jenom jsem třeba řekla, tahle pohovka, tyhle ty křesílka, ty už tady byly od mého narození, ty měla vlastně stařenka už předtím, akorát se muselo vyměnit už dvakrát nebo třikrát čalounění a potahy, což je pochopitelné, ale tak si na to zvykli, že ty věci žijou tady s náma pohromadě. Já třeba tady telefonuju z pevné linky a ten telefonní přístroj mám položený na stolečku, který jsme sice kupovali moji rodiče, myslím v 50. letech, ale jsem na něj zvykla tak, jako kdyby byl koupený dneska, protože on na svém tvaru prakticky nic nezměnil, nedá se říct, že to je módní výstřelek, to by ani nebylo nutné, ale je takový standardní a zapadá tady do toho ostatního. Takže je to tak pěkně skloubené, ale možná, že to je všecko proto, že už jsem na to takhle zvyká, ale nebrání třeba z kuchyni. Když jsme nechali si renovovat kuchyň, my jsme v kuchyně měli dveře do spíšky a do komory. A to byly posuvné dveře a ty potřebovali opravit, protože už byly ty pojezdy zcela vyšoupané, odřené, takže to v té kuchyni se dělalo nově. Takže sedne to všechno ale dohromady i s tím ostatním nábytkem. Pochopitelně kuchyň jsme kdysi už taky vyměnili. Měli jsme ještě starý kredenc, který měla stařenka. Potom v 70. letech byly ty plechové kuchyně, což mnozí znají. Vyráběla to továrna Norma ve Frýdlantě nad Ostravicí. A maminka potom pořád toužila, že by chtěla tuhletu kuchyň. A já jsem byla tak šťastná, když jsme teď dělali tu novou, že jsme se téhle plechové kuchyně zbavili.
1: Paní Noro, já vám musím moc poděkovat, je čas se rozloučit, ale jsem ráda, že jste otevřela dnešní téma právě vy, protože umíte krásně vyprávět a bylo o čem. Jde vidět, že máte doma spoustu nádherných věcí, nevím, jestli se tomu vůbec dá říkat věci, jsou to takové opravdu poklady, které nesou kus historie vaší rodiny a vzpomínky na maminku, babičku, další členy vaší rodiny, tak vám přejeme, ať vám všechny tyto dárečky v uvozovkách připomínají ještě dlouho krásné společné chvíle. Já vám děkuju za tu naši společnou chvíli a loučím se.
2: Já děkuju za vyslechnutí a kéž by mě to sloužilo taky, ještě dlouho to by si přála a tak to přeji i všem a dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince. Některé věci mají za sebou desítky let a přesto bychom je za nové nevyměnili. Právě o těchto věcech, které nestárnou, si dnes ve vysílání Českého rozhlasu povídáme. Teď to bude s kým? Zdravím vás. Kdo přichází na návštěvu?
1: Dobrý večer, to bylo na poslední chvíli, ale
0: pan
1: toto...
0: Pan Olin z Kopřivnice, ano. Oline, vítejte a povídejte.
1: No tak, já to mám takový trochu složitější. Já vzhledem k tomu, já půjdu vypnout rádio, protože se slyším dvakrát, počkejte chvilečku.
0: Dobře, rádi počkáme.
1: Tak je vypnuto, půjdu do svého křesílka si sednout. Já to mám složitější v tom, že jak se říká, kutil všeho druhu, nebo všech věcí, vím, co za každou

0: 17 roků, to znamená to už je vízek 50 pryč. Tatínek měl narozeniny. Já jsem nevěděl, co mu koupit. Byl jsem tenkrát do Režnovy pod Radoštěm a v jednom obchůdku jsem viděl malé takové nástěné hodiny s kyvadlem. Tak jsem je koupil. Tatínek je tak dlouho šteloval, jsem mu vysvětlil, jakým způsobem se to šteluje, že když na tom kyvadelku, které má takovéto závažičko, bude ho posouvat dolů, tak to bude ten krok bude delší, potom když ho bude posouvat nahoru, tak to bude kratší. Uh-huh. Takže on si to vyšteloval tak přesně, že to bylo na vteřinu, mu to šly ty hodiny. Potom, když teda odešel někam tam nahoru a ty hodiny zůstaly na stěně, tak jsem si je vzal a mám je dodnes. Mám je v dílně na stěně a když si vzpomenu, nebo když se na ně podívám, tak je natáhnu, protože to má takovéto kyvadlo, takovéto závaží. Natáhnu je, ťuknu to do toho kyvadelka a ono to tiká. Vzpomenu si na tatínka, na maminku, prostě na všechny, kteří byli tam dole na tom Moravském Slovácku. Takže je to taková drobnost, tenkrát to stalo 50 korun, 60, nevím přesně. Ale prostě mám to pořád a dělá mi to radost.
1: No to věřím, že když je natáhnete a znovu se rozjedou, tak je pro vás ten zvuk něčím naprosto výjimečný. Mně se moc i líbilo, byla to krásná myšlenka, když jste řekl, že na těch starých věcech není cena jenom to jejich stáří, ale také práce, ten a ten kus člověka, který za nimi zůstal.
0: Přesně.
1: To už dnes není, vidíte, Oline.
0: Ne, v dnešní době, já nevím, tak to je takový nějaký uspěchané, modernizované, všechno přes technologie, přes to, že to prostě někdo zadá na linku, jsou ty, no, ty tiskárny, které dovedou vytisknout úplně všechno. Já to teda nechápu, jak je to možné, ale tak to je jejich věc, já se s tím vůbec nezabývám.
1: No, my se tady snažíme většinou nebýt negativní moderátoři, ale tady vám musím dát za pravdu, že toto kouzlo se už vytratilo, ale ne úplně, samozřejmě ještě jsou ti řemeslníci, kteří dělají tu práci postaru, poctivě, dobře a ještě teda mezi námi jsou takový zázrační umělci, ale ano, určitě ta doba už je na toto jiná. Tak to teda jsme zmínili hodiny, dobře.
0: Já bych to nazval, ty umělci bych nazval zlaté české ručičky.
1: Ano,
0: protože ty zlaté české ručičky opravdu jdou s tou minulostí a jsou schopné přenášet to, co bylo tenkrát.
1: A chcete mluvit ještě o nějakém dalším předmětu?
0: No, ještě tatínek mi věnoval, nebo když jsem byl v těch študáckých letech, tak jsem se učil hrát na kytaru, naučil jsem se teda to praktiku do dneska s kamarádama, protože to je hudba, to je moje, to prostě musím rozdávat radost tímto způsobem. S kamarádama teda jsem někdy samostatně, to je jedno. Ale věnoval mi takovou, je to vyřezávané z jednoho kusu dřeva, je to taková jakoby koule takovou s ručkou a to bylo používané jako rytmický nástroj. Dneska jsou takové ty různé tamburiny a podobně, ale to bylo ze dřeva, do toho se klepalo takovým klacíkem. Má to krásný takový dutý zvuk, velice se to hodí takový country písniček a podobně. To mám pořád mi to tady visí nad krbem, na trámu. Takže to je další vzpomínka na tatínka a já bych to uzavřel, protože určitě čekají další posluchači, kteří by se chtěli vyjádřit a mě to udělalo radost, že jsem mohl sdělit tady to hlavně o těch hodinách, které mi občas čekají do rytmu mýho života.
1: Ano, tak to jsou ty věci, které nám demonstrují, proč některé věci nestárnou, protože v sobě nesou kus našich blízkých. Já vám děkuju, že jste nám vyprávěl tento osobní příběh. Zdravíme vás, Oline Dokop, Přivnice ze Zlína a budeme se těšit.
0: Děkuji moc krát a zdravím všechny moje přátelé, kamarády, kteří určitě poslouchají. Mějte se hezky, dobro.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady na lince paní Ševčíková. Paní Ševčíková, už jsme v éteru. Odkud voláte?
1: Volám z Uherského Hradiště.
0: Z Uherského Hradiště, dobře. Tak jsme rádi, že jste tady s námi. Téma určitě znáte, věci, které nestárnou.
1: Ano.
0: Povídáme si o tom, co máme doma. Za žádnou cenu bychom se toho nezbavili, právě proto, že to třeba nemusí mít hodnotu finanční, ale pro nás to má hodnotu nevyčíslitelnou. Tak jak to máte vy?
1: No, jedná se o to, že já mám velmi dlouho, protože už mám taky 77 let a jsem stará osoba, ale opatruju plechový cedník, který měla kdysi moje babička. A moje babička byla Slovenka a nikdy se nenaučila pořádně česky a místo toho, aby říkala knedlíky s nějakým ovocem, tak vždycky říkala parné buchty a ty vytahla. A tady tímto cedníkem přesývala cukr. A ten cedník je opravdu už tak dobitý, nemá žádnou hodnotu, ale pro mě to má tu hodnotu, když zavřu oči a vidím tu babičku, jak chystá na ten stůl a má ty krásné velké parené buchty, které já opravdu nikdy nesvedu. Kdybych 10krát chtěla, nesvedu. A babička je ocukruje a já se k tomu posadím a se mnou taky půlka rodiny. Moje babička byla úžasný člověk, člověk, kterého bych tady chtěla mít pořád. Bohužel všichni odcházíme. A někteří nám připomínají jenom formou toho cedníku, že tady kdysi byli. A můj syn, který mě tady dělal ve špajsce pořádek a dával mě tady novou pračku a vledničku a já nevím co všechno, mi říká, mami pro boha, co tady máš, tady to oťukané, obité, já to vyhodím. Já jsem říká, ani za nic na světě. To je tady přítomná babička.
0: Co by vám asi řekla, kdyby věděla, že její starý otloučený cedník pořád opatrujete? Měla by určitě radost, ale zeptám se, vaříte podle jejich receptů?
1: Některé recepty jsem si zapamatovala a jako když jsem byla hloupá holka, 17letá, 18letá, tak jsem si říkala, no tak babička tady ještě bude, já to určitě se od ní dovím, já se zeptám, už jsem se nestihla zeptat. Mnohé recepty, které ona vařila a dělala, protože byla dlouho třeba jako dítě v Maďarsku, tak uměla úžasné věci ze zeleniny. Tak já jenom tak, že třeba si říkám, to asi by mohlo být spolu, tak to zkouším, ale nikdy to není takové, jako když to dělala ona. Proto si myslím, že bychom nikdy neměli zapomínat, že ti naši staří a moudří lidé odchází mnohem dřív než my a měli bychom si spoustu jejich věcí zapsat a prostě nějakým způsobem zaznamenat.
0: Ano, pod to se samozřejmě podepisuju. Byla nějaká věc po babičce, kterou jste si chtěla schovat a neschovala? Teď vás to mrzí? Nebo jste si schovala, ztratila se?
1: Já jsem měla od babičky pohlednice i dopisy. A přišla povodeň a bohužel mě to všechno sebrala i spolu s knížkami, i s jiším strojem a prostě se spoustou věcí. A ty dopisy a ty pohlednice do dneška mě velmi mrzí a bolí, protože to byly takové krásné věci, které ta babička mě napsala. Jak na mě myslela, jak mě přála to lidské štěstí, to krásné, to něco. Bohužel nic mě z toho nezůstalo a jenom ty vzpomínky. A možná to, že jsem si vždycky říkala, já bych chtěla být stejná babička. Úplně stejná, jako byla ona.
0: A to je krásné, to jste mi úplně vyrazila dech. Tak by to mělo vypadat, tak by to mělo být, ale není to samozřejmost. Někdo takové štěstí neměl, aby měl v rodině takové vzory. Děkuju vám, že jste se k nám dnes přidala, paní Ševčíková. Bylo to milé, vyprávěla jste o cedníku, o pohlednicích a přinesla jste krásné myšlenky. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště, až bude.
1: Děkuji vám, prostor. Hodně zdraví a všem milým lidem, kteří to poslouchají, hodně zdraví a optimismu.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná máte doma hrnek po babičce, staré hodiny, nějaký kus nábytku, který pamatuje několik generací. V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na věci, které s námi zůstávají dlouhá léta. Tak volejte, těším se na vás.

0: vzniku medový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to

0: Kolik let je nejstarší věc, kterou doma stále používáte? I na to se dnes ptá v noční lince Český rozhlas Jarka Barboříková a odpovídat bude paní Dana z Blatné. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc vám všem, vám Jaruško do studia, všem posluchačům. Mě to téma dneska velice zaujalo, a tak jsem hnedka sáhla po telefonu a říkala jsem si, musím taky přispět, protože skutečně všechny ty příspěvky, ty předřečníky zdravím a mě tyhle věci, které jsou pro mě posvátností, vlastně vzpomínkou zároveň a tak dále, prostě mě fascinují. No a teď přímo k tomu tématu. Já si velice vážím věcí, které mám po rodičích a vlastně i po babičce. Částečně to mám takový zelený džbán pivní. Já teda pivo nepiju, ale jako když už někdo přijde, kdo si pro to pivo dojde, tak do toho džbánu se krásně vejdou 2,5 litry minimálně, možná 3. A fascinuje mě takový ten zlacený, jednak broušené sklo, které tady mám vystavené. Já jsem tím vyloženě obklopená. Já kromě andělů, které sbírám, tak broušené sklo, pak zlacené sklo, takové skleničky ještě po rodičí. A mimochodem, já poslouchám od začátku a velice pozorně jedno ucho poslouchám. A Jaruško, mě ty příběhy tak dostaly, že jsem se rozhodla, že teda taky se podělím. Já jsem měla totiž kukačky. Já se nezbavuju ráda věcí, které ještě slouží a obdivuju ten lidských rukou, který vlastně býval a ty řemesla, která prostě už dneska vymírají pomalinku. No a já prostě kromě těch takových těch vzpomínkových věcí, tak třeba já fakt taky nedám dopustit ještě na nádobí, který mám, třeba pařáček mám ještě po rodičích, jo, kteří už nežijí 30 let, jo. A já to tady prostě mám jak relikvie, ale používám to, jo, když teda fakt bych chtěla napařit medlíky, tak takový ten pařáček, kde rozkládací klasika. No a já prostě se v tom hledám tyto poselství. A mimochodem, když už jsem slyšela ty předřečníky, tak paní Noru teda zdravím, samozřejmě pana Olina i tady tu poslední příspěvkyni vlastně z Hradiška. A já prostě mám vzpomínku takovou na ty pendlovky, to mě připomenul pan Olin. Já jsem měla, představte si, pendlovky, které nám tady sloužily. No, co umřel tatínek, než umřel tatínek vlastně, jsem je koupila a on mi je zpětně daroval. A já jsem je tady měla a sloužily minimálně 10 let. A vždycky se natáhly prostě, každý ráno se natáhly a oni fungovali. A v 90. roce, když umřel můj tatínek, tak se tak zasekly, že už prostě od té chvíle jsou pověšené na zahradě, v chatičce, ale prostě už od té doby ani můj syn, ani žádná šikovná ruka neopravila. Prostě se tak sekly, že se nedali prostě rozhýbat. A vlastně to se stalo ve chvíli, kdy můj tatínek odcházel z tohohle života. A je to už vlastně 90. rok, to byl, takže už je to vlastně hodně dlouho a já to mám prostě jako relikvie tam v té chatičce a když tam do zahrádky přijedu, tak na to vzpomínám. Takže
0: Paní Dano, a kdo se toho všiml, že to tak bylo?
1: No já jsem si toho všimla, protože mně se staly podivné věci. Zaprvé se zastavily ty hodiny a já jsem je chtěla jako posunout nějakým způsobem, rozchodit a ono to nešlo. A to bylo nějak po 5. hodině, už pod večer, kdy se už vlastně tom listopadu, toho 6. listopadu už se smívá. A tatínek mi ještě u oběda říkal, abych prostě pojistila tu chatičku a tak dále, bla, abych prostě zařídila nějaké věci. No a místo toho, když se stavily ty hodiny, tak ještě do toho přišla moje dcera s odřenýma kolenama, prodřený i kamaše měla. Takže to bylo chvilku na to zvonek a pak další třetí zvonek a to byla moje maminka, přišla mi říct, že tatínek tam s klidem a s úsměvem na tváři skonal. Takže to byla symbolika vlastně toho, že on odchází z toho života. I když ten den jsem s ním ještě kolem poledne mluvila.
0: Tak to musel být silný zážitek, ať už to byla náhoda nebo ne, tak člověku se taková chvíle
1: spojí.
0: Já
1: nevěřím na náhody.
0: Jerušku,
1: já si myslím, že všechno má nějakou souvislost hlubší. A skutečně i můj syn se pokoušel i ty hodiny rozchodit a už se nám to nikdy nepodařilo. A já to mám prostě jako takovou relikvii, schovaný na ty pověšený na ty zahrádce a už se ani o to nepokouším rozchodit. Takže to byla taková moje vzpomínka, kromě toho drahocenného broušeného skla a porcelánu a zlaceného skla a takových různých serepetiček, který tady mám a obklopené andílky různých velikostí, to mám i na lustru, když dostanu od dětí pověšený, tak prostě já věřím na malé zázraky a věřím i na symboliku prostě nějakých takových osudových spojení.
0: Děkujeme. To byla hezká tečka za vaším vyprávěním.
1: Ano. Já moc děkuji všem předřečníkům i těm, co budou volat a všechny vás moc zdravím ze srdíčka. Mějte se moc krásně, opatrujte se, Jaruško, a mějte se nádherně všichni.
0: Zdravíme vás, paní Dano. Zdravila jsem do Blatné, paní Danou, vidíme, kam půjdou pozdravy dál. O čem si povídáme? O věcech, které bychom nevyhodili, ani kdyby nám za ně někdo nabídl tu nejmodernější náhradu. Která je ta vaše? To mě dnes zajímá v noční lince Českého rozhlasu.

0: Pavel Habara, Kým, pro mě spíš krásná písnička. Za 11 minut je tady půlnoc a já se vás ptám, co u vás doma přežilo všechny rekonstrukce, stěhování i velké úklidy? Povídáme si o věcech, kterých se odmítáme vzdát, protože pro nás mají velkou hodnotu. Noční linka Českého rozhlasu vítá paní Růženku z Valašska. Dobrý den, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, paní redaktorko, a všechny, kteří poslouchají. Já mám po své stařence, jestli víte, co je to vlňák.
0: To byl je takový ke kroji přehoz. Třeba takový přehoz.
1: No, oni kroji nerozili, ale je to takový přehoz ze žinilky. Černé i s takovýma třásněma. Je to nádherné. Já, když si to vezmu na bundu, tak je to moc pěkné. Tak to opatruju jak oko v hlavě a si říkám, že to i vnučka, teď to jde zase do módy. Mm-hmm. To je staré snad 130 let.
0: Já jsem to nosila vždycky, když jsem navštěvovala asi 10 let folklorní soubor, tak jsme to tam právě měli na těch krojích, ten vlňák.
1: No ano, tak no. To je něco takového. A říkám, je to z černé žinilky, je to měkké a je tam ještě takový nějaký vzor světlý. Je to moc pěkné. A pak mám ještě po tatínkovi, on byl stolař a udělal nám, jsme tři dcery, struhy, jak jsou struhy na zelí velké, tak jenom malé, jako prkénko s těma nožema, takže já když krajím okurek, tak to je průsvitné, úplně nádherné kolečka, tak to taky pak podědí vnučky a udělal nám i struhy na ořechy, zase v menším, s takovým, jak se to řekne, prostě vevnitř takovou ohrádkou, do toho se dají ořechy, jak býval na mlynek, na housky, ta přikopka nahoru a na mandle ořechy, na uzonké, lehonké plátky. Tak to jsou věci, které nikdy nedám a doufám,
0: to chápu. V takovém struhadle je kus jeho šikovnosti. A
1: to nádherné, to je nezničitelné, to je tak pevné, že
0: takže
1: to přežije.
0: Růženko, dědeček byl takový domácí kutil, který si dokázal poradit skoro se vším?
1: Tatínek všechno dělal, skříně, manželské postele, skříně jsou dneska tady na chalupě a to jsou ještě takové ty s těma různýma vzorama. Ale to jsou skříně tak pevné, že nevím, jak se to kdysi bude stěhovat ven. No. Těžko, jo, prostě, ale to přežije, říkám všechno.
0: Takže vaše děti, vnoučata ví, že je vyrobil pradědeček.
1: Pradědeček, ano, ale tak ty skříně to nikdy nepoužijí, to tak někomu na chalupu nebo tak, ale jinak byl velice šikovný a ty struhy a na ořechy, na zelí, na všechnu zeleninu, to nedám, to je prostě poklad. A to už se daví, že to dostane ona a pak už Sofinka, vnučka.
0: Přežila teda, předpokládám, tady ta věc v kuchyni, ta struha, už spoustu stěhování a tak dále. Je něco, co jste ale za ten svůj život někde ztratila nebo rozbila, dodnes je vám to líto?
1: No tak spoustu lidí, jak naši zemřeli, a to už je dlouho, tak se vyházelo. Dneska si říkám, že jsem to mohla schovat, ale třipokojový byt je hrozně malý. A tam je krámu, to je hrůza. Takže já si říkám, že bych měla pomaličku začít taky vyklízet, protože až jednou já odejdu, tak se zblázní.
0: A fotografie, máte nějaké pokladové a
1: ano,
0: víte, pozor, kdo je na té úplně nejstarší? Máte to všechno pečlivě popsané?
1: Můj dědeček, takže vlastně mojich dcer pradědeček a vnoučat už prapradědeček, tak to mám. Mám spoustu věcí. Můj dědeček se narodil v roce 18, já nevím kolik. A pracoval u pana Batě a on byl takový sečtelý, psal na stroji a já mám po něm psací stroj, jsem dostala ještě. Takže máme spoustu věcí, ale říkám, ti mladí moc chcou všechno bílé, šedě, žádné sklo malované, nic, jenom čiré sklo. No tak nevím, co s tím, už jsem toho polovinu dala do charity a uvidíme.
0: No, teda myslím, že u vás to musí být krásné, takže se člověk možná připadá jak někde ve skanzenu a vidíte, tak lidé se chodí dívat do skanzenu, platí za to peníze a přitom by stačilo přijít k vám, protože jak jste mluvila o tom starém nábytku a podobně, tak to je nádhera. A je to cenné. Já mám tyto věci moc ráda, protože to vypráví ten příběh vaší rodiny. Samozřejmě pro vás je to nejvíc, protože ta rodina byla vaše.
1: Pořád vidím toho taťku, takže udělal spoustu nádherných věcí.
0: Děkujeme.
1: Nebudu zdržovat, to jsem chtěla říct. Všechny pozdravuju a dobrou noc.
0: Děkujeme za vaši návštěvu. Pojďte se s námi poslechnout kapelu R.E.M. Everybody Hurts. Krásná písnička, zahraniční melodie.
1: Dobrou noc.

0: Je po půlnoci, před námi je druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o věcech, které nezdárnou, o předmětech, které s námi zůstávají desítky let, připomínají nám naše rodiče a prarodiče a často mají mnohem větší cenu, než jakou bychom jim mohli vyčíslit penězi. Slyšeli jsme už krásné příběhy o starých hodinách, rodinném nádobí i obyčejných věcech, které díky svým majitelům přestaly být obyčejné. A teď jsem zvědavá na ty vaše další příběhy. Co opatrujete doma vy? Co jste zdědili? A na které věci byste si nenechali sáhnout? Volejte i po půlnoci noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka. A připomínám, že to telefonní číslo 731 800 900 slouží pouze pro telefonování. SMS nepřijímá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Nové nemusí vždycky znamenat lepší a mnohé staré věci nám slouží dodnes. O těch vašich si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jana, která volá z Frenštátu. Vítejte a povídejte.
1: Tak já zdravím všechny pomocníky, kteří ještě nespí, a chci říct, že jsem taková, jak bych řekla, vetešnice úplně. Aha. Já totiž žiju v nábytku úplně starým. To byly kdysi, tady kdysi žila paní doktorka Klimešová, ona měla maminku a oni měli starožitný nábytek a to byla třeba celá jídelna. Takže tam byl ten bar, jak to bývá v televizi, takové ty ozdobné bary. To je taková skřínka a na tom je ještě potom vršek prosklený, tam se dávaly sklenice láhve a pak jsou ještě zase třídělná skříň, která je ozdobená, v prostředku je takové jako ozdobené sklo, na se otvíralo, tam se taky dávaly nějaké věci a ta spodní skříň je se šuflatama, takže u toho baru, takže tam se dávaly různé ubrusy a příbory a všecko, takže to bylo všecko tak po ruce. No je to hrozně krásné, já to pořád opatruju, leštím to, je to zdobené i takovýma vyřezávanýma jako ozdobama. No a mám prostě i staré příbory, moždíře, polevkové mísy různé, potom mám krásné talíře starožitné, no já toho mám broušené sklo, jenom kdo to má vždycky ale umývat, přijdou Vánoce nebo tak, když se něco uklízí, tak vždycky na to nadávám, říkám, no už mi to štve, budu to muset někam dát, ale zase nevím kam, si říkám, no někam to naházet do kontejneru, to je škoda a prostě já nevím, co s tím. A já bez toho nemůžu být, já prostě miluji ty staré věci, mě to něco říká, a když vidím ty moderní věci, tak mě to prostě, já bych se v tom necítila, ale já když vidím, tu mám krásné.
0: Ano? A jejda, tak já, když se podívám na telefonní linku, tak je prázdná. Moc mě mrzí teda, že jste vypadla, nevím, co se stalo, nějaký problém na trase, takže počkám ještě sekundu, jestli se mi rozezní znovu tato telefonní linka. Ne, tak pojďme na další, blikám jich teď 6, tak zkusím zvednout třeba číslo 3. Zdravím vás, kdo volá?
2: Krásný večer nebo krásnou noc, paní Jaruško, tady Lída z Olomouce.
0: Lída, Lído, přišla jste nečekaně do vysílání, ale určitě víte, ano, o čem byste chtěla vyprávět, proto voláte. Ano, ano. Tak máte prostor.
2: Můžu hovořit? Dobře.
0: Ano.
2: Tak já vás všechny zdravím a já bych také chtěla říct, co je pro mě velmi důležité. Já mám tady krejčovskou panu po svém dědečkovi a tatínkovi, kteří uměli šít jako dámské krejčovství. A to je tak ze 30. roku. Tak to mám tady v pokoji. Je taková řádky ušitá dřevěný spodek, na kterém stojí. A na něm mám pověšenou po mamince Halenku, to když mi bylo 11, já jsem 45. ročník, a takovou krásnou žoržetovou, černou a růžové růžičky v tom, vypadá moc hezky. Potom mám po stařence, která, no, moje maminka a její maminka pocházeli ze Slovenska z Mijavy, tak tady mám z mijavského kroje pověšenou po stařence tu sukni nabíranou, krásnou od kroje. Pak mám ten vlňák také, ten černý, jak se zmínila paní, je moc nádherný. A ještě bych chtěla říct moždíř po rodiči, když jsme zabíjeli v těch 55. rocích, nebo který rok, tak jsme tloukli česnek v moždíři, tak já ho mám taky, opět ho spotřebuju, když dělám svíčkovou. napluču si tam koření v něm. No a potom ještě ty fotky, jak se zmiňovali, tak mám taky mamince, když byly 4 roky, je tam v kroji a je i maminka v kroji, jako stařenka moje. Takže mám plno takových věcí. A ještě, když tam měla maminka 4 roky a tatínek 15 roku, jsou vyfocený na té krejčovské dílně všichni s mým dědečkem z 30. let. Mám plno vzpomínek, jak stařenka vařila třeba halušky nám ze zelím, nebo jak chodila do lesa na dřevo, vždycky si donesla, bydleli jsme na vesnici v Fenici a on chodila 2 kilometry pěšky, vždycky nuši na zádech, od sunaru, plno borůvek, lesních jahod, jak to vonělo, hřiby. A tak mám takový krásný vzpomínky na všechny. A jsem moc ráda a nerada bych něco z toho vyhodila. Je to taková moje srdcovka všechno. Jo.
0: To chápu. A byla už nějaká věc, které jste se dokázala zbavit a poslala jste ji dál? Možná, že řešením by bylo rozdávat to po rodině, kde by to stále zůstalo tady mezi těmi svými.
2: Ano, ano. Nic jsem nevyhazovala, ani nechci vyhodit. Ještě tady mám po dceři košatinu z jedné šátky. Narodila se v 65. roce, takže už taky má 61. Potom ten její proutěný kočárek, taky tu košatinku a panenky nějaké, všecko to tady mám ve vitrině. Prostě jsem taková sběratelka všeho možného. Všecko se mně líbí. Misu ještě po druhé babičce, ta už má taky 100 let, vídeňský porcelán. Prostě mám toho tady jako na vzpomínku plno věci.
0: A ten někdy používáte třeba na Vánoce, ten vídeňský porcelán?
2: Jo, ano. To vždycky je
0: tak
2: na
0: to je fajn, když člověk tu věc, kterou má doma schovanou, může někdy použít, ono to dostane ano. Zase pak jiný rozměr a potom na sebe není nazlobený, že má plné skříně věcí.
2: Ano, je to taková vzpomínka, je to krásně takový dozlatová na žloutlí, uši to má krásně vypracované, květinky jsou na tým, zlaté pruhy, no prostě všelijaké, je moc krásné, i podnos na ovoce nebo na oříšky, to všechno tomu souvisí. Je to
0: a víte,
2: pěkné.
0: Jak se dostal do vaší rodiny?
2: No.
0: Nebo znáte příležitost, při které byl původně pořízen?
2: No, ona, to byla od manžela maminka, ona pocházela jako z Německa a když se museli vystěhovat, tak si mohli vzít jenom pár věcí sebou. A tak ona měla i tady ten porcelán v té nuši, jak šla s těma dětma.
0: A tady zjišťovala jste někdy, jakou cenu by mohl mít, ať už tento porcelán nebo nějaká jiná věc? Já myslím, že hlavně tím, jak jste začala, že tam máte ty věci z toho krejčovství, tak to by asi mělo velkou cenu. Je to tak?
2: Ano, ale nezjišťovala. Opatruju to tady za sklem ve vitrině, v obýváku. A po tatínkovi mám ještě housle. Když hrával na housle, on byl taky takový hudebník, harmoniku, pilu, housle. Tak housle tady mám taky v obýváku pověšené. Ještě
0: housle, no paní Lido, vy jste pokladnice.
2: Mám
0: příběhová pokladnice dnes.
2: Všechno možný, jo.
0: Tak ať vám ten vídeňský servis, housle, všechno, co to máte teď kolem sebe, ještě dlouho dělá radost, ať to dlouho zůstává součástí vaší rodiny. A děkuju za ty vzpomínky, které jste s námi sdílela, které se právě k těmto věcem vážou.
2: Ano.
0: Děkuju za váš telefon.
2: Jsem moc ráda, paní Jaruško, že jsem se dovolala.
0: Tak zase
2: a
0: příště.
2: Přeji vám krásný zbytek dne a hodně zdraví, štěstí a všem posluchačům.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mrzí mě, že jsme si nedoposlechli až do konce příběh paní Jany. Pokud by chtěla, může napsat svůj vzkaz na rozhlas.cz/linka. Mám tuto webovou stránku otevřenou a vzkaz přecituju ostatním. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A teď zpívá Iveta Bartošová.

0: Některé předměty mají cenu, kterou žádná cenovka nevyčíslí a nevyjádří. Proto nám připomínají naše rodiče a prarodiče. Rodinné poklady jsou dnešním tématem noční linky Českého rozhlasu a povídat se s námi bude paní Alenka.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače noční linky, každou noc, a tak jsem byla ráda, že jsem se dovolala, protože já přímo jsem takovým jako sběratelem, ale mám ráda staré věci, jako, než bych tady nebyla obklopená, a mám tady spoustu věcí, takhle, co mám po babičce a i po rodičích, jako jsem milovala třeba hlavně český porcelán, české sklo, což je nádhera úplně. Jednou jsem byla v těch sklárnách, tak jsem obdivovala tu práci, jak mi to vyfoukávají, no něco opravdu nádherného, že? Já třeba tady, jak na fonice zmiňovala paní Dana z Blanska, nebo já teď nevím jak, no o tom čbánku, ten na to pivo, ten pivní čbán, takový zelený, něco takového, tež tady mám. Nebo rodiče měli ještě před válkou 37 si měli takový to ovální zrcadlo.

0: stalo, tak já ho do dneska mám, že už je to přes 9 roku, tak jsem si ho nechala tady předsíní tam na tu skříň naširovat a tak dále. Nebo různé takové skla, nebo tady jako taková váza. Ona, to ještě jak tady bylo veškerá Karolinka nebo Karlovice, nebo tak nějak, jako byla ta sklárna, tak nevím, odkud to rodiče, že se nebyla na světě, to od někoho tam dostali, nebo já nevím, co taková velká váza, asi možná 40-50 cm vysoká, velká, těžká. Kvítka by se do toho nehodili dát, ale ona je tak jako na ozdobu, taková tam vyrýta, vyřezávaná, hnědobežová, je tam bača, ovečky, radhošta, kaple a tak dále. Takže to tady mám, na to se teda dívám jako a to, no a křišťál po rodičích a nebo karlovarský porcelán, to české sklo vlastně to opravdu ten porcelán, spoustu věcí. A co jenom lituju, že jak babička moje zemřela v roce 64, tak ona měla takové věci, ke kterým já jsem tenkrát neměla vztah, nebo tomu nerozuměla a dneska říkám, co by za to dala, kdybych to tady měla. Těžký hodiny takové s těma šiškama natahovacíma, nebo takové ty kořenky, víte, takový ten bílý porcelán velké, s takovou s tou pokličkou na tom černé, že tam třeba sůl, mouka, krupice a tak, nebo ty malé. Já říkám, co by za to dala, nebo nádherné zrcadlo měla takové ze dřeva, oválné otáčecí. Já říkám, dneska bych byla ráda, kdybych to tady měla a mohla se na to dívat, jakože. Tenkrát to nemělo cenu nějakou. Takže říkám, že tady na to jsem na to sklo, porcelán a tady, nebo po babičce ještě, já nevím, 8, tak nějak, takové dva hrnečky, takovou divčí hlavu, takový, to je tež taková starožitnost. Nepoužívám to, ale prostě se na to dívám. Na čištění je to o tom práce a na mytí, to je pravda. Ale já se na to prostě dívám a líbí se mi to a tak dále. Připomíná mi to tady rodiče moje, babičku a tak a tady toto jako no. Takže to jsem tak chtěla říct, určitě jsem spoustu věcí zapomněla. A jako, vím, že jednou jsem tady měla nějakýho starožitníka, ale ne, že by něco chtěla prodat, něco počinenu. A on se díval po jiný, by se na to a říká, že já to od vás koupím, já to no. Já se tam ne, Bepa, pokud já budu žít, tak to tady budu mít a já se na to budu dívat, co bude potom s tím, to je jedno, ale ne. V žádném případě, kdyby se nevím kolik, tak ne. No,
1: ano, to si člověk často až s postupem času uvědomuje, když jsme byli mladší, tak pro nás ty obyčejné věci, které jsme měli doma od jak živa, vlastně neznamenaly tolik a každý z nás se podle mě, paní Alenko, řekne, proč jsem se to nenechal, nebo proč jsem se nezeptal na příběh té věci, kde se vzala, jak dlouho je v naší rodině. Je ale tak na světě, od toho, co je svět světem, že potom litujeme. A vy tak. Teda, když to víte, jak dobré je třeba uchovávat ty příběhy jednotlivých věcí, tak sama poznačila jste to někde někam na nějaký list do kroniky nebo vždy na tu věc, kterou jste si schovala? Popisujete si třeba fotografie, aby jednou vaši
0: Tak jako fotografie, Alba, to tady mám strašně spousta.
1: No a to máte to popsané? Má každá
0: to mám popsané,
1: fotografie?
0: Ty Alba,
1: popis,
0: ty fotografie. Alba vlastně tenkrát, že se to lepilo takových těch růžků nebo nějak takových. Přesně to se odlepovalo a tak dále. No, takže to tady mám a to popsané skutečně mám třeba ze školy nebo z dětství, tak to tam mám všechno podrobně napsané, to jo teda. To ano, no.
1: To vás schválím a možná, že jsme tím teď trošku dali brouka do hlavy ostatním, kdo to nemají, že by to mohli popsat, protože to je důležité. A co se tam všechno píšete? Jméno, rok a místo?
0: Tak třeba mám na mý školní, jako se ve škole tenkrát vždycky fotilo a tak dále, takže tam mám třída, rok a tak dále, to tam mám napsané, nebo třeba z dovolené nějaké z dětství, nebo tak nějak, nebo rodiče. Tak to tam mám vždycky jako poznačené ten rok, no to tam je to vím, že to tam nemám, jako ale tak vždycky ten rok tam mám napsaný kdy, kde to je a tak jako, no, to mám, no.
1: Já jsem s tím začala právě proto, že jsem u některých starších fotografií už nevěděla, kdo na nich je. A třeba mi zrovna někdo z té rodinné větve už nebyl schopen říct, kdo to je, protože třeba už ta paměť prostě nepracovala. Takže je to důležité. Alenko, děkuju, dívám se na čas, je čas se rozloučit, pustit si písničku od Petra Muka, doufám, že se vám bude líbit.
0: To určitě. No. Takže děkuju vám všechny ještě jednou zdravím a dobrou hezkou noc. Děkuju, nashledanou.
1: Starý servis, rádio, šicí stroj nebo třeba obyčejný hrnec. Někde právě ty nejobyčejnější věci ukrývají nejkrásnější příběhy. Ty vaše dnes posloucháme v Noční lince.

0: Až do posledních tónů, Petr Muk, Tančíš sama. Moc hezky se to poslouchalo. A teď budeme opět poslouchat vás a vaše příběhy. Co jste si koupili za svou první výplatu a možná to máte dodnes? Co jste zdědili po svých předcích? To je otázka na koho, kdo volá, kdo přichází na návštěvu.
1: Dobrý den nebo večer, zdraví vás paní Jana. A dřív, já nevím, jak je to teďko, ale byly třeba cechy kovářů, nebo zlatníků, nebo různých takovýchto řemesel. A ty měli mezi, nebo vzali mezi sebou toho dotyčního, co se to jako učil. A předávali, nebo učili ho znát, co v tom řemesle kovářským nebo zednickým nebo prostě jako
0: jakémkoliv,
1: by bylo dobrý nebo
0: kováři, sedláři, ano, byly to taková vlastně řemeslná společenství, by se dalo říct.
1: Ano, ano, ano. A předávali ty zkušenosti nebo takhle učili, jak ty ostatní, co k ním nastoupili, jak v tom být dobrý, nebo předávali ty svoje zkušenosti, nebo tak, jak řekla. A to třeba ano. I v kuchařství. Když jste přišla do té rodiny, tak třeba, když ta máma byla rozumná, tak řekla ty nový, hele, my to takhle máme rádi, nebo já tě to naučím a prostě takhle, jako my to vaříme, no to, nebo takhle, my to děláme knedlíky, nebo takhle, vomáčky, nebo tak, no. Předávalo aha. Se to prostě těm generacím.
0: Ano, Jani, to je krásná připomínka. A mluvíte o tom z nějakého důvodu, že třeba jste právě kovářské řemeslo měli ve své rodině, nebo jak vám to teď přišlo na mysl?
1: Mně je prostě už líco, jak je, je ano, moderní doba techniky a digitálu a tyhle ty a no už prostě je mi líto, že někdy ty no nejsou nebo zanikly nebo prostě no, není no. Nebo takhle museli by být ty starý lidi nebo já nevím, který by vám poradili, nebo řekli, nebo já nevím, no, takhle nějak.
0: A vy osobně máte doma nějakou památku po vašich předcích? Jaká je u vás doma věc, která nestárne?
1: No,
0: máte nějakou památku v kredenci, na půdě, nebo schovanou ve skříni?
1: Obrazy, co seku, nebo co, nebo keramika, ale musí se dávat pozor, aby se to nerozbilo.
0: Ano, a co je pro vás ta nejcennější věc? Kdyby vám někdo řekl, teď jsi s domovem to nejnutnější a musíš odejít, tak bylo by mezi těmi věcmi něco takového, co pro vás má obrovskou hodnotu?
1: No tak jako z manželové strany dělali věci ze dřeva nebo tak jako tak, ale především
0: třeba
1: to zdraví.
0: Třeba nějaká fotografie starší.
1: Nebo přemýšlím.
0: No. Nic se neděje, Jani.
1: Nevím, předtím to bych jako rychlého, nevím, no, ale prostě některé ty staré věci mi líto, že už to zaniká, nebo že už to přestává být, nebo je to vzácností, tak.
0: Ano,
1: a je opravdu, museli by být opravdu starý fachvaně, který by vám řekli, co a jak.
0: Uhum, no. A dřív to přitom bylo součástí toho každodenního života. A
1: no,
0: té
1: já
0: práce,
1: když byla malá holka, tak jsme učili se jako vyšívat. Nebo jako vyšívali jsme ubrusy a dečky a tyhle ty věci. A to taky, no teď ne, že není, ale prostě už to tak ne, jako není, no.
0: Tak děkuju vám moc, připomněli jsme, že to byly dříve opravdu, nebo bylo to součástí toho života, kdy se to řemeslo a ty zkušenosti a ta určitá hrdost na tu dobře odvedenou práci předávaly z generace na generaci a dnes tady je to jinak, ale myslím si, že ještě se najdou řemeslníci, kteří umí tu svoji práci dělat dobře, jenom už je jich méně, ale na druhou stranu více o to vážíme a myslím, že těch dobrých řemeslníků by mohlo přibývat. Uvidíme. Mějte se krásně, Ani. Děkuji, že jste s námi
1: chvíli vysílala. Taky nashledanou. Ať se vám všem daří a mějte hlavně zdraví a ať vám to jde od ruky a ať se máte dobře mezi sebou a v rodinách.
0: Staré věci někdy uchovávají mnohem víc než jen svůj původní účel. Uchovávají kus našeho života. A právě jejich příběhy dnes patří posluchačům Noční linky Českého rozhlasu.

0: Když vezmete do ruky něco, co patřilo vaší mamince nebo babičce, někde se během okamžiku vrátí spousta vzpomínek. Právě takové předměty dnes otevírají své příběhy v Noční lince. Český rozhlas vítá další volající. Ano, právě teď. Srdečně zdravíme, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: Dobrý den, tady je Marta Praha. Já jsem si vybavila poklady, které tady mám. Po mý pratetě, která se narodila roku 1866, tak tady mám její čeladinskou knížku, kde pokaží ten pobyt, který začala jako služka a končila jako výborná kuchařka, přišel až do roku 1922. To znamená, že pracovala 38 let a v tom roce 1922 šla do důchodu. Pak tady mám takový poklad vyuční list mýho dědečka, který byl zase Českomoravská Vysočina, který se vyučil v roce 1892. Pak tady máme zase ty jeho pobyty ve Vídni, potom tady mám jeho konečnou práci v počátkách u Českomoravská Vysočina, kde pracoval u stavitele jako stavbyvedoucí a v roce 16 šel na vojnu. Takže tady pak mám ty jeho dopisy, které posílal své rodině a fotografie té rodiny. Stejně tak fotografie ze strany mého tatínka, tohle byla strana maminčina mého tatínka, kde zase mám fotky rok 1916 a můžu se to porovnávat. Ta Českomoravská Vysočina byla vlastně domkář a dělala se tam tkalcovna, ty jejich rodiče tam tkali a bylo tam to malé hospodářství. U tatínka to zase bylo kousek od Rakovníka, tak tam bylo zase výroba, dědeček byl Švec a měl učeníky, 6 dětí, 2 se učili taky jako zase obuvníky a ty ostatní se dali na jiný řemeslo. No a když byla válka, mám vyuční list mýho tatínka a když byla válka a byla živnost, restaurace, tak zase tatínek se svým bratrem, který mě to měl jako povolání dál, tak zase sehnali starý kabáty a šili z toho zase boty, kozačky a tak. Takže tyhle ty poklady tady mám a po té prateče i její kuchařku, takže to schovávám a ze strany manžela taky zase fotky z ještě z doby Rakouska, Uherska. Jeho maminka byla rok 1901 a jejich pobyt a rodičů v Karlových Varech, to jsme zarámovali s vnukem, no a jejich fotografie. A pak jsem srovnávala ty fotografie toho roku 1916, které byly z té Vysočiny, pak zase z toho pod Krkonoší, to zase bylo Hořice pod Krkonoší a zase mých rodičů, kousek od Rakovníka vlastně a prarodičů. A je zajímavý srovnávat vlastně ten pohled, jak vypadali lidi, kteří se živili tou živností, jak vypadali ty lidi, kteří se živili tím kalcovstvím a tím vlastně zemědělstvím. A pak zase ten pohled z těch Hořic a z tam se okolí, kde zase ten její tatínek byl řídící učitel. A ta fotografie, která je z roku 1916, kdy tý mamince mýho manžela bylo 14,5 let, tak zase už všude poznámky, že navštěvovala, to bylo něco jako rodinná škola, navštěvovala Vesnu, tak měla mladší sourozence. No a pak po tý mamince manželovi mám tu kuchařku, kterou psala vlastnoručně z toho roku, když jí bylo těch 14,5 let, to znamená 1916 skoro, tak když navštěvovala tu Vesnu a psala si tu kuchařku. Prostě já tady schovávám všechny ty rodné listy těch předků mýho tatínka a všechny tyhle ty poklady a moc si toho vážím.
0: No, já se nedivím, jestli jsem teda se to snažila zapamatovat dobře, tak jste říkala, že máte čeledínskou knížku, výuční list, fotografie, staré dopisy.
1: Ano, z roku 1866 se narodila a když do té práce šla, tak to bylo vlastně 1884 a tu mám celou, dokud dělala do toho roku 1922.
0: Já jsem o tom jenom slyšela, nikdy jsem takový poklad v ruce neměla a to jsou zázračné dokumenty, protože v nich je skutečný reálný kus života. To staré písmo vidět a dočíst se nějaké informace z těch starých dopisů, pohlednic.
1: A ten dědeček, který v Českomoravské Vysočiny se u počátek, tak jak byl stavby vodoucí, tak veškerý stavby, který dělal a řídil, ať to třeba byl a škola, zase v Hradci, Jindřichově a tak, tak všecko, on je všude s těma, s tou budovou, kterou dělají v té budově, tak je s těma lidma vyfotografovaný. A tyhle ty fotografie posílal potom jako pohlednice, ještě z jeho vždycky nějakým, jako pohlednice, kde líčil, co je tam novýho a jak všecky pozdravuje. A když naši otvírali tu restauraci, tak to je navštívila maminka mý maminky, tudíž má babička. A pak mám pohled z těch počátek, kde píše tomu manželovi, mýmu dědečkovi, jak to naši zorganizovali, jak to zařídili a jak se jí to tam líbí. Takže já mám pohled i o tý mý babičky, když píše svýmu manželovi, mýmu dědečkovi.
0: No paní Marto, a kdo byl u vás v rodině ten, který vás vlastně naučil uchovávat tyto poklady? Kdo vás učil tomu, jak důležité je?
1: To nikdo neučil, ale prostě nevím, jak je to možné, to ve mně muselo být, protože když naši pak zemysleli, a to byl rok 1964, maminka, tak opravdu jsme museli ten dům buď se tam nastěhovat nebo prodat. No a nastěhovat to nebylo možné. Všude se sestrou jsme dělali jinde, takže já jsem si odvezla tyhle ty poklady a pak jenom 4 židle a 1 stůl. Já se vám přiznám.
0: Teda, tak to smekám.
1: A moc si toho vážím.
0: No musí to úplně vonět, ty staré dokumenty.
1: Ano, je to nádherný. A teď to dávám dohromady podle těch rodných listů, který tady mám z těch všech stran a dávám to dohromady, abych to složila vlastně do roku, kde všude ještě z těch rodných listů vlastně můžu vypsat ty datumy toho narození. A pak vlastně tady mám i ty úmrtní listy těch lidí.
0: To je krásná práce. Sice emotivní, ale velmi důležitá pro ty budoucí generace.
1: Je to velice emotivní, ale opravdu si říkám, smekám před našima rodičema i prarodičema i před tou pratetou, protože bylo vidět, že do toho roku nešla do té služby, že pomáhala v rodině mýho tatínka, tudíž a mýho dědečka, kde bylo 6 dětí, takže jim tam asi velice pomáhala.
0: Děkuji, že jste nám o tom vyprávěla, paní Marto. Zdravíme vás ze Zlína do Prahy, kam se budeme už za moment přepojovat s naším vysíláním.
1: A krásnou noc.
0: Dnešní noční linka nám připomněla, že hodnota věcí se často nedá měřit penězi. Staré hodiny, rodinný servis, fotografie, dopisy, výuční list nebo obyčejný cedník po babičce. Pro někoho možná jen starý předmět, pro jejich majitele, ale vzpomínky na ty, kteří tu byli před námi, na jejich práci, životy, společné chvíle. A možná stojí za to někdy se doma porozhlédnout, otevřít starou zásuvku nebo krabici s fotografiemi a zeptat se, jaký příběh se za věcmi, které opatrujeme, vlastně skrývá, dokud je čas. Děkuju vám za vaše návštěvy tady u nás ve studiu po telefonní lince a těším se na příště. Loučí se Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky v našem divadle rozhodně platí, že co člověk, to názor a pocit opravdu. A tak jsem nedávno v redakční poště našel i tohle přání. Ráda poslouchám vaše divadlo, jen bych prosila více klasiky z let 50. a 60. Při vší úctě k ostatním hercům slyšíme je pořád, ale třeba takového Eduarda Kohouta jenom zřídka kdy. No tak prosím, jak je ctěná libost. A pěkný večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Rozhlasové chvilky v zákulisí, to je takový dodnes vzácný dokument, který zachycuje nejenom zajímavá herecká vyprávění, ale začasté taky ukázky z rozhlasových nebo divadelních her, které si navíc vybírali sami oslovení umělci. Já myslím, že Eduard Kohout se nemusel příliš dlouho rozhodovat, když si pro ty svoje chvilky v zákulisí vybral právě Rostanova Syrana a taky závěr z Calderonovy hry Život je sen.
2: Život lidský, to je sen. Prosívá svůj život král, když se pyšní v bláhovosti svrchovanou, že má moc, že se sláva jeho trůnu dotýká i božích hvězd. Sen je pachtění a zhon, bědování, pláč i ston, urážky i ponížení, všechno lidské opojení. Život, to je přelud jen, říčka vln a světel stínů, všechno v nás i kolem nás, všechno to je pouhý sen, i sny naše, nic než sen. Snad se vám zdá, povaha má, že se nějak proměnila, že jsem nepochopitelně z čista jasna na obrátku ze Šavla tak stal se Pavlem, proto snad jen, že mé štěstí zrak mi jasem oslnilo. Ne, mou duši rozvrátilo, moje srdce obrátilo to jen, že jsem pochopil, že je lidský život sen. Když je vše, co žijem, sen, proč si život kazit jen? Proč ráj na té zemi měnit ve vyprahlou poušť a peklo? Proč jen vydávat a slyšet místo jásotu a

0: Slyšeli jste epilog z Calderonovy hry Život je sen. Hry, kterou Eduard Kohout, jak nám přiznal, miluje. Úsměvnost a smířlivý akord těchto veršů jsme si uvědomili, když jsme vstoupili na terasu jeho malostranského bytu. Je věru romantická, slunce sem proniká divokou révou, hýřící podzimními barvami. Z dálky hučí je z Vltavy, v korunách stromů ševelí vítr. Toto kouzelné místo střeží socha rytíře Brunsvíka. Naproti jsou staroměstské mlýny, nábřeží a nedaleko odtud Národní divadlo.
1: Dál. Po tomhle imperátorském zvolání ředitele plzeňského divadla Vendelína Budila jsem vstoupil s tlukoucím srdcem do jeho kanceláře. Budil se na mne podíval přes brýle a řekl: Co pak chce? Prosím, posílá mě pan Vidra. Byl jste tak laskav a svolil se k tomu, abych vás navštívil. Vidralo se mi nesměle z úst.
2: Aha, on je ten mládenec, co taky hraje divadlo.
1: Ano, prosím.
2: No tak, co pak mi předvede?
1: Nesměle jsem pípnul. Prosím, Romea. Budil se na mě zkoumavě, podíval a prohodil.
2: On si troufá na Shakespeara? No tak.
1: Kde se vzala, tu se vzala ve mně odvaha. Ano, troufám.
2: No tak spustil.
1: Měl jsem trochu hrůzu. Od dětských let jsem se na Budila díval jako na velikého herce. V duchu jsem si však řekl, buď, anebo. A spustil jsem. Po celou dobu se na mne Budil upřeně díval a když jsem skončil, nastalo ticho. Slyšel jsem jenom tluk od vlastního srdce. Teprve po chvíli mi řekl,
2: no, má to horizont. Blondiák s modrýma očima, to by mohl být jednou milovník. Kolik pak je mu let?
1: 19, prosím.
2: No, tak ať sem přijde maminka, s ním já jednat nebudu.
1: No tak první smlouvu uzavřela maminka.
0: A to bylo vaše první angažmá.
1: Ale kdežpak. Před první světovou válkou se do Kamenného divadla jen tak lehko každý nedostal, kdo neprošel školou, tvrdou školou kočujícího divadla na venkově.
0: To jste bylo všem velmi mladý. Do Plzeňského divadla jste přece přišel ve svých 19 letech.
1: Už jako 17letý student plzeňské reálky jsem k velkému zděšení rodičů utekl ke kočující společnosti. Maminka slyšela v ten den mého útěku kletby mého otce a jistě si vzpomněla na první představení Kvapilovy princezny Pampelišky, po němž jsem tehdy ani ne osmiletý prohlásil. Maminko, já budu taky hercem.
0: Rodiče to asi nebrali vážně.
1: No, tajil jsem před nimi své úmysly. Když mi bylo 16, vyhledal jsem člena městského divadla v Plzni Jaroslava Hurta a požádal ho, aby se mnou nastudoval některé role. No, řekl mi, abych mu přednesl nějakou báseň. Tak jsem spustil Erbenovu polednici, se kterou jsem už ve škole chodil po třídách jako ukázka. Hurt mě vzal do učení a brzy jsem textově ohládal Hamleta, Radů ze Syrana, Antonína ze Svobodových směrů života, Děníka z Halbého mládí a další role, z nichž mnohé byly na repertoáru plzeňského divadla.
0: A kde tedy bylo vaše první herecké zastavení?
1: Ach je... U kočovné divadelní společnosti paní Šípkové. Vdovy po velikém herci Karlu Šípkovi. Bylo nás tam málo, asi 9. Vedlo se nám tam Prabídně, malé městečko. Paní ředitelka mě přijala v malém suterénním bytě. Vládla tam chudoba, vpravdě betlémská, několik beden, chatrné lůžko, na hřebících visela ještě chatrnější garderoba. Když paní ředitelka viděla, jak jsem se smutnil nad jejím příbytkem, dala mi hned 2 role a smutný úsměv. A první večer, když jsem měl vystoupit, se nehrálo. Nesešlo se totiž obecenstvo. Druhého dne jsme měli hrát Halbého mládí. Všecko nasvědčovalo tomu, že bude návštěva. Tolik jsem toužil hrát Jeníka. V této roli ovšem měl vystoupit starší herec společnosti. Ten onoho rána utekl A tak jsem se paní ředitelce nesměrně nabídl, že bych Jeníka zahrál, že tu roli umím. Paní ředitelka se podívala mé troufalosti, potřásla hlavou, ale nakonec se rozhodla, no dobrá, tak to zkusíme. Po celé představení se na mne dívala z kulis. Když spadla opona po posledním aktu, přišla, pohladila mne a řekla, z něho bude herec.
3: Vy, pane, máte nos. Nos velký.
2: Ano, vím. A víc nic?
3: Ne, totiž...
2: To je málo. Co krásných urážek se tady říci dalo a přitom měnit tón. Maličký příklad vy jste. Výbojně. Já chtěl být na vašem panem místě. Tu ránu dali si kusosu amputovat. Přátelský. Vidím jej ve vašem šálku plovat. Pijte spíš z korbele, anebo ze džberu. Popisně. Pes, skála, pohoří nezvyklých rozměrů. Co pravím pohoří, to velehorský štít. Zvědavě. Futrál ten musíte sebou mít? Na psací náčiní? Na nůžky skřínka snad? Zkrácí. Pane můj, máte tak ptáky rád a o ně ososky tak pečujete stále, že bydlo nosíte pro jejich drábky malé? Švihácky.
4: No, skobata, jak je to v módě chodí, k věšení klobouku se prvotřídně hodí.
2: S emfází. Obrovský ty nose, vítr žádný nasudit nemůžtě, severák vyjma chladný. Uctivě.
4: Pane, smím potřást vám pravicí. Vy máte, co my zvem balkónek v ulici.
2: Venkovský.
5: Tohle nos, prosím vás, lidičky, obrovská řetvička, či melou maličký.
2: Prakticky. Domeček? Řekněte rovnou dům. Vojenský. A myš to? A pozor, vypal. Bum! To byste přibližně byl řekl, milý hochu, kdybyste ducha měl a vzdělanosti trochu. Však ducha nejchučí vy ze všech bytostí jste neměl zanehet. A z lidské moudrosti tři znáte písmena, jež v slovo blb se svíjí. A kdybyste byl měl jen onu fantazii, že by se mohl zde před tímto slavným sborem něco v tím posloužit, jak já vám, věřte skorem, je čtvrtku šprýmu těch neudal byste tady, je z půlky začátku, nevěřte, pane mladý, já sám jich užívám, dle chuti si je volím, však jimi obsloužit se jiným nedovolím.
6: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
7: Řeknu vám, když jsem tak poslouchal Eduarda Kohouta a ty jeho vzpomínky na herecké začátky, nedá mi to, abych ho teď nedoplnil docela aktuálně vystoupením Petra Kostky na nedávném křtu knihy o Josefu Kajetánu Tylovi. Petr Kostka je dnes jako herec už asi jediným žijícím pamětníkem těch někdejších kočovných hereckých společností. Dokonce se vám na jedné štaci prý i narodil. No a jak na to dětství s babičkou a na putování mezi vesnicemi a městy s hereckou družinou vzpomíná?
8: Herci museli být takzvaně vyekvipírovaní. Mm-hmm. Musel mít každý svoje. To znamená, herec musel mít večerní oblek, musel mít nějakou tu uniformu nebo něco, musel mít letní šaty, musel mít teplý kabát na zimu, čepici nebo... To musel mít a v tom se hrálo nebo si to půjčovalo. To už já jako nevím. Oni neměli nábytek. Ti herci neměli nábytek, já si pamatuju. A babičce jsem to záviděl a nechal jsem si takovou bednu vyrobit. Oni měli bedny. Bedny asi tak, já byl malej, takže pro mě to bylo veliké, ale myslím, že měla 60 na výšku, 80 na šířku a na délku možná 1,30 m, nemám tušení. Kam si všechno dávali a s tím jezdili. Takže babička měla 2 nebo 3 bedny, si pamatuju, tam se dávaly peřiny, do peřin se dávalo nádobí, sklenice, aby se to nerozbilo a ty kostýmy nebo co měli. To bylo všechno. Pamatuju, a to byla i postel. Babička měla 2 bedny, na tom jsme spali spolu, si pamatuju. Ty se dali od sebe na tu délku další madrace. Tam se dala prkénka a tři madrace se dali. A byla, no my tomu neříkali postel, byla to palanda. No a na té palandě se spalo. Dokonce na jedné štaci jsem tři noce spal v tom hostinci, kde se hrálo divadlo, kde vzadu za tím pódiem, co tam bylo, měli složený ty bedny, ti, co ještě neměli byt jako babička. A tam jsem spal tři noce, než babička našla sedláka, který říkal, no helejte se tam, jde ten kumbál, když si to vyklidíte, tak si tam klidně bydlete. Tak na to si pamatuju, jak to
9: nebylo
8: babička.
9: Tak, že by vítali herce s otevřenou náručí.
8: Kde pak? Babička jádrové mídlo, vynosila to harampádí, umila podlahu, zatopila v bubínku. A pro mě dětství je ta teplá cihla v nohou, zabalený a jak bliká oheň od bubínku na stropě, tak to je pocit domova a jistoty. Takže si vzpomínám, v zimních měsících babička mi nahřála vždycky cihlu, tu zabalila do ručníku nebo do něčeho, dala mi to do nohou a byl to ráj. No, prostě nedá se na to zapomenout.

0: Národního divadla. Ale k naší první scéně patřil i ten legendární herecký klub dobráků. Že jste o něm ještě neslyšeli? Klub dobráků, to bylo takové společenství smíšků, kterým i v průběhu hry před diváky žádná legrace nebyla, jak to říct, žádná legrace nebyla dost malá. No a co všechno se v Národním mohlo odehrát během představení, o tom svědčí vzpomínky těch, kteří byli přímo u toho. A Eduard Kohout, například mezi Vladimírem Brabcem, Luďkem Munzarem, Bohumilem Bezouškou nebo Františkem Filipovským, rozhodně nemohl chybět.
1: Vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
2: Ano, to byla moje velká role. Tak.
1: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka, strašlivýho, že jo, který má skoro všecky. Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch Shakespeareovských rolí, který
2: jsou... na někoho, koho neměl rád.
1: Koho neměl rád, až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
2: No, já začal být šťastný
1: takový. A ten Brabče je šťastný, říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
3: No, jeden z nejkrásnějších rusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
1: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. Novému kolegovi takový pomysl.
4: No, to býval taky háslo, ale to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají.
1: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky. Tak to je asi klub dobráků. Tak by...
2: No, v kostce. Já si říkal, že lidi se strašně baví mezi sebou.
1: Jak vylezeš.
3: Takový kolektivní čin dobrácký to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci... No tak to jsme jednou takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečteš si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem vzal vážně a udělal šílenej výstup.
1: No strašně jsem se rozlobil, to
3: zjezdil.
1: No a teď závistivý, asi.
3: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval, nezlob se Františku. Teď telefony, nezlob se Františku z klubovny.
1: A můžu tě přerušit, no. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali, opory,
3: Ne, jsme nehráli.
1: To
2: Plody osvěty.
1: A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo, a ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. A vždycky jenom načal, nezlob si, a teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl, a Vojta se načal, ale pamatuju, nezlob si, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
3: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
1: kabátu, ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce,
3: no jo, ale ještě
1: cigareta.
2: Taky, jak se ještě zlobím.
1: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se Františku. Já jsem si říkal, kerej uleční,
3: ten
1: večer ještě. Já jsem si říkal, kerej uleční, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu deku a tam byla cedule nezlob se Františku.
3: Víš, jak to bylo?
1: Jdu si vyčistit.

0: čistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlobce Františku. Víš, jak ráno jsem se holil, bylo v tom... No.
1: To Pepík Rus volal k vám.
0: Hildě.
1: A řekl Hildě, teda paní Hildě. Filipovský, řekl, aby to ona krát jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celku.
0: No ale ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
1: To ano. Je klub dobráků, tohleto. Divadlo pro vaše uši. Když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch Pohledech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho
2: hypnotizéra. Ano, roli, no,
0: co jiného.
1: Ano, děkuji ti, Jednoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tady nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
3: Vzpomínáte v Plodech osvěty Zdeňku Baldovou?
1: No to byly brepty nádherný.
0: Slavný brepty.
3: No slavianofilové, že no to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo. Slavianofilové.
0: Oni jsou slavianofilové.
3: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý kejcky bude řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
1: Slánofínové.
3: To všichni čekali na to, to dopadne.
1: No to Roubal přeci, Inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsáce, měl brepty, co kdo
0: řekl.
1: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zděničko, na tebe mám zvláštní knihu.
0: Já pokládám za její nejslavnější brept, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, s tím, teda ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje. A ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější.
4: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New Yorkské rodiny. Já jsem byl synáček v té rodině. A ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten. Teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střetce. A já, jak jsem to viděl, pak jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já mám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ale tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, malič.
1: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě ten fatální brept. To jsme, já ne, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým nastudování. Tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože, ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože, ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisti otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roland povídá, to se nám to hezky snad
5: směje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další dvě jednání.
0: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová a zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím, prosím.
4: Tím to mělo končit ten fakt, jo. A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčnus, tady já bych jim měla něco říct, no já jí zítra něco řeknu.
6: To jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
0: A paní Krombaurová si to jako vymílová, že je můj akčnus, Zdeňčko,
4: no,
0: že jo?
4: Ano, to poenta je tahle, ta no. Právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načeš ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Zařvažka, tak to byl tvůj akční.
0: To si nevěděl. To je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
4: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslili takový ty klasický tváře. A otak už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikler zpíval Joseho. Ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá plzeňsky, bílá moje lani, bílá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
0: Na židli.
4: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, a co, viděla jsem v Carmen, si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
7: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Víte, v čem je tohle naše divadlo pro vaše uši jedinečné a neopakovatelné? Třeba právě v tom, že si tu můžeme hrát a někdy spojit i nespojitelné. Jako v případě tajuplného ostrova pokladů Roberta Louise Stevensona a hraběte Monte Krista Alexandra Dumase. Nevěříte? Tak poslouchejte. Jeden příběh končí a druhý začíná. A s Eduardem Kohoutem se potkáme jak na stopě pokladu kapitána Flinta, tak i ve věznici na ostrově If. Dobré dny, přátelé, a nezapomeňte nám prosím napsat, čím bychom z archivu udělali radost třeba právě vám. A teď už rychle zpátky do dětství na stránky dobrodružných knížek.
2: Něco sehnulo v křoví.
3: Nic neslyším.
2: Barone, pořád musím myslet na toho chlapce. Co ho to jen napadlo chtít na vlastní pěst špehovat? Na lodi se mu to povedlo jen náhodou.
3: Vždycky jsem říkal, že s ním budou jen starosti.
2: Pst. Zase ten zvuk.
3: Kdo tam?
4: Nestřílejte! Nestřílejte!
3: Ruce vzhůru!
4: Nestřílejte!
2: Kdo? Kdo jste, muži?
4: Slitujte se. Zachraňte lidskou duši. Nevydržím. Už nevydržím.
2: Kdo jste?
4: Námořník, pane. Uboj námořník.
2: Vy žijete na ostrově?
4: 3 roky, pane. 3 roky jsem neviděl lidskou tvář. Sám jsem postavil tenhle srub těmahle rukama.
3: Jak jste se dostal na ostrov?
4: Jak jsem se dostal na ostrov? Jak vy? Co tu hledáte?
3: My, co my? Náhoda, přistáli jsme.
2: Čemu se smějete, člověče?
4: Směju se, protože vím, proč jste přistáli. Jen hledejte.
3: Ten člověk je šílený, Smolete.
4: Ne, už ne. Byl jsem šílenec. A vy taky. Přijeli jste hledat peníze, stříbro a zlato, Flintův poklad. Já u něho sloužil a tady jsem ho někde zakopával s Billy Bonesem. A když skápnul Flint, dovedl jsem na tohle místo Silvera. Já, Ben Gunn.
2: Ben Gunn? Vy znáte Honzu Silvera?
4: Kdybych ho dostal do ruky, těmahle rukama ho zaškrtím. Rozdělit jsem se s ním chtěl. Rozdělit. 12 dní jsme hledali a nic. Flintova mapa nám chyběla. A pak mi dali černou známku. Podvedl si nás, zůstaneš sám.
2: Pro boha živého. Tak tohle je ten obyvatel srubu?
4: 3 roky jsem tady jedl bobule, ústřice, trávu. A hledal poklad. Celý ostrov jsem překopával, sáh po sáhu.
3: Našel jste?
4: Našel. Koupat jsem se mohl ve zlatě. Všechno k ničemu. K ničemu.
3: Kde je poklad? Patří nám.
4: Hledejte jako já.
3: Okamžitě odpovězte. Víte, co stála moje výprava?
2: Pane barone, násilí nedovolím. Běžte k čertu s vaším zlatem, jde o lidské životy.
3: Já chci svoje peníze.
2: A já chci zachránit Jima. Pánové, kdo nestratil v těle čest, půjde se mnou.
5: Nápad.

0: Neprozradíš? Dobrá. Poznáš, jak chutná 9 ocasá kočka.
1: Nech to, chlapce, Morgne.
0: Tak se mi zdá, že plavčík má mocného ochránce.
1: Tebe to ještě nepřešlo, Morgne? Mě ze sedla nedostaneš.
0: Ale mapu. Mapu ještě pořád nemáš, co? Pamatuj na Bengana. Už jednou jsem ti to řekl. Přemýšlej o tom, Silvere.
1: Ach jo, vidíš, chlapče, to je ta lidská vděčnost. Nebejt mě, žrali je vši v Bristolu. Doufám, že ty máš víc smyslu pro spravedlnost a že mi povíš o té mapě.
2: Neřeknu.
1: Neřekneš? No, tak neřekneš. Já se to stejně dovím, ale mohl by ses uchránit nepříjemných věcí. Halo, Gray, co se ženeš jako blázen?
3: Silvere, jdu sem ze srubu, doktor s bílým praporem.
1: Cože?
3: Och, ty vyjednávám.
1: Dostali strach.
0: Teď uvidíš ten tanec, Jime.
4: Si papášák, Honzo Silvere.
2: Nic se nedozvíte, nic se nedozvíte.
1: Ty mlč.
5: Honzo Silvere, Honzo Silvere.
1: Zase ten hlas.
2: Ten hlas já znám.
5: Honzo Silvere.
1: Bengan, no to je přece Bengan.
2: Bengan nás povolá k sobě.
3: Prižoši, zachraňte se.
2: Dejte se na pokání.
3: Mrtvý Bengan.
5: Živý Bengan. Přišel si pro tebe, Honzo Silvere.
1: Bengane, kam si dal poklad?
5: Tam, kde ho nikdo nenajde. Nikdo. Naházel jsem ho do moře. Leží na dně.
1: Ty pse!
6: Ani krok dál, Silvere! A ruce nahoru!
7: Máme vás všechny na mušce.
6: Stejte se! Počítám do tří. Jestli do té doby nezahodíš ty a tvoji rytíři zbraně, začneme střílet.
1: Mrtvý Ben, živý Bengan, ty taky patříš k pirátům. Všem to řeknu.
5: Patřil jsem, Honzo Silvere.
2: Co s námi uděláte, když se vzdáme?
6: Odevzdáme vás námořnímu soudu. Počítám, jedna?
1: Počkat, Jime, já jsem ti pomohl. Jime, řekni, že jsem tě chránil a strestal jsem Morgna. Já, mě nesměj pověsit, mě ne.
6: Dva? Nestřílet, já se vzdávám.
0: Je konec, pánové. Teď musíme myslet na návrat. Kupředu, Hispaniola čeká.
8: Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let. Když vlny hučí, dálky zdraví a mně je 15 let. A mně je 15 let. Chtěl bych s tou brigou nebo bárkou na moře vyplout hned. Porvat se s mořem s krutou dálkou a navrátit se zpět. A navrátit se zpět.

Slyšíte? To se vlny Středozemního moře rozbíjejí o skály ostrůvku If. Nechť nám zahrají předehru k příběhu o hraběti Monte Cristovi. Je šedivý listopadový den. Z nedalekého marsejského přístavu přijel k ostrůvku vládní úředník, aby zas jednou po dlouhé době vykonal inspekci v ponuré ifské pevnosti, která už mnoho let slouží jako vězení pro politické provinilce.

0: Tady je zima. A ten plesní výbuch. Prosím vás, pane guvernére, koho dáváte do toho příčerného podzemí?
1: Nebezpečné spiklence a vězně, kteří se už pomátli na rozumu, pane inspektore. Tady se všichni dříve nebo později zblázní.
0: No, to je pro ně vlastně dobrodiní. Aspoň pak tolik netrpí.
1: Moje řeč, pane inspektore, moje řeč. Žalářníku, otevřte kopku 34.
2: Prosím, pane guvernére.
1: Napřed nechte vstoupit vojáky, pane inspektore, pro jistotu.
3: Pane!
4: Zpátky!
3: Držte ho pevně!
4: Puste mě!
3: Já si chci před tím pánem jenom kleknout. Vy jste jistě pan inspektor, pane.
0: Ano, máte...
4: Pro živého boha, pane, pomozte mi, zachraňte mě já.
0: Máte dobrou stravu?
3: Řekněte mi, jaký jsem spáchal zločin, pane. Řekněte mi.
5: Pan inspektor se vás ptal, jestli máte dobrou stravu.
3: Nemám, samozřejmě, že nemám, ale to je vedlejší. Celou tu dobu, co jsem tady, prosím pana guvernéra, aby mi řekl, proč mě zavřeli.
0: To vám snad řekli u soudu, ne?
3: Ale já jsem nebyl u žádného soudu, pane. Mě nikdy nikdo nesoudil, já...
0: Pusťte ho.
3: Děkuji vám. Pane, vidím, že...
0: Číslo 34. Jak jste tu dlouho?
3: 6 let, pane. 6 let.
0: Víte, kdo vás dal zatknout?
3: Vím, ovšem, že vím, pane. Pan Wilford.
0: Pan Wilford, ten už dávno není v Marsi.
3: Pak to ovšem všechno chápu. Když můj jediný ochránce je pryč...
0: Náměstek královského prokurátora, který vás dal zatknout, že byl váš ochránce?
3: Choval se ke mně tak laskavě, pane. Byl ke mně laskavý, když mě vyslýchal.
0: Mohu se tedy spolehnout na to, co o vás napsal?
3: Naprosto, pane.
0: Dobrá. Proč tu si vaše spisy?
3: Děkuji vám, pane. Tisíckrát vám děkuji.
0: Nic vám neslibuji, číslo 34. Řekl jsem jen, že se podívám do vašich spisů.
3: Už to znamená, že jsem volný, pane. Tam musíte zjistit, že jsem nevinen, že jsem nic neudělal.
0: Půjdeme dál,
3: že jsem nespáchal žádný zločin.
5: Mlčte už! Prosím, pane inspektore.
0: Tak... Kdo nám ještě zbývá?
1: Už jen ten bláznivý abe, o kterém jsem vám vypravoval, pane inspektore. Kopka číslo 27.
0: Ten, co nabízí vládě 4,5 milionu, když ho propustí?
1: Dneska vám už nabídne 5 milionů. Každý rok 500 000 přidává a letos je tady už 10 let.
0: A kde pak chce ty miliony vzít?
1: Ví prý o báječném pokladu.
0: To se podívejme. No, rozhodně stojí za to nechat ho ještě tady.
1: Moje řeč. Na tom může vláda jen vydělat.
0: Mimochodem, nezapomeňte mi potom předložit spisy čísla 34. Ten člověk na mě neudělal špatný dojem.
1: Mile rád vám je předložím, pane inspektore, ale mohu vám už teď přesně ocitovat, co tam o něm stojí. Přívrženec Napoleonův, nepřítel království. Aktivní účast na Napoleonově útěku z Elby. Držet v tajnosti a přísně střežit.
0: Ale... A kdo je pod tím podepsán?
1: Pan Wilford.
0: Pan Wilford. No, pak se ovšem nedá nic dělat.

a znáš i svět. Sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem se podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.